hlavními ulicemi. Na nehodu pozor za Prahou na silnici 335 z Mnichovice do Ondřejova za okolními ulicemi. Na nehodu pozor za Prahou na silnici 335 z Mnichovice do Ondřejova za odbočkou do Hrusic auto skončilo mimo vozovku.

0: ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
1: 5,5 minuty po 2 hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu a tento týden až do neděle hrajeme o sadu 3 lahví kvalitních vín, které věnovali finalisté soutěže Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín a radiožurnál je jejím pravidelným partnerem a právě díky tomu tu pro vás máme dnešní výhru. Tak kdo máte zájem o vynikající víno, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci a to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byly No Doubt v nočním radiožurnálu a teď jdeme rozdávat kvalitní víno.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večer.

0: večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: A kdo z vás bude dnes tím šťastlivcem, to zjistíme během následujících desítek vteřin. Pojďme zjistit, kdo je připravený na telefonu a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, zdravím.
1: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu? Štefane, než se pustíme do soutěžení, rychle prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku a k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to srozumitelné?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Dnes opět zavítáme do světa vína a ptáme se, která z následujících odrůd byla vyšlechtěna přímo u nás v České republice. Za A to může být Irshai Oliver, za B Aurelius, za C Merlot.
2: Merlot?
1: Říkáte Merlot. Tak to vás bohužel zklamu, to byste musel do Bordeaux, do Francie. Odtamtud pochází tahleta odrůda, takže bohužel dnes to nevyšlo, ale určitě to zkuste klidně hned zítra, kdykoliv během týdne.
2: Dobrý.
1: Díky, naslyšenou. A pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý den, tady u telefonu Aleš.
1: Aleš, já vás zdravím. Vám tam už zbyly dvě možnosti. Mám je zopakovat, nebo už víte správnou odpověď?
3: Pro jistotu.
1: Určitě. Hledáme odrůdu vína, která byla vyšlechtěna u nás, přímo v České republice, a vám tam zbyl Irshai Oliver, anebo Aurelius?
3: No, já bych řekl ten Irshai Oliver.
1: Tak dneska to nedopadne. Bohužel ten pochází z Maďarska, takže je mi to moc líto. Správná odpověď byla Aurelius, to je bílé víno, které vzniklo s křížením neuburské odrůdy a rýnského rizlinku a vzniklo to právě u nás v České republice. Tak bohužel je mi to líto, ale i vy to... Ano?
3: Nedá se nic dělat.
1: Tak, nedá se nic dělat. Každopádně zkuste to třeba i vy hned zítra. Díky. Naslyšenou. Tak dnes to úplně nedopadlo, zbyly nám tu tři láhve vína, každopádně zítra věřím, že to dopadne určitě lépe a zítra samozřejmě po druhé hodině v nočním radiožurnálu budeme opět rozdávat sadu tří láhví kvalitního vína.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Patti Smith v nočním radiožurnálu. Novou barvu i nátěr proti vandalům dostává růžový králík v Plzni Lochotíně. Pětimetrová betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Cílem autora Adama Trbuška, někdejšího studenta Plzeňské fakulty designu a umění, bylo poukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Už 11 let budí socha emoce a několikrát ji poničili sprejeři. Po 3 letech od poslední opravy byla znovu nutná údržba.
1: Co s tím králíkem uděláte?
2: Odstraníme starý antigrafity nátěr.
1: Říká mi tady Tomáš Křen z odborné firmy. Vidím tam vašeho kolegu v bílém...
2: To je ochranný oblek, no, aby netříkala ta chemie. A...
1: Kolega má v ruce...
2: Vapku s teplou vodou. Odstraníme ty nečistoty z toho králíka teď aktuálně. Jasně. A masnotu.
1: No a jak je moc nečistý?
2: Stav odpovídá létům.
1: Je to starý králík, 11 let.
2: Je to starý králík, no. Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti, i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci toho králíka, takže nějaký opravy.
1: 3-tunový 5-metrový králík na křížení ulic Studentská a Gerská teď dostává, co potřebuje.
2: Budeme aplikovat penetraci a 2 nátěry růžové barvy. A opět antigrafity nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
1: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
3: Já se jmenuji Veronika.
1: Vy vidíte hned vedle králíka. Teď sledujete, že se s ním něco děje.
3: I když je to rozporuplný projekt, pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
1: Kolem králíka teď jde paní Ivana.
4: Nemám ho ráda, protože drží v hubě člověka.
1: Aha, a vám se nelíbí, že mu kouz hlavu asi?
4: Ne.
1: Děsí vás to?
4: Ať tu klidně zůstane, ale ať mu sundají tu mrtvolu.
1: Už několik let vlastní sochu králíka první plzeňský obvod. Aktuální opravy tak komentuje místostarosta Jiří Rezek z Pirátů.
5: Jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči. Je to dokonalý orientační bod.
1: Aktuální údržba králíka přijde zhruba na 70 tisíc korun. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěly a potřebovaly.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: 2:30. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
9: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas.cz v desinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií říká, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24. Součástí kampaně je i falešný plakát na Facebooku, který láká na smyšlenou demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Islandské úřady sledují před sobotním referendem podezřelé účty na sociálních sítích. Varují, že by se mohli pokoušet ovlivnit hlasování o pokračování Islandu v přístupových jednáních s Evropskou unií. Podle státního kyberbezpečnostního týmu se takové účty objevily a v některých případech je už prověřuje i policie. Islanděné by podle úřadu měli k informacím na sociálních sítích přistupovat s kritickým odstupem. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy, píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno prodat. A ve středním Kazachstánu se po stovkách let narodilo hříbě koně Převalského, který z oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepy oblasti Altindala. Zoo Praha tam vrací koně Převalského v projektu zaměřeném na obnovu populace kopytníka ve volné přírodě.
0: Sport.
9: Slovenský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. V Andoře totiž vyhrál horskou čtvrtou etapu letošního ročníku. Po 50-kilometrovém sólovém úniku porazil nejbližší konkurenty o 2 minuty a 39 sekund a celkově vede bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na lídra Pogačara ztrácí téměř 10 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Rohlenku a neprůjezdná silnice 20 na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zvyšte pozornost za Rohlenkou. Na kilometru 208 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu označené šipkou. Na D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Na Plzeňsku je neprůjezdná silnice 20 do Karlových Varů. V Bezvěrově zasahují záchranáři u požáru domu. Místem se nedá projet. Mělo by to jít ale objet okolními ulicemi. A v Praze opět projedete tunelem Mrázovka směrem z Barandovského mostu na Smíchov. Noční mytí tunelu už skončilo, jezdí se opět oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme zpočátku výjimečně polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: A pokračujeme smutnou zprávou. Zemřela královna country Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Její hity Jolene nebo I Will Always Love You ji proslavili po celém světě, stejně jako její obří blondětá paruka a také výrazné poprsí. Zpěvačku si za chvíli v nočním radiožurnálu připomeneme.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zemřela královna americké country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech, proslavila se například písní Jolene. Ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. Její začátky ale byly skromné, na svět přišla jako čtvrtá z 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak jí pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na kterém mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. You know that was the last thing on my mind. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Radiožurnál.
0: A my si Dolly Parton v nočním Radiožurnálu připomeneme jedním z jejich největších hitů. Zazní Jolene právě teď. Jolene.

0: S vámi je noční radiožurnál a dnes je středa 26. srpna. Odhalit ptačí chřipku dříve, než bude nutné vybít celý drůbeží chov. Tak to je cílem nové metody českých odborníků. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. Stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Experti proto budou pravidelně analyzovat peří a trus kachen a také vodu v rybnících.
1: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu.
2: Děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň plovák, bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se držuje volně žijící ptactvo, jelikož nakažení ptáci vylučují virus ptačí chřipky do vody ještě předtím, než uhynou.
3: Základom je pro nás sorbent aktivné uhlie, které si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Přidáme inaktivovaný vírus ptačej chřipky. Prístroj zapneme, budeme premeriavať, či sa tam ten vírus zachytáva.
2: Upravené aktivní uhlí bude ve válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
1: Na sorbentu máme průměr toho, co se v té vodě vyskytovalo za dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci. Stále častěji se pak musí vybít celý.
4: Kdyby jsme našli pozitivitu v těle vzorcích, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová má zpravodajský souhrn.
5: Kamery na stadionech by mohly být od příští podzimní ligové sezóny. Trestné by bylo nově používání pyrotechniky nebo zahalení obličeje. Kanada vyhlásila odvetná cla na americké zboží za více než 400 miliard korun. Kánoista Fuxa zahájí mistrovství světa rozjížďkou na kilometrové trati. A dnes bude oblačno a zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Kamery na stadionech by mohly začít fungovat od příští podzimní ligové sezóny. V Poslanecké sněmovně se na tom dohodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost na fotbale. Zavedení kamer by mělo být dobrovolné. Vzniknout by měl zároveň registr problémových fanoušků, který by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na používání kamer není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto ještě velkou debatu.
7: Musíme všichni odpracovat v jednotlivých poslaneckých klubech celou řadu práce. Já nevím, jestli přesvědčím všechny kolegy o tom, že to je správné řešení. Moc bych si to přál, ale je to moje práce, to já musím dělat. Stejně jako bych měl přesvědčovat jako poslanec veřejnost o tom, proč to opatření má smysl.
5: Kromě kamer má bezpečnost fotbalového prostředí posílit i zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování obličejů na stadionech. Ze současných přestupků by se měly stát trestné činy. O konkrétních sankcích se ještě bude jednat. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda včera oznámila odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září v poměru dolar za dolar.
8: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
9: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů. Podle původních plánů měla být demolice dokončená tento týden. Sport. Poznaně začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i 2 úřadující olympijské vítěze. Kajakář Josef Dostal pojede závod na 500 metrů. Kanoistu Martina Fuxu čekají starty na 3 tratích. Závodit bude na kilometru a 500, na které je přihlášený s bratrem Petrem na double kanoji. Martin Fuxa ale doufá, že ho nabitý program zásadně neovlivní.
10: Kašlu na to, prostě dokud to neskusím, tak nebudu vědět, je to 5 dní. V každém dní bych měl jít vlastně 2 jízdy. Já se nejvíc asi bojím toho semifinále 500 před finálem kiláku, protože to je prostě priorita, tak doufám, že mi to nějakým způsobem jako neolivní. Doufám, že mám takovou fyzičku, i tak mentálně jsem připravený, že to snad jako zvládnu a to finále kiláku mi to neovlivní. No.
5: Rozjížďka na kilometrové trati čeká Martina Fuxu po 9. hodině ráno. Kajakář Josef Dostal pojede v Poznani jen závod na 500 metrů. Rozjížďku má ve čtvrtek. O medaile se pojede od pátku do neděle.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Kroměříže a neprůjezdná silnice 20 na Plzeňsku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zbystřete u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Místo je označené šipkou, některá vozidla tam vybočují doleva. Na D5 stále počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. I tam dejte nohu z plynu. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdný úsek Bezvěrovem. Na průtahu obcí zasahují záchranáři u požáru domu. Technika zabírá celou vozovku. Objíždějte z Bezvěrova na Služetín přes Komárov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a i zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, právě máme 5 minut po 3 hodině a teď tu mám příležitost pro vás. Kteří rádi děláte dobré skutky.

0: Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo více dětí. Podle posledního sčítání lidu domů a bytů z roku 2021 tvoří neúplné rodiny skoro pětinu českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Jak zazní v našem seriálu Jeden rodič na všechno, Oděvní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může každý.
1: V Oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizový balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy, a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny. Jsou tady štětce, propisovačky, pastelky, vodovky, papíry. Tam je ještě další položka, a to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě, a jsme za to moc rádi, protože i když jako Oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze anebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám mu

0: musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
0: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
0: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
0: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přitýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
0: Ano.
1: I s etiketou.
0: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
0: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: toi.
1: Nejmodernější stroje a technika, ukázky chovu zvířat i bohatý doprovodný program. To všechno nabídla letošní mezinárodní výstava Země živitelka, která skončila včera. Během 6 dní přilákal 52. ročník akce přes 100 000 návštěvníků všech generací. Lidé se mohli seznámit třeba i s Agátou, umělou inteligencí, která je pro zemědělce velkým pomocníkem.
2: Plánujete příští sezónu? Agáta připraví varianty osevního plánu.
3: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě. Soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
4: Aplikaci Agátu, první umělou inteligenci vyvinutou přímo pro potřeby moderního zemědělství, mi představuje obchodní ředitel společnosti AG Data Ondřej Hale.
3: Dokáže díky svým schopnostem uspořit náklady na osiva, hnojiva, postříky.
5: Tak pojď, Jáchym, rovnitř, já ti ukážu, jak to funguje tady.
4: Šestiletý Jáchym z Nové Vsi na Vysočině se právě jde podívat do kabiny jednoho z nejmodernějších traktorů, který na výstavě je. Ukáže mu ho prodejce Matěj Bayer.
6: Ten traktor všechno umí.
5: Umí to jezdit samo, má to GPS navigaci.
4: Na Jáchyma čeká jeho maminka.
7: Věra Houtková.
4: Vás taky zajímá technika?
7: Já bych se ráda podívala někam jinam, ale mám doma 3 chlapy v chalupě, takže nemám nárok. Stroje a jídlo, nic jiného je nezajímá.
4: Mezi tisíci návštěvníky je také 72letý
8: Pavel Matouš z Krasoňovic.
9: Pro mě největší zážitek byl ty první výstavy po revoluci. Jsem pracoval jako agronom a viděli jsme úplně nový stroje. Byli jsme z toho úplně odvázaní.
4: Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin hodnotí letošní ročník výstavy Země živitelka velmi pozitivně.
10: Máme velmi kladné ohlasy od vystavovatelů a o dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků.
4: Příští ročník agrosalonu Země živitelka začne 26. srpna. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová Vokatá, Radiožurnál.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 lidí je zraněných. Uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili. Podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Kurdské dcerské demokratické síly SDF budou rozpuštěny. V televizním projevu z prezidentského paláce v Damašku to oznámil jejich velitel Mazlum Abdi. Podle něj se SDF začlení do syrských státních institucí. Agentura AFP poukazuje, že tak kurdské síly naplnily dohodu s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou. Ten za to Kurdům naopak slíbil právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec za motoristy Filip Turek. Nemocnici by oprava vyšla na desítky tisíc korun a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. A v Austrálii vyřadili z žebříčku hitparády písně vytvořené umělou inteligencí. O rozhodnutí Australské asociace hudebního průmyslu informuje britská BBC. Všechny písně v australské hitparádě musí být od tohoto týdne z podstatné části vytvořené člověkem. Sport. V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Program šampionátu otevřou závody na elektrokolech. Ženy na trať vyrazí v 10 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a na D1 za Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vyhněte překážce za odbočkou na Nové Město. Na 66. kilometru leží na vozovce v levém pruhu nárazník. D11 z Hradce do Prahy 66. kilometr. Pozor na překážku v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna hlásíte také překážku za nájezdem z Pražského okruhu. Zhruba na 12. kilometru leží na vozovce sražené divoké prase a částečně zasahuje do pravého pruhu.
5: Je úplně na bílý čáře na krajnici, jakoby. Čumákem zasahuje do dálnice.
4: A silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěrově. Zasahují tam záchranáři u požáru domu. Dá se objíždět z Bezvěrova po místních cestách přes Služetín a Komárov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23. Tolik zprávy. Ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Americký soud se po 30 letech snaží vyřešit vraždu rapera Tupaka Shakura.
8: Tupak byl a stále je jedním z nejlivnějších raperů vůbec.
9: Zastanul před porotou Dwayne Keefe Davis, obžalovaný z organizování vraždy.
10: Měl jít o pomstu za zmlácení jeho synovce.
11: Klíčovým důkazem obžalobě Davisova autobiografie.
10: Právní zástupce Davise zakládá obhajobu na tom, že tvrzení si obžalovaný vymyslel.
6: Světoznámý rapér, válka gangů a jedna osudná noc v Las Vegas. Vražda Tupaka Shakura. Po 30 letech události roku 1996 řeší americký soud. Život, tvorbu i smrt Tupaka Shakura probíráme s hudební publicistkou Marií Čtveráčkovou. Dnes je středa, 26. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Já děkuji za pozvání.
6: Ten, který to celé podle obžaloby spunktoval, ten, který měl zbraň, sehnal zbraň, byť nakonec prý nestřílel.
13: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready to execute their revenge.
6: Žalobci v soudní síni v Las Vegas se pustili do Dwayna Davise, který měl před 30 lety jet v onom bílém Cadillacu, ze kterého se střílelo na Tupaca Shakura. Jak se Dwayne Keefe D. Davis hájí teď u soudu?
12: No, je to zajímavé, protože jeho obhajoba říká, že je lhář vlastně.
6: Že je lhář.
12: Nebo tedy, že Davis napsal v knize a řekl v rozhovorech fikci vlastně. On tu knihu teda nenapsal sám, napsal ji společně s Yusufem Jahem. A spoléhá se asi na nedostatek důkazů.
6: Mm-hmm.
12: A obhajoba taky poukazuje na špatnou práci policie, která na případu dříve pracovala například i pro zaujatost nebo nedostatečnou pečlivost, což je teda taky podstatné. A podle obhajoby i některých známých z té doby se tím, že zasnoval Tupacovu vraždu a podal zbraň vrahovi,
6: ano,
12: kterým měl být tedy jeho synovec Orlando Anderson, kterého ten Dan Rapper a jeho lidé napadli, tak Davis se tím chlubil, aby z toho prý něco vydělal, nebo možná, aby měl jméno pořád.
6: A když mluvíte o tom rozhovoru, nebo v těch minulých rozhovorech, tam jde hlavně o ten klíčový rozhovor z toho roku 2008, který byl vlastně výslechem na policii, nebo podáním vysvětlení na policii k jinému případu, k případu dosud nevyjasněné vraždy jiného rapera, Notoriouse B.I.G.
12: Ty informace o té dohodě s policií se už šířily dřív a Davis se měli zadržet, tedy kvůli drogám, kterým se taky věnoval, a byla mu dána nabídka, aby pustil nějaké informace, tedy nejdříve na tu část toho východního pobřeží, tedy na kontext té vraždy Biggieho Smallse, a potom on jim nakonec dal informace k případu Tupaca Shakura, nebo postřelení a později úmrtí, zavraždění teda Tupaca Shakura, a mluvil tam právě o tom nějakém naštvání a napadení jeho synovce, kterému měl dát zbraň tedy skrze dalšího pasažéra údajně, který to odmítl střílet, a nakonec tedy jeho synovec měl být tím střelcem, i když mimochodem před svou smrtí v roce 98 on sám svou vinu popíral.
6: Řeší se to celé po 30 letech, mluvíte o tom, že policie teda nebyla schopná to vyšetřit v zárodku v roce 96 nebo v těch letech potom, proč?
12: To mi taky přijde zajímavý, hodně lidí na to samozřejmě upozorňovalo, jedna věc je možná neochota svědků mluvit, což teda o tom se teda hodně mluví, to je jedna část, ale myslím, že zatím je i určitá nedůvěra k institucím ve Spojených státech, který jsou prolezlí rasismem a těma nekalýma praktikama. To bude možná taky jeden z důvodů, proč třeba afroamerický muži prostě nechtějí potom, když už jsou v něčem třeba trochu namočený, nechtějí o ničem s policií mluvit. A říká se taky, že jo, snitches get stitches, takže prostě ty práskači z toho nevyváznou živí nebo zdraví. A když gengy mluví o tom, že si to vyřeší sami, což taky padá teďka kolem toho případu, tak je dobrý asi připomenout, že ta afroamerická komunita si prostě hodně věcí musela řešit sama, nejenom takovýhle jakoby zvláštní a kriminální případy. A i takový věci, které by byly automatický právě třeba pro tu bílou většinu ve Spojených státech. A potom teda 2023 vlastně byl zadržen Davis s tím, že tedy už je dostatek důkazů k jeho usvědčení, a ještě myslím, že nějakou roli tam mohlo sehrát to, že Tupacův bratranec, myslím, podával pak žalobu na Davise k odškodnění za vraždu Tupaca.
6: Davis je taky mimochodem jako poslední naživu z toho auta, ze kterého se střílelo, tam už nikdo jiný, včetně toho údajného střelce Orlanda Andersona, nežije. My se celou dobu bavíme o tom, co se odehrálo 7. září roku 96 v Las Vegas.
13: On September 7, 1996, Tupac Shakur came to Las Vegas.
6: Mluvili jsme o tom, že to začalo šarvátkou a pak to vykrystalizovalo ve střelbu z jednoho auta do druhého, po které zemřel Tupac Shakur.
13: Tupac is gunned down in a drive-by shooting from a white Cadillac.
6: Co dělal Tupac vlastně v Las Vegas?
12: On tam byl konkrétně na zápasu Mikea Tysona, což je teda, že jo, velká sportovní událost, sledovaná, hodně lidí tam přichází, hodně celebrit tam přichází.
6: Takže on tam byl na boxu, on se byl podívat na Mikea Tysona a pak shodou okolností narazil teda na Andersona, člověka z jiného gengu.
12: Nejčastěji se to vypráví takhle, že tam dojde k situaci, kdy vlastně Tupac odchází ještě předtím, než by se potkal s Tysonem, a že tam někde jako v lobby potkají tedy Orlanda Andersona, který byl spojený s gengem, který byl znepřátelený s tím gengem, který zase byl zpřátelený právě s Death Row, s labelem, ke kterému byl Tupac upsán.
6: Ano, to vydavatelství.
12: A že tam dojde prostě k nějaký potyčce, že vidíme tam, že jo, na těch záběrech, že tam prostě na sebe skočí ty lidi a skoro všichni se tam zapojí a pak rychle odchází. A potom se to vypráví tak, že se přesouvají do určitého klubu, že se tedy ještě předtím jdou převlíct a připravit a odchází, odjíždí kolona mnoha aut, odjíždí jako do nějakého klubu a pak prostě na nějaký křižovatce.
6: Zastaví ten bílý Cadillac vedle toho černého BMW Tupaca, ve kterém teda nesedí Tupac sám.
12: Nesedí tam sám, sedí tam jako řidič, tedy šéf labelu Death Row Suge Knight, který nakonec vyvázne úplně jenom s nějakýma jako jemnýma zraněníma, a ten hlavní, kdo je zasažen 4 ranami, je právě Tupac Shakur.
6: A umírá 6 dní. Nebo 7 dní
12: poté. Přibližně 6 dní. Je taky zajímavý, že nemocnice, do kterých se dostal asi 2 dny potom, co byl zasažen, tak zveřejnila informaci, že jsou to zranění, z kterých může jako vyváznout, jo? Že to nemusí znamenat nutně smrt, což je zajímavý, protože 4 dny potom zemřel.
6: A obžaloba teda viní Davise z toho, že tohle měl vymyslet, protože se chtěl mstít za to, že teda jeho synovec byl údajně teda napaden nebo byl v té šarvátce po tom zápase Mikea Tysona, o tom je ten případ.
12: Tak to je, nebo tak o tom sám i Dwayne mluvil.
6: Takže to je vlastně výsledek války gangů, to je jeho smrt. Spojených s vydavatelstvími hudebními.
12: Já si myslím, že to má jako širší kontext trošku, ale vlastně můžeme říct, že Tupac i Biggie byli zabiti díky tomuto kolotoči prostě a
6: zapletení. Oba dva z jiných vydavatelství a oba dva z jiné části Spojených států, oba dva z jiných gangů.
12: Právě tohle je jako důležitý říct, že když se mluví o hiphopu, tak se často právě mluví o takzvaném West Coast a East Coast hiphopu, o tom, že na západním pobřeží, který reprezentoval ho Tupac a Death Row v jedné době, tak v určitou dobu došlo k nějaký animozitě, k nějakému jako znepřátelení právě s tím labelem Bad Boy. Zase za ním už pro mnoho lidí známý Puff Daddy, který za ním tehdy stál.
6: Odsouzený tak, teda ke 4 letům, taky jsme to řešili ve Vinohradské 12 za obchod s prostitucí a podobně.
12: Tak tyhle ty dvě strany se vlastně do sebe začaly pouštět nejenom skrze hudbu a za oběma stála určitá část určitých gangů. A v Los Angeles jsou ty známé dva gangy Crips and Bloods a právě část těch Bloods Los Angeleských stála právě za Death Row, respektive přes Suge Knighta tím způsobem, že jim dělali někdy ochranku, tak to fungovalo, tak aspoň jsem to já o tom četla. A zase na straně Bad Boy, když třeba koncertovali v Los Angeles, tak nějakou ochranku nebo ochranu prostě doslova jim dělali Crips. Takže tam prostě mohlo docházet k nějakým třenicím.
6: Jak se tahle teda nenávist nebo tenhle konflikt, tenhle spor, který byl pevnou součástí Tupacova života, pak propisoval do jeho tvorby nebo vůbec do tvorby těch reperů, kteří pak končili často tím, že někdo zastřelil?
12: Já myslím, že tam je důležitý říct, že na začátku Tupac Shakur byl vlastně zdroj takového jako velmi uvědomělého repu a jako důležitých nějakých poselství a důležitý jako dokumentace zprostředkování těch jako nelehkých životních podmínek afroamerické komunity. To, že vyšel z podmínek, kdy jeho matka a taky nevlastní otec byli zapojení ve strukturách Černých panterů, což bylo jako vlastně revoluční hnutí.
6: Poměrně dost radikální, bojující za práva afroameričanů.
12: Tak vlastně tam byla určitě už nějaká inspirace, tam bylo určitě i nějaký jako sdílený trauma, který tam vycházelo jako z toho, že jeho matka zažila opravdu jakoby výrazný jako útlak nebo jako velký represe. On se teda narodil do těchto těch jako podmínek, kdy prostě vyrůstali jako v poměrně velký chudobě. Ale zásadní bylo to, že se dostal i na uměleckou střední školu, kde jako studoval balet nebo studoval Shakespeara, studoval herectví, jazz a tak dál. A tohle jako ho významně ovlivnilo a tohle mu pomohlo jako rozvíjet ten jeho výjimečný talent. A někdy se na to v tom jeho příběhu jako zapomíná, jo? Že někdy jako lidi selektivně chtějí vidět jenom takového toho gangstra. Přitom on sám vlastně gangster nebyl. A spíš to pojímal tak jako i filozoficky jako velmi zajímavým způsobem. A on potom spolupracoval třeba se skupinou Digital Underground, kterou přerostl a dostal se právě k tomu, že chtěl víc mluvit o těch společenských problémech, ale potom se staly určitý věci, které ho navedly k nějaký radikalizaci. To znamená, třeba byl napaden policisty za úplně jako minimální přestupek. Jo. Ty policisté ho zmlátili, nebo zažil střelbu, napadení, byl postřelen. Jo. A on potom jako na základě těchto věcí, třeba právě to napadení a postřelení jeho v roce 94, tak tam on si začal myslet, že právě zatím stojí Bad Boy Entertainment, že zatím stojí Biggie, že zatím stojí Puff Daddy. A přitom předtím Biggie Smalls, Notorious B.I.G. byl jeho kamarád, protože Tupac se narodil v New Yorku, oni se přátelili, když do New Yorku Tupac zpátky jezdil a taky Tupac mu docela zásadně pomohl. Biggie mu. Ale potom najednou v určitý moment on si myslel, že to bylo napadení prostě východního pobřeží, že to na něj ušili a tím pádem začal on útočit taky na něj. Začal útočit skrze texty.
14: Například?
12: Například Hit 'Em Up. I'm a self-made millionaire, thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on... Což byl jako dost brutální text, který mluvil o útoku a velmi jako nevyvědělal výravým způsobem právě o Bad Boy Entertainment a Biggie, P. Diddy. Já mám takový pocit, že možná celý ten beef, jak se někdy v rapu říká, vznikl možná úplně jako nedopatřením. Jo? Ale potom už jako kola se rozjeli, hudba se prodává, skandál prodává a celý se to rozjelo. A z toho vězení, kde teda Tupac tenkrát seděl za obvinění ze znásilnění.
14: Ze sexuálního napadení faninky byl za to odsouzen.
12: Přesně tak. Tak on vlastně postřelen, byl rovnou odlifrovan prostě do vězení a tam tedy z toho vězení ho potom dostal Shook Knight. A to je otázka, jestli tam byl
14: vlastně... vlastně šéf teda vydavatelství Death Row, který pak s ním seděl v ten osudný den v tom autě.
12: A tam je otázka, jestli to nebyl nějaký jako závazek vlastně. Jo? Potom Tupac byl upsán k Death Row, ta smlouva nebyla extra výhodná a to taky, myslím, hraje roli. Takže do té tvorby se to samozřejmě podepisovalo, ale je třeba zmínit, že to vlastně bylo jakoby v závěru jeho života, i když je teda šílený, že vlastně on byl zavražděn, když mu bylo 25 let, jo. Do té doby vytvořil strašnou spoustu jako nahrávek.
14: On právě říkal, že ani není, nebo nedělá gangsta rap, protože všechny ty jeho skladby předtím, tak ty se dotýkaly zejména těch témat, která pálila jeho i jeho rodinu. O tom jste mluvila už na začátku. To znamená, neznal otce toho svého biologického, takže poctu mámě natočil jako Peace Dear Mama. A potom ta chudoba, ty sociální nerovnosti třeba v písni Changes.

0: přesně tak, jako tohle je strašně důležitý, protože on jako rapér dokázal vlastně ukázat nějakou svoji zranitelnou tvář, což je strašně důležitý i pro pozdější vývoj toho rapu. A dokázal vlastně velmi trefně pojmenovávat ty sociální nerovnosti, rasismus a samozřejmě vzhledem k tomu, že to bylo spojené jakoby celý jako v nějakém atraktivním obalu, tak všechny ty témata i ta hudba jako velmi rezonovala s tou afroamerickou komunitou. On sám také hrál, věnoval se herectví a hrál v poměrně jako velkých filmech, což je taky zajímavý. Jo. A zajímavý je vidět vůbec, kolik toho stihnul. Jo. Že vlastně s takovou uvědomělostí a sečtělostí ještě jako by stíhal produkovat strašně moc věcí, které uspěly komerčně. Jo.
1: To je... A on už za svého života byl úspěšný, prodával alba, prodával nahrávky, byl slavný?
0: Jo, jo, velmi slavný, protože sice teda on své nahrávky neprodával sám, prodával je za něj jako label a on dostával nějaký podíl a říká se, že zemřel s poměrně malou částkou na účtu, ale byl už v té době, jako v tom roce 96, velmi slavný. Vyšlo mu 2 album, který se strašně dobře prodávalo, bylo na předních příčcích hit parád a byl už tehdy ikona. Jo. A hvězda jak teda rapu, tak herectví a získal třeba 6 nominací na Grammy. Jo. Za tu dobu, což mě taky přijde zajímavý. Dneska je teda kulturní ikonou, ale myslím si, že si hodně toho úspěchu užil i za svého života. Otázka je za jakou cenu, jo? Že vlastně když potom je člověk tak exponovaný, tak zároveň když tu pak velmi se snažil přemýšlet o tom, co vypustí do toho světa, tak ke konci to bylo jako občas velmi nevybíravý a možná občas velmi ukvapený a tam je otázka, kdo tlačil na to, aby vydával a jakou hudbu.
1: Takže kvalita klesala.
0: No, to bych jako úplně neřekla, ale jako řekněme, že ty témata se měnily a že i ke konci třeba to album All Eyes on Me pro mě má takovou jakoby velmi groovy a jako G-funkovou atmosféru, zároveň je takový oslavný a takový jakoby výsměšný, jo, že vlastně ty disy jsou tam jako víc skrytý.
1: A zatím, ty narážky na ty ostatní repery, které...
0: Přesně tak, že jsou tam pořád, ale narážky jako na nějaký násilí a vyřizování si účtu a potom vlastně se dokonce i až po jeho smrti vychází to album Machiavelli, který má ten motiv inspirovaný Niccolo Machiavellim a vlastně on i mluvil o tom, že teďka jako se to veme zpátky a stane se tím rapovým autoritářem. Jo. Takže jako kdyby se tam jako opravdu přitvrzovalo, jako kdyby se hodně radikálně hodně se připravoval na nějaký jakoby i možná fyzický nebo jako reálný souboj s někým, koho vnímal jako nepřítele, zatímco předtím to byly víc ty strukturální problémy, ten systémový rasismus a tak. Tak ke konci to byly víc konkrétní lidi, jako který vnímal jako velkou hrozbu, což mi taky přijde zajímavý.
1: A dneska k rapovému autoritářskému vládci z 90. ze Spojených států se vrací někteří současní slavní rapeři?
0: Jo, daleko více i mluví vůbec o těch sociálních a sociologických tématech, jo, který vlastně jako jsou v tom pozadí, o tom, jak je to s tou černou maskulinitou, o tom, jak to trauma je kriminalizované. Jo, a to, jako co všechno je zatím, že to není tak jednoduchý, že se mluví trošku víc do hloubky o tom, co vlastně on viděl za tím takzvaným thug life, za tím jako, tím, jako zločin, přesně tak, za tím jako zločineckým životem, že to bylo něco, jako, co mělo prezentovat nějakou i tu emancipaci, jo, co nebylo prostě to střílení na ulici, ale co měla být nějaká sebeobrana vůči tomu systému a emancipace vlastně. Jo. A je strašně zajímavý, že samozřejmě spousta rapperů dalších a těch jako velmi slavných mluví o tom odkazu Tupaka, ať už o tom, jaký měl skvělý texty, jak moc jako rychle chrlil ty texty, jak dokázal rychle psát, jak ho obdivují rapeři jako Kendrick Lamar za to, jak dokázal podat jako některý ty témata.
1: Myslím, jak... že i 50 Cent, Eminem se k němu vyjadřovali tak, velmi jako... hezky. Taky mimochodem budou vydávat společnou píseň, single teďka Eminem, 50 Cent a Tupak, protože jeho rodina předala práva na nějaké nevydané nahrávky Tupakovi, Eminemovi a 50 Centovi a teď to má vyjít ve filmu Street Fighter, který se chystá do kin tenhle podzim. Vraťme se zpátky do Las Vegas na závěr. Ten soudní proces má trvat 6 týdnů. Kdo se má ještě objevit před porotou, kdo bude v tom případu 30 let starém případu vraždy Tupaka Shakura vypovídat?
0: Je tam řada takových VIP osobností, řekněme, a mezi nimi samozřejmě P. Diddy, taky Shook Knight, ale uvidíme, kdo se tam jako doopravdy objeví. Já mám pocit, že Shook Knight už prohlásil, že se nechce k tomu nijak vyjadřovat. Otázka, jestli někdo z nich nedostane nějakou nabídku.
1: 7. září to mimochodem bude právě 30 let od střelby, teď bude výročí. 13. září pak Tupac zraněním podlehl. Pokud prokuratora uspěje, Davisovi hrozí jaký trest? Doživotí?
0: Já myslím, že to je doživotí, že se tak o tom psalo.
1: Přestože nestřílel. Chystají se na toho 7. nějaké vzpomínkové akce k Tupacově vraždě? Děje se to tak, že by si připomínali lidé Tupaca?
0: Vím o tom, že i někteří pozůstalí nebo to okolí jeho organizovalo nějaký akce v minulosti. On to může být takový jako dobrý zdroj obživy taky. Otázka je, jak to dál třeba bude zprávy na jeho hudbu. Já mám pocit, nebo jak se setkávám třeba s mladšími lidmi, tak stále spousta jich mluví o Tupacovi, což je zajímavý. No. A myslím si, že pořád ta jeho zkušenost může rezonovat právě s lidma, který cítí nějaký útlak nebo vlastně jsou marginalizovaní v té společnosti. Takže myslím si, že ten odkaz je jako pořád důležitý.
1: Takže jeho hudba žije. Dobrá, tak moc díky, že jsme mohli připomenout příběh Tupaca Shakura.
0: No já děkuju a poslechněte si nějakou hudbu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska hudební publicistka Marie Čtvráčková, se kterou jsme probrali případ vraždy rapera Tupaca Shakura a řešili jsme taky jeho život, jeho hudbu. Detaily o použitých hudebních ukázkách v téhle epizodě najdete na našem webu irozhlas.cz v přepisu tohoto dílu. Jinak ve Vinohradské 12 budeme soudní líčení dál sledovat, stejně jako celou řadu dalších případů a dalších témat. Na jedno z nich se dostane hnedka ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmilová.
3: Sněmovna přerušila debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Zemřela americká zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Fotbalisté Lince v sestavě s Krištofem Daňkem po velkém obratu prošli do hlavní fáze Ligy mistrů. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabrala diskuse a navrhování bodů na program schůze.
4: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
5: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
4: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
6: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
4: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Dozorčí rada Českých drah dnes projedná situaci generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Žádost o prověrku generálního ředitele byla podmínkou výběrového řízení, ve kterém Michal Krapinec v roce 2022 zvítězil. Dozorčí rada k tomu zasedne v 10 hodin. Krapinec je teď generálním ředitelem 5. rokem. Mandát ve funkci mu tak vyprší příští rok na jaře. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Parton za svou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíc se proslavila v 70. letech hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zaspomínal její synovec Brian Seaver.
7: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
3: Sport. České volejbalistky v Brně postoupily do osmifinále domácího mistrovství Evropy. Účast mezi 16 nejlepšími mají jistou po výhře 3-1 na sety nad Ukrajinou. A fotbalista Krištof Daněk bude hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Mezi elitu postoupil s rakouským Lincem poté, co v odvetě smazal tříbrankovou ztrátu na Celtic Glasgow. 23-letý český záložník se pod výhru 5-1 po prodloužení podepsal asistencí a vybojovanou penaltou. Sám Daněk Radiožurnálu Sport přiznal, že podobný zápas v kariéře zatím nezažil.
8: Jsem docela mladý, takže ještě toho nebylo tolik, ale tohle je opravdu něco speciálního a klobouk dolů, co někteří předvedli na hřišti, protože asi to upřímně jako nečekal nikdo, si myslím, ale povedlo se nám to, takže fakt jako mega.
3: V úterý prošli do hlavní fáze Ligy mistrů i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali izraelskou Berševu 5-2 po prodloužení. Mezi elitou jsou taky fotbalisté norského Bodø Glimt, a to po odvetné výhře 3-0 nad nizozemským Nijmegenem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 před Brnem a zavřená silnice 20 Plzeň-Vary. Na dálnici D2 opatrně před Brnem ve směru z Bratislavy. U nájezdu od Modřic a Olympie na kilometru 2,5 silničáři opravují svodidla. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na Plzeňsku je neprůjezdná silnice 20 do Karlových Varů. V Bezvěrově zasahují záchranáři u požáru domu. Místem se teď nedá projet, zvolte trasu například přes Služetín a Komárov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšte nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Společnost vám dělá stále noční radiožurnál, 5 minut po 16:00, přeji příjemné probuzení do středečního rána s datem 26. srpna a za chvíli jedno zdravotnické téma. Náročné operace karcinomu jater, plic nebo třeba močového měchýře už budou dělat v Česku pouze lékaři ve specializovaných centrech. Takové jsou plány ministerstva zdravotnictví. Co na to říkají menší nemocnice? Tak nejen o tom uslyšíte za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Nejnáročnější onkologické operace by se od roku 2030 měly plně přesunout do specializovaných center. A to podle ministerstva zdravotnictví z toho důvodu, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomu jater, slinivky, plic nebo močového měchýře.
1: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
2: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
3: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, kteří by v těch menších nemocnicích vůbec operováni nebyli. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost nebo ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
2: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
4: Ale od roku 2028, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou

0: Tady nemocnice, které dělají operací levým 50, 60, 70 za rok, takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
1: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: A v nočním Radiožurnálu teď míříme na silnice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 129 se převrátilo nákladní auto. Podle informací z místa je to teď neprůjezdné.
5: 129 momentálně neprůjezdná, jo. Je tam převrácené nákladní auto s vlekem.
4: Na místě ještě nebyla policie ani záchranáři, začíná se tvořit kolona, tak brzděte před ní opatrně. Z dálnice můžete sjíždět na Velký Beranov. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eurythmics s vámi byli v nočním radiožurnálu. A v Olomouckém kraji přibývá samospráv, které se rozhodly podat žalobu kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných elektráren. Oblasti pro zrychlené povolování fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Mnohé radnice s tím ale nesouhlasí a chtějí podat žalobu na stát. Právníky oslovili také zástupci 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k ním chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice a Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje, potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty. Samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali.
1: Návrh akcelerační zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: dokola.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Monika Chmilová přináší krátké zprávy.
1: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech to v poslanecké sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech a zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů. Změny by podle Šťastného měly platit od příští sezóny. Ta začne na podzim 2027. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 tisíc zaměstnanců. Blume podle německých médií zopakoval, že bude kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům potřeba zrušit v následujících letech asi 50 tisíc pracovních míst, polovinu z toho v Německu. Situací se bude v září zabývat dozorčí rada koncernu. A naposledy v této sezóně dnes vyjede na hladinu přehrady Hrachlůzky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dřív, než byl původní plán. Rozhodl o tom provozovatel lodi, kterým je jeho česká plavební společnost. Důvodem je setrvale klesající hladina přehrady, která se vinou sucha denně sníží o 5 cm. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína a Bohemians postoupili do třetího kola domácího poháru. Pražský Celek zvítězil v zápech 3-2, zlínští vyhráli v Uničově 2-0. Z profesionálních celků prošli dál i hráči Žižkova, Dukly Praha a Jihlavy. Viktoria triumfovala v Hluboké nad Vltavou 2-0, Dukla v Horních Hředicích 5-0 a Jihlava na Trávníku Motorletu Praha 3-0. Vypadli jen fotbalisté Ústí nad Labem, kteří prohráli na Trávníku třetiligového Varnsdorfu 3-4 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i prodloužení branka nepadla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Velkým Beranovem a překážka na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna jste nám hlásili nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 129 se převrátilo nákladní auto, blokuje levý pruh. Podle řidičů se teď opatrně projíždí pravým pruhem. Na místo přijíždějí záchranáři a provoz pak může být ještě více omezený. Tvoří se kolona kamionů už od kilometru 127. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážku za Břeclaví. Na 43. kilometrů leží v levém pruhu velká bedna. Na silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěrově. Na průtahu obcí zasahují záchranáři u požáru domu. Podle informací z místa jde o větší požár. Silnice může být neprůjezdná ještě několik hodin. Objíždí se zatím přes okolní obce.
4: Z Bezvěrova směr Manetín a v obci Služetince odbočí na obec Buč. Tam tudy se pokračuje na Toužem.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak ale převážně oblačno a zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Je to tak, ladíte stále noční vysílání radiožurnálu a pokud investujete do kryptoměn, tak vás mohl potěšit nárůst ceny bitcoinu. Poprvé od května se totiž vyšplhal na 80 tisíc dolarů. Dokonce se dostal i k 81 tisícům, ale následně cena zase spadla. Jak moc, tak to zjistíte, když se podíváte na článek na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika, kde se tomu podrobně věnujeme. A teď už dál zazní Coldplay.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Váží tuny vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném zvuku mohou rozhodnout pouhé gramy bronzu. Jak se v jedné innsbruckské dílně už přes 400 let rodí zvony, uslyšíte za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě a ty nejmenší cinkají na krku kravám na alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Ani 400letí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. No a pokud projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
3: V
2: principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Odlít krásný zvon je jedna věc. Přimět ho, aby zněl přesně tak, jak má, to už je něco jiného.
2: Každý zvon se ještě jemně dolaďuje, podobně jako klavír nebo kytara. U 9-tunové zvonkohry jsme při ladění ubrali jen 16 kg bronzu. V poměru k celé váze je to skoro nic.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A to už je pro dnešní den vše z nočního radiožurnálu. Reportáží z Rakouska jsme zakončili noční vysílání a v 5 dorazí ranní radiožurnál s Petrem Králem. Tak mějte příjemnou středu, od mikrofonu se loučí Adam Carda a posílám Stinga s písní All This Time.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek. Nejméně jeden člověk zemřel při výbuchu v Dněpropetrovské oblasti. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty a upevnil si pozici celkového lídra. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě. Vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
1: Minimální mzda a tedy i nejnižší tarif mají být příští rok 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit i státní rozpočet. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 je zraněných. Uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili. Podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři lidi evakuovali. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Lotyšsko s platností od 1. září zakáže dovoz vybraného zboží z Ruska a Běloruska. Shodla se na tom lotyšská vláda. Nařízení podle veřejnoprávní televize LSM zakazuje dovoz knih, novin, oblečení, bot nebo hraček. Dotkne se taky ruského a běloruského zboží dováženého ze třetích zemí. Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím 145 tisíc psů. Jde o data Komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám a usnadnit návrat zatoulaných psů a taky v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují, pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
4: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
1: Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. Šampion letošní Tour de France v Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu a upevnil si tak červený trikot pro celkového lídra závodu. And now Tadej Pogačar takes
5: yet another stage victory in a Grand Tour. Tadej Pogačar výhrou zakončil víc než 50 kilometrů dlouhý únik, během kterého rozdrtil soupeře. V cíli měl na nejbližší soky náskok 2 minut a 39 sekund a celkově vede před dalším Slovincem Primožem Rogličem bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel v etapě 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na Pogačara ztrácí skoro 10 minut. František Typovský, Radiožurnál.
1: Pátá etapa Vuelty začne po 2:30 odpoledne. Na 173 kilometrech má několik krátkých, ale prudkých stoupání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 za Velkým Beranovem a zavřená silnice 20 z Plzně do Varů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Beranovem. Od kilometru 126 se plní oba pruhy, které popojíždějí až k nehodě na kilometru 129. A tam zasahují záchranáři u převráceného nákladního auta v levém pruhu. Zdržení je zatím na necelou půl hodinu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto v odstavě. Pruhu. Označena je to šipkou, hlavně nákladní vozidla vybočují doleva. A silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěrově. Zasahují tam záchranáři u požáru domů. Možná objížďka vede z Bezvěrova po místních cestách přes Služetín, Komárov a Smilov do Toužimy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14, na Šumavě 19. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a začneme těžkou prací, konkrétně v hradní kovárně na středověkém hradě Helštín. Tam totiž vzniká 2,5 metru vysoká a 250 kg těžká plastika kováře při práci, která by měla natrvalo ozdobit areál právě středověkého Helštína. Tam se vydáme v původní reportáži, ještě předtím zpěvačka Alize a ještě jedna informace. V Austrálii vyřadili z hitparád všechny písně vytvořené umělou inteligencí. O rozhodnutí Asociace hudebního průmyslu informuje BBC, teď taky radiožurnál. No a tady jedna skutečná Alize. Dobré jitro.

0: 9 minut po páté zní vysíláním ranního radiožurnálu znělý hlas zpěvačky Alize. My teď ale míříme za zvukem kovadlin, který rozezněl třetí nádvoří hradu Helštína na Přerovsku. Tým uměleckých kovářů pod vedením Václava Nohy má týden na to, aby udělal umělecké dílo, které natrvalo ozdobí hradní expozici. Dostalo jméno Zrozen v ohni.
1: Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně pracují i více než 12 hodin denně. Dílo musí mít hotové do pátku. Všichni proto mají stále po ruce hrnky s kávou.
2: U těch výhních zpracováváme silný pásoviny a je tam obrovský teplo. Takže člověk jako je z toho docela neupitej.
3: Takže bez kávy to nejde.
2: Nejde.
1: V kovárně Václav vyrábí 2metrovou plastiku kováře při práci. Je složená ze silných kovaných pásovin. Vzájemně jsou probíjené a nýtované. Zástěru má Stepané Mosazy. I když Helštín je pro mistry černého řemesla světovým centrem, žádnou nadživotní plastiku kováře ještě nemá.
2: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou výzvu jako zvládnem, protože je to opravdu těžký a je to už level nad levelem. No. je to velká výzva. Pomalu se nám to nahoře zbíhá, za chvilku budeme nejtovat.
1: V rámci kovářského fóra umělci pro hradní expozici vyrobili už na 40 plastik. Pro tu nejnovější kastelán Jan Lauro vhodné umístění ještě nemá.
4: Jsou tady díla třeba od nedávno zesnulého akademického sochaře Igora Kitzbergera. No a z těch mezinárodních týmů se tady velice pěkně zapsal třeba Claudio Botero se svou rodinou, anebo když teďka se podíváme na tu celospolečenskou situaci a celosvětové dění, tak já osobně rád vzpomínám tady na kooperaci třeba rusko-ukrajinského týmu anebo izraelsko-palestinského týmu, kdy prostě teď si myslím, že už to jsou pouze vzpomínky.
1: Nové dílo návštěvníci hradu můžou poprvé obdivovat v pátek při zahájení Hefajstonu. Letos na něm přislíbilo účast 600 mistrů černého cechu z celkem 20 zemí světa. Helštína, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, teď je 5:45. Poslanci se v 9 hodin dopoledne vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Debatu včera přerušili po téměř 10 hodinách diskuze o programu. Koaliční poslanci chtějí přehlasovat veto prezidenta, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli tomu chystá ústavní stížnost. A zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím zhruba 145 tisíc psů. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července a my se po půl šesté vydáme přímo do jedné z ordinací.
1: Nehoda na D1 za Veranovem, zavřená 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov vzniká kolona z kilometru 126, nejdřív kamiony, postupně i osobní auta, ta se zdrží kolem 20 minut, protože na 129. se po vážnější nehodě projíždí jenom pravým pruhem. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary zůstává v Bezvěrově uzavřená kvůli většímu požáru domu, objížďky složitější po místních komunikacích. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes nás čeká rozdílné počasí na severu a na jihu naší republiky. Na severu zaprší, zatímco na jihu bude spíše slunečno. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území ale i polojasno. Hlavně na severu se bude místy vyskytovat déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Zároveň ale bude částečně ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, ale na jihu bude teplej 22 až 25 stupňů. Na horách naměříte kolem 14, na Šumavě až 19 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, místy mírný východní vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 5.20. Krysa, která je v jedné části světa jenom nepříjemným vetřelcem, může jinde decimovat původní ptáky a nepřímo poškozovat třeba i korálové útesy. Zkrátka stejný invazní druh má na různých místech úplně jiný dopad. Ještě jeden příklad, třeba konkrétně z Česka, oblíbená borovice lesní. Stejný invazní druh může mít v různých částech světa opravdu ničivé následky, což ukazuje nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska, publikovaná v časopise Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobně vyšší než v Evropě a v Severní Americe. A tak se na to překvapivé zjištění pojďme teď podívat podrobněji v ranním radiožurnálu.
1: To, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
2: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
1: Celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a působí tam velké škody a problémy.
2: Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
1: Na tom severu ty země jsou bohatší, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
2: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív, říká spoluautor studie Hanno Zebens z Německé univerzity v Gíznu.
3: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi.
2: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Právě ranní radiožurnál, blížíme se k 17:30, připraveny další aktuální zprávy, počasí, doprava v zelené vlně i s našimi zpravodaji, tak jak jste zvyklí. Tak pojďme na to. Tady je radiožurnál v 5:30. A slovo má Tereza Tomášková.
1: Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince dnes bude řešit dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládaly podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. On ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Ve Spojených státech zemřeli dva lidé na nákazu spalničkami. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 nemocných. Proti spalničkám se očkuje mnohem méně lidí než v minulosti. Inspektoři varují před dětským čajem, který může být závadný. Jde o dvě šarže bylinného dětského čaje Průdušky se slézem českého výrobce All Nature. Inspektoři v něm našli nadlimitní množství alkaloidů, tedy látek, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobek stahuje z trhu. Jedna z šarží má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Sport. Tenistí Jakub Penčík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále v New Yorku zdolali domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. V soutěži, která předchází hlavnímu programu, naopak vypadl česko-britský pár Kateřina Siňáková, Henry Petten. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duu Monfils Svitolinová v závěrečném super tiebreaku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Beranovem, neprůjezdná 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov čekejte kolonu. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 125,5, osobní auta v levém ze 127. Odtamtud je to na čtvrt hodiny na 129. Tam se srazilo auto s dodávkou, průjezdný pravý pruh. Na D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem opatrněji na kilometru 35,5 v odstavném pruhu řeší kolizi dvou dodávek. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je neprůjezdná v Bezvěrově, hasiči zasahují u velkého požáru domu. Osobní auta to můžou zkusit přes Komárov, ale jsou to velmi úzké cesty, sotva pro obousměrný provoz. Pro větší vozidla určitě objížďka přes Štědrou, směrem z Plzně vás odkloní policie v Bezvěrově, směrem z Varů zatím bez odklonu sjíždět se musí z 20 už v Toužimi na Štědrou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu je na Českém hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, méně mraku je na jihozápadě a jihu Čech i polojasno. V západní polovině Čech se vyskytují přehánky a nebo déšť. Teploty jsou docela vyrovnané, většinou klesly k 15 až 11 stupňům. O trochu tepleji je na jihu Moravy a také v centru Prahy, chladněji pak na horách. Přes den zůstane na severu víc mraku, tam bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, vytvořit se může i bouřka. Teploty při zamračeném počasí se budou držet kolem 20, konkrétně mezi 17 a 22 stupni. Na jihu, tedy hlavně na jihozápadě, ale bude mraků méně, místy i polojasno a díky tomu tam budou takhle teploty šplhat až k 25. Na horách to bude podobné, Šumava teplejší kolem 19 stupňů, jinde kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo předávám Petru Královi. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, slovo předala Marcela Hálová. 4 minuty po 17:30, možná právě teď pro vás čas pro ranní venčení, tak v tom případě ještě stihnete informaci o tom, že pokud tedy máte pejska a chystáte se očkovat proti vstekně, tak byste si měli nechat zvíře zapsat do centrální evidence. Ta povinnost platí od července, my vám za chvíli prozradíme, jak to celé funguje a jestli měli veterináři s novým systémem nějaké potíže, tak možná odchod na ranní procházku ještě na chvíli odložte.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 5.38, Charlie Puth, ranní radiožurnál a novinka pro pejskaře. No, novinka, jak se to veme. Zhruba 3,5 tisíce psů už teď zapíšou veterináři denně do centrální evidence. Ta registrace odstartovala na začátku července, takže vlastně nedávno. No a ta má stížit fungování množíren a také pomoct najít případně ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a stojí to několik set korun. Očkování může platit až 3 roky a proto mají lidé na splnění povinnosti čas až do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vstekleně a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 000 korun. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Billie Joel, síná zpěvačka se zrzavými vlasy, ostrým pohledem a hlasem, který poznáte po několika vteřinách. 60. dnes slaví zpěvačka Shirley Mansonová. V polovině 90. let se stala frontmankou skupiny Garbage a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší alternativní rockové scény. No a v roce 1995 kapela vydala své debutové album Garbage.
1: Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie. Titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay. It implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it.
1: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. Dnes budeme sledovat i zasedání dozorčí rady Českých drah. Ta po 10. hodině dopoledne probere případ generálního ředitele firmy Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji pro funkci nepotřebuje. No a my se k tomu vrátíme krátce po 6. hodině. Dělníci začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. Vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. A vše má stát přes 2 miliardy korun.
3: Nehoda na D1 za Beranovem a uzavřená 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Velký Beranov, kamiony v pravém pruhu na 125. kilometru, osobní auta v levém na 127. Odtamtud zdržení kolem čtvrt hodiny na 129. kilometr. Tam je dálnice zablokovaná po srážce dodávky a osobního auta, jak se projíždí, upřesňuje náš zpravodaj.
4: V místě té nehody je zrovna odstavné parkoviště pro ŘSD a policii, přes který to momentálně policie odklání, takže krokem se jede přes tu parkovišťátko.
3: A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvěrově uzavřená, zřejmě delší dobu bude, hoří tam několik domů.
5: 5 domů zase bude komplikovanější a nadíl.
3: Objížďka přes Štědrou směrem z Plzně z Bezvěrova, směrem z Varů nutno odbočit už v Toužimi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, tam klesla teplota většinou pod 10 stupňů, na Sněžce je kolem 7, na Pradědu 8, například na Lysé hoře nebo v Beskydech a také na šumavském Churáňově právě kolem 10. Přes den bude na Šumavě docela teplo až 19 stupňů, jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů. Odpolední maxima se budou pohybovat jinde v nižších a středních polohách mezi 17 a 22 stupni, na jižní části našeho území od 22 do 25 stupňů. A nebe ráno a dopoledne ještě oblačné až zatažené, na jeho západě i polojasno. Naopak na severu může zapršet a také se mohou vytvořit bouřky. Hezkou středu přeji.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: O selhání Činasky stále ještě na turné. Nejbližší koncert 28. Moravský Krumlov, o den později Třeboň, 4. září Příbram, 5. Kutná Hora, 11. Děčín a všechno končí 15. v Praze. Neselhali ani tenisté čeští, konkrétně Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ono se jedná o takový zvláštní turnaj, sety se tady hrají do 4 gemů. Na semifinálového soupeře teď čekají, no a my se k tomu podrobněji dostaneme po 8. hodině. A ještě jiný sport. České volejbalistky na evropském šampionátu v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety a jsou tak v 8. finále turnaje. A jisté tedy je, že ho budou hrát doma, a sice na brněnském výstavišti, a jisté je i to, že my budeme u toho.
1: Jo, postoupili jsme, že? My to nějak jako řešíme den po dní. Jo, já tak jdu celý život, prostě nejlepší neřešit prostě dopředu, protože ní nevíte, co se stane.
2: Ověřovala si česká volejbalistka Helena Grozer, že výhra 3-1 nad Ukrajinou skutečně posunula český tým do play-off evropského šampionátu v Brně. 38letá smečařka podle vlastních slov dospěla v kariéře do bodu, kdy už o výsledcích a tabulkách nemá přehled.
1: Já jsem hrozně ráda, že tady u toho můžu být, že jsem se toho dožila volejbalově a že můžu vlastně pomáhat a být po boku prostě mladých hráček, jako je Bára Remanová, která je o 20 let mladší, holky, které vlastně všechny jsou v podstatě mladší, že jo, ale některý víc, některý méně, takže třeba můžu něco předat a třeba až tady budu chodit na ně na tribunu, tak třeba budu říkat, že jsem jim pomohla trošku v kariéře i já.
2: Podle trenéra Janise Atanasopoulose je podobné mentální nastavení zkušených hráček jedním z důvodů, proč mají zatím Češky na domácím turnaji bilanci 3 výher a jediné prohry.
3: Musíte se porvat se svými emocemi, s mediálním zájmem a zkrátka s tím, že se hraje v České republice. Každý se chce taky vidět s rodinou a známými, ale musíme se soustředit a jít den po dni. Ve středu máme trénink, potom zápas s Bulharskem. Na nic jiného nesmíme myslet.
2: Odmítl řecký trenér českých volejbalistek spekulovat o možném osmifinálovém soupeři. Zmíněný závěrečný zápas základní skupiny s Bulharskem odehrají Češky ve čtvrtek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, příští hodně mimo jiné také o celní válce mezi Kanadou a Spojenými státy a postupem času nás bude taky zajímat to, že šéf CIA John Ratcliffe zřejmě přiletěl do Moskvy, Washington ani Kreml to zatím nijak nekomentovali. Pokusíme se zjistit víc. Dnes ráno.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
2: volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Poslanci by dnes měli hlasovat o prezidentském vetu novely o rozpočtových pravidlech. Americká firma začne v Mnichově testovat taxíky bez řidičů. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Kvůli požáru je uzavřená silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově a bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování chtějí zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard korun. Letos má být ale 310 miliard a příští rok plánuje Schillerová ještě vyšší. Zároveň ale deklaruje, že nepřekročí 400 miliard.
7: Mohli jsme předstírat, že schodek 150 miliard je reálný, napsat do rozpočtu nafouknuté příjmy, podhodnotit známé výdaje, ale to není můj styl. Volím cestu, na které budeme deficity každý rok snižovat, ale současně nezastavíme obranu, zdravotnictví, školství, dopravu ani energetickou bezpečnost.
6: Podle opozice je takové zadlužení státu v době hospodářského růstu a nízké inflace nepřijatelný. Opoziční strany proto chystají ústavní stížnost. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, prohlásil ale, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel i protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Na provoz aut bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku.
8: Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. Auta firmy spadající pod koncern Alphabet budou ještě pod vedením řidičů křižovat ulice Mnichova a mapovat je. Místopředseda bavorské vlády Hubert Aiwanger to označil za výraz technologického pokroku. Waymo nabízí komerční robotaxi v 11 amerických městech a mimo USA v testovacím provozu taky v Londýně a v Tokiu. S autonomní mobilitou experimentují i německé automobilky, ale pořád za přítomnosti řidičů. Německo má v rámci Evropské unie pokročilejší právní rámec pro začleňování autonomních vozidel do běžného provozu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Národní památkový ústav dnes začne s kompletní rekonstrukcí invalidovny v pražském Karlíně. V barokní budově z 18. století pak mají vzniknout dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát víc než 2 miliardy korun. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
10: Sport. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1 na sety. Už po předposledním zápase základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Smečařka Pavla Šmídová zatím nad variantami soupeřů pro play-off nepřemýšlí.
11: Ještě před náma jeden zápas ve skupině s Bulharkama, ten budeme chtít taky vyhrát a potom osmifinále uvidíme, koho nám los přiřadí nebo oni jak tam dopadnou. Vůbec přiznám se, že moc nesleduju tu skupinu, takže nevím, kdo tam na nás popřípadně připadá.
10: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním soubojem s Bulharkami. V polské Poznani už za necelé 3 hodiny začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česko budou reprezentovat i olympijští šampioni Josef Dostal a Martin Fuxa. Právě kanoistu Fuxu čeká v dopoledním programu rozjížďka na kilometrové trati. Závod uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 překážka za Jeníkovem a nehoda za Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozorně za větrným Jeníkovem na 109. kilometru. Leží tam kusy prasklé pneumatiky mezi jízdními pruhy. A potom dál na D1 směrem na Brno za Velkým Beranovem se už kolona rozjela. Zpomaluje se jen na 128. kilometru, nevýrazně. Na 129. a půltem byla dálnice zablokovaná po nehodě. Jezdilo se jen odstavnou plochou, teď už je zabraný jenom odstavný pruh.
3: Už jsou průjezdní oba pruhy, ty auta jsou na krajnici, ještě tam jsou hasiči.
12: Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvěrově uzavřená, hoří tam asi 5 domů, zásah hasičů potrvá, policie odklání provoz mezi Toužimí a Úněšovem obousměrně přes Štědrou. Na silnici 9 z Mělníka na Prahu vzniká kolona za odbočkou na Líbeznice kvůli zúžení.
13: Provoz je řízen kyvadlově semaforem a vzniká tady kolona tak na 5 až 10 minut zatím.
12: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
14: 6 hodin 5 minut středa 26. srpna. Posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Krásný den vám ze studia přejeme s Petrem Kadeřábkem. Petře, i tobě krásný den.
15: Dobré ráno. Já jsem rád, že zrovna v tenhle ten den vysíláme spolu, protože si připomínáme, že přesně před 680 lety usedl na trůn Karel IV. Takže jsem rád, že tady další slavní Karel.
14: Tak to jsem taky moc rád, to se přiznám, že jsi mě překvapil hned prvním. Zároveň jsme si tedy vyplýtvali tohle výročí pro případnou soutěž, ale určitě máme připravené něco trošku sportovnějšího.
15: Tak tam můžeme dát Jana Lucemburského, to je ve stejný den, kdy.
14: Ne, tak posluchači Radiožurnálu Sport by si určitě poradili i s tímhle. Ostatně včera jsme tady měli výherce jízdního kola a bylo to s ním docela příjemné povídání. Na pár minut, tak pojďme pozvat na ten dnešní den, kromě tradiční soutěže, kterou nabídneme kolem 8 hodiny a 50. minuty, se můžete těšit třeba na hodně zajímavý blok, který ty si připravil hned po 7. hodině. Asi nikoho nepřekvapí, bude to hokejový blok.
15: No, ale já jsem hlavně No tak nepřekvapí, co to mohlo být
14: judistický. Nebo volejbalový.
15: Ale volejbalistka bude také, protože se s námi po 9. hodině spojí libero českého národního týmu na mistrovství Evropy, tedy Daniela Jancová. Už si zvykám na to její nové příjmení. To jsem zvědav opravdu, jak bude komentovat nejen ten včerejší zápas, ale tu atmosféru v Brně, ale ten včerejší zápas určitě, protože hrát za takhle kvalitním českým blokem, jako se to včera povedlo volejbalistkám, to bude zajímavé, ale já se vrátím k tomu, co nás čeká za hodinu. Doufám, že vstane.
14: Věříme.
15: A že stříbrný medailista z mistrovství světa 20-letých a také účastník posledního světového šampionátu a útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař dorazí k nám, než vyrazí do Moří a poví nám o tom, jak se třeba stěhoval, jak požádal někoho o ruku, ale hlavně o
14: hokej. Jaká byla odpověď, ale hlavně
15: o... Poví nám o tom, jak se třeba stěhoval, jak požádal někoho o ruku, ale hlavně
14: jaká
15: o hokej.
14: Jaká byla odpověď, ale hlavně o hokej.
15: Bylo ano, to už je to

0: Def Leppard v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 12 minut. Sport pravidelně ukazuje mimo jiné, jak dokáže být ošemetný. Fotbalisti Celticu Glasgow se na vlastní kůži přesvědčili, že ani tříbrankový náskok před odvetou posledního předkola nemusí znamenat postup do hlavní fáze Ligy mistrů.
1: Pozici mezi elitou Skotům sebrali hráči Laskulinec, kterým se i s českým záložníkem Krištofem Daňkem na trávníku povedl velký obrat, a víc nám o něm řekne také Jakub Kanta, kterého vítám ve studiu a přeju mu dobré ráno. Ano.
2: Hezké ráno.
0: Celtic v úvodním utkání doma vyhrál 3-0, tak čím to, že teď neslaví postup do nejlepší klubové soutěže planety?
2: To je otázka, kterou si pokládají i sami Skotové, protože odvetu zahájil Celtic perfektně. V Rakousku dal úvodní gól a v součtu měl už 4brankový náskok. Jenže velkou hrubkou daroval Linci vyrovnání, minelu v rozehrávce potrestal bývalý slávista Moses Usor. Po změně stran přišly 2 trefy domácích během 10 minut a pak taky drtivý tlak Lasku podpořený třeba málo vídanými 40 střelami. Zužitkoval ho přesně v 90. minutě hlavičkou Florian Flecker, který poslal zápas do prodloužení. V něm z dálky vypálil Samuel Adeniran a poslal rakouský celek po triumfu 5-1 do Ligy mistrů.
1: Mně se tedy... Já nevím, jestli se bavíme o fotbale. 40 střel, to je spíš hokejový výsledek, ale brusle asi neměl Krištof Daněk, který byl mimochodem při vítězném gólu už na trávníku a viděl tak tu rozhodující branku pěkně zblízka.

0: To tak, on na ní totiž Adediranovi přihrál. Celkově vzato byl Daněk velmi platný, za necelých 20 minut na hřišti asistoval u milionové trefilince a zároveň vybojoval i penaltu. Tu ale Adediran v samotném závěru neproměnil. Do klubové kasy Lince tak po historickém postupu do Ligy mistrů přiteče víc než 250 milionů korun a sám 23-letý Daněk přiznal, že podobný zápas ve své kariéře ještě nezažil.
1: Jsem docela mladý, takže ještě toho nebylo tolik, ale tohle je opravdu něco speciálního a klobouk dolů, co někteří předvedli na hřišti, protože asi to upřímně jako nečekal nikdo, si myslím, a povedlo se nám to, takže fakt jako mega.
0: Daněk už do hlavní fáze Ligy mistrů postoupil před 2 lety s pražskou Spartou. Teď by rád vyzval pražskou Slávii a podobné přání má i jeho spoluhráč Usor.
2: Los, jehož součástí bude i pražská Slavia, je na programu ve čtvrtek v 18 hodin. Hlavní část si zahrají taky fotbalisti Bude Glimt, kteří v odvetě přehráli Nijmegen 3-0, a taky teprve 8 let starý klub Sabah Baku, a to po vítězství 5-2 po prodloužení nad Berševou. Jaké zápasy večer uzavřou kvalifikaci Ligy mistrů?
0: Budou 4 a čeští fanoušci budou po remíze 1-1 v Turecku sledovat Lyon v odvetě proti Fenerbahce Istanbul. V kádru domácích je totiž Pavel Šulc. Slováci zase budou přát Slovanu Bratislava na trávníku slovenského Celje. První zápas skončil také 1-1. Duel mezi AEK Athény a Levski Sofia zase může pomoct českému koeficientu, a to v případě postupu bulharského celku. Úvodní duel gol nenabídl. A seznam doplňuje ještě zápas Viking Stavanger, Dynamo Zagreb. V Chorvatsku hráli oba celky 2-2. Všechny duely odvetné začnou ve 21 hodin.
3: O Lize mistrů nás informoval a večer bude fandit bulharskému týmu Jakub Kanta. Díky.
0: Naslyšenou.

0: Final Countdown, skupina Europe ve středečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den, ať už nás v 6 hodin a 19 minut posloucháte kdekoliv. Tenisti Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem mají na dosah možná nečekaný úspěch, i když nepatří mezi elitní deblisty, tak jsou společně v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Teď další informace do studia přinesl Pavel Telšár. Přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno, Jakub Menšík s Karolínou Muchovou totiž ve večerním čtvrtfinále porazili v New Yorku americký pár Paul Navarová 4-1 a 5-3. Oba Češi jsou přitom na turnaji jen díky divoké kartě od pořadatelů. Mezi Muchovou a Menšíkem ale očividně vládne dobrá nálada. Duo totiž na kurt nastoupilo v jednotných barvách, což Muchová vysvětlovala anglicky s úsměvem na rtech.
2: Víte, Jakub mi včera v 10 večer napsal, co si vezmu na sebe a že bychom se mohli sladit, abychom zmátli soupeře a oni nevěděli, kdo je kdo. A myslím, že se to opravdu povedlo.
1: Tak se to tedy povedlo, semifinále proti duu Andrejová Rubljov odehrají Muchová s Menšíkem v noci na zítřek českého času. Ve smíšené čtyřhře naopak skončili Kateřina Siniaková s Britem Henrym Pettnem, i když jsou oba deblovými světovými jedničkami. Francouzsko-ukrajinskému manželskému páru Monfils Svitolinová podlehli 8-10 v závěrečném super tiebreaku.
3: My jsme nějaký sladění, možná by nás také nedozvědlo, my jsme oba v černé.
1: Ano, ano.
3: Ale ty jsi zmínil výhru Muchové s Menšíkem 4-1 a 5-3. Tohle není úplně typický tenisový výsledek.
1: To tedy není, je smíšená čtyřhra, má na US Open speciální pravidla, hraje se před startem samotného Grand Slamu. US Open oficiálně začne až v neděli. Zápasy jsou navíc kratší a pouze 16 párů v soutěži tvoří hlavně ty největší hvězdy ve dvouhře. Pořadatelé chtěli na tribuny přilákat více fanoušků a i když tento krok vyvolal hlavně mezi špičkovými deblisty řadu kontroverzí, byl to úspěšný krok, stadiony jsou totiž zatím plné, i když jeden lístek stojí tisíce korun. Ještě k tomu výsledku, ono se hraje vlastně do 4 vítězných gemů v každém setu, musí to být samozřejmě o 2 a proto tady 4-1 a 5-3 až finále se hraje do 6, pokud se nepletu.
0: Tak jak to tenisoví fanoušci znají, protože takhle ten výsledek opravdu vypadá hodně, hodně netradičně. S Pavlem Telšárem o tenisu děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 12. Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: 6 hodin 24 minut 3 sestry dohrávají v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Středa 26. srpna nabídne zase možnost jít se podívat na domácí fotbalový pohár MOL Cup. Dnes Petře nabízí celkem 20 zápasů, ale ten prostě jednoznačně nejzajímavější podle mě, ten se bude hrát v Brně, kde Sparta přivítá Baník Ostrava.
1: Ty jsi řekl to v Brně, kdyby si řekl jenom hraje Sparta s Baníkem, tak by se vydalo opravdu hodně lidí asi na fotbal. Ale ono se vydá asi také.
0: Určitě.
1: Sparta Brno, Baník Ostrava, samozřejmě se zapojí i další ligové týmy. Zborovka Brno nastoupí ve Friedlandu, Teplice v Křimicích, Mladá Boleslav na Meteoru Praha. Co bude také zajímavý duel, tak to bude Slovan Liberec, který se představí v Přepeřích. No a nesmím zapomenout také na Slovácko, které nastoupí ve Velké Býteši, ale těch zápasů je celkem 20, takže ono si dneska podle mě každý ten fotbalový fanoušek přijde na své, ať je odkudkoliv.
0: Je to tak, zápasy začínají povětšinou v 17 hodin 30 minut, Sparta Brno Baník Ostrava tedy zrovna v 17 a v 17 začne i Karviná v Kozlovicích. Poslouchejte radiožurnál Sport a myslím, že o výsledky těchto duelů určitě nepřijdete.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a město Karlovy Vary.
3: Radiožurnál je půl sedmé. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
4: O úpravách tabulkových platů dnes budou jednat odboráři. Jde o návrh, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne předložila vláda. Podle šéfa odboru Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Polepšili by si tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 je zraněných. Uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím neoznámili. Z epicentra výbuchu záchranáři lidi evakuovali. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Pražští symfonikové dnes zahrají ve Valštejnské zahradě v Praze. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr FOK pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo film Sedm statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin. Vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Kapacita je omezená.
1: Sport.
4: Fotbalistky pražské Sparty čeká boj o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský Servette Geneva. Utkání Spartianky odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné. Odveta bude za týden ve Švýcarsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D2 za Hustopečemi a uzavřená dvacítka v Bezvěrově. Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu spozorněte za sjezdem na Hustopeče na kilometru 31,5 havaroval kamion. Vjel mimo dálnici, zatím se kolem jede plynulé, hasiči dojíždějí. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově nadále uzavřená, bude zřejmě až do dopoledních hodin. Hasí tam požár několika domů, objížďka obousměrně mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 9 Mělník Praha nová nepříjemnost u Líbeznic, do soboty opravy vozovky, provoz řízený Kyvadlově, směrem na Prahu se kolona postupně natahuje předkruhový objezd u Baště, zdržení zatím čtvrt hodiny a ucpaný už je i průjezd přes Líbeznice, směrem opačně z Prahy na devíce jenom kratší fronta. A na 48 na obchvatu Českého Těšína před omezením za kruhovým objezdem se postupně prodlužují kolony, hlavně ta směrem do Polska, zastavuje se kousek za sjezdem na Havířov, zdržení 10 minut a dá se čekat nárůst. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Včerejšek nabídl velmi rozdílné teploty mezi nejteplejším a nejchladnějším místem. Středních a nízkých poloh bylo téměř 15 stupňů. Na severovýchodě, kde bylo téměř po celý den zataženo a také tam pršelo, zůstala maximální teplota i pod 13 stupni. Naopak nejteplejší oblasti, například Jižní Morava nebo i Jižní Čechy, měly místy i přes 26 stupňů Celsia. Dnes budou teploty také rozdílné. Na jihu, kde bude převážně slunečno, bude opět tepleji mezi 22 a 25 stupni. Na ostatním území většinou se zataženým nebem, deštěm i bouřkami jen mezi 17 a 22 stupni. Teploty se sjednotí zítra, to bude na celém našem území docela teplo 24 až 29 stupňů a bude také slunečno. Čekáme polojasno až oblačno, místy dokonce úplně jasné nebe. Jen po ránu se budou hlavně v Čechách vyskytovat mlhy. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut, krásné středeční ráno s Radiožurnálem Sport, pokud právě vstáváte, nebo třeba pokud už jste na cestě do práce, a nebo třeba jako my s Petrem Kadeřábkem už dokonce v práci. V italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol do soutěží v cross country short tracku. Ve sjezdu na elektrokolech dokonce taky zasáhnou i 20 českých reprezentantů, a to včetně Ondřeje Cinka, hlavní medailová naděje s českou vlaječkou asi Barbora Bukovská, která obhajuje bronz v cross country mezi juniorkami. Říkal jsem, že ta akce začíná dnes, ale to nejpodstatnější se bude dít o víkendu.
1: Byl jsi tam někdy?
0: Byl jsem ve Val di Sole, jestli se počítá Passo Tonale, tak jsem tam byl, ale na kole
1: nepočítá.
0: Jsem tam... Nepočítá?
1: Ne.
0: Dobře, tak v tom případě jsem ve Val di Sole nebyl.
1: Já jsem se chtěl dostat k tomu, že tvůj kamarád a náš kolega Jiří Ježek tam pojede.
0: No jo, on už tam
1: bude určitě... tam o víkendu.
0: Je to tak.
1: A můžete se samozřejmě vy, posluchači Radiožurnálu Sport, těšit na jeho komentáře k mistrovství světa v cross country, ale můžete se na něj těšit už dnes. Když se podívám na hodinky, tak za hodinu 12 minut by se s námi měl spojit. Samozřejmě nebudeme mluvit ještě o mistrovství světa v cross country, ale probereme včerejší etapu Vuelty.
0: Určitě velmi rádi, a těsně po tom, co si s námi Jiří Ježek popovídá, pojede buď na kolo, nebo si zaběhá. On poslední dobou hodně běhá.
1: Možná obojí.

0: Billy Idol dohrává v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 6 hodin a 43 minut. Teď pojďme na trošku vážnější téma. Odpalování pyrotechniky na stadionech by totiž nově mohlo být trestným činem.
1: Ano, protože v poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost na fotbale. Návrh zákona, který má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září.
2: Kromě pyrotechniky by trestné bylo nově taky zahalování obličejů na fotbalových stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování, které jsou teď přestupkem, požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
3: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
2: O tom, jaké sankce by mohly za pyrotechniku a zahalování obličeje na stadionech hrozit, se ještě bude jednat. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
4: Pak by to samozřejmě znamenalo i jiný přístup pořadatelské služby, která dneska u přestupku vás nemůže zadržet u trestného činu ANO.
2: Podle ministra Šťastného by měly změny platit už od příští podzimní ligové sezóny. Tou dobou by měl začít fungovat i registr problémových fanoušků, který by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Zavedení kamery na rozpoznávání obličejů bude podle Šťastného ale dobrovolné.
3: Nastavíme ten zákon tak, aby se samo sportovní hnutí mohlo rozhodnout, kde toto opatření nastaví. A v tomto ohledu samozřejmě je to fotbalová ligová asociace, která zřejmě při tom licenčním řízení v rámci třeba první ligy bude schopná toto dát jako podmínku.
2: Podle poslance Jiřího Havránka z ODS na takzvaném face recognition přesto není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
5: Musíme všichni odpracovat v jednotlivých poslaneckých klubech celou řadu práce. Já nevím, jestli přesvědčím všechny kolegy o tom, že to je správné řešení. Moc bych si to přál, ale je to moje práce. To já musím dělat stejně, jako bych měl přesvědčovat jako poslanec veřejnost o tom, proč to opatření má smysl. Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezony.
2: Na schůzce sněmovní pracovní skupiny byly i předsedové klubů Sparty a Slávie, Završovický klub Jaroslav Tvrdík, za Letenský pak František Čupr. Jednání se účastnil taky třeba předseda České fotbalové asociace David Trunda anebo šéf ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Nikdo z nich schůzku ale komentovat nechtěl. Bezpečnostní opatření kolem nadcházejícího víkendového derby Sparty se Slaví skupina podle ministra Šťastného neřešila. Očekává ale, že oba kluby k zápasu, který se tentokrát odehraje na Letenském stadionu, přistoupí zodpovědně. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: České volejbalistky na evropském šampionátu v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Ještě důležitější ale, Petře, je informace, že si tím už před závěrečným zápasem základní skupiny zajistili účast v osmifinále.
1: To je určitě to nejzajímavější. Ještě se bude hrát o vlastně druhé místo ve skupině A. V uvozovkách lepšího vlastně soupeře pro osmifinále a také se hrál vlastně o body do světového žebříčku. Ukrajina je hodně blízko, takže dalších 5 bodů na české konto v tom světovém žebříčku je posouvá blíže vytouženému turnaji v Los Angeles, ale vraťme se k domácímu evropskému šampionátu, protože smečařka Helena Grozer byla znovu, je opravdu velkou osobností, ale říkala, že vlastně ani ty pozápasové její reakce nebo z těch pozápasových reakcí nebylo úplně důležité, že si zajistili právě tímto zápasem postup do osmifinále mistrovství Evropy.
2: Jo, postoupili jsme, že? My to nějak jako řešíme den po dní. Já tak jdu celý život, prostě nejlepší neřešit prostě dopředu, protože ani nevíte, co se stane.
3: Ověřovala si česká volejbalistka Helena Grozer, že výhra 3-1 nad Ukrajinou skutečně posunula český tým do play-off evropského šampionátu v Brně. 38letá smečařka podle vlastních slov dospěla v kariéře do bodu, kdy už o výsledcích a tabulkách nemá přehled.
2: Já jsem hrozně ráda, že tady u toho můžu být, že jsem se toho dožila volejbalově a že můžu vlastně pomáhat a být po boku prostě mladých hráček, jako je Bára Remanová, která je o 20 let mladší, holky, které vlastně všechny jsou v podstatě mladší, že jo, ale některý víc, některý míň, takže třeba můžu něco předat a třeba až tady budu chodit na ně na tribunu, tak třeba budu říkat, že jsem jim pomohla trošku v kariéře i já.
3: Podle trenéra Janise Atanasopoulose je podobné mentální nastavení zkušených hráček jedním z důvodů, proč mají zatím Češky na domácím turnaji bilanci 3 výher a jediné prohry.
4: Musíte se porvat se svými emocemi, s mediálním zájmem a zkrátka s tím, že se hraje v České republice. Každý se chce taky vidět s rodinou a známými, ale musíme se soustředit a jít den po dni. Ve středu máme trénink, potom zápas s Bulharskem. Na nic jiného nesmíme myslet.
3: Odmítl řecký trenér českých volejbalistek spekulovat o možném osmifinálovém soupeři. Zmíněný závěrečný zápas základní skupiny s Bulharskem odehrají Češky ve čtvrtek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kam na
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme
2: tam zlobinkali.
8: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport krátce před 7 hodinou. Dnes mezi 10 a 11 tu bude David Novotný a povídat si bude s basketbalistkou Julií Pospíšilovou. Už po zprávách v 7, ale budeme mluvit o hokeji. Zůstaňte s námi.
11: Dobré ráno v 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
12: Dozorčí rada Českých drah bude řešit případ generálního ředitele Michala Krapince, který vrátil bezpečnostní prověrku. V 80 letech zemřela zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky porazily Ukrajinu a na mistrovství Evropy jsou v osmifinále. S kolonou počítejte na příjezdu do Prahy od Mělníka kvůli omezení u Líbeznic. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přeháňky a teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince dnes bude řešit dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Žádost o prověrku byla přitom podmínkou výběrového řízení, ve kterém Krapinec v roce 2022 zvítězil. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se s nastalou situací musí vypořádat dozorčí rada.
13: Tohle není o důvěře nebo nedůvěře. Tady vznikl prostý fakt, že generální ředitel Český drah pozbyl bezpečnostní prověrku a dozorčí rada se tím musí vypořádat. A musí se s tím vypořádat v diskusi právě s managementem Český drah.
12: Krapinec je generálním ředitelem 5. rokem. Mandát mu vyprší příští rok na jaře. Ve Spojených státech zemřeli 2 lidé na nákazu spalničkami. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 nemocných. Proti spalničkám se přitom očkuje mnohem méně lidí než v minulosti. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší po svém loňském nástupu do funkce začal mezi Američany šířit dezinformace o možných rizicích spojených s vakcínami. Nedávno s rostoucí nákazou ale změnil názor a v rozhovoru na stanici CNN očkování lidem doporučil. Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Zprávu potvrdil její synovec Brian Seaver.
14: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabel Jo, Radiožurnál.
12: A Dolly Parton si připomeneme v ranním Radiožurnálu ještě v této hodině před 7:45. Sport.
3: České volejbalistky mají na evropském šampionátu jistý postup do osmifinále. V předposledním zápase základní skupiny v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety. V Poznani začne dopoledne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i dva úřadující olympijské vítěze. Kajakář Josef Dostál pojede závod na 500 metrů, kanoistu Martina Fuchsu čekají starty na třech tratích. Fuchs ale doufá, že ho nabitý program zásadně neovlivní.
5: Kašlu na to, prostě dokud to neskusím, tak nebudu vědět, je to 5 dní. Každý den bych měl jít vlastně 2 jízdy. Já se nejvíc asi bojím toho semifinále 500 před finálem kiláku, protože to je prostě priorita, tak doufám, že mi to nějakým způsobem jako neolivní. Doufám, že mám takovou fyzičku, i tak mentálně jsem připravený, že to snad jako zvládnu a to finále kiláku mi to neovlivní. No.
3: Fotbalisty Sparty posílil nizozemský obránce Kiana Hoofer. Na Letnou přišel z druholigového anglického Wolverhamptonu. Předtím byl taky v mládežnických akademiích Ajaxu Amsterdam nebo Liverpoolu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 před Brnem, taky na D1 u Líbeznic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy už se jede různě pomalu do zúžení u D2 od exitu 178 Rosice. Hlavně u exitu 182 Popůvky hodně silný provoz, tím jak je uzavřený výjezd z dálnice a hlavně uzavřený konec silnice 23 před 602 na Kývalku kvůli opravám vozovky. Takže se dá od Rosic jenom na dálnici. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvírově uzavřená kvůli požáru několika domů. Policie odklání provoz obou směrně mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 9 Mělník Praha je od noci nové omezení s kivadlovým provozem u Líbeznic. Kolona za kruhovým objezdem na Bašť, zdržení obou směrně 10 až 15 minut, směrem na Prahu kolona i přes Líbeznice. V Praze housne ranní provoz, kolona mimo jiné na okruhu směr letiště od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova 10 minut. V Liberecké do centra se popouští od Porsche Prosek k nehodě nad Bulovkou kolem 10 minut. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína omezení za kruhovým objezdem, kolona delší na Polsko od sjezdu na Havířov, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
15: Do Brna, do Prahy.
16: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
15: Jedu vlakem Českých drah.
0: Počasí.
12: Bude oblačno, je zataženo, na severu místy déšť, odpoledne by měl ustávat, teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
10: 7 hodin 6 minut, středa 26. srpna, jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a teď si myslím, že to bude obzvláště zajímavé. S námi ve studiu totiž vzácný host. Nebývá to zas tak často, že by k nám na Vinohradskou dorazil někdo v 7.06, tak jsme za to, Jardo, moc rádi. S Petrem Kadeřábkem jsme tu samozřejmě dál. Petře, i tobě přeju ještě jednou krásné ráno.
17: Já přeju krásné ráno všem posluchačům a je mi ctí, že mohu přivítat juniorského vicemistra světa, už to tady budou 4 roky, a také účastníka posledního světového šampionátu dospělých Jaroslava Chmelaře.
18: Zdravím všechny, dobré ráno, děkuji za pozvání.
17: Jardo, raní ptáče tedy, v 7 ráno.
18: Řekl bych, jo, docela jo, minulý rok jsem stával každý den na 4:30, takže mě to nedělá zase takový problém. No.
17: Tak příště pozvem na 6 už.
18: A klidně může být.
17: Jardo, jaké bylo léto, protože ono začalo možná u zlaté hokejky, nebo těsně před ní, tam přišel takový zlom ve vašem životě?
18: Je to tak, no, je to tak. Požádal jsem svoji tehdejší přítelkyni o ruku na Tenerife, na dovolený a trošku jsem posunul ten svůj život zase o krok dál a nejenom v hokeji, takže teďka už jinou svatba bude ten další krok.
10: Takže pochopili jsme správně, že neřekla ne.
18: Neřekla.
2: Tak to je dobře.
17: Mimochodem na Zlaté hokejce jsem Jaroslava Chmelaře viděl asi nejspocenějšího, když, a to nepočítám, vlastně to v to počítám i to, když jsme spolu dělali rozhovory třeba po zápasech, tak tam to byl opravdu hodně hukot. To bylo tehdy 40 stupňů a nebyla tam klimatizace.
18: No, tam to bylo pro mě peklo teda. Tam ještě jak tam asi ty kuchaři všichni vařili, tak to nebylo úplně ideální pro mě ještě v tom obleku, ale naštěstí jsme pak šli do toho sálu a tam už klimatizace byla, takže tam, kdyby nebyla, tak to by bylo hodně špatný.
17: Ale hrdině musím dodat, že nesundal sako.
18: to už by bylo špatný, kdybych ho sundal, to už jsem musel nechat právě.
10: Tak pochopil jsem, že hokejisti nemají problémy s ranním vstáváním, ale vedro to je asi něco jiného. Přeci jenom jak takhle člověk přežívá vlastně ty letní měsíce.
18: No, já musím říct, že tady v Praze jsem tady bydlel první rok a když byly ty vedra, tak pro mě to bylo úplně, kdyby jsme neměli jako v bytě klimu, tak asi umřu a vždycky, když jsme šli, chtěli se někam jít projít, tak jsme se otočili, protože bylo všude v těch ulicích je strašný teplo, takže jsme se vždycky otočili domů, ale jeli jsme si na gauč, takže jsme bohužel z Prahy toho tolik neviděli. V těch ulicích je strašný teplo, takže jsme se vždycky otočili domů, ale jeli jsme si na gauč, takže jsme bohužel z Prahy toho tolik neviděli, tak doufám, že příště toho uvidíme víc.

0: že trénink v létě je nějakým způsobem kondiční, jak i když hrajeme, tak prostě jak máme tu pauzu, máme víc těch posilovek, tak jsme asi trošku víc unavený a každý ten trénink je nějak na to srdíčko náročný, ale když se k tomu přidá nějaká kondiční vložka, tak to potom kouše o to víc.
1: A o co je lepší vlastně, že se tam potkáváte nejen s vašimi vrstevníky, vlastně i z té dvacítky i pozdějších vlastně jejich členů, tak i s těmi největšími hvězdami, protože tam chodí Martin Nečas, chodí tam Tomáš Hertl a vlastně Lukáš Dostál, že dát mu gol asi není jednoduché ani na tréninku, tak jak tohle je velký přínos i pro vás pro tu přípravu?
0: To myslím si, že můžu říct za všechny kluky, že jsme strašně rádi, že něco takového je, že se můžeme s těma klukama, který jsou na tom, na těch největších příčkách v té NHL nějakým způsobem měřit a koukat se na ně, jak oni trénují, jak oni pojímají ty cvičení a jaký detaily oni dělají, aby se dostali nahoru, zároveň se s nimi můžeme o tom pobavit, což je úplně super a myslím si, že každý si z toho může vzít strašně moc.
1: No vy jste hodně komunikativní, bavíte se třeba i s Martinem Nečasem nebo s Tomášem Hertlem, s Lukášem Dostálem, to je golman, že jo, to je zas trošku něco jiného.
0: Jasně.
1: A i ty rozhovory jsou trošku jiné s každým golmanem, ale když se podíváte vlastně na tu vaši kariéru, vy jste udělal průlom loni, kdy jste se opravdu zařadil mezi stabilní členy New York Rangers. Tak bavíte se o tom, co třeba udělat teď v té následující sezóně, protože oni už to mají za sebou. Sice nevím, jestli si to Tomáš Hertl ještě pamatuje, zrovna tyhle sezóny, ale Martin Nečas určitě ještě.
0: Tak myslím si, že já jsem spíš, že vyloženě jako sleduju, co na tom ledě dělají, ale když nějaká otázka jako vyskočí mi v hlavě, tak určitě se nebudu váhat zeptat, ale teďka to beru tak, že musím v podstatě navázat na to, co jsem dělal a snažím se teďka v létě ten takovej svůj balíček, dejme tomu, zase trošku obsáhnout něco navíc, aby tam bylo co nejvíc věcí právě.
2: S Jaroslavem Chmelařem si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, tak já klidně navážu na to poslední, co jste teď řekl, zase se posunout dál ten svůj balíček, někam posunout, prostě stát se komplexnějším hráčem, nebo chcete ještě zesílit, nebo co máte teď na plán přes léto?
0: Určitě.
2: Že jo, čím jsem nechtěl naznačit, že Jaroslav Chmelař vypadá, že nemá sílu.
0: Ne, určitě, tak každou tu sezónu se snažím nějakým způsobem zesílit, ještě je mi 23, takže vím, že tam nějaký ten prostor na to je, ale určitě se snažím ty svoje dovednosti nějakým způsobem rozvíjet, zároveň vím nějaký svoje slabší stránky a snažím se právě na nich pracovat, abych byl v těch co nejlepší a právě mohl zaujmout i tím posunem právě oproti minulým roku.
2: S Jaroslavem Chmelařem si budeme povídat dál po krátké písničce.

0: 7 hodin 15 minut, dál přejeme krásnou středu 26. srpna a v ranním vysílání si dál povídáme s Jaroslavem Chmelařem. Petře.
1: Jaroslave, my bychom se mohli zastavit u té přípravy v létě, protože asi není nejen hokejem živ je člověk. Ano, člověk se chodí schladit na ledovou plochu, zatrénovat si, ale jak si užít to léto, vlastně, když je celý rok de facto v zámoří?
2: Tak já musím říct, že se snažím z toho léta vymáčnout úplně nejvíc, jak s rodinou, tak s kamarády, s kterýma se nevidím prostě celý rok a mám třeba strašně rád auta a s klukama z Nového Města se v nich tak trošku hrabeme, a takže jsme jeli na výlet s autíčkama a spoustu výletů, spoustu návštěv u rodin a je toho hodně, že člověk občas o tom víkendu si přijde, že si ani tolik neodpočine, ale zároveň a potom na to vzpomíná v tom roce a těší se na to vždycky.
1: Moment, hrabeme se v autech, takže to mě docela zajímalo. A co tuníte, nebo?
2: Trošku jenom si upravujeme. Mám s kámošem Renault Twingo, jestli vám něco říká, jako maličký autíčko.
0: Jak se do toho vejdete, Jardo?
2: Právě, že úplně super, to je největší paradox toho auta, že já se do něj vejdu úplně skvěle. A takže trošku si opravujeme a já toho teda nevím tolik, ale můj kamarád je totální a mechanik, ten by dal dokupy snad úplně všechno, takže s ním já jsem taková pomocná ruka vždycky.
0: Takže poladěné Twingo přes léto na Vysočině, tak je jasné, kdo sedí vevnitř.
2: Přesně tak.
1: No pak už chápu, ale ten rychlý čas přesunu se Smíchova sem.
2: No právě. Ne, tady ho nemám, mám ho doma v Novém Městě.
1: No, jak jste se dostal do Prahy z Nového Města?
2: Asi právě ta příprava mě už jsem potřeboval jsem se jakoby nějak potkávat s těma hráčema, který už mají něco za sebou a chtěl jsem se toho víc naučit a právě jsem konečního trenéra Honzu Jiskru jsem měl v reprezentaci a zjistil jsem, že dělá tady v posilně v Praze, takže jsem to celý v podstatě celou tu přípravu přesunul do Prahy, ale minulý rok jsem ještě dojížděl každý den z Nového Města
1: Twingem.
2: Do Prahy. No, ne.
1: Kolik toho naposilujete za to léto? Máte spočítané ty tuny?
2: To nemám, to ježišmarja, to nevím, to by bylo asi hodně, ale určitě mám tu posilovnu rád, takže hodně času tam trávím, jak silovým tréninkem, tak teďka hodně spíš do rychlosti, nějaký skoky, nějakou výbušnost právě.
1: Já se ptám proto, jak se připravit na ten kemp, který vás čeká. Vy se přesunete, tam řekněte kdy, do zámoří?
2: V úterý 1.9.
1: Takže na školní rok, místo do školy, rok. Tak ano. Do New Yorku.
2: Ano.
1: A co vás tam čeká?
2: Tak já tam budu tam dva týdny před. Teďka ještě musím letět na Players program od 2. do 4. do Washingtonu na nějaké přednášky, jak být lepší hokejista na ledě i mimo něj. Potom tam zůstanu už v New Yorku a budu se připravovat na kemp, který začíná 16.9.
0: S Jaroslavem Chmelařem jsme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Na to jste se přihlásil dobrovolně, nebo tam vás přihlásila organizace, nebo ty přednášky, to zní zajímavě?
2: Ne, nepřihlásil jsem se sám, vybrali mě právě Rangers, takže jsem zvědavej, co se tam bude probírat.
1: Vyplatíte v New Yorku tedy za studijní tip zřejmě, když vás vybrali.
2: vyloženě asi, no.
1: Pak tedy přijde ten kemp. Mm-hmm. A jak se těšíte na tu novou sezonu? Protože já když to takhle zpovzdálí sleduji, jak se ty týmy mění, jak se posilují, tak jak vy to sledujete? Asi jste si taky se zájmem přečetl třeba novou soupisku Floridy.
2: Určitě jsem si ji přečetl a že bych se těšil, že ji budu číst, to úplně nemůžu říct, ale momentálně pro mě nejdůležitější jít do toho kempu a zaujmout trenéry, abych se nějakým způsobem dokázal udržet a kdyby mi někdo řekl, že budu hrát 90krát proti Floridě celý rok, ale budu fenhál, tak klidně tam půjdu a budu tam s ním bojovat každý den, takže to je asi pro mě nejdůležitější.
1: Já jenom objasním pro posluchače, že Florida angažovala třeba Radka Gudase, což je bouřlivák, ale hlavně přivedla vlastně k Matthew Tkačakovi, který už tam hrál Bradyho Tkačaka, což jsou takový bratři, já vlastně hledám to správné výstižné slovo, aby nebylo vulgární, ale nejsou to zrovna hodní chlapci. Mm-hmm. Asi tak bych to řekl, tak přikivujete,
2: no, ano.
1: Protože to jsou opravdu hráči, proti kterým vy obzvlášť s tou fyzickou hrou asi úplně nechcete hrát těch 90 zápasů za sezónu.
2: No jasně, no, jsou určitě jsou nepříjemný, ale Florida v tom má nějakou vizi. Tak uvidíme, jestli se jim to vyplatí, ale myslím si, že tady těma příchodama dávají jasně vědět, na co míří, a že chtějí být, jako byli, jako když vyhráli Stanley Cup, byli nepříjemný v playoff, tak si myslím, že teďka to ještě víc chtějí potvrdit.
1: A co je nejnepříjemnější, nebo co je nejpříjemnější? Ne, ještě jednou. Co je nepříjemnější? Je to hrát proti Brady Tkačakům anebo usínat v New Yorku? Protože vy jste mi to, myslím, říkal na mistrovství světa, že ten hluk je neustálý a vlastně v No jak se tam těšíte? Praha je asi tiché město oproti tomu.
2: Praha je tichý, já jsem ještě z malého města, takže já jsem úplně zvyklý na klid. Takže
1: z nového, ne malé.
2: Z nového, ale malého. Takže v New Yorku měl jsem s tím občas problém, že jsem chtěl právě před zápasem, když jsme byli na hotelu, tak si dát šlofíka a najednou prostě každých 10 minut tam projíždí sanitka ve 36. patře ji slyším, jak kdyby jela kolem okna, takže to je občas takový, že si člověk asi musí zvyknout, ale co já jsem tam bydlel, tak jsem bydlel na předměstí, takže tam to bylo celkem klidný, ale ten Manhattan je něco jako pro mě úplně nepochopitelného občas.
0: Ale Madison Square Garden, to je taky možná něco nepochopitelného a výjimečného.
2: Určitě, já musím říct, že jsem si tam užil jako každý zápas, že ty fanoušci jsou fakt neskuteční a je úplně šílený, že oni dokážou tu halu zaplnit jako jak ve 12 v poledne, v úterý, tak prostě v sobotu v 7 večer, no, takže jako úplně neskutečná atmosféra tam.
1: No, vy pro ně musíte být miláčkem, protože vaše hra je prostě pro diváky ideální. Ty souboje u mantinelu, občas chodit rukavice, tak za to vás asi musí mít rádi a budou vás tlačit možná do toho týmu.
2: Doufám, že jo, jestli by mě tam dotlačili, tak budu jedině rád.
1: Když se podívám teď na ten závěr toho vašeho pobytu tady. Dobře, jedete v úterý, ještě nějaký čas je, tak co chcete stihnout? Zabalit, pobalit byty?
2: Určitě.
1: Protože já vím, že vy jste teď hlavně stěhoval.
2: Teďka jsem stěhoval, protože paní moje bydlela v Brně.
1: Už a je to paní?
2: Ne, ještě ne, ale mě snoubenka je strašně takový dlouhý. No. V té angličtině je to takový jednodušší. Takže vždycky říkám paní, to mi jde tak nejlíp z toho. Takže jsme ji stěhovali z Brna, protože konečně dostala víza, takže poletí pak za mnou, takže jsme museli přestěhovat její byt a teďka právě v pátek budeme stěhovat zase z Prahy a potom víkend už jenom jako fakt vyloženě dobalit věci a v podstatě se začít loučit se všema kamarádama a s rodinou a připravovat se na ten odlet. No.
0: Tak to stěhování je taky fyzická příprava, tak to se třeba bude hodit. Já jenom krátce ještě k tomu, jak jste řekl, že vlastně potřebujete přijet teď na ten kemp a tam zaujmout. Tak to taky vlastně takhle je to prostě postavené, že každou tu sezonu tam hráč přijede a tak trošku, nechci říct, že začíná od nuly, ale potřebuje znovu přesvědčit, že tam patří.
2: A myslím si, že záleží hrozně na tom hráči, jakou má pozici, že ty hráči, kteří už mají ty kariéry, tak tam jedou určitě s nějakou jistotou, ale pro nás, co jsme tam nakoukli, nebo co tam snažíme nakouknout, tak určitě je to o tom ty trenéry určitě zaujmout. Já doufám, že navážu právě na to, čím se mi zaujmul, že jsem odehrál těch pár zápasů tam a doufám, že se mi to povede.
1: Vy jste trpělivý, čekal jste i na šanci vlastně na mistrovství světa, teď už chytit tu šanci za pačesy, jak se říká, i v NHL. Co proto vlastně musí člověk udělat, ne fyzicky, ale mentálně, protože ono to vracení dolů nahoru není úplně asi ideální na psychiku.
2: Já musím říct, že pro mě to bylo celkem náročný. Měl jsem první call-up, kde první dva zápasy. Myslím si, že se tam ode mě vyloženě nic extrémního nečekalo, takže tam jsem si nějakým způsobem udělal to, co jsem měl, ale potom jsem měl druhý, tam jsem začal strašně přemýšlet, že hraju málo, že jaký mám něco ukázat, když hraju 7 minut za zápas prostě z ničeho nic jsem zase seděl v Hartfordu v bytě a říkám si, tyjo, teďka...
1: Bez sanitek.
2: bez sanitek, ale říkám si, že teďka, jestli se ty dveře zavřou, tak jsem nebyl vůbec spokojený s tím, jak jsem se tam předvedl a říkám si, že tyjo, teď, jestli se zavřou, tak už se možná neotevřou. Takže jsem nějak se snažil jakoby vyměnit nějak to myšlení, přepnout a snažil jsem se si říct o to třetí povolání a když přišlo, tak jsem už věděl, že prostě ať budu hrát 2 minuty, tak prostě ty 2 minuty tam odmakám co nejvíc, abych příště dostal 3 a snažil jsem se do toho strhnout i celou tu moji lineu, protože v té čtvrtý je to, občas ty kluci přemýšlejí nad tím, že hrajou míň, ale potom, když jsme nějak všichni to změnili, tak jsme začali hrát a začali jsme přispívat tomu týmu, začali jsme vyhrávat a skončili jsme na nějakých 11 minutách, což na tu čtvrtou lineu bylo, už je docela fajn a dá se s tím něco udělat.
1: No a přemýšlí o tomhle ten hráč na té střídačce?
2: Určitě
1: mezi těmi střídáními.
2: Určitě jo. Jako když jde na řadu čtvrtá lajna a najednou jde první, protože z druhého týmu jde první, tak určitě ten hráč nad tím přemýšlí, ale právě v tom to bylo pro mě těžký, v tom druhém povolání, ale když už jsem tam byl po třetí, tak mě to bylo úplně jedno a kdybych tam 10 minut seděl, tak pak tam vlítnu jak vítr a nechám tam úplně všechno, abych právě tam šel potom znova.
1: Smáznout McDavida a pokračovat.
2: Právě, to by bylo nejideálnější.
0: Tak i s takovýmhle, nebo i díky takovémuhle nastavení se dá uspět v zámořské NHL. Jaroslav Chmelař s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. My moc budeme držet palce, ať se vám povede kemp, ať se vám povede sezóna, ať se vám vede dál. A ještě jednou moc děkujeme za to, že jste si na nás našel čas a ať se daří.
1: A za rok přivítáme znovu a to už tedy ženatého pána.
2: doufám, děkuju moc.

0: Je 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: O úpravách tabulkových platů dnes budou jednat odboráři. Jde o návrh, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne předložila vláda. Podle šéfa odboru Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Polepšili by si tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové. Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu. Pro komerční lety bylo uzavřené od červnového zemětřesení. Otřesy tehdy vážně poškodily hlavní terminál. Největší škody byly na hlavní přistávací dráze. Letiště teď podle agentury AFP obnoví provoz na dočasně uspůsobených terminálech pro vnitrostátní i mezinárodní lety. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na přehradu Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dřív, než byl původní plán. Důvodem je podle provozovatele lodi trvale klesající hladina přehrady, která se kvůli suchu denně sníží o 5 cm. I přes prodloužení nástupní lávky se loď opakovaně ocitla na mělčině. Společnost se rozhodla plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl 4. etapu Vuelty. V Andoře porazil nejbližší pronásledovatele o více než 2,5 minuty. V čele průběžného pořadí tak zvýšil svůj náskok na krajana Primože Rogliče na 3 minuty a 21 sekund. Jediný český účastník závěrečné Grand Tour sezóny Jan Hirt dojel 17. a celkově je 23.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, kolony i na 37 před Trutnovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz až do omezení u D2. Kolona je od exitu 178 Rosice zhruba na půl hodiny osobním autem. Umocňuje to uzavírka silnice 23 před Kývalkou, musí se na dálnici. Silnice 20 Plzeň Vary v Bezvírově stále uzavřená kvůli velkému požáru, odklon mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře u Hřbitova nové omezení, jezdí se Kivadlově, hlásíte dlouhé kolony na desítky minut, hlavně směrem z Jaroměře už před bojištěm.
4: A já jsem ten úsek jel 45 minut.
3: Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína za kruhovým objezdem zúžení kolona delší směrem do Polska od sjezdu na Vířov zabere 20 minut. Na silnici 9 Mělník Praha u Líbeznic je nové omezení, provoz řídí Kivadlově pracovníci a daří se držet zdržení kolem 10 minut v obou směrech. A v Praze už silný ranní provoz kolony, mimo jiné na okruhu směr letiště od exitu 15 Lochov do omezení na 17. za nájezdem od Barandova, plný je východní okruh od D11 k Průmyslové, kolona taky Libereckou od Proseka přes Holešovičky k vjezdu do Blanky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, méně mraku je na jihozápadě a jihu Čech, i tam je i polojasno. V západní polovině Čech se ale vyskytují přehánky nebo i déšť. Teploty jsou docela vyrovnané, většinou klesly k 15 až 11 stupňům, o trochu tepleji je na jihu Moravy a také v centru Prahy. Chladněji naopak na horách. Přes den pak zůstane na severu mraku víc, tam bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, vytvořit se může i bouřka. Teploty při zamračeném počasí se budou držet kolem 20, konkrétně mezi 17 a 22 stupni. Na jihu, tedy hlavně na jihozápadě, ale bude mraků méně, místy i polojasno. A díky tomu tam budou teploty šplhat až k 25. Na horách to bude podobné, Šumava teplejší kolem 19, jinde kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Vést v součtu dvojutkání o 4 góly a stejně přijít o postup, to je munice pro skotské novináře, kteří po totálním kolapsu Celticu Glasgow na trávníku Lasku Linz a prohře 1-5 po prodloužení nenechávají na zelenobílých nit suchou. Víc si o tom teď řekneme s Jakubem Kantou. Krásné ráno.
1: Hezké ráno. Těžko říct, kdo to schytává nejvíc. Kolegové z BBC napsali, že skočtí šampioni fotbalové ligy zažili jednu z nejhorších nocí v jejich evropské historii a novináři na ostrovech Celtic drtí svojí kritikou. Schytává to třeba kouč Martin O'Neill, a to hlavně za to, jak pasivní taktiku zvolil. Při jakémkoliv stavu totiž zelenobílí hlavně bránili a i kapitán týmu Callum McGregor pro Amazon Prime přiznal, že Celtic dostal, co si zasloužil. Zároveň teď novináři počítají ztráty týmu, například finanční rozdíl mezi účastí v Lize mistrů a Evropské lize, kam mužstvo z Glasgow spadlo, je v přepočtu asi 160 milionů korun. A to může přinést i omezené možnosti klubu, například na přestupovém trhu, a s přihlédnutím k tomu, že Celtic doma vyhrál úvodní duel před kola 3-0, jde opravdu o neuvěřitelný kolaps.
0: Jakube, připomínáme taky, že u rozhodujícího gólu utkání asistoval český záložník Krištof Daněk, se kterým po zápase mluvil přímo v Linci náš reportér Tomáš Petr. Teď ale pojďme do Rakouska, tam se asi musí zase bujaře slavit, je to tak?
1: Přesně, chvalospěvům se přidávají rakouští kolegové, například z webu televizní stanice ORF. Ti píšou o tom, že by filmaři klidně mohli natočit snímek Zázrak z Lince. Zaujal mě drobný historický výlet v článku. Srovnat stav 0-3 v prvním zápase se dříve podařilo v Rakousku obrátit pouze Rapidu Vídeň v roce 1985 proti Dynamu Drážďany v poháru vítězů pohárů. Na rozdíl od vídeňského týmu však Linec prohrával o 4 góly, než se celkové skóre 5-4 zapsalo do historie. Barcelona také srovnala stav 0-4 v roce 2017, když v dnes už slavném utkání ve Španělsku přezdívaném Remontada porazil PSG, tedy Paris Saint-Germain, 6-1. A večerní duel Linec-Celtic se teď zařadil po bok těchto duelů.
0: Zahraniční weby pročítal Jakub Kanta, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: můžeš nic.
1: Divoký Bill je za námi, 7 hodin 46 minut, sportovní přehled před námi, no a s ním už dorazil do studia Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar. Krásné ráno.
2: Krásné ráno. České volejbalistky prošly do play-off evropského šampionátu, tedy do osmifinále s předstihem. Jistotu jim dala výhra 3-1 na sety nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny v Brně. Česká smečařka Helena Grozer mluvila o tom, že potvrdit proti Ukrajinkám roli favoritek nebylo snadné.
3: Hrozně nás potrápili, už několikátej prostě zápas a já myslím, že první set super, druhý set oni začali tlačit trošku servisem a odtáhli nás v odcítě, takže jsme začali trošku mít problém, ale zvládli jsme to opravdu skvěle.
2: Základní skupinu zakončí české volejbalistky zítra soubojem s Bulharskem, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 19 hodin.
4: Rychlostním kanoistům dnes začíná mistrovství světa. V Poznani se na jeho začátek připravuje 22 českých závodníků, včetně dvou úřadujících olympijských vítězů. V Polsku jsou kajakář Josef Dostál i kanoista Martin Fuchsa. Reprezentačního trenéra Pavla Hotmara těší dosavadní výkony v sezóně a vysvětluje, proč je také šampionát důležitý.
5: Výjimečně důležité z toho důvodu, že tam lze získat 1,5 násobek bodů do olympijského rankingu oproti všem ostatním soutěžím v letošní sezóně. Zatím to máme rozjeté velmi dobře. Martin tento má rozjetý úplně dokonale, protože má maximální počet bodů zatím možný. I v ostatních kategoriích je to velmi nadějné, především ve všech mužských disciplínách.
4: Jako první pojede z českých závodníků právě Martin Fuchsa. Rozjíčku na kilometr pojede v 9 hodin a 7 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pak bude bojovat o postup i český mužský i ženský čtyřkajak. A v průběhu dne další čeští závodníci. František Kuna, reportér na místě, se přihlásí do našeho vysílání, ale už v 8 hodin a 40 minut.
1: České veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport úřadující evropské vicemistryně pojedou v Nizozemsku kolem 16:30 odpoledne. V Amsterdamu se v semifinále představí taky dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil, který v úterý ovládl svoje čtvrtfinále. Se svým výkonem byli po závodě oba veslaři spokojení, říká Neděla.
6: Kvalitním startem jsme odpálili závod a pak jsme si drželi náskok nad Rumunama a Němce jsme předjeli v poslední pětistovce. Dovezli jsme si to na prvním místě a celkově bych to hodnotil kladně.
1: Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá, nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek.
2: Fotbalista Krištof Daněk bude hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Mezi elitu postoupil s Lincem poté, co v odvetě rakouský celek smazal tříbrankovou ztrátu na Celtic Glasgow. 23-letý český záložník se pod výhru 5-1 po prodloužení podepsal asistencí a vybojovanou penaltou. A sám Daněk Radiožurnálu Sport přiznal, že podobný zápas v kariéře zatím nezažil.
7: Jsem docela mladý, takže ještě toho nebylo tolik, ale tohle je opravdu něco speciálního a klobouk dolů, co někteří předvedli na hřišti, protože asi to upřímně jako nečekal nikdo, si myslím, a povedlo se nám to, takže fakt jako mega.
4: Úterý prošli do hlavní fáze Ligy mistrů i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali izraelskou Berševu 5-2 po prodloužení. Mezi elitou jsou také fotbalisté norského Bode Glimt, a to po odvetné výhře 3-0 nad nizozemským Nijmegenem.
1: Fotbalisty Sparty posílil nizozemský obránce Kiana Hoofer. Na Letnou přišel z druholigového anglického Wolverhamptonu a podepsal víceletý kontrakt. Předtím byl taky v mládežnických akademiích Ajaxu Amsterdam nebo Liverpoolu. Artis Brno přivedl na hostování dokonce ostravského obránce Karla Pojezdného. Součástí dohody obou klubů je i opce na případný přestup.
2: Ano, bylo to do konce této sezony. Fotbalistky pražské Sparty zabojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský celek Servette Geneva. Utkání, které Spartianky odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné, začne v 18 hodin a 30 minut a na místě bude naše reportérka Tereza Cedidlová.
4: Na to se těším. Fotbalisté Zlína i Bohemians zvládli vstup do domácího poháru. Ve druhém kole soutěže zvítězili Pražané na stadionu třetiligových Záp 3-2. Zlín vyhrál v Uničově 2-0. Dnes MOL Cup zahájí dalších 8 týmů z nejvyšší domácí soutěže.
1: Tenisté Jakub Menčík s Karolínou Muchovou postoupili do semifinále smíšené čtyřhry na US Open, když zdolali domácí Američany Paula a Navarovou ve dvou setech. V mixu naopak končí česko-britský pár Kateřina Siniaková Henry Petten. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duo Monfils Svitolinová v závěrečném super tiebreaku.
2: V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a taky na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, a to včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.
4: Slovenský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. Šampion letošního Tour de France totiž v Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu letošního ročníku a upevnil si červený trikot pro celkového lídra závodu.
0: Tadej Pogačar výhrou zakončil víc než 50 km dlouhý únik, během kterého rozdrtil soupeře. V cíli měl na nejbližší Soky náskok 2 minut a 39 sekund. A celkově vede před dalším Slovincem Primožem Rogličem bezmála o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel v etapě 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na Pogačara ztrácí skoro 10 minut. František Typovský, Radiožurnál.
2: A pátá etapa cyklistické Vuelty, která začne po 1:30 odpoledne, nabídne na 173 kilometrech několik krátkých, ale prudkých stoupání. Peloton pojede tentokrát na jih od Barcelony.
1: Za pár minut si o tom budeme povídat s Jiřím Ješkem. Tohle byl sportovní přehled, připravil ho Pavel Telšár. Díky moc.
2: Pěkný den.

0: Imagine Dragons dohrávají v ranním radiožurnálu Sport. Je 7 hodin 52 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte ve středu 26. srpna. Cyklistická Vuelta dnes bude pokračovat pátou etapou. My ale chvilku ještě budeme mluvit o té včerejší s velkým přehledem. I v Andoře vyhrál Tadej Pogačar a já jsem moc rád, že bychom teď měli být ve spojení s Jiřím Ješkem. Mirko, krásnou středu.
1: Krásné ráno.
0: Tak včera, dá se říct, podle očekávání, bylo to tak, jak ty jsi představoval, že ta etapa může dopadnout?
1: No tak všichni se toho spíš báli, protože tím skončila letošní Vuelta, jako co se týče celkového pořadí, ale zase na druhou stranu, já nevím, já vždycky mám těžko, jako hledám slova chvály na Tadeje Pogačara, ale tentokrát to bylo zase jedno z epických představení, protože to, co předvedl na tom krátkém, ale nesmírně náročném okruhu okolo Andory, tak to se zase zapíše do dějin. Byl to jeho nejdelší únik, co se týče etapových závodů, 50 km solo, jel do toho kopce vatovým průměrem 7 watů na kilogram, což pro fanoušky cyklistiky je nepochopitelné číslo, které dokáže ze sebe vymáčknout tenhle ten výkon. A Tadej Pogačar nejenom to, že si upevnil červený trikot pro celkového lídra soutěže na Vueltě, ale má vlastně všechny trikoty. Má zelený trikot bodovací soutěži, má ten puntíkatý modrý bílý puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře. Jediný trikot snad nemá a má, jeho tým vede soutěž týmu a UAE Emirates a jediný trikot, který nemá, je trikot pro nejlepšího mladíka, protože už tam věkem nespadá. Jinak by ho měl taky.
2: Ještě, že nemusí jezdit ve všech těch trikotech, to by se mu asi nejelo úplně dobře.
1: Tak zase tím udělá radost těm, kteří jsou v druzí v pořadí za ním, že aspoň si ten trikot vezou jakoby jako náhradníci.
2: A no. Už ty trikoty jsou vyrobené na míru, nebo je to stejně tak, jak to bylo po té první etapě?
1: Ne, už se podařilo firmě, která dodává tyhle ty trikoty, sehnat všechny velikosti, takže nejenom Tadej Pogačar, ale ti, kteří je vezou, tak už mají to, co potřebují. Už nemusí rozstřihávat kraťasy, aby je netlačili.
0: Jirko, tak jak už si naznačil, dá se možná ani ne tak velkou nadsázkou říct, že pokud jde o celkové pořadí, tak Vuelta je vlastně rozhodnutá. Ty jsi v pátek v kilometrech o tom mluvil, že to v současné cyklistice je tak trošku otázka času, než i ten zbytek pelotonu si řekne, dobře, tak tohohle už necháme, na toho už vlastně se vůbec nemusíme dívat a teď si to můžeme rozdat o to druhé, třetí, případně další místo, tak už jsme v téhle fázi, myslíš?
1: No, já myslím, že jsme v ní byli přesně v ten moment, kdy se Tadej Pogačar objevil na čele té skupiny a zvýšil svoji rychlost a začal mizet. Jediný, kdo měl trošku jako ambici s ním minimálně vydržet, byl Felix Gall z týmu Decathlon, který vlastně ten Pogačarův únik vyprovokoval, protože oni, tým Decathlon pro Felixe Galla rozjeli neskutečné tempo v tom stoupání a vlastně všichni ostatní najednou tam zůstali už pouze ty lídři, všichni ostatní domestici začali odpadat z toho pelotonu. A i sám Tadej Pogačar říkal, že už tam měl jenom dva svoje jako spolujezdce z jeho týmu UAE Emirates. A že vlastně ten únik vyprovokoval z toho důvodu, že se nechtěl dostat do situace, že tam najednou zbyde sám vlastně s tím silným týmem Decathlon. Takže nejlepší obrana je útok, tak křikl na posledního svého jezdce, kterého měl, na Jaye Vine, ať ještě zvýší to tempo, které už takhle bylo neskutečně vysokého týmu Decathlon. A Jaye Vine jel pár stovek metrů tímhletím tempem a tady Pogačar z toho ještě zrychlil a tím pádem Felix Gall se mu snažil pověsit na zadní kolo, ale brzy se vrátil a v ten moment už se rozehrála hra o druhé místo, protože závodníci se začali jako mezi sebou spíš hlídat a na tady Pogačara jakoby zapomněli.
2: Já s tebou, Jiří, asi nebudu úplně souhlasit, protože si myslím, že o tom, že se pojede o druhé místo, se rozhodlo ve chvíli, kdy se tady Pogačar přihlásil na Vueltu.
1: Ano.
2: Ale když se dostanu k tomu dnešku a podívám se vlastně na ten profil té dnešní etapy, tak ono to připomíná trošku motokros. Je to nahoru dolů. Jak bude vlastně dnes podle tebe jezdit a jak to zvládne právě tady Pogačar poté, co už si vybudoval náskok, bude přes ty vrcholy pořád nastupovat?
1: No, byl včera zajímavý rozhovor s ním po etapě, kdy se ho reportérka ptala, jestli chce držet ten červený trikot vlastně od první etapy až do cíle v Granadě, vlastně celých 21 etap, čímž by vyrovnal vlastně rekord Tonio Romingera, myslím, že z roku 94, který držel také od prvního prologu až do cíle vlastně to vedoucí místo. A tady Pogačar říkal, že to je v jeho plánu, ale že pokud by se stalo, že v takové etapě třeba, kterou máme dneska, takové klasikářské etapě, která není ani kopcovitá, ani rovinatá, kdyby se utrhla nějaká větší skupina a byl tam někdo, kdo ho ohrožoval, ale dostali se do velkého náskoku, že nechceš dímat svůj tým a že ten trikot jako klidně pustí. Ale já si myslím, že to nenastane, že ten tým UAE Emirates je natolik silný, že může držet únik a může nechat klidně dneska někoho vyhrát etapu, ale že ten únik bude držet v nějaké vzdálenosti. A že do toho úniku pustí jenom ty závodníky, kteří včera nabrali nějakou vyšší ztrátu ohledně třeba dejme tomu 10 minut a tak dále.
0: No a zároveň si myslím, že když tady Pogačar ten červený dres poveze od začátku až do konce, tak vždycky se může na někoho vymluvit, tak jako to ostatně udělal včera s tím, že prostě musel zaútočit, protože ho k tomu donutila jiná stáj Felixe Gala. Takže cyklistická Vuelta rozhodně zůstává dál velmi zajímavá. Ještě se tě zeptám na Jana Hirta, jediného českého účastníka závodu, on se včera posunul výrazně tím celkovým pořadím o nějakých 100 příček nahoru, tak myslíš, že má nějakou šanci třeba na etapu?
1: Bojoval, bylo to vidět a v tom terénu, který je pro něj tím domovským, to znamená ve vysokých kopcích, tak tam byl. Samozřejmě to tempo úplně s těmi nejlepšími 10 neudržel, ale myslím si, že šanci na etapu rozhodně má, tu ztrátu má už poměrně větší, takže určitě ho pustí do nějakého úniku a z toho úniku skupinky by potom mohl tu etapu vyhrát. Velice mě překvapil Primož Roglič, o kterém jsme se v kilometrech bavili, že už na to možná nemá, dneska je na druhém místě.
0: Přesně tak. Trošku jako bychom se vrátili nějakých 5-6 let zpátky, když se podíváme na to celkové pořadí za Tadejem Pogačarem. O Vueltě jsme mluvili v ranním radiožurnálu Sport s Jiřím Ješkem. Mirko, moc děkujeme, krásné ráno.
1: Krásnou středu. Sport.
3: Dobré ráno, je 8 hodin. Právě Tereza Tomášková.
4: Poslanci by dnes měli znovu hlasovat o novele, která mění rozpočtová pravidla. Kanada vyhlásila odvetná cla na americké zboží za víc než 400 miliard korun. České volejbalistky postoupily do play-off mistrovství Evropy v Brně. Kvůli novému omezení je ucpaný příjezd do Trutnova z Jaroměře a bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci se za hodinu vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil po vetu prezidenta. Koaliční poslanci chtějí veto přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost, jak potvrzuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
6: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla se k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO argumentuje tím, že bez změny zákona není možné rozpočet na příští rok sestavit. Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas dnes odpoledne. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září v poměru dolar za dolar.
7: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
8: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Zpravodajský server i rozhlas byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
9: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
10: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
9: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
11: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
9: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
12: Sport. České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 na sety nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil to, jak tým zareagoval na ztrátu druhé sady.
13: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu. Holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili. I think we deserve the
12: win. Základní skupinu zakončí Češky zítřejším utkáním s Bulharskem. V polské Poznani začne mistrovství světa rychlostních kanoistů i se dvěma českými olympijskými šampiony, kajakářem Josefem Dostálem a kanoistou Martinem Fuchsou. Toho čeká rozjížďka na kilometru zhruba za hodinu. Živě ji nabídneme na Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 u Brna, neprůjezdná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy silný provoz. Poprvé se brzdí u sjezdu na Rosice na 178. kilometru a pak hlavně kolem exitu 182 Popůvky. Tam najíždějí všichni ze silnice 23, která je před Kývalkou uzavřená. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí opatrně kus za sjezdem na Kralupy na 17. kilometru auta zastavují v odstavném pruhu a táhnou se pak až na exit 18 Nová Ves. Tam jsou dlouhé fronty na silnici 16 kolem kruhových objezdů. Hlavně ta směrem na Slaný pak pokračuje až před Velvary k Chržínu, kde překáží porouchané vozidlo. Silnice 35 Svitavy Mohelnice je teď před Studenou Loučkou neprůjezdná. Havarovala tam dvě osobní auta, kolony se rychle prodlužují z obou stran. Uzavřená je stále taky 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově. Skořily tam 4 domy nad ránem, objížďka mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. A ucpaný je příjezd do Trutnova silnicí 37 z Jaroměře kvůli novému omezení u Hřbitova. Kolony už od nového rokytníku a zdržení je až hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25. Tolik zprávy.
0: 8 hodin 6 minut, středa 26. srpna, krásné ráno vám dál přejeme ze studia Radiožurnálu Sport s Petrem Kadeřábkem. Pojďme na tenis. Daria Vidmanová totiž navázala na turnaji v Monterey na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birrellovou ve dvou setech 7-6 a 6-3. Její další soupeřkou už bude 8. nasazená Španělka Bučaová.
2: Já musím teď dobře artikulovat, když chci přidat další výsledek české tenisky, aby si posluchači nemysleli, že tě opakuji. Tentokrát ale budu mluvit o Waldmanové, tedy Vendule Waldmanové, 18-leté české tenistce, která zvládla první kolo kvalifikace US Open, když porazila Argentinku Carrillovou 2x6-3. No a dnes večer českého času ve 21:40 zhruba by měla nastoupit v dalším kole kvalifikace proti Rusce Sasnovičové.
0: Budeme držet palce těch českých tenistek a tenistů, jen ať je hodně a jen ať jsou třeba i s podobnými jmény, ať se nám pletou. V ranním vysílání Radiožurnálu Sport posíláme skupinu Travis.
5: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: 8 hodin 11 minut. Přejeme krásnou středu všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Česká veslařská výprava je v dějišti mistrovství světa a to stejně jako náš reportér. O veslování si budeme povídat s Kamilem Jášou. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kamile, nejprve bychom si mohli připomenout, jaký čeští reprezentanti mají dnes program.
1: Z českého pohledu to nejzajímavější přijde uprostřed závodního programu, pojďme ale postupně. Skifařka Prokešová pojede rozjížďku ve 13 hodin a 26 minut, no a potom už v 16.32 vyrazí do semifinále dvojka Bezkormidelnice, Flamíková, Šantručková, dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil, ten pojede v 16.59. No možná slyšíte tu kulisu, vypadá to spíš jako na motocyklových závodech, ale přesně v tuto chvíli přijíždějí trenéři sem do areálu, já jsem asi tak 5 kilometrů vzdušnou čarou od prostoru startu a už v 9 hodin začne trenérský meeting. Někteří trenéři přijíždějí automobily, jiní se rozhodli, že přijíždějí na motocyklech, někteří dokonce na kole, ale to tady v Nizozemsku není nic zvláštního. Jakub Podrazil tedy s Nedělou ti pojedou 16.59 pro oba páry, o kterých jsem mluvil, to je semifinále, ze kterého jen tři nejlepší posádky se posunou do finále a...
2: Předpokládám, že...
0: Teď to vypadá, že jsme Kamila Jášu ztratili. Kamile, slyšíme se?
1: Já vás slyším výborně, doufám, že vy mě také.
0: Ano, už ano.
2: Slyšíme tě výborně, předpokládám, že ty jsi taky přijel na kole.
1: No, je tady vedle mě asi 7 kol, která jsou docela volně k zapůjčení, ale myslím, že zůstanu u klasického, až to vysílací zařízení si připravím na odpoledne, aby posluchači Radiožurnálu Sport měli dokonalý zážitek, tak prostě pojedu autem.
2: Jenom ti poradím, pokud není sdílené to kolo, tak si ho nepůjčuj. Mohla by to být krádež. Ale zpět k veslování, tou nejvýraznější českou posádkou této sezony je samozřejmě Flamíková, Šantručková. Jaký je čekají vlastně soupeři v té semifinálové jízdě?
1: No ano, jsou to favoritky, možná favoritky celého závodu, ale rozhodně není nic dopředu daného. Já to vezmu od první dráhy a to je důležitá věc, ještě se k tomu vrátím. První dráha Německo, druhá Česká republika, třetí Spojené státy americké, čtvrtá dráha Francie, pátá Austrálie a šestá dráha Chorvatsko. Tady na kanále Bosban se často a hodně mění podmínky. Teď je krásně, svítí sluníčko, bezvětří, ale to může být odpoledne všechno úplně jinak. Když zafouká vítr, tak jsou úplně jiné podmínky v první a jiné v šesté dráze. No, legendární veslář Václav Chalupa si dokonce vzpomínal na závod, který tady skončil přesně podle drah. Vítěz byl první, druhý ve druhé dráze a tak dál a dál. Když se totiž vítr přehoupne přes val, tak dokáže na druhé straně areálu v dráhách 5 a 6 nevídané kousky. Ostatně na legendární kanál má podobné vzpomínky také další legenda československého veslování, dvojnásobný medailista z olympijských her Václav Vochoska.
3: To je dokonce takový velmi zajímavý s tím, že když tam fouká celý den vítr, tak říkají tomu, že roztočí dráhu. Že jeden směr, kde se točí voda, jakoby proti proud, a druhý směr po proudu. Byly několikrát protesty kvůli tomu a pak už teda FISA udělala, že favoriti jdou doprostřed a nasazuje se to.
1: Česká posádka je tedy ve druhé dráze. Teoreticky by to mohla být výhoda, ale veslaři tady v Bosbánu nikdy nemají jistotu, co přijde.
0: Ty jsi před chvilkou zmínil taky Václava Chalupu. Ten taky v Bosbánu závodil?
1: No hodněkrát. Včera jsme probírali jeho triumf na vyhlášené regatě Holland Becker. Cenu mu tady předávala Nizozemská královna a pro Václava Chalupu to dodnes je velký zážitek. Ale on má ještě jeden. Přímo na loci tady vzal něco na zub pro ryby a údajně kolem něj během pár vteřin bylo hejno obrovských kaprů. Rodák z kraje Rybníku se prostě nezapře. Kdyby třeba někdo nevěděl, tak Václav Chalupa žije u Lipna, kořeny má v Jindřichově Hradci v Loděnici na Vajgaru

0: A předám vám informaci, kterou možná ani vy, ani Jirka Ježek vědět nebudou. Václav Chalupa, medailista, veslař, ale začínal s cyklistikou v Jindřichově Hradci.
1: Tak to...
2: Kolem Vajgaru, tam je to docela dobré na ježdění na kole, ale pak už bych se nevydával asi směrem na Českou Kanadu.
1: S Kamilem Jášou v ranním vysílání radiožurnálu Sport Česká veslařská výprava je v dějišti mistrovství světa, stejně jako náš reportér, a proto i tohle téma dnes bude opakovaně zaznívat na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Kamile, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Snad jenom přidám informaci, že o jízdách českých reprezentantů pochopitelně v radiožurnálu Sport posluchači podrobně uslyším. Hezký den.

0: 8 hodin 21 minut, středa 26. srpna. Teď pojďme k jednomu ne tak úplně příjemnému tématu, které už jste mohli na Radiožurnálu Sport slyšet včera. Nedělní zápasy mládežnických fotbalových kategorií v Petřkovicích a Polance nad Odrou totiž narušily takové podobné a nepříjemné incidenty.
1: Po utkání v Petřkovicích byl rodičem domácích napaden hlavní rozhodčí a dokonce pár minut před koncem duelu se něco podobného stalo pomeznímu rozhodčímu v Polance nad Odrou. To byl zároveň trenér hostí.
2: Vyměňovali se nějaké názory, až to vyvrcholo tím, že trenér Nového Jičína řekl nějakou větu, která uražila manželku od toho pána, co ho napadl, a to byla poslední kapka. On si tam s ním šel nějakým způsobem vyřídit, kdy ho udeřil do obličeje.
3: Vysvětlil, jak se událost seběhla v Polance nad Odrou, předseda klubu Radovan Řehulka. Na zápase přímo nebyl, ale informace si podrobně zjišťoval. Sled událostí si zatím sbírá předseda Moravskoslezského krajského svazu Karel Kula, bývalý reprezentant a zároveň starosta Českého Těšína za nestraníky Český Těšín.
4: Samozřejmě to, co se stalo, je nepřípustné. Jo, vím, že tyhle ty incidenty se stávají a myslím, že ten problém je široký a měl by se řešit.
3: V této soutěži vždy jezdí na zápas jen jeden hlavní rozhodčí a na čarách jsou zástupci obou klubů. Zároveň je samozřejmě přesně dáno, jak má vypadat pořadatelská služba.
2: V rámci spisu soutěže tam má být 4 pořadatele, my jsme tam měli 2, takže nějakým způsobem jsme pochybili, ale myslím si, že tomu incidentu nešlo zabránit, co se týče pořadatelů. Tam jediná možnost byla, kdyby pan Pomezní komunikoval s hlavním rozhodčím a třeba si přehodili strany a šel mávat na druhou stranu.
3: Navrhuje polanecký předseda, jak kontaktu a vyměňování názorů rodičů na tribuně s čárovým rozhodčím z tábora hostů předejít. Každopádně vedení soutěží podle Kuly bude navrhovat přísné tresty.
4: Podnět přijde na disciplinární komisi kraje, která by se tím měla zabývat. Samozřejmě to budeme řešit v rámci výkonného výboru, protože to spadá pod výkonný výbor a ty sankce jsou dané tím disciplinárním řádem. Takže ty postihy budeme se nějakým způsobem bavit o nějaké horní hranici trestu, protože je to nepřípustné.
3: Pokračuje Karel Kula. Stále se bavíme konkrétně o utkání staršího dorostu Polanka nad Odrou Nový Jičín. Domácí klub od příštího utkání zavede další opatření.
2: My jsme to teď už řešili na klubu a od příštích utkání mládeže budeme ty zápasy nahrávat na VO. Je to vlastně taková kamera, která snímá i zvuk, takže doufám, že i ti lidé kolem se trošku uklidní a nebudou tam vulgárně pokřikovat, pořvávat. A plus my budeme každý zápas navrhovat rozhodčí, ať náš trenér nebo náš pomezní mává před tribunou a hostující, ať mává u střídaček.
3: Jeden z požadavků Nového Jičína v otevřeném dopise bylo, aby byli na zápasy nominovaní 3 rozhodčí.
4: Samozřejmě asi by ta věc šla vyřešit delegováním 3 rozhodčí, ale řekněme si na rovinu, že vlastně v České republice těch rozhodčích není tolik, abychom mohli na každé utkání i mládeže delegovat 3 rozhodčí. Budeme se tím zabývat i s komisí rozhodčích, jaké jsou možnosti delegování 3 rozhodčích na tato utkání. Víceméně budeme respektovat nějakých jejich názor, doporučení, samozřejmě i možnost zaslání na ta utkání delegáta svazu, který by byl přítomen třeba na těch utkáních.
3: Rozhodčích je čím dál méně, proto na mládežnické zápasy jezdí jen jeden. Navíc podobné incidenty rozhodně pozici sudích neposilují. Agresor z Polanky si po vyprchání emocí také svou chybu uvědomil.
2: My jsme se už s ním spojili, on se nám omluvil a chtěl i kontakt na toho asistenta rozhodčího nebo toho rozhodčího, ať se s ním může spojit a omluvit se mu. A budeme se s tím ještě bavit a ať se toho vyvaruje, pokud možno ať na ten fotbal chodí ve větším klidu a není tak rozverný.
3: Doplnil Radovan Řehulka, předseda FK SK Polanka nad Odrou. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
2: Radiožurnál půl deváté. Teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové tragické nehodě. Už pondělí začaly létat české vrtulníky, které působí v Polsku. Obvodní soud pro Prahu 7 se právě teď začíná znovu zabývat sporem mezi hnutím SPD a ministerstvem vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2022. SPD vadí, že ho do ní rezort zařadil. Žalobu podalo hnutí i kvůli zprávám za další roky. Soudy zatím pravomocně rozhodly o zprávě za rok 20 a dali za pravdu SPD. 4řadové rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na Plzeňsku. 7 lidí hasiči evakuovali, 2 zranění skončili v péči záchranářů. Škoda je předběžně 18 milionů korun. Radiožurnálu to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Poncar. Sport. Fotbalista Krištof Daněk si s Lincem zahraje Ligu mistrů. V odvětě závěrečného předkola rakouský tým zvítězil nad Celticem Glasgow 5-1 po prodloužení. V úvodním utkání prohrál ve Skotsku 0-3. Daněk k postupu přispěl jednou asistencí. Do Ligy mistrů prošli přes poslední fázi kvalifikace taky azerbajdžánský Sabah Baku a norský celek Bode Glimt.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 před Brnem, neprůjezná 35 u Studené Loučky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se brzdí až do zastavení kolem exitu 182 Popůvky. Je tam silný provoz kvůli uzavírce silnice 23 před Kývalkou od Rosic, tak všichni musí na dálnici. Na tahu 35 Svitavy Mohelnice u Studené Loučky havarovala dvě osobní auta. Provoz je úplně zastavený. Do stojících kolon se dojíždí směrem na Mohelnici u odbočky na Grunu, opačně kůz za Mohelnicí v kopci. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary zůstává v Bezvírově uzavřená. Nad ránem schořily 4 domy, objížďka mezi Unišovem a Toužimí přes Štědrou dobře průjezdná. Příjezd do Trutnova silnicí 37 z Jaroměře je ucpaný od Nového Rokytníku. Kolona zhruba na hodinu k Trutnovskému hřbitovu, tam ode dneška opravují vozovku, jezdí se k Jivadlově. Na silnici 16 Mělník Slaný kolony obou směrně, jednak před kruhovými objezdy u Nové Vsi u nájezdu na D8 a směrem na Slaný se za Novou Vsí potom popojíždí znovu až před Velvary, kvůli porouchanému vozidlu je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Včerejšek nabídl velmi rozdílné teploty. Mezi nejteplejším a nejchladnějším místem středních a nízkých poloh bylo téměř 15 stupňů. Na severovýchodě, kde bylo téměř po celý den zataženo a také tam pršelo, zůstala maximální teplota i pod 13 stupni. Naopak nejteplejší oblasti, například Jižní Morava nebo Jižní Čechy, měly místy i přes 26 stupňů. Dnes budou teploty také rozdílné. Na jihu, kde bude převážně slunečno, bude opět tepleji, mezi 22 a 25 stupni. Na ostatním území většinou se zataženým nebem, deštěm i s bouřkami jen od 17 do 22 stupňů. Teploty se sjednotí zítra. To bude na celém našem území docela teplo, 24 až 29 stupňů a také slunečno. Čekáme polojasno až oblačno, místy dokonce úplně jasné nebe. Jen po ránu se budou hlavně v Čechách vyskytovat mlhy. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Rozjížďky na kilometrové trati, což je v podstatě královská disciplína rychlostních kanoistů. Pak nastoupí čtyřka, jak pak nastoupí ženský čtyřka, jak do akce půjdou i další Martina Fuchsu. Dnes čeká tedy to hlavní, ten vstup do světového šampionátu, ale těch lodí bude v průběhu dne opravdu hodně. Tak to by byl takový telefonní seznam, ale průběžně vám budeme dávat vědět.
1: Zajímavé je, Františku, že vlastně v té první rozjížďce se představí dva borci, kteří zajeli nejrychleji kilometr v celé historii, tedy Žachar Petrov a Martin Fuchs. A čím to je, že je dálo z takhle dohromady hned v té první rozjížďce?
0: No popravdě vzhledem k tomu, že akreditace na světový šampionát tady vydává Věšák, tak já si úplně nejsem jistý s tím, že by se mi to nějakým způsobem povedlo zjistit, protože tady to zatím nevypadá, že by světový šampionát začínal za nějakých pár minut. Takže na tohle jsem zatím dalek k tomu odpovědět, ale zjistíme, protože už jsem minimálně trefil českou posádku, vím, kde sídlí Češi, mají tam vlajku, Martin Fuchs a otočenou loď dnem vzhůru, tak tady shodou okolností dopadlo v roce 2012, kdy se vyklopil z lodi při velkém větru, takže i tohle bude téma. Ale proč jdou tihle dva spolu, nevím, zjistím.
2: Josef dostal další velké jméno v české výpravě, pojede až zítra, i o něm už jsme v uplynulých dnech na Radiožurnálu Sport mluvili, tak pojďme připomenout, kolik jeho vlastně v Poznani čeká.
0: Jenom 500, a to i ze zdravotních důvodů, protože v jeho těle byla infekce ještě týden před šampionátem, věděl, že minimálně týden nemůže být nebo nebyl na vodě, takže vynechal případné možnosti toho, že by startoval na kilometru. Tu trať pojede Tomáš Sobíšek místo Josefa Dostála, a tak Josef Dostál bude v důležitém závodě i o olympijskou kvalifikaci závodit v úvozovkách jen na 500, takže poprvé na vodu, na tu závodní vodu půjde zítra tady v Poznani.
1: Na tu 500 se samozřejmě dnes vydají také jiní čeští reprezentanti. Asi to první, co tě bude zajímat, bude krátce po 9:30 čtyřka jak, tak Špicar, Brabec, Havel, Šlouf mají vůbec šanci na to, aby se třeba hned napřímo dostali do semifinále?
0: Vzhledem k těmhle českým a zejména mužským posádkám, tak říkal to třeba i šéf trenér českých rychlostních kanoistů Pavel Hotmar, že ti jsou na tom poměrně dobře vzhledem k těm dosavadním výsledkům sezony, takže je možné, že český čtyřkajak může pomýšlet vysoko v jedné z těch rozjížděk. On vlastně dlouhodobě patřil k tomu dobrému, čtyřkajak měl dvě olympijské medaile bronzové, samozřejmě v trochu jiné sestavě na olympijských hrách, ale bylo to v Londýně a pak následně v Rio de Janeiro a pak se trochu obměnil, Daniel Havel v něm zůstává a bude takovou stálicí, takže myslím, že i český čtyřka jak může pomýšlet poměrně vysoko.
1: Františku, stačil si už při tom, kdy jsi si bral akreditaci z Věšáku a podobně, už zjistit nebo podívat se na to, jaké tam panuje počasí, protože když jsme se bavili s jiným reportérem na jiném místě, z mistrovství světa ve veslování Kamilem Jášou, ten říkal, že tam trápí vlastně závodníky hodně vítr. Jak to vypadá v Poznani?
0: Zjistil jsem to mnohokrát, protože mě tady posílali z místa A do místa Z a teď jsem někde u Bčka zase zpátky, takže nefouká asi tak, jak by si závodníci nepřáli, ale ono to hlavní pak bude vznikat od lodí, které pak budou mířit na start ty vlny proti. Teď pár lodí ještě s rozhodčími míří po kanálu, ale to zásadní tedy začne za malou chvíli a počasí zatím, budeme doufat, i vzhledem k českým závodníkům jim bude přát a nebude foukat nějak extrémně zásadně. Když se dívám po té dlouhé hladině, ten kanál má přes 2 kilometry, tak si myslím, že by to dnes mohlo být relativně v pořádku, ale může se to samozřejmě v průběhu dne měnit.
2: Ty už si, Františku, pár kanálů pro rychlostní kanoistiku po světě viděl, teď si popsal alespoň částečně ten v Poznani, tak je něčím výjimečný?
0: Výjimečný ne úplně, je kousek od centra města, což je dobře pro fanoušky. S jedním mužem, s kterým jsem se bavil včera v centru, tak ten zjišťoval, proč tu jsem, a nevěděl, že to je mistrovství světa v rychlostní kanoistice, tak možná nějakou osvětu lehčí by to chtělo, ale samozřejmě ne každý ví, že tenhle sport je třeba i v Polsku poměrně populární, takže uvidíme, kolik přijde lidí. A to je jedna z přidaných hodnot, že ten kanál je blízko. Nemá vratný kanál, a to jsou ty právě zmíněné možné vlny, které by mohly způsobovat problém, na což už třeba právě zmíněný český čtyřka, jak trénoval v Račicích, když lodě nějaké vlny udělali, byť tam vratný kanál je, tak ti čtyři muži se do toho pustili, aby si natrénovali místní podmínky, které česká výprava tak nějak paušálně i podle Martina Doktora velmi dobře zná.
1: Já když se dívám do lišty startové, tedy té startovní listiny, tak opravdu se asi úplně nudit nebudeš. Tak my tě už propustíme z bodu B.

0: aby si doputoval do bodu K, to znamená na komentátorku,
1: a čeká za chvíli.
0: 9.07, tedy se těšíme na přímý přenos první jízdy českého reprezentanta na mistrovství světa a hned olympijského vítěze Martina Fuchsy. Děkujeme, Františku.
1: Velmi brzy naslyšenou.

Red Hot Chili Peppers ve středečním radiožurnálu Sport 8 hodin 47 minut. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Monterey postoupila do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku En Shuo Liang zdolala ve třech setech 6-7, 7-5, 6-4. Poslouchejte nás i po Twisted Sister, budeme soutěžit.

0: Twisted Sister, 8 hodin 51 minut, krásné středeční ráno, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, pojďme jako každý jiný všední den v tenhle čas soutěžit. Já připomenu jednak telefonní číslo sem k nám do studia, bude se vám hodit za chviličku, 221-552-222, už teď mi na něj někdo volá, tak já vám to nevezmu, protože nemůžete znát odpověď, když jsme se ještě s Petrem Kadeřábkem na nic nezeptali. A potom taky chci připomenout, že pokud jste s námi něco vyhráli v uplynulých 2 měsících, tak ještě chviličku počkejte a dejte šanci ostatním.
1: Ptát se budeme na jméno člověka, sportovce, který už byl dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport. Takže pokud jste poslouchali po 7 hodině raní, tak to pro vás bude velmi jednoduché. A pro ty, kteří zaspali, neposlouchali, tak jenom dám indicie. Je to hokejista, který má stříbro z mistrovství světa juniorů, hrál i na mistrovství světa seniorů a aktuálně je hráčem New York Rangers.
0: A teď mě ještě napadlo, než ten zvuk pustím, že musíme pro jistotu znovu říct, o co dneska hrajeme. Jednak je to tričko se sluchátky Radiožurnálu Sport a jednak jsou to taky 2 vstupenky na dnešní zápas, fotbalový zápas Champions League žen, Sparta proti Servet.
2: Teďka to beru tak, že musím v podstatě navázat na to, co jsem dělal a snažím se teďka v létě ten takovej svůj balíček, dejme tomu, zase trošku obsáhnout něco navíc. Každou tu sezónu se snažím nějakým způsobem zasílit. Ještě je mi 23, takže vím, že tam nějaký ten prostor na to je, ale určitě se snažím ty svoje dovednosti nějakým způsobem rozvíjet. Zároveň vím nějaké svoje slabší stránky a snažím se právě na nich pracovat a právě mohl zaujmout i tím posunem právě oproti minulým roku.
0: Tak evidentně, Petře, nás lidé v 8.50 poslouchají i ti, kteří nás poslouchali po 7. hodině, nebo uvidíme. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrá. Haló, haló.
0: Haló, haló, dobrý den, slyšíme se.
3: Dobrý den, slyšíme, tady Honza.
0: Výborně, Honzo, a slyšel jste zvuk, poznal jste?
3: Je to Jaroslav Chmelař?
0: Je to Jaroslav Chmelař, gratuluju. Poslouchal jste nás po 7, nebo jste ho poznal po hlase?
3: Poslouchal jsem a teď musím říct, že jsem tomu šel trochu naproti tady technologiema, protože jsem si nemohl vzpomenout na jméno.
0: No tak dobře, no, tak my vám to uznáváme i za pomoci technologií, když jste zároveň řekl, že jste nás poslouchal mezi 7, tak bychom byli samozřejmě proti sobě, kdybychom vám to neuznali. Tak jo, zvládnete to dneska večer se jít podívat na fotbal?
3: Zvládnu.
0: Dobře, koho vezmete?
3: Vezmu kolegu, který tady sedí vedle mě, který taky intenzivně přemýšlel na to.
0: Super, tak jo, tak si to určitě užijte. Zůstaňte mi na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt, ať víme, kam ty vstupenky a taky tričko poslat. No a ještě připomínám, že se vás tím pádem bude taky týkat páteční soutěž, kde budete mít ještě možnost si zahrát o bezdrátová sluchátka. Tak ještě jednou gratuluju a večer si to užijte.
3: Díky moc, děkuju.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Rozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Jsme moc rádi, že posloucháte středeční Radiožurnál Sport krátce před 9. hodinou a nás teď bude zajímat rychlostní kanoistika, Petře, protože Lišta Startová, jak jsme o ní hovořili, se posunula evidentně.
8: Lišta Startová už ukazuje start jízdy Martina Fuchsy, tedy rozjištěna 1 kilometr už na 9. hodinu raní a tak už je třeba hned vedle polských kolegů připraven k komentování také František Kuna.
9: V podstatě na vteřinu, protože akorát startuje úvodní rozjížďka kanoistů na kilometru a tím startuje celý světový šampionát, který je velice důležitý i vzhledem k olympijské kvalifikaci. Ten postupový klíč je minimálně tady určitě pro Martina Fuchsu, jakožto jednoho z favoritů na celkové vítězství, velmi jednoduchý, 9 lodí a z toho 6 postupuje do semifinálových jízd. Je odstartováno. Martin Fuchsa má vedle sebe po levé ruce Číňana Wu, k tomu také po jeho pravici zase Zachar Petrov, který ho dokázal porazit třeba na minulém světovém šampionátu v Miláně. 20 sekund za závodníky, ta trať je dlouhá, kilometrová, očekávejme čas pod 4 minuty. Martin Fuchsa v prostřední dráze si drží aktuálně takovou pozici, která by mu jistě zajišťovala postup do semifinálových jízd. Dnes odpoledne se představí ještě na rozjížďce 500 metrové trati. V tom průběhu rozjížděk je prostor mluvit o několika věcech a tak můžeme posluchačům Radiožurnálu Sport říct i to, že na komentátorské věži u Radiožurnálu Sport je také šéftrenér českých rychlostních kanoistů Pavel Hotmar. Dobrý den, nečekal jsem, že přijdete, tak nemám připravený druhý mikrofon, ale někdy se můžeme domluvit. Prej jen tak na skok je tady trenér českých rychlostních kanoistů. Martin Fuchsa aktuálně na špičku lodi s Petrovem drží tak druhé místo po zhruba minutě a 10 sekundách v závodní trati, takže se blížíme na měřenou 500 v rámci úvodní rozjížďky kilometrové trati. Petrov po pravé ruce, Martina Fuchsy ještě vlevo, tedy Číňan Wu. Jsou tam ještě další národnosti, Senegalec Sek, Der Agira z Peru, Francouz Leonard, Kolumbiec Pacheco, Int Filem a Rumun Flores Matescu. Teď Martin Fuchsa zhruba těsně před půlkou trati, závodníci se blíží sem do cílového prostoru, kde je i komentátorská pozice Radiožurnálu Sport a odsud je vidět, jak i závodníci míří na start a budou se snažit nejspíš tedy dělat co nejmenší vlny, protože tady není vratný kanál. Teď už měřená 500 a Martin Fuchsa se dostal špičkou lodi na úvodní místo. Druhý Číňan Wu, byť ten oficiální měřený mezičas ukazuje Fuchsu na druhém místě o 0,1 sekundy, tak opticky to vypadalo jednoznačně, že Martin Fuchsa je na prvním místě. Každopádně ten postupový klíč, jak už jsem říkal a připomenu to, postupuje 6 z 9 lodí, takže tohle by měla být jen taková splněná povinnost. míst na úvod a pak v odpoledním programu nastoupí Martin Fuchsa do rozjížďky někdy kolem 14:30, může to být ještě před nebo také kolem 14:45. To vám samozřejmě také dáme vědět. Teď se český závodník, úřadující olympijský vítěz, úřadující mistr světa i Evropy jede pro pohodový postup do semifinálových jízd v rámci kanoistického kilometru. Dál se budou představovat i další čeští závodníci. Bude to čtyřka jak mužský, tak ženský. Pak debl kanoe Řáhová, Šímová, nebo také kanoista Hrabal, popřípadě kajakář Cerman na sprinterských 200-metrových tratích. Martin Fuchsa dál ve svém závodě aktuálně v místě, kterému v pohodě zaručuje postup. Je to místo druhé. Číňan Wu se dostává těsně před něj o nějakou ani ne půlku lodi. Na třetím místě Petrov už s trochu delším rozestupem a tak je vidět, že tahle trojice závodníků míří pomalu do cíle. Teď udláme také vstup do zpráv. Už jen pár desítek metrů zbývá Martinu Fuchsovi, který se jede pro pohodový postup do semifinálové jízdy na kilometru. Byl i první, byl i druhý, teď je druhý za Číňanem Wu, ale nakonec vypadá to, že se dostává na pozici první, která mu s jistotou zaručí postup, protože ten klíč je velmi mírumilovný, postupuje 6 z 9 lodí do semifinálové jízdy a Martin Fuchsa zdá se teď už se blíží do cíle a budeme vám moci potvrdit to, z jaké pozice postoupí na úvod světového šampionátu. Dnes začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice a Martin Fuchsa je muž, který se jako první z české výpravy dostává do trati a také do cíle závodu a nakonec je z toho pro Martina Fuchsu druhé místo v závěru, nakonec tedy druhý za Číňanem Wu. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Po skupině Scorpions pojďme na naší pravidelnou encyklopedii. Tento týden v ní řešíme, jak a jestli vůbec ženský sport dotahuje popularitu toho mužského. Dnes se podíváme, tak říkajíc, do kanceláří sportovních organizací. Genderová nevyváženost se projevuje totiž i v zastoupení mužů a žen na rozhodovacích pozicích ve sportu a demonstrovat to můžeme třeba na národních olympijských výborech.
1: Na druhou stranu v čele Mezinárodního olympijského výboru je už přes rok žena, která tak ten nerovnoměrný počet žen předsedajících národním olympijským výborům svým postavením může určitým způsobem vyvažovat. Víte, jak se jí jmenuje? Bývalá zimbabská plavkyně a dvojnásobná olympijská vítězka.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Ale víte, je to Kirsty Coventryová, která loni v červnu ve funkci vystřídala Tomase Bacha a stala se tak vůbec první ženou v čele Mezinárodního olympijského výboru.
1: No ale jen 10% národních olympijských výborů vedou ženy. V Evropě je to třeba ten irský, kterému šéfuje Sarah Keenová, bývalá hráčka vodního póla.
0: Existuje i spousta světových iniciativ, programů a platform, které podporují ženy ve sportovním prostředí, zejména jejich vstup do rolí funkcionářek. A nedávno se zapojilo v tomhle ohledu i Česko.
1: Ano, v dubnu roku 2023 vznikla totiž Asociace českých žen ve sportu. Jejímž hlavním posláním je združení

0: Paul McCartney dohrává v ranním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 14 minut. České týmy v americkém fotbalu nebudou kvůli účasti Ruska startovat na zářijové mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík na svazovém webu uvedl, že Mezinárodní federace IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala.
1: No, na mistrovství Evropy vlastně ve flag fotbalu, což je, připomínáme posluchačům, olympijská vlastně bezkontaktní verze amerického fotbalu, tak tady neodcestuje ani ten smíšený výběr do 15 let, ani chlapci do 17. Přitom právě 17 měla obhajovat bronzové medaile, které získala v Innsbrucku. Myslím si, že tohle není úplně rozumné. A myslím si, že se dočkáme i ve více sportech postupně, jak se budou ty ruské týmy zapojovat do soutěží.

0: 9 hodin 18 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. My si o tom teď budeme povídat na radiožurnálu Sport s Danielou Jancovou. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak předpokládám, že panuje v týmu spokojenost, nepletu se?
1: Jo, určitě všichni mají radost, všichni si trošku ulevili, že se nám povedlo ten postup už takhle trošku předčasněji před tím posledním zápasem zajistit.
2: Danielo, i ode mě přijměte gratulaci pro vás i pro celý český tým. Jaký to byl zápas s Ukrajinkami, protože ten první set mi to přišlo, že to je souboj reprezentačního výběru s okresním přeborem, jak jste hráli výborně.
1: Tak za prvé moc děkujeme. Ten zápas byl hrozně náročný. Sice ten první set jsme je přejeli, ale Ukrajinky se pak začaly kousat. My jsme to trošku očekávali, protože oni se nikdy nevzdávají z našich jako předchozích zkušeností. Začali hrozně dobře podávat a my jsme se trošku trápili a řekla bych, že jsme si na sebe vyvinuli nějaký trošku tlak, ale nakonec jsme s tím zvládli bojovat a dotáhli jsme to. No.
0: Takže po dvou setech srovnáno na 1-1, co se potom změnilo, že jste se vrátili k tomu dobrému výkonu ze začátku zápasu?
1: Řekla bych, že jsme se trošku uvolnili, i trenér nám to vlastně připomínal, ať se uvolníme, že tak hrajeme nejlíp, že nemůžeme hrát v křeči. A řekla bych, týmovým výkonem jsme to zvládli zvrátit a bojovali jsme bod po bodu a zvládli jsme to.
2: Ten nakřáplý hlas je z oslav nebo z toho, jak dirigujete obranu?
1: Možná trochu z přeplněné haly, protože tím, že chodí hodně lidí, tak musíme hodně křičet, takže naše hlasy na to trošku trpí.
0: Volejbalistka Daniela Jancová s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Když jste zmínila tu halu, tak jaké to zatím je, jak si užíváte tu atmosféru domácího publika?
1: Jo, je to úžasný. My jsme hrozně rádi, že chodí tolik lidí. Pro nás spoustu, co hrajeme v zahraničích, je to neskutečný zahrát si doma před domácíma fanouškama. Je to určitě hnací motor, kope nás to dozad, takže my obrovsky děkujeme všem, co chodí a doufám, že ještě přijdou.
2: Já se ještě, Danielo, vrátím k tomu zápasu s Ukrajinou. Jak se hraje za třeba v prvním setu takovým blokem, jako tam vystaví Magdalena Jehlářová, ve čtvrtém setu, když jsem viděl Elu Kulisiány, jak tam to bylo, jak když Ukrajinky smečovaly do otevřené dvoukřídlé skříně. A také bloky Vinci, tedy Pavly Šmídové. Jak se za tímhletím vám jako liberu hraje? Vidíte vůbec přes ně něco?
1: Jo, tak moje práce je právě stoupnout si mimo ten blok, takže kdybych něco neviděla, tak by to bylo asi špatně, ale holky dělají skvělou práci, je vidět, že Pavla Šmídová si to obrovsky užívá, každý jeden blok, jako by všechny holky, ale na Vinci je to úplně nejvíc vidět.
2: Vinci, já jenom připomenu posluchačům,
1: Vinci
2: ještě
1: Pavla
2: je,
1: Šmídová.
2: Ano, protože je to vlastně Pavla Vincourová za Svobodna.
0: Ale přezdívka zůstala.
2: Přezdívka zůstala, myslím, že i ona mi to říkala na finále Extraligy, já už budu Vinci na dosmrti a asi zůstane i pro vás.
1: Přesně tak.
2: Danielo, když se podívám na vývoje těch jednotlivých skupin, samozřejmě budete chtít skončit druhé, to znamená porazit Bulharky, možná první, uvidíme, co se stane se Srbskem v souboji s Řeckem, ale díváte se už i na tu druhou skupinu, ze které vzejde váš osmifinálový soupeř, protože dnes tam hrají vlastně dosud dva celky, které nestratily ani jeden set proti sobě, tedy Francie s Itálií.
1: Jo, tak určitě na to trošku koukáme, ale my jsme si ze začátku řekli, že tady na tom turnaji budeme hrát zápas od zápasu, takže prvně to bude ten zápas s Bulharskem a potom budeme přemýšlet nad tím, kdo bude náš soupeř do osmifinále, ale určitě to trošku sledujeme a uvidíme, jak to tam dopadne.
0: My jsme to slyšeli od vás, z vašeho týmu vlastně velmi často jdeme den po dni, zápas od zápasu, ne to takové klišé, my jako sportovní novináři ho samozřejmě nemáme moc rádi, i když to úplně chápeme, že to takhle sportovec skutečně na takovém turnaji, jako třeba je domácí mistrovství Evropy, vnímá, že to tak asi je zdravé pro tu hlavu. Tak dneska máte volno, tak opravdu se soustředíte jenom na ten dnešek a zítra na Bulharky?
1: Jo, je to tak. My dneska už úplně zapomínáme na to, co se stalo včera. Soustředíme se na nějakou regeneraci, další přípravu, posilovnu, pak video na ty Bulharky právě a zítra máme v hlavách jenom Bulharky.
2: Danielo, ten turnaj je dlouhý. Už jste si vyzkoušeli 3 zápasy ve 3 dnech, pak tedy den pauza, další souboj, teď zase den volna. Tak co je jeho náplní? Protože nedomnívám se, že byste nějak příliš trénovali, ale je to hlavně o tom dát to tělo zase dokupy tak, aby bylo připraveno na ten závěr šampionátu, konec zápasu ve skupině, pak už přijdou ty vyřazovací boje, věřím, že 4, a to i v Istanbulu nějaké.
1: Já jsem hrozně ráda, že máme zkušenost už 2 roky z VNL, kdy jsme vlastně zvyklí hrát několik zápasů po sobě a bez nějaké větší pauzy, takže všechny víme, jak máme fungovat i vlastně náš stav, maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit, takže to je pro nás obrovská výhoda. A teďka teda už bude pár zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, nám v tomhle obrovsky pomáhá.
0: Posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my si povídáme s volejbalistkou Danielou Jansovou o mistrovství Evropy, které se částečně koná v Brně. Tak Danielo, využíváte toho, že je to pro vás, promiňte, domácí šampionát, třeba i pokud jde o kvalitu stravování, co vás třeba dneska čeká k obědu, víte?
1: To zatím teda nevím, ale zatím si nemůžeme vůbec na nic stěžovat, protože máme servis, kdy se o nás starají se vším všude, takže my se máme krásně.
2: A máte si krásně asi sami mezi sebou. Zajdete si také nechat udělat nehty od druhé univerzálky Orvošové?
1: A myslím si, že někdo její služby určitě využil. A nevím taky, jak moc se jí chce, když je to tady takhle jako náročný, řekněme, psychicky, ale je pravda, že jako odreagování je to super věc.
0: To říká libero českého národního týmu Daniela Jancová. Moc děkujeme za váš čas, užijte si ten dnešní volný den a samozřejmě zítra BOC budeme držet palce. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Moc děkujeme, naschle.

0: derby na Radiožurnálu Sport.
1: Poprvé od nedohraného květnového derby se ve fotbalové šancilize utkají pražská S. Sparta a Slavia se střetnou v šestém kole nejvyšší soutěže. Ve chvíli, kdy tým z Letné ztrácí na rivala z Edenu dva body, kvůli výtržnostem slavistických fanoušků v minulém derby budou platit na stadionu Sparty přísnější bezpečnostní opatření. Šlágr ligového podzimu začne v neděli ve 20 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Derby na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Sněmovna bude hlasovat o sporné rozpočtové novele po vetu prezidenta dnes po 1:30 odpoledne. Pevný čas pro hlasování prosadila vládní koalice. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá na příští rok se schodkem do 400 miliard korun. Podle opozice je tak vysoké zadlužení státu v době hospodářského růstu nepřijatelné. Opoziční strany proto chystají ústavní stížnost. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení. Jen jedno dítě se podařilo zachránit. Podle informací Reuters na místě dál zasahují hasiči. V hodonínské zoo dnes slavnostně otevřou nový pavilon akvárií. Ve dvou velkých nádržích je asi 2000 ryb. Expozice představuje africká jezera Malawi a Tanganyika. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Stavba nového vyšla na více než 70 milionů korun.
0: Sport.
3: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále na kilometru. Ve své rozjížďce byl v polské Poznani druhý. A tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová budou hrát na US Open o postup do finále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci na zítřek utkají s ruskou dvojicí Rubljov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 před Lovosicemi a zprůjezněná 35 u Studené Loučky. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně u exitu 45, sjezd na Litoměřice, brzdí se tam až do zastavení, zdržení 5 minut na 46. pultem v zúžení řeší nehodu.
5: Je tam kamion a ostatní auto, blokují pravý jízdní pruh.
4: Silnice 35 Mohelnice Svitavy byla u Studené Loučky uzavřená po havárii dvou osobních aut. Provoz už je podle policie obnovený, kolony se rozjíždějí, ještě to chvíli potrvá. Směrem na Svitavy se dojíždí v kopci asi 3 km za Mohelnicí, směrem opačně je konec kolony za Mrovskou Třebovou u odbočky na městečko Trnávka, ale rozjíždí se to. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary se pořád nedá projet bez Věrovem. Po raním požáru 4 domů musí se mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře ode dneška opravují vozovku u Hřbitova, jezdí se k Jevadlově a kolona od Nového Rokytníku je stále až na hodinu. A na silnici 55 Přerov Olomouc vznikají před Kokory kolony v obou směrech, opravují tam při nehodě poškozený sloup elektrického vedení, zdržení kolem 20 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Alpí v raním radiožurnálu Sport, 9 hodin 36 minut. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v rychlostní kanoistice postoupil do semifinále kilometru a my se teď do Poznaně vydáváme znovu za Františkem Kunou.
1: Na český mužský čtyřka jak Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel a Radek Šlouf. To jsou čtyři čeští muži, kteří jsou na startu 500 na kilometru mezi čtyřkajaky, mají 7 soupeřů a z těch 8 dohromady závodníků v této druhé rozjížďce postupuje v tom velmi poměrně smířlivém systému 6 lodí dál, tedy do semifinálových jízd, takže tohle by neměl být problém pro českou posádku, která má ve své lodi Daniela Havla, dvojnásobného olympijského medailistu bronzového ze čtyřkajaku, když se jezdilo třeba ještě s Josefem Dostálem. Teď je odstartováno, soupeři jsou z Indonésie, Turecka, Rusové startující pod neutrální vlajkou, Němci, Italové, Jihokorejci a Uzbeci, Češi ve čtvrté dráze, po levé ruce mají tedy 3 lodě, po pravé zbytek závodního pole. Aktuálně Češi na druhém místě, ten závod je velmi rychlý, 500 čtyřkajaků, necelá minuta a půl, Poznání kratší závod než ten kilometrový, který má za sebou Martin Fuchsa a zvládl ho. Český čtyřkajak je půl minuty aktuálně v lodi na závodním kanále v polské Poznani na jezeře Malta a kdo pomýšlí hodně vysoko, tak to jsou Němci, třeba se Schopfem a Lemkem, kteří patří a budou patřit k tomu nejlepšímu společně třeba s Portugalci. Ale Češi se Špicarem, Brabcem, Havlem a Šloufem aktuálně drží postupové místo v pohodě a jsou na druhé pozici za vedoucími Němci, třetí místo pak Italové, ale česká loď jede velmi dobře a velmi pohodově a většinou Češi zvládají lépe až závěrečné části trati, ale tady není třeba úplně extra plítvat silami, protože třeba Havel se Špicarem pojedou ještě na deblkajaku, teď český čtyřák aktuálně na druhém místě. O nějakou třetinu lodi za vedoucími Němci a pohodový dojezd do finále sem pod hlavní věž, kde sídlí komentátorská pozice radiožurnálu Sport. Potvrzeno, Češi v cíli za vítěznými Němci, třetí Italové, Češi bez problémů postupují dál a zkoušeli si, jaké to je v téhle posádce, kterou už znají, ale jaké to je tady v Poznani na mistrovství světa. A v našem vysílání minimálně jednoho z českého čtyřkajaku, z mužského tady uslyšíte. A Češky ty ve čtyřkajaku pojedou také svoji rozjížďku. Ta je na programu a to víme přesně. V 10 hodin a 7 minut dáme vám nějakým způsobem vědět vzhledem k dalším pořadům, jak se českým rychlostním kanoistům daří. Takže Martin Fuchsa, druhý na rozjížďce na kilometru mezi kanoisty, český čtyřkajak, také druhý za vítěznými Němci. Z Poznaně František Kuna, radiožurnál.

0: Skupina Rolling Stones Satisfaction ve středečním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte v 9 hodin 43 minut. Dvojnásobná olympijská šampionka a mistryně světa v krasobruslení Alisa Liová si v nadcházející sezóně dopřeje pauzu od závodění.
1: No, nebude závodit jeden rok. Ty jsi ji možná viděl v Miláně, kdy vyhrála soutěž žen.
0: Myslím, že viděl, ale jenom na televizní obrazovce.
1: Obrovským náskokem, navíc pomohla ještě americkému týmu k zisku olympijského zlata. Tak teď si prostě na rok dá pauzu od závodění. Sama říkala v rozhovoru pro NBC Sports, že se bude věnovat hlavně na cvičování techniky, ale rok cvičit techniku bez závodění, no uvidíme. Samozřejmě chce se vrátit v sezóně 2027-28 a věřme tomu, že znovu bude předvádět to, co předváděla právě v Miláně, protože to bylo, ač nejsem úplně fanoušek krasobruslení, tak tohle byla opravdu nádhera.
0: Můžeme možná připomenout, že ona poprvé kariéru ukončila, když už to takhle řeknu a zní to trošku směšně, v 16 letech po svém olympijském debutu v Pekingu a zisku bronzu na mistrovství světa 2022 na led se nakonec vrátila a tehdy ta pauza byla 2,5 roku a 2025 slavila světový titul, tak evidentně to asi pro ní není problém.
1: No, evidentně teď zjistila, že stačí rok a ne 2,5, aby pak byla úplně nejlepší na světě. Trošku tedy nezávidím těm soupeřkám. Prostě, že vy závodíte rok, ale pořád víte, že někde se připravuje a soustředí na nacvičení techniky někdo, kdo vás zřejmě porazí. Ale třeba se najde další takovýhle talent. Lucy Liová je opravdu fenomén a doufám, že se tady na tu ledovou plochu vrátí.

0: Skupina Metallica dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 49 minut. Fotbalisté Bohemians 1905 se pořádně nadřeli na postup v MOL Cupu na hřišti třetiligových ZAP. Uspěli včera poměrem 3-2. My teď ale chceme podrobněji mluvit o hráčích Zlína. Ti totiž v první lize stále čekají na první body i na výhru v poháru. V MOL Cupu už ji tedy na kontě mají.
1: Ano, ve druhém kole na hřišti třetiligového Uničova zvítězili 2-0, ale v obměněné sestavě si vytvořili minimum šancí a za výsledek mohli být ještě rádi. Uničov z pozice outsidera totiž dokázal být ale setsakra nebezpečný.
2: Ty zápasy jsem hrával jsem je v Mosofolo z Kroměříží, kdy jsme jezdili těžkým soupeřům nebo soupeři k nám jezdili a neměli to s náma nikdy lehké, takže já to moc dobře vím, že tyto zápasy jsou strašně zrádné a vždycky ten relativně papírově slabší soupeř se dokáže vyhecovat a dokáže toho soupeře potrápit, takže samozřejmě věřili jsme, že to zvládneme a konec jsme rádi za ten postup.
3: Oddychl si trenér Zlína Bronislav Červenka po poměrně utrápené výhře na hřišti třetiligového Uničova. Jeden gól dal Tomáš Poznar z penalty v 16. minutě, druhý až v poslední minutě nastavení Apiach. Ten využil toho, že brankář soupeře už vypomáhal v útoku ve vápně Zlína a nestihl se vrátit do své branky. Ze hry si ale ligový tým šance téměř netvořil. Naopak Uničov mohl v závěru několikrát vyrovnat po standardních situacích.
2: Ten soupeř hrál takovým trošku hlubším bloku a prakticky, když jste si to chtěli strčit středem, tak ti hráči u vás byli strašně rychle. Těžko se do toho dostává. Ten soupeř čeká na ten momentík nějaký, který se mu tam vydaří a měl tam potom dva po těch autových hazováních, ty opravdu nepříjemné, to tam letí, tak jak kdyby to někdo kopal nohou, takže to jsme si to pokryli.
3: A to domácí tým trenéra Davida Rojky stejně jako Zlín zdaleka nehrál v nejsilnější sestavě, protože i jeho čekají důležité zápasy vlastní dlouhodobé soutěže. Rotace tedy probíhá i v nižších fotbalových patrech.
4: Pro nás to úplně splnil účel, nedopadlo žádným výpraskem, jo, bylo to relativně jak kdyby vyrovnaný, příště trochu si mohli vyrovnat a hlavně se hráli všichni ti mladí kluci. Pošetřil jsem ty kluky, ty starší, ty opory, jo, což bylo jako kdyby v plánu už před zápasem a chtěl jsem začít ty mladý, to si Duška, ročník 29, Kovář, tam šel pak ti kluci. Kluci jsou naběhaní, takže jsem se to až tak kdyby nebál. Viděl jsem, že má nějaké své problémy, takže jako nečekal jsem, že nám dali nějaký výlágr.
3: A bývalý ligový útočník se nebál ani zkušeným hráčům oznámit, že proti ligovému soupeři hrát nebudou. A ani toho, že se neplánovaně jako trenér dostavil na úvodní stmelovací akci před sezónou.
4: Tady to fungovalo tak, že zápisní vlastně trenéři nechodí, ale já se tam vždycky prostě angažuju. Trenéři si chodili, tady to zavedení, že chodili skrz závěrečnou, ale já jsem se tam prostě přifařil. Jo? Já jsem de facto jenom o 10 let od nich, těch starších, takže já prostě, a oni se mnou jako takhle rádi posedí, takhle nějaký derby vždycky nějak takhle, takže to takhle máme nastavený. Já jsem se s nimi o tom bavil a říkal jsem jim, chceš někam přestupovat, ty chceš někam něco dokazovat, no nechceš, takže hrát nebudeš. Jo? Takže budou hrát jiní. Jo? Takže oni to takhle prostě berou. Já si mám prostě super vztah takhle s těma staršíma, protože říkám, je to furt třetí liga, amatérská soutěž a mám tam ty zkušený hráči, mám co za sebou, jo, už jsem na svou kariéru, takže mám to s nimi nastavený nějaký takový ten program prostě na ty tréninky všechno a myslím, že to jako funguje v té soutěži, mi to vracej, jo, víme na co, jak kdyby máme a takhle to prostě nastavený.
3: Tým Davida Rojky v MOL Cupu sice končí, ale se vztyčenou hlavou. Naopak Zlín má teprve první triumf sezóny a nikterak přesvědčivý a o víkendu na hřišti Zbrojovky Brno bude chtít ukázat, že vyhrát dokáže i v lize. Jinak by se mohla trenérská židle pod Bronislavem Červenkou pořádně rozkývat. Z Uničova Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bude mít česká výprava dva úřadující olympijské vítěze.
1: Kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuchsu.
2: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Někdy cítím, že oni mě jako berou, že to nejde mě porazit, což je vlastně super pro mě, pro moji psychiku, ale zároveň jako každý člověk na světě strá porazit, to je úplně jasný, ale doufám, že já to nebudu.
0: Do startu letošního šampionátu Martin Fuchs zatím všechno vyhrál a na tuto příjemnou tradici bude navazovat v polské Poznani.
1: A nejen proti soupeřům bude bojovat na kanále, který dobře zná i další olympijský vítěz na kánoji, Martin Doktor.
3: Obzvlášť, když se rozpouká po směru, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
1: Česká výprava má v Polsku přes 20 reprezentantů.
0: Poznaňské jezero Malta je asi 300 kilometrů od českých hranic, ale pokud byste nebyli přímo u kanálu, s radiožurnálem Sport o nic nepřijdete.
1: Budeme pro vás mít přímé přenosy nejen medailových jízd, a také rozhovory s českými reprezentanty přímo od kanálu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
5: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
6: Odboráři začínají jednat o nových platových tabulkách. Astronautům se podařilo vyměnit anténu na mezinárodní vesmírné stanici. České volejbalistky vyhrály nad Ukrajinou a na mistrovství Evropy jsou v osmifinále. Dlouhá kolona je kvůli omezení na příjezdu do Trutnova z Jaroměře a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu až 25.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Odboráři právě začínají jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky a nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 Kč. Vítá.
7: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
6: Změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí. Centrální evidenci je zatím 145 tisíc psů. Vyplývá to z dat Komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoci v boji proti nelegálním množírnám a usnadnit návrat zatoulaných psů. V systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata často zapisují. Pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
8: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
6: Pokud majitel psa nezajistí registraci do 3 let, riskuje pokutu až 50 tisíc korun. Francouzská astronautka Sophie Anedotová a její americký kolega Enil Menen vyměnili anténu na mezinárodní vesmírné stanici. Zařízení se snažili opravit už minulý týden. Kvůli technickým problémům se jim to ale podařilo až teď. Anedotová je první francouzská žena, která vstoupila do volného vesmíru.
9: Video zachycující výměnu antény zveřejnila Evropská vesmírná agentura, kde Sophie Anedotová působí. Astronautka ve volném vesmíru strávila asi 6,5 hodiny. Spolu s Neilem Mennonem opravili anténu, díky které bude moct Mezinárodní vesmírná stanice komunikovat s řídícím centrem v americkém Houstonu v Texasu. Důležitá je zejména kvůli tomu, že dokáže přenést velké množství dat. Astronauti starou anténu odmontovali už před týdnem kvůli poruše na šroubech a spojnicích, ale museli s instalací nového zařízení počkat další týden. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Sport. České volejbalistky prošly do play-off mistrovství Evropy. V předposledním zápase skupiny v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety a na šampionátu mají jistou účast v osmifinále. Zítra zakončí Češky základní část turnaje soubojem s Bulharskem. Kanoista Martin Fuchsa je na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v semifinále závodu na kilometr. Olympijský šampion z Paříže byl ve své rozjížďce druhý a výkony dalších českých reprezentantů sleduje přímo v Poznani reportér František Kuna.
11: Český čtyřkajak obsadil druhé místo ve své rozličce za vítěznými Němci, kteří jsou dlouhodobě dominantní v téhle disciplíně a v klidu postoupili zástupci českého čtyřkajaku do semifinále. Pojede i ženský čtyřkajak, dále pak třeba double kanoe Řáhová, Šímová a Martina Fuchsu na kánoji. Čeká dnes odpoledne kolem 3:30 ještě rozjížďka na 500-metrové trati. Z polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D10 za Hradištěm a zdržení na D1 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov pozor za sjezdem na Mnichovo Hradiště na kilometru 58,5 leží zakládací klín z kamionu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz před zúžením u D2 jede se různě pomalu od exitu 182 popůvky celý úsek osobním autem až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za Průhonice mi čekejte kolonu z 3. kilometru v pravém pruhu hlavně kamiony, dál celou Spořilovskou dolů na jižní spojku. Na té ve směru na Lanový most jsou po nehodě blokované oba připojovací pruhy ze Spořilovské. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvírově zůstává uzavřená, nad ránem tam schořily 4 domy, jezdí se mezi Uněšovem a Toužimí přes Štědrou. Ucpaná je silnice 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře, u Hřbitovanové omezení kolona od Nového Rokytníku asi na 3/4 hodiny. Na 55 se Přerov Olomouc v Kokorech opravují při nehodě poškozený sloup elektrického vedení kolony obou směrně asi na 1/4 hodiny. A na silnici 17 Čáslav Chrudim opatrně v Serpentinách za Podhořany, kamion tam sel ze srázu, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno, je zataženo, na severu místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu kolem 25. Tolik zprávy.
14: 10 hodin 5 minut, posloucháte dopolední vysílání Radiožurnálu Sport. Vůbec se nebojte, na pořad Na place s Davidem Novotným dojde za chviličku. Teď ale pojďme do Polska za naším reportérem Františkem Kunou.
11: Hezký den z polské Poznaně, krásné dopoledne se startem světového šampionátu. Mistrovství světa rychlostních kanoistů má za sebou úvodní hodinu a 6 minut programu. Během toho už Martin Fuchsa dokázal v klidu zajet na druhém místě za Číňanem Wu rozjížďku na kilometrové trati a postoupil do semifinále stejně jako český čtyřkajak. Ten mužský tedy ve složení Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel a Radek Šlouf. Ale živě jsme v Poznani proto, že už do startovních bloků zapichuje svoji loď posádka českého ženského čtyřkajaku ve složení Aneška Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková a Eliška Betlachová. Dohromady 7 lodí na startu s tím, že první postupuje do finále přímo, no a všechny ostatní lodě si zajedou a budou bojovat o finálovou účast v semifinále. Takže všechny lodě postupují dál, to je jasné, a jde o to, kdo v téhle rozjížďce skončí na prvním místě a vyhne se vlastně jedné jízdě, což se může hodit vzhledem k tomu, pokud některé závodnice mají k tomu, a takových je jistě hodně, i třeba nějaké individuální závody nebo nebo třeba závody na deblkajaku. Češky v první dráze, respektive v druhé, ale po levé ruce v dráze číslo 1 nemají nikoho odstartováno. Úvodní desítky metrů jsou za závodnicemi. Očekávat můžeme čas pod 2 minuty na pětistovce mezi 4 kajaky, co se týče ženských posádek. Češky ale teď aktuálně v tom závodním poli ze 7 lodí na nějakém 5., možná 6. místě. Dobře jedou aktuálně Španělky, kterým se daří. V úvodní rozjížďce můžeme rychle pozvat na další program. Dnes zajímavá bude z českého pohledu a nejspíš také zase suverénní rozjížďka Martina Fuchsy, který by měl bez problémů postoupit z 500 rozjížďky mezi kanoisty kolem 14:30. Teď ženský 4 jak v akci, Češky budou chtít navázat nějakým úspěchem na ten mužský, byť samozřejmě dlouhodobě jsou muži úspěšnější v této kategorii. Česká ženská čtveřice Paloudová, Hanušová, Sobíšková, Betlachová na předposlední pozici na prvním a jediném měřeném mezičase na 500 metrové trati, tedy na 250. Dál tak bez problémů na čelních pozicích. Také Kanaďanky jedou velmi dobře společně s Francouzkami. Česká posádka v tomhle složení, o kterém byla řeč na Radiožurnálu Sport, nepostoupí z prvního místa, to je jasné. Navíc je známé, že český ženský 4 jak tak nějak nakukuje do té obrovské konkurence a třeba velmi spokojené byly české ženy na domácím evropském šampionátu v minulém roce v Račicích, kdy se dokázali tak nějak držet s elitou. Teď už závěr závodu, první místo v cíli a to je aktuálně pozice, která patří Španělkám. Češky dojeli na 5. místě, znamená to pro ně, že budou muset do semifinále, ale pouze Španělky postoupily z této jízdy přímo a tak si česká posádka Paloudová, Hanušová, Sobíšková, Betlachová vyzkoušela toto složení pro světový šampionát a postup do semifinále, který byl v podstatě jistý. Stejně postoupil i český 4kajak a také Martin Fuchsa z polské Poznaně, František Kun, Radiožurnál.
15: Na place s Davidem Novotným.
16: David Novotný na place a se mnou na mém place je Julie Pospíšilová, basketbal. Ahoj, Julčo.
17: Ahoj.
16: Necháš si říkat Julčo. Když posílali materiály na tebe, tak to bylo sama Julča.
17: No, Julča nebo Jula, Julie. Nemám moc ráda Julie.
16: Julie nemáš ráda? Mm-hmm.
17: Takový drsný to.
16: Oh, má Julie. To není, no. Na tom není nic drsnýho.
17: No, nemám to úplně ráda, nepreferuju to.
16: Budu ti říkat Julčo, když si upamatuju. Julie je tady proto, že je basketbalistka a náš ženský basketbal čeká. Co nás čeká? Mistrovství světa v Berlíně.
17: Mistrovství světa, ano. Je.
16: A tam se postoupilo po delší době.
17: Po 12 letech, jestli si to dobře pamatuju.
16: 2014, no. Poslední. No, co to znamená pro ženský basketbal? Takový postup na mistrovství světa.
17: Tak je to určitě důležitý takový posun pro český basket, protože i pro mladý holky to je důležité vidět, že se docela posouváme dopředu a dokážeme konkurovat právě světový špičce. Takže já jsem osobně jako ráda.
16: Naučeně, Julčo.
17: Ale to není to naučený, Julčo, je to pravda, to ale...
16: Julča to nečte, to vám, přisáhnu, jako, že to tak je. Začneme od malý Julči, kde se vzal, jako, kde narostla si a už jako mimino si byla jako veliká?
17: No, byla jsem poměrně velká.
16: Asi 60 cm jako na porodní váze. Fakt,
17: hele, ani se to nepamatuju, ale určitě jsem byla jako velký dítě, jako no. Jo, to jasně. Určitě, takže jsem rovnou skočila na basket, protože moji sourozenci taky hráli, můj táta taky, takže,
16: jo, takže to bylo,
17: jsem
16: jo,
17: musela reálně.
16: Šlapala
17: no.
16: Si, šlapala si v to. A kde to bylo? V jakým místě v Čechách?
17: Jsem z Prahy, takže v Praze. A šel jsem na Sokol Pražský s klukama nejdřív na takovou přípravku. Okay, ale to se nedá úplně počítat.
16: Kde to je?
17: Na IPAKu.
16: Na IPAKu.
17: Jo, a to jsou jenom kluci a tam mi moc nechtěli přihrávat. Jednou mi přihráli míč a já jsem se tak jako... Šel jsem do dřepu a ten míč přeletěl nad hlavou a už jsem nikdy nedostala míč znova. Takže
16: ochutnali
17: míč a já jsem se tak jako... Šel jsem do dřepu a ten míč přeletěl nad hlavou a už jsem nikdy nedostala míč znova. Takže
16: ochutnali tě, poznali, že to tam jako nebude.

0: jako u toho basketu zůstala přeci, že jo?
1: Je, tak potom jsem se už naučila chytit ten míč, takže jsem zůstala a tím, jak jsem měla právě sourozence, který taky hráli basket, tak jsem prostě s tím pokračovala a byla jsem z nich nejlepší z mých
0: sourozenců,
1: takže nejdál.
0: Takže to první, ten to první prohrání nic neznamenalo. A...
1: Je to tak.
0: No a makala si za USK teda tady?
1: No, já jsem prošla tak všema možnýma týmama, šla jsem na Arytmu, USK, Slovanku, potom jsem odjela do Ameriky na střední, pak jsem se vrátila do USK a potom jsem odjela zase do Ameriky na college, na univerzitu.
0: A to všechno díky basketu, nebo jsi vlastně i měla v plánu, že tam budeš studírovat a že se tam jako vzděláš? A nebo ti bylo jedno, kde se vzděláš a tak to přišlo jako s tím basketem?
1: Spíš to začalo díky mému bráchovi, on taky odjel do Ameriky na střední na jeden rok.
0: Taky úspěšný, takže, promiň.
1: Jo, taky, ale tak ne, jako na, skončil ne, tam na tak, na hřiště ne. Ale určitě všichni jsou jako úspěšní u nás doma, ale no, takže tam jsem začala studovat, ale spíš jsem se chtěla jako zlepšit v té angličtině a potom jsem dostala nějaké možnosti studovat na univerzitě i v Americe, ale nebyl to plán. Nikdy nebyl ani plán hrát jako profesionální basket. To
0: všechno přicházelo?
1: Všechno přicházelo tak naturálně a nikdy jsem s tím jako nezápasil. Říkám si, no tak mám tady možnost hrát na univerzitě, tak půjdu. Bude to, jako můžu skloubit jak basket, tak studium a potom jsem si řekla, no neměla jsem úplně dobrý zkušenosti na té univerzitě díky jako trenérce, takže jsem nechtěla, aby mi ukončila moji kariéru, tak jsem si řekla, OK, zkusím to ještě v Evropě.
0: Co to znamená, Julčo, takovýhle nedohody jako s těma, byla jsi foreigner, byla jsi prostě cizinec
1: no,
0: a shlíželi na tebe takhle ošklivě?
1: To úplně ne, ale spíš tam vnesla takový vojenský jako duch do toho týmu.
0: Jasně.
1: A měli jsme tam hodně mentální problémů a...
0: Nebyla jsi sama jako v tom srabíku, jo?
1: Já jsem byla v pohodě, ale musela jsem se starat o ty ostatní, protože jsem nebyla mladší a bylo to takový složitý to navigovat skrz právě tu trenérku, která nás i kdyby chtěla zachraňovat a trochu nás tlačila přes... Nebo myslela si, že máme nějaký talent a můžeme něčeho dosáhnout, přes ale v realitě nějaký, to úplně okay. Tak nebylo a potom moje spoluhráčky s tím trošku měly složitý takový zkušenosti.
0: Já tomu rozumím. Takže... No. A to byl jako kosmopolitní tým nebo Američanky hodně?
1: Já jsem byla jediná mezinárodní.
0: Ty jsi byla jediná mezinárodní.
1: Takže to taky bylo trošku složitější.
0: Takže prostě vlastně jako ten americký drill tak nepadne na úrodnou půdu a prostě se tam, holky se tam prostě trápily.
1: Trápily,
0: a ty jsi z toho musela dostávat, protože jsi co, jako ty jsi záchranářka.
1: No záchranářka spíš jsem jako sama chtěla taky v tom jako projít docela.
0: No a jak tohle to dopadne jako ve finále? Jak ji odstřelíte takovouhle ženskou? No, neodstřelili jste, ona tam zůstala.
1: Zůstala ještě na dva roky a potom
0: jste odejít vy některý.
1: No a potom ji odstřelili.
0: Julča Pospíšil vás z basketbalu, která prostě bojovala s americkou trenérkou a neměli tam nepohodu. To přináší emoce a emoce, tím já se živím. Na place David Novotný.
2: Na place s Davidem Novotným znovu bude pokračovat za pár okamžiků. Teď ale pojďme taky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice přímo v Poznani. Je reportér František Kuna.
3: Fakty jsou dvě české kanoistky na double kánoji, a to Denisa Řáhová a Kamila Šímová, a stačí jim v jejich jízdě na 500 metrů předjet jedinou loď k tomu, aby postoupili do semifinále, což by se mělo povést, protože Mozambičanky v první dráze jsou opravdu hodně utapné v tom závodním poli. Pro vítězství nebo pro první místo, které znamená přímý postup do finále, a to je možné si pro něj dojet, a to se aktuálně teď daří v polské Poznani. Česká loď na teď pátém, ne až šestém místě, takže dvě lodi dokázaly Češky předjet. Ještě se dostávají do cíle na poslední chvíli Bulharky a loď z Mozambiku už jen dopádlovává v závěrečných metrech. Španělky postupují přímo, česká posádka Denisa Řáhová, Kamila Šímová bez problému do semifinále. Z mistrovství světa v rychlostní kanoistice v polské Poznani František Kuna, Radiožurnál.
0: David Novotný na place, se mnou na mém place je Julie Pospíšilová, basketbal. Julčo, my jsme teda, zůstaneme tam v té Americe, když seš tam jako na studiích, pásneme tady tu paní Škaredou a půjdeme dál. Jak se tam člověk rozhoduje? Jako, ty jsi třeba byla ve styku s rodinou a pomáhala ti jako rodina s tím rozhodováním, jako co tam budeš dělat, protože umím si představit, že prostě měla z takových vějíř nějakých jako možností, co jako udělat a jak k tomu rozhodnutí potom nakonec, co si vybereš z toho vějíře, z té cesty?
1: Tak když jsem šla na tu univerzitu, tak já jsem se rozhodla kvůli tomu, že jsem chtěla jak studovat a hrát basket a tady v Česku to nebylo úplně možný, nebo musela bych se nakonec třeba jenom na ten profesionální basket a já úplně vím, že to není na pořád a chci mít trošku i jiný ambice, takže jsem se rozhodla, že chci tam právě vystudovat.

0: toho bakaláře a i teďka pořád studuju, takže to je spíš spojený s tím studiem, než s něčím jiným.
1: Takže jsi přestoupila prostě na školu a studovala si co?
0: Business, takže jako takový hodně, takže takový velkolepý téma.
1: Ale a velmi zase, obecný teda.
0: Hodně obecný, ano. Ale zase si říkám, že potom, když se vrátím do Evropy nebo teďka do Česka, tak můžu kamkoliv, jako můžu vlastně pracovat prostě kdekoliv.
1: Máš bakaláře business prostě z Ameriky?
0: Mám business, finance,
1: Wisconsinu, nebo
0: Wisconsin.
1: Tak jo, no to je...
0: Na to se neptej.
1: Ne, nebudu, nemám.
0: Ne, ne.
1: Hele, ale když říkáš, že jako by to tady nebylo možný, jak to, že by to tady nebylo možný? Že by tě prostě uhranuli, budeš tady makat prostě dvoufázově denodenně, to je ten profesionální basket, takže by tě nezbyl čas na studium, je to takhle?
0: Ano, takhle a ještě každý druhý týden třeba bychom letěli někam do Evropy jako hrát basket, jako zápas, basketový zápas, takže potom prostě by nebyl čas na to, že bych nemohla chodit přímo do té školy.
1: No a jak to, že to tam jde, nebo respektive tam si teda upřednostnila to studium a by the way si jako přitom hrála basket, ale tak dobře, že jsi teď jako v český repre?
0: Tak ono v té Americe to je spojený, že každá univerzita tam jsou sportovní týmy, jak basket, hokej, fotbal, všechno možný a právě to tak mají udělaný, abychom mohl hrát ten sport a i studovat. Takže tam to mají přizpůsobený.
1: Tam to mají přizpůsobený, takže je to něco, co tady chybí třeba?
0: No chybí, ale podle mě to nejde úplně tady. Něco takového.
1: Je to malý rybníček jako na to, aby se hodně malý.
0: Jo.
1: Na to, aby se s tím jako dalo něco dělat.
0: Jo.
1: No a tak jako dobře, a ta tvoje pouť tam v té Americe, když jsi dostudovala, stala jsi se bakalářkou biznisu.
0: Je to tak.
1: tak pak jsi se vrátila do Čech?
0: Nevrátila jsem se do Čech, vrátila jsem se do Španělska, kde jsem hrála 2 roky. Mm-hmm. A mezi tím jsem samozřejmě se vracela do Česka hrát třeba za repre nebo...
1: To mluvíme o nějakých juniorkách ještě furt.
0: To už je profi.
1: Už je to seniorky. A vidíš, to jsem se chtěl zeptat, jaký je přeskok mezi vlastně v to, tenhle ten sport sportovní přeskok mezi juniorkou a prostě seniorka zní divně,
0: ale to se nerozkýhá.
1: Mezi těma ženskýma, velkýma.
0: Tak já bych řekla hlavně v té fyzičnosti, že to už jako nejsme úplně velký ženský, ale tak máme větší sílu, než když mi bylo třeba těch 16-18. A i
1: ty clony mají větší působnost.
0: To, ano, trošku to víc bolí.
1: Prostě,
0: jo. A potom celkově jako máme takový vyšší basketový IQ, takže víc vidíme tu hru, kam, kde je otevřený, kam máme přihrát. A
1: ale to je tou zkušeností, kterou nabereš, ne? To je jako vlastně těma letama, který jako nabíráš.
0: A nebo to můžeš mít sobě, no. Ale samozřejmě ty zkušenosti taky pomůžou.
1: Jasně. A ty hraješ křídlo. Co to je za pozici? Dáváš trojky? Nebo spíš podkošovka? Podkošovka je pivot, ne?
0: Jako no já jsem trojka, čtyřka, což je křídlo a pivot, takže oba dvoje. Jo. A nejradši jako střídem ty trojky, protože
1: fakt,
0: úplně
1: jo.
0: Nemám ráda tu fyzičnu, nemám ráda se bouchat s někým dole.
1: A ze strany jako ze
0: tak všude možně.
1: Všude možně.
0: No, yeah.
1: A je ti to jedno, já když nevidím tu desku, když jako si představím, že bych jako se tomu basketu nějak jako extra věnoval, tak prostě jenom ta bezedná jako to z té strany mi to vždycky strašně jako.
0: Tak ze strany to je nejtěžší asi,
1: jo,
0: a nebo úplně ze prostředka. Já tomu nejradši na stranách. To takový jako lepší úhel. 45.
1: A je jedno, jestli vpravo nebo vlevo. Jo.
0: Lepší, no zase nechci říkat svůj scouting tady, ale já preferuju jako levou stranu.
1: Mně se to líp, preferuješ levou stranu. No to je dobrý. Hele, a jste vlastně jako mladá repre, která vlastně vzešla z těch docela úspěšných jako mladých a i vlastně před váma je ta díra, ta 12-letá. Takže nastupuje nějaká uvozovky silnější generace jako českýho ženského basketu?
0: Já bych řekla, že právě máme docela silnou generaci, ale tím, jak teď se nám zranil některé hráčky, tak jsme trošku jakoby oslabený díky tomu, ale kdybychom byli v plný síle, tak si myslím, že můžeme konkurovat jako dosti ostatním týmům. A špičce právě.
1: Kolik holčiček je zraněných? Protože víš co, je to zase o tom malém rybníku, že jo? Ve chvíli, kdyby to všechno klapalo a dali jste ze sebe max, tak prostě je to možnost nějakého úspěchu. A když se zraní 1-2 holky, tak je jako po všem?
0: No, není po všem, ale tak jsou to 2 velké pivotky. Takže když nemáme někoho, kdo je nad 190 cm vysoký, tak je to potom složitější, když hrajeme proti Číně, kde tam mají holky 2 metry. Takže to jako to zabolí potom. No.
1: A že tu Čínu zdraví máte ve skupině.
0: No, ano,
1: tu
0: Ameriku.
1: To si řekneme za chvilku, není to úplně jednoduchý los. Julča Pospíšilová, basketačka, je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Julča Pospíšilová, basketěčka, a bavili jsme se o tom, jak těžkou skupinu v tom Berlíně budete mít. Tak by jí představ tu skupinu, prosím tě.
2: Tak budeme hrát proti Itálii, potom Číně a Americe, což je podle mě asi nejtěžší ten los.
1: Hratelná je Itálie, že jo, asi tak jako zhruba, ale i tak zhruba.
2: Ano.
1: A Čína je odstřelená asi ne, a Amerika taky, ale Amerika nebude mít, tam bude vrcholit WNBA, nebo ne?
2: Bude, oni přijedou třeba 4 dny před tím mistrovstvím, takže můžou být unavený, řekněme, ale úplně bych na to nesázela. A třeba proti té Číně, tak my jsme hráli s nima tu kvalifikaci, díky kterým jsme potom postupili právě na ten svět. A tam jsme hráli o 6 bodů jenom, jestli se to dobře pamatuju. Hmm. Ale teďka, jak nebudeme mít ty 2 hráčky, tak to bude těžký. Ale nechci jako se omlouvat. Jenom, že nebudeme mít 2 hráčky, no.
1: to není výbor, to prostě je to realita, je to fakt tím malým rybníčkem. No, jak vám nastavují trenéři vlastně jako hlavy? Ta vidina toho postupu přece jenom ještě hrála nějakou roli.
2: Je to docela těžký a já bych řekla, že vnitřně my jako hráčky i trenéři právě bojujeme s tím, že tam je taková menší motivace, protože víme, že to může být menší pravděpodobnost, že se vůbec dostaneme dál z toho C skupiny. Takže spíš se snažíme jako makat na sobě a překvapit než něco úplně jiného, protože ty týmy budou prostě těžký a můžeme jedině překvapit a ne úplně zklamat.
1: A to nebývá špatná pozice pro český jako týmový sporty, když jsou maličko podceňovaný a vlastně mají to takhle těžký rovnou na startu, jako papírově, tak bývá jako...
2: Někdy to je lepší, protože necítím takový tlak na sobě.
1: Jasný.
2: Ale když potom tam jdeme a vidíme ty hráčky, co jsou v té Americe nebo v Číně, tak je to takový těžký najednou nastoupit proti ním a bojovat.
1: A těší se třeba na někoho, sleduješ WNBA a máš pocit, že by si chtěla si plácnout s nějakou s Caitlin Clark nebo
2: tak
1: něco takového?
2: Právě s Caitlin Clark, tak já jsem proti ní hrála, když jsem byla na univerzitě, ona byla ve stejné divizi, takže mě zajímá, jestli si mě bude pamatovat, ale úplně si to nemyslím teda. A já jsem ji neměla moc ráda v kolečku.
1: Neměla, a ona je
2: plná. Taková ostrá.
1: No. No to ale, jako ona musí být, že jo?
2: Jako musí, no jako ona je šikovná, hrozně
1: talentovaná. Já aniž bych chtěl, tak prostě na sociálních sítích jsem zaplavený Caitlin Clark a vlastně většinou je to o tom, jak je šikanovaná vlastně, jako...
2: Ona je portrétovaná v nějakém stylu, no. Nevím, jestli to je dobrý, špatný, prostě v nějakém stylu, no. Ale právě když jsem proti ní hrála, tak ona byla taková jako...
1: Špičatá.
2: No, trošku. Jako, že...
1: A jako i verbálně? Jako
2: no,
1: že...
2: verbálně.
1: Hlavně verbálně.
2: No a jednu, jako já třeba si pamatuju, že jsem jí bránila a nějak jsem jí jako sfaulovala a nemyslím si, že to byl faul. Spíš ona jako to dělala jako na schvál.
1: Přihra...
2: A potom jsem spadla. A potom jsem spadla a ona mě překročila a tak něco mi tam řekla takový nehezkýho.
1: Jasně.
2: Tak jsem potom na ní taky něco nehezkýho řekla v češtině. Takže vůbec nerozuměla. Ale...
1: A teď bys chtěla, aby si tě pamatovala. Julčo.
2: Ale hráli jsme 3 roky proti sobě. A takže si myslím, že z toho Wisconsinu jsem byla docela taková výraznější než ostatní hráčky, takže uvidíme.
1: Jasně.
2: Nevím.
1: A je to tak, že ty třeba víš, že přijede?
2: Jo, už mají oficiální ten seznam hráček, takže přijede určitě.
1: A oni budou mít hotovo a ta Indiana, za kterou ona hraje, tak ty to asi vyhrajou, ne? Jsou takový, ne? Nejsou favoritky?
2: No, jako v tom WNBA nemyslím. Teď je to Minnesota, kde právě hraje Eliška Hamzová. Mm-hmm. A byla tam i Emma Čechová, která se právě zranila.
1: A to jsou ty vysoký naše holky?
2: No, ta Emma Čechová, ano. A Eliška je naše hlavní rozhrávačka.
1: A zranila se tak, že už to nedá dokupy. No,
2: utrhla si koleno.
1: To je
2: na
1: prdlačku, ano. Že jo.
2: A ona je, potenciál má velký a šikovná, takže je to škoda pro nás a pro ní hlavně. No.
1: To je ale skvělý, jak vlastně já jsem ovlivněnej tím vlastně jako PR tý Caitlin, že prostě dostává se mi před oči a do uší to, co oni asi potřebují, aby se mi dostávalo. A ty mi to trošku rozkrejí, protože to je jako zajímavý.
2: Tak je to marketing, že jo? Když
1: no tak samozřejmě, na... business.
2: Business, je to
1: co
2: business.
1: Si budem povědět,
2: to business. Rozumím tomu.
1: Já to vystudovaný nemám, že jo?
2: No já to
1: já jsem ty mi to rozkresli, protože teď třeba na mě působí úplně normálně vlastně, dá se říct. Jo? Teď z Rovinka poslední video, co jsem viděl, jak přicházejí holky jako na nějaký mač a jsou vystrojený a tam je snímají a je to jako módní přehlídka, ano. A přijde ona prostě v nějakých kameokraťasech a působí based, že jo, působí tak jako normálně. Já si říkám, jo, to je prýma, působí tak
2: jako
1: normálně,
2: být,
1: mě jako
2: nevím,
1: baví.
2: No. No. Nevím, jaká je osobně. Mám takový zkreslený pohled na ní, ale právě to je třeba přes ty social media, no.
1: A je, vlastně mě baví, že je taková chráněná a nějak se mi i líbí to sledovat, že nebo nevadí mi to úplně. Teď si dám pozor, díky tobě si dám pozor a budu to pozorovat, jako budu to nahlížet malinko jinak. Julča Pospíšilová nám možná ještě něco řekne v dalším vstupu, David Novotný na place.
3: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, boby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD vede s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu víc žalob. Jediné pravomocné rozhodnutí padlo loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince právě teď řeší dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládali podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. On ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zemřelo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných. 40 jich zůstává v nemocnici. Informovali o tom agentury TASS a Reuters. Hasičům už se podařilo plameny uhasit. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na přehradu Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dříve. Důvodem je podle provozovatele lodi trvale klesající hladina přehrady. I přes prodloužení nástupní lávky se loď opakovaně ocitla na mělčině. Společnost se rozhodla plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh. Sport. Fotbalisté Zlína i Bohemians vstoupili do domácího poháru vítězně. Oba týmy vyhrály na stadionech klubů ze tří nejvyšší soutěže. Pražané porazili domácí Zápit 3-2, Zlín zvítězil v Uničově 2-0. Do druhého kola soutěže dnes zasáhne dalších 8 ligových celků.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 u Vyškova, překážka na pražském okruhu u Vestce. Na dálnici D1 z Přerova do Brna u Vyškova hned za nájezdem z D46 čekejte kolonu z 230. kilometru na 227. Tam opravují vozovku v pravém pruhu, zdržení čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se stále jede různě pomalu. Od exitu 182 Popůvky je osobním autem kolem 20 minut do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně za tunely, brzdí se tam, postupně vzniká kolona, za sjezdem na Vestec už v zúžení na kilometru 3 stojí v levém pruhu porouchané auto. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově pořád neprůjezdná, po raním požáru 4 domů odklon mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře u Hřbitova nově opravují vozovku, kolony celé ráno a dopoledne ze všech 4 směrů, hlavně ta z Jaroměře dlouhá, začíná pořád za Novým Rokytníkem, zdržení ještě až půl hodiny. A na silnici 35 Svitavy Mohelnice před Studenou Loučkou dokončují úklid po dřívější nehodě, rozjíždí se kratší zbytek kolony směrem na Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno, je zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne se má vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu naměříme kolem 25. Tolik zprávy.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Julča Pospíšilová, basketačka. Projeli jsme drby z Ameriky naposledy a mě teďko zajímá, tam mi cinklo to Španělsko. Ale ty teď nehraješ ve Španělsku vlastně jako na ligový úrovni.
2: No, byla jsem tam 2 roky a teďkon jsem byla ve Francii a teďkon přestupuji do jiného týmu, taky ve Francii.
1: A v jakém týmu jsi byla ve Španělsku?
2: Ferrol.
1: Kde to je? Pojď mi zeměpis. Tam někde v těch horách. A jsou tam hory, ne?
2: tam nejsou úplně hory. Tam je
1: Portugalsko, ale Andora.
2: Je to tak nahoře. Jako. Jo, jo, Andora je úplně na druhé straně.
1: Je na druhé straně jako Španělska na východě. Jo. Takže tohle je západ, takže u Portugalska. Jo. OK.
2: A netka u oceánu, takže to bylo jako hezký město, ale to městečko bylo takový rozpadnutý.
1: Fakt? Nikomu se tam nechtělo bydlet?
2: No už moc ne.
1: A hrál se tam basket?
2: Hrál se tam basket, právě tam byl.
1: Na nějaký úrovni docela?
2: No docela jo. Podle mě jako já jsem tam přinesla s tou mojí skupinou jako takovou velkou radost z toho basketu.
1: Protože co to je skupinou? Jako ty,
2: jako s tím týmem.
1: Už jste tam hráli radost. Život se vrátil.
2: Ne, ale bylo to jako hrozně hezká komunita, no, že na nás přicházeli se podívat třeba 4000 lidí a úplně plná
1: hala. A to tam do té doby nebylo. A někoho napadlo prostě vzít nějakou celou skupinu jako hráče?
2: Ne, tak už tam byl tým, ale jasně. Oni postoupili z druhý do první, takže já jsem byla hnedka prvním rokem, když byli v té první lize a jasně. Potom další rok jsme hráli Eurocup.
1: Udrželi jste a dokonce jste byli tak dobrý, jako že se...
2: A potom jsme potom jsme se kvalifikovali na Eurocup, což je druhá nejvyšší jakoby evropská liga tady v
1: A první
2: Evropě.
1: Nejvyšší je Euroliga. Euroliga.
2: Jo, jo. A my jsme právě šli z kvalifikace až do finále, no, což dobrý. Bylo úplně překvapující pro všechny. A prohráli jsme potom ve finále, ale...
1: No, to městečko opravdu ožilo. Jako...
2: Ožilo velmi, ano.
1: Takže tak to mohly být mejdánky takový, nebo jako kastaněty. A,
2: jo,
1: nebo
2: taky ne, bylo to příjemný. Na... Takový přátelský.
1: Tak dík, to jsem opravdu... Hele, po Caitlin si toho řekla víc než tady o mejdanech v tom Feru, nebo jak se to jmenuje.
2: Ferolu, jo. A teď jsem byla v Montpellieru.
1: Montpellier, to už je velký město.
2: To už je větší, no, to bylo moc pěkný.
1: A počkej, jaký mi to situuj?
2: Je to úplně na jihu a hodinu a půl třeba od Marseille.
1: Jo, jo, jo.
2: Takže tam bylo moc pěkný. A teď kondu...
1: Taky u moře teda.
2: U moře. Jsem bydla hnedka v druhé léně od moře.
1: Vážně.
2: Takže to bylo moc příjemný. No. Jsem si to užívala.
1: A tam s Montpellier úspěchy jakoby taky tady ta druhá nejvyšší soutěž?
2: A hráli jsme taky Eurocup, jo, a dostali jsme se do semifinále a potom do finále už ne. Ale taky úspěch, to je jako, není to špatný. A potom v lize...
1: Jenže tam jsou zvyklí, ne? Tak
2: tam jsou zvyklí,
1: v tom Španělsku to bylo jako zjevení.
2: Je,
1: a tady takový, jako, to je norma, ne? Nějaká,
2: právě,
1: jako,
2: přesně tak.
1: A, no. Tak to je nuda. Ty mejdany nebyly takový, ne?
2: No, takový, no. Radši neříkala. Ale bylo to tam taky příjemný, jak jsem říkala předtím. No a
1: přestup teda kam?
2: Přestup do Flam Carolo. Je to úplně na
1: to
2: severu u Belgie.
1: Ale...
2: Tak můj přízvuk není úplně dobrý. Je to v Charleville.
1: Flam Carolo?
2: No, něco takový. Tak úplně na severu a je to hodně malý městečko. Takže jdu z Prej, nejkrásnější města ve Francii.
1: Vážně?
2: Podle toho těch týmů, že jo? Kde jsou lokovaný, nebo lokalizovaný.
1: Jasně.
2: A potom jdu teďka tady do Prej nejhorší. Nebo takového nejmenšího. Tak
1: no dobře, vesničky. Ale to ti může připomínat to španělskou vesnice. To je pro mě španělská vesnice.
2: Je to španělská vesnice.
1: Je to španělská vesnice.
2: Yeah.
1: No a proč? A to jsi musela? Nebo business?
2: No, je to taky business, ale já jsem chtěla zůstat v tom Montpellieru, ale oni mě nechtěli, takže jsem musela akceptovat odmítnutí.
1: Ty jsi byla nežádoucí?
2: Je to tak, poprvé jsem byla nežádaná, což je taky těžký sousto na chroupání.
1: A jak to chroupeš teda?
2: No, tak už v pohodě. Předtím jsem byla taká dost naštvaná. No, takže...
1: Naštvaná?
2: No, protože jsem si říkala, že oni si vybrali jednou moji spoluhráčku, která byla na stejné pozici a já jsem si říkala, že... Já bych tam měla být místo ní.
1: Jasný, no, tak to
2: ale to je
1: jako
2: prostě
1: bývá.
2: Konkurence.
1: Ale to samý si asi říká ona, že jo, že prostě no. Dobře jste to vybrali.
2: No, třeba.
1: Bore, byste šáhli po Julče blázni. No, dobrý. No,
2: ale vlastně jsem ráda, že odcházím. Bude to nic jiného.
1: A už jsi se seznámila s tou španělskou vesnicí ve Francii?
2: Ještě ne, ale... Uvidím prostě potom šampionát.
1: Takže to je čerstvý vlastně, to je čerstvý. Je, takže výhled před tebou je, ale prostě šampionát.
2: Jo, je to tak.
1: No pojďme se k němu vrátit, pojďme jako do Berlína ještě. Ve chvíli, kdy je tak těžká skupina a vy jste si, nebo někdo, já nevím, jak se to vybírá, ale jako na přípravu vybrali Turecko. Mm-hmm. A dva zápasy tam, bylo tam narváno i na přípravu.
2: Tam bylo
1: Turci
2: docela,
1: jsou blázni,
2: to
1: že jo?
2: To bylo maličko lidí.
1: Ne, maličko.
2: Skoro nikdo nepřišel, no.
1: Protože jinak jsou blázni i do basketu, že jo?
2: No jo, já jsem tam taky hrál právě ten Eurocup s Ferolem a
1: Dýmovnice.
2: Tam bylo hrozně moc lidí. Jako,
1: a Dýmovnice, hulí se ještě nebo...
2: Jo, možná
1: nebo...
2: taky, no. Jo, oni asi, jsou... No, nekouří se tam.
1: No, oni jsou fakt jako blázni. No. Takže v komorní atmosféře a příprava dopadla?
2: Tak vyhráli jsme jeden zápas o bod a potom druhý o 10. Jsme spokojení, ale zároveň jsme...
1: Počkej, druhý o 10, ale prohráli.
2: No, prohra.
1: No, tak výborně. Tak, asi ano. Ty zapomínáš důležitý věci.
2: No,
1: takže ta příprava na tak těžký ty, vlastně jsou Turkyně, nebo to, no, to jsou Turkyně jako tak těžký. Oni sami jsou na mistrovství, já ani nevím. Jsou.
2: Ano.
1: Takže je to těžký soupeř, není to úplně jako na prochajdu.
2: Na prochajdu určitě ne, ale chyběly jim taky hráčky, takže to bylo takový...
1: Takže měli být k poražení v podstatě.
2: A bylo to bych asi úplně neřekla.
1: Ne?
2: Ne.
1: A bylo čoromoro?
2: Nebylo to úplně příjemná atmosféra, nebyla, ale jo? Bojovali jsme proti sobě, určitě.
1: Jasný, ale čoromoro, vlastně nemyslím na place jako na hřišti, ale čoromoro v kabině, jako potom...
2: Potom druhém zápase, potom prohraném, trošku,
1: byl trošku vychrus?
2: No trošku, protože jsme prostě nehráli jako tým, no. Bylo to dost nepříjemný se na to koukat a i hrát teda, no.
1: Sakramecká,
2: ale to se stane, no, ale nebylo to úplně týmový.
1: Máte ještě čas, ale ne, aby se to jako nějak...
2: No tak máme týden možná.
1: No tak to je opravdu, co tady děláš, no, Julčo, ty by si měla tmelit partu.
2: Je to tak,
1: Julča Pospíšilová, basket u Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Julča Pospíšilová, basketbal. Už tě nebudu otravovat, už nebudu prostě to, aby si musela mluvit jako o nepříjemných věcech, jako je prohra v Turecku.
1: Ano.
0: Ani díl nebudu nějak extra připomínat. Co mě zajímá, je takový to porovnání, protože vypadá to, že jsi zcestovala.
1: Mm-hmm,
0: už nejsi úplně vlastně jako mladice, no. Takže už jsi jako myslím vyplašená srnečka jako ve světě. Takže když by si mohla porovnávat, mně se líbily ty zeměpisní vlastně jako ty tvoje místa, ty tvoje lokace, jak se říká. A co se týká lidí a kultury a takových těch, kde jsi jako nabrala a co?
1: Tak v Americe jsem podle mě nabrala takovou, tam jsem se naučila být jako soběstačná a vyrostla jsem jako člověk. Musela jsem se starat sama o sebe, poznávat nový lidi, nový jazyk, takže to bylo takový, že jsem šla z introverta do takového většího extroverta, i když furt jsem introvert, ale naučila jsem se jako pohybovat i v takovéhle sféře. A potom ve Španělsku a Francii, tak Španělsko, taková ta jižní země, to je prostě pohodička, fiesta, tak tam jsem se... No, maňana, přesně tak.
0: Maňana, odpočívej, užívej.
1: Přesně tak, no, fiesta, siesta, oboje dvoje. Takže tam jsem se tak jako naučila vyrelaxovat, protože z té Ameriky jsem byla taková, že musím všechno dělat šup, šup, šup. Když něco pokazím, tak bude trest a ve Španělsku to bylo takový...
0: To je přece jenom ten drill jako americký na tebe jako dolech. I skrz tu, o který jsme se bavili někde na začátku.
1: Určitě, no.
0: Skrz tu jako... trenérku, takže oni to tam tak jako mají. No, prostě práce.
1: No, práce a když se něco pokazí, tak prostě
0: napravit
1: to musíme běhat. Prostě. Celý tým musí běhat, i když za to nemůžeš, no.
0: Paneš.
1: No, je to tak paneš, jsem chtěla říct.
0: Ale... No, jasný. Já jsem boomer, ale občas mě baví tyhle ty.
1: Já
0: jako...
1: se právě snažím nemluvit s anglickými slovíčkama, je to těžký.
0: A jo, je to těžký?
1: Někdy.
0: Pereš se s tím? Už bys to tam na mě prskla. Klidně prskl, já si s tím nějak poradím. Požádám o překlad, mám tady Google Translate. No dobře, a Francie teda.
1: A ve Francii, tak tam jsem se trošku obávala, že všichni mi říkali, že Francouzi jsou prostě takový namyšlený, nejsou přátelský, tak abych si dávala pozor. A vlastně na tom jihu to bylo úplně super. Jako já jsem neměla s někým problém, všichni byli na mě milí, tak já se teda jako usmívám na ně, takže se snažím být taky milá.
0: Jako introvertně se
1: na
0: ně usmívám.
1: Jo, tak hezky se snažím. Myslím si, že ve Francii se cítím trošku líp než v tom Španělsku, že takový bližší jako mentalita pro mě.
0: Nebo
1: i ty lidi byli takový spíš na moji jako vlně. Ale...
0: A čím to je teda?
1: Já nevím, možná jenom ty lidi, který jsem potkal v tom týmu, že mi sedli, tak právě proto takhle odůvodňuju, ale jako ve Španělsku to bylo taky super. Já jsem měla vždycky štěstí na lidi a na týmy, takže...
0: Vlastně je tam taková jako trhlinka ta Amerika, je to, ale zase z tebe udělala člověka, jak jsi řekla. Mm-hmm. A vlastně tím, jak byla náročná na chroupání, tak tě asi posílila, jako podle ničeho, že jo?
1: Já bych řekla, že určitě, no. A jsem ráda, že jsem tam byla, jako potkala jsem taky dobrý lidi, naučila jsem se hodně věcí, vím, co nechci třeba v životě a co chci, trošku teda. A jsem ráda, že jsem v Evropě, mám to tady radši.
0: Takže by si se tam už třeba nevracela?
1: Kdyby... No, nepotřebuji úplně.
0: Nepotřebuješ úplně. A kdyby biznis zacinkali Měšce a jako...
1: Taky bych nešla do Ameriky. Prostě
0: ani do WNBA.
1: Tak
0: kam jinam,
1: jako nevím, na to úplně nemám asi potenciál, ale samozřejmě by to bylo zajímavý, ale obecně jako ta země, tak už jsem si tam toho prožila hodně. Byla jsem tam 5 let celkově, takže jsem ráda, že můžu teď prožívat zase evropský
0: ale život. Kotvice ještě nechystáš, takže prostě prozkoumáš další francouzské město.
1: Mm-hmm,
0: a
1: tak.
0: Kdyby si jako měla už jako pocit nějakého zakotvení, tak by si se vrátila domů, nebo by si ještě by si putovala klidně?
1: Vždycky jsem si právě říkala, že jo, určitě v Praze musím bydlet, mám tady rodinu, kamarády a bylo to takový pro mě hrozně příjemný jako místo. A teďkom právě, jak jsem už byla ve Francii, ve Španělsku, tak si říkám, že by mi nevadilo být někde jinde. Ale zase třeba ve Francii, tak bych se musela naučit jazyk a to je složitější, no, takže.
0: No a tam už jak dlouho už tam seš? A fakt
1: teďkom
0: jako...
1: budu druhým rokem.
0: Druhým rokem to není úplně dlouho, no, není to jednoduchý jazyk.
1: Právě ale... španělština byla mnohem jednodušší.
0: Asi jo.
1: Ne, že bych úplně mluvila, ale jako rozumím mnohem líp než v té francouzštině. No,
0: asi od, jako nutěj tě tam, máš tam i jako školy. Ve chvíli, kdy seš jako dva roky v Montpellier a přestoupíš do dalšího francouzského, tak to už seš tam dva, chystáš třetí rok, tak to už
1: teď
0: by mohl
1: druhý,
0: být...
1: druhý rok.
0: Teďko druhý, jo?
1: Byl jeden rok a jeden rok, sorry, teďka v pohodě.
0: Asi by mohl být tlak, aby si jim rozuměla v kabině a neřešilo se prostě jako, že ti tam někdo bude hudlat do uška, jako nějaký překlady. Nebo
1: tak já nejsem jediná, že tam je více jako cizin, ale teďka jsme právě měli holku, která nám vždycky překládala, ale jak ten basketový termín jsou dost podobný i v angličtině, v češtině, ve španělštině a tak, tak a jak jsem měla základy v té španělštině, tak jsem dokázala potom jako rozumět, co říká ten trenér.
0: Že ty pokyny, jasně, ale jsou potom vlastně, ale v soukromí to potom
1: soukromí
0: chybí
1: asi. Soukromí tak někdy jako chytnu téma, ale ne úplně jako, co říkají. Takže jako aspoň vím, o čem třeba mluví, ale nedokážu jako... No, ale dál jako nedokážu pokračovat.
0: Klasán.
1: To zvládnu. Pano šokolád a to je všechno, co potřebuji.
0: Julča Pospíšilová je hostem Davida Novotnýho na place.

0: na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place, Julča Pospíšilová, basketbal. Projeli jsme svět, vlastně se malinko teďko pozastavíme, že by si se chtěla vrátit do Prahy, ale už to není jako podmínka, to bylo určený tou Amerikou a teďko vlastně už by si uměla žít i tam, i tam, i tam. Ten basketbalový důchod se ti ještě neblíží. Co by si chtěla vlastně ještě jako malý městečko ve Francii? Asi nebude ten cíl, jestli seš ambiciozní.
2: Tak já bych úplně neřekla, že bych byla nějak hodně ambiciozní.
1: Já taky ne. Já jsem tam dal takový malý otazníček.
2: Jsem docela spokojená, kde dobrý. Jsem.
1: Jo.
2: Ale právě teď budeme hrát kvalifikaci o Euroligu, takže ta Euroliga...
1: I s tímhletím malým městečkem.
2: I prostě. S tím menším městem, no.
1: Co tam je za úroveň?
2: No, takže jako, kdybych se dostala do té Euroligy, tak budu ráda, ale není to můj cíl, no. Nevím, já si být jako šťastná, skromná.
1: Skromná, šťastná. Jako tak. Dáváš přednost tady tomu, jako že se ti dobře žije a že to nějak jako...
2: Řekla bych, že ano, no.
1: Jasně, no. A tak potom ti třeba zůstane vrchol, takový to finále Euroligy, někde s tím španělským
2: Eurocupu.
1: Týmem. Eurocupu, promiň. Eurocupu, jestli si to pamatuju dobře, s tím španělským týmem. A tak přeci jenom jako šáhnout si na trofej.
2: No bylo by to hezký.
1: No bylo by to hezký. Ale Julčo, musíš tomu bojovat, ještě víc naproti. Jaký týmy vyhrávají prostě Eurocup a Euroligu?
2: Tak Euroligu třeba vyhrálo i USK před těmi dvěmi lety.
1: Aha, tak jako... to se minul, no.
2: Takže to je jako velký úspěch samozřejmě.
1: No to je samozřejmě.
2: A Eurocup teďkom vyhrál Turecko.
1: Turecko, jasně, no.
2: A potom třeba Francie právě.
1: Jasně, ale jiná.
2: Jiná Francie,
1: ale trošku jiná Francie. A to, jak tam nejsou jako taky Německá a tyhle ty asi
2: tak nejlepší nejsou, evropská liga je Španělsko-Francie. Já bych říkal, že Francie je první, potom Španělsko, Itálie, tam jsou třeba dva, tři týmy a potom klidně Turecko, ale taky tam jsou ty tři týmy, jako Fenerbahçe, Galatasaray, jasně. Takový ty známý. No.
1: A občas někdo překvapí, jako no, USK.
2: Yeah. USK, a tak ty jsou v té Eurolize, no.
1: Julčo, zeptám se jako boomer, co takový holčičárny, jako móda, prostě drbíčky, víš takový ty?
2: No. Tak drby se jedou všude.
1: No to je jasný, to je jako... ale potrpíš si na to, aby si jako byla pěkná, jako pěkně.
2: Jako při zápase. Nebo?
1: No. Tak pěkná si, tak v pohodě, takže jasně, ale to je taková příroda. No. Nevidím žádný úpravy,
2: jako,
1: takže vlastně... Jako,
2: zatím nemám a nepotřebuji asi.
1: Jsou holky, co i na zápas se vyzdobí jako docela...
2: Jako namalujou se,
1: docela
2: no.
1: Dost, čo?
2: Tak já, kdybych se namalovala, tak se utřu do ručníku a už ten make-up bude někdy jinde, takže pro mě to není úplně, já se...
1: Jako klaun.
2: Přirozeně nějaký... jako potím, jako při zápase, takže to jasně. Není úplně pro mě a nepotřebuji se takhle prezentovat, no.
1: Jo,
2: to není úplně moje.
1: A ohákneš se nějak jako,
2: jo, tak... aby to... Někdo se vohákne, no, ale jo. Tak během té sezóny, tak my jsme rádi, jsme v teplákách.
1: A to tě bájí jako?
2: Tak je to příjemný.
1: Volné věci a je jo. To jako sportácký?
2: Mhm. To mě baví, no. Je to příjemný hlavně, takže nepotřebuji být v šatičkách nebo tak.
1: No a tak to mě právě zajímalo, to jsou ty holčičárny. Dobrý.
2: Jako nevadí mi to, ale preferuju.
1: A jak se vlastně dá bavit s holkama o těchto věcech v těch vašich grupách? Jako chodí to na přetřes? Jako, bavíte se o seriálech, bavíte se o papání? Jako, kam půjdem?
2: No kam půjdem se najíst?
1: Kam půjdem
2: většinou
1: se najíst?
2: To je jako jídlo.
1: No, tak to je dobrý, ne?
2: Nebo potom spíme.
1: A ve Francii je fajn, ne? Vidíš, tak jídlo, tak pojď jídlo. Amerika, tak, Španělsko, Francie.
2: Tak ve Španělsku, co se mi líbilo
1: nejvíc.
2: Paella, no, nebo Spanish, jako španělská tortilla.
1: No, super.
2: Tak to mám ráda.
1: No, super.
2: Nebo prostě
1: s
2: tapas.
1: No, jasně.
2: No, ty jsou
1: jenom
2: dobrý.
1: Si tak pomáčet, jako.
2: A líbí se mi, jak se to, jako, sdílí
1: šeruje.
2: S tím, ale šeruje, ano.
1: Šeruje to se říct. To, sdílí, krásně si na to přišla, no, jasně, ty sdílený jídla. A mně se líbí na Španělsku i Francii, že trvají dlouho.
2: V tom Španělsku, no, to je hrozný,
1: že to prostě vlastně půl dne.
2: No, ale to je
1: nevíš,
2: právě hrozný.
1: Ale necítíš se předspaná, nebo prostě, záleží na tom, jak nastartuješ, no, když přijdeš hladová, jako z tréninku a přeťápneš start, tak prostě tam potom sedíš s tím plným pupkem a říkáš, proč to nekončí, proč to
2: ale
1: nekončí.
2: Právě to jsou třeba 3 hodiny večera nebo obědy a to už jako si říkáme, no už mi to stačí.
1: A rodiny, jsou tam rodiny, malí děti,
2: všechno prostě možný,
1: psy, všechno, je to
2: taková komunita celá.
1: Jo. Je to tak, že u toho jídla se prostě hodně věcí jako sdělí. Jak relaxuješ, když vlastně pomineme úplně všechno, potřebuješ si prostě vypnout hlavu?
2: Tak ve Francii jsem chodila na pláž.
1: Super.
2: Takže jinak a potom čtu, koukám se na seriály.
1: OK.
2: a to je tak všechno, no. A dělám to... školu ještě, no, takže to není úplně relax, jako no.
1: Jo, jasný, no. Jasný. Takže Zevling ti není, no. Jako, není ti cizí prostě prozevlovat půl dne, jako...
2: No, tak ono, když máme ráno trénink, tak přijdu, no. Musím uvařit, musím se vyspat, že jo, potom ještě třeba se najít před tréninkem, potom na trénink, tak on tam zase to...
1: A vaříš volně. Jenom sobě?
2: No, tak určitě. Tak já bydlím sama většinou.
1: To byla taková zákeřná voda. Přátelé, to je asi tak všechno. My jsme projeli svět a projeli jsme různé kultury, projeli jsme i papání, no, projeli jsme samozřejmě i trošku basketu a nějaký ty emoce. Julčo, já ti moc krát děkuju, že jsi byla se mnou tady na mém place.
2: Taky děkuju moc.
1: Mějte se, David Novotný na place.
0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá. Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
1: Neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
3: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
4: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
3: Mám já tohle za potřebí.
4: Svojí historií. Pitomec se tady dřít jak blázen.
0: Kilometry Jiřího Ješka. To je také cyklistický servis pro amatéry. Stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
3: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté. To jsou kilometry Jiřího Ješka. Každý pátek po 10. hodině. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
7: Hezký den s Radiožurnálem Sport. V tenhle čas, tedy přesně v 11 hodin, jste od nás zvyklí na pravidelné zprávy, ale dnes, protože toho máme pro vás dost a dost, také budeme malinko vynechávat, pokud budeme mít k tomu dobrý důvod. A teď ten dobrý důvod máme, protože se znovu vydáváme na světový šampionát rychlostních kanoistů do polské Poznani, kde máme reportéra Františka Kunu.
8: O postup do semifinále bojuje Antonín Hrabal. Mezi kanoisty na sprinterské dvoustovce odstartováno dohromady 8 lodí a z nich 6 postoupí do semifinále. Antonín Hrabal se drží za Španělem Granou na druhém místě, možná ještě Iráčan a Gruzinec trochu potrápí českého závodníka Antonín Hrabal, ale zatím na velmi slibné pozici, po jeho pravé ruce ho táhne Španěl Grana a mělo by to být postupová pozice pro českého závodníka. Dvě lodně před ním, tak nakonec na poslední postupové příčce se dostává Antonín Hrabal mezi elitu na sprinterské dvoustovce, tedy co se týče semifinálových jíst. Pablo Grana ten vítězí, ale i on bude muset do semifinále, takže Hrabal postupuje, ten závod si pohlídal v jeho závěru a když alespoň telegraficky doplňme tedy dosavadní výsledky českých závodníků. Martin Fuchsa druhý na kilometru mezi kanoisty a postup, druhý byl také čtyřka, jak za vítěznými Němci, český ženský čtyřka, jak šesté místo, Řáhová, Šímová, Debelkánoe, také šestá pozice a pohodový postup do semifinále. Teď Antonín Hrabal v rozjížďce šestý s postupem a za malou chvíli ještě další čeští závodníci. A dáme vám v průběžně samozřejmě vědět. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Na konci září se má v Itálii konat mistrovství Evropy mládeže ve flag fotbalu. Některých kategorií se ale v plné míře mají účastnit i výběry Ruska. Česká asociace amerického fotbalu se proto rozhodla v kategoriích do 15 let mix a chlapecké do turnaje do 17 let bojkotovat. Uvedl to v prohlášení předseda asociace Radim Kroulík, který je teď taky hostem ve vysílání radiožurnálu Sport. Díky za váš čas, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste se o účasti Ruska na šampionát dozvěděli, až když jste obdrželi ten seznam účastníků, tak kdy to konkrétně bylo a jak jste na to tehdy reagovali?
1: Bylo to na jaře, v podstatě už to bylo dané jako hotová věc v průběhu koordinačního kolu, kdy se vysvětlovaly různé organizační věci, tak na seznam účastníků jen tak mimochodem byli i účastníci Ruska. My jsme následně na to reagovali tím, že jsme chtěli vysvětlení po naší Mezinárodní fotbalové federaci, ať nám vysvětlí vlastně, jaký kroky k tomu vedly, jak vlastně ten proces vlastně celý probíhal, protože jsme o tom neměli vůbec ani tušení, takže nás samozřejmě zajímalo to vysvětlení. Jejich vysvětlení bylo, že jenom následují, dá se říct, doporučení Mezinárodního olympijského výboru, který toto umožňuje, a to bylo vlastně jejich vysvětlení, s čímž my jsme se úplně jako nestotožnili.
0: Jaké jsou reakce té odborné veřejnosti i třeba v zahraničí na váš krok?
1: V zahraničí bohužel poměrně chladné, protože já jsem se snažil vyburcovat i zástupce ostatních států, abychom vystupovali jednotně vůči Mezinárodní federaci a abychom jednoznačně řekli, že takový stav je naprosto nepřijatelný. Bohužel na mé volání nebylo úplně jako vyslyšeno, takže řekl bych, že ta smutná část celého příběhu je taková, že v podstatě v těchto kategoriích nebo v těch kategoriích, kde budou ruské týmy, tak ten bojkot v podstatě jsme udělali jenom my a Ukrajina, což si myslím, že je velmi smutný příběh, ale bohužel taková je realita.
0: Takže to jsou jediné dva svazy flag fotbalu, které se nezúčastní toho zářijového italského turnaje?
1: Ano, přesně tak.
0: Bavíme se s Radimem Kroulíkem o tom, že se Rusové mají vracet zpátky do právě flag fotbalu na elitní turnaje. Bojkot se týká kategorií do 15 let mix a do 17 let chlapců. Zbývají tedy některé kategorie, ve kterých Česko na šampionátu navzdory tomu hrát bude, nebo se stahujete úplně z celého mistrovství?
1: Ano, v U17 dívky tam žádný ruský tým není, takže tam jsme vyhodnotili, že by ten bojkot úplně nedával smysl a do toho kroku už jsme nešli. Myslím si, že pokud by, řekněme, byl opravdu, řekněme, silný hlas, jednotný napříč celou Evropou, že nejedeme v žádný kategorii, tak bychom určitě byli součástí toho, že tam nevyrazíme s žádnou kategorii, ale jak už jsem zmínil, ty ohlasy na té mezinárodní scéně byly natolik chladné, že tam už nám nepřišlo úplně, řekněme, smysluplný se distancovat i od té kategorie U17 dívky, takže tahle ta kategorie, která loni skončila na 4. místě a předloni získala stříbrný medaile, tak na mistrovství Evropy se teďka objeví.
0: A jak to teď bude na místo vás? Doplní vás nějaká jiná reprezentace, nebo tam prostě bude volné místečko po českých reprezentantkách a reprezentantech?
1: To nevím, a to je na Mezinárodní federaci, aby si to vyřešila, abych řekl pravdu, tak mě to až tak moc nezajímá, protože se vůbec do té situace neměli dostat.
0: To říká Radim Kroulík, předseda asociace českého flag fotbalu. Podle vašeho prohlášení jste nabídli ukrajinskému svazu pořádání samostatného turnaje, aby reprezentace nepřišly o ty mezinárodní zápasy. Tak v jaké fázi je plánování takového turnaje? Máte už konkrétní představu, jak by to třeba mohlo vypadat, kdyby to mohlo být?
1: Jo, je to určitě jedna z věcí, kterou jsme garantovali našim hráčům, protože si plně uvědomujeme, jaký dopady to má. Myslím si, že pro některé hráče to mohlo být vrchol jejich kariéry, takže my to bereme velmi vážně a ten turnaj nějaký mezinárodní jsme jim garantovali a teď v podstatě ono to je poměrně čerstvý, protože to finální rozhodnutí spadlo vlastně na konci minulého týdne, ale už jsme v nějakých prvních fázích přípravy, takže vypadá to, že bychom měli uspořádat v Praze někdy v průběhu listopadu turnaj, kam pozveme různé účastníky. Bohužel to nebudou pouze účastníci, kteří odmítli tuto účast, to by bylo velmi úzký seznam účastníků, takže my musíme teďka vyřešit, jak ten formát bude vypadat, ale chtěli jsme rozhodně, aby naše týmy pokračovaly nadále. Ta příprava funguje u všech týmů tak, jak kdyby se nic nedělo, takže z tohohle pohledu my chceme fungovat dál.
0: Říká Radim Kroulík k tomu, že na konci září se má v Itálii konat mistrovství Evropy mládeže ve flag fotbalu, ale některých kategorií se mají účastnit výběry Ruska a proto Česká asociace amerického fotbalu stáhla své týmy právě z evropského šampionátu, konkrétně z těch kategorií, o kterých jsme mluvili. Pane Kroulíku, moc díky za rozhovor, mějte se fajn.
1: Díky, taky, naschled.

0: Hráčku z až čtvrté stovky žebříčku, tedy Enchu Liang z Tajvanu, zdolala po obratu 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže taky Daria Vidmanová, která v Mexiku navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Birelovou 7-6 a 6-3.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hokejová Mladá Boleslav hlásí novou posilu. K bruslařům přichází útočník Steven Jendrick, což je 29-letý Kanaďan, a ten míří do Česka, konkrétně z finského Luko Rauma. V Mladé Boleslavi podepsal smlouvu na jednu sezónu a v týmu už má jednoho kamaráda, bývalého spoluhráče Antoana Moranda, takže tihle dva by třeba mohli tvořit zajímavou útočnou řadu. V Mladé Boleslavi, když už jsme u hokejové extraligy, tak liberečtí spřádají velké plány na nadcházející sezónu, protože chtějí uspět nejen v extralize, ale taky v lize mistrů. V domácí soutěži by rádi zaútočili na medailové pozice a prý se nebrání ani myšlenkám na zisk titulu. Ten jediný slavili 24. dubna 2016 a to tehdy po výhře 4-2 na zápasy nad pražskou Spartou.
1: Můj velký sen je tady zase jednou zvednout ten pohár na konci sezóny a uvidíme, jak daleko jsme došli na té cestě k tomu poháru za loňský rok a jak moc se k tomu přiblížíme tenhle rok.
2: Říká sportovní ředitel Bílých tygrů Michal Birner. Liberečtí hokejisté podle jeho slov chtějí být v extralize týmem, který bude konkurentem pro top týmy. Podobné přání má také směrem k lize mistrů.
1: Chceme, aby jsme byli respektovaní skrz celou ligu, skrz média. Stejný cíle, jako jsou v extralize, tak takový jsou v CHL. My prostě chceme reprezentovat celý český hokej, celou vlastně soutěž extraligu na té nejlepší možné úrovni. Chceme v té soutěži dojít co nejdál, to půjde.
2: Slova sportovního ředitele pozorně poslouchal trenér Jiří Kudrna. Po sezóně, kdy Bílí tygři skončili ve čtvrtfinále, vnímá týmové ambice jako velkou výzvu.
3: Určitě to beru, že je to závazek, protože ta laťka

0: i když jsme vypadli v overtimeu 7. zápase, byli jsme zklamaní, tak přesto si myslím, že za celou tu sezónu jsme si tu laťku nasadili vysoko, ale zároveň chci říct, že prostě s jídlem roste chuť a chceme za sebe jít dobří, chceme mít vyrovnanou výkonnost celou sezónu a samozřejmě přáli bychom si uspět prorazit víc playoff, takže určitě laťka je nasazená vysoko, ale my chceme jít ještě vejš.
1: Pro mě prostě minimálně skončit líp než loni, což znamená semifinále udělat, pak v tom semifinále a v tom playoff se může stát cokoliv a samozřejmě ten vrchol, ten titul je pro každýho sen a cíl, ale prostě pro mě minimálně semifinále, aby jsme se v tomhle zlepšili.
2: Navázal kapitán Radim Šimek. Bílí Tygři vstoupí do nové sezóny jen s minimem změn. To považuji za výhodu. V týmu by měl zůstat obránce Tomáš Galvas. Zapojuje se další z mladých beků Lukáš Kachlíř a hlavně po dvou letech ze zámoří mužstvo posílil útočník Jakub Rychlovský.
0: Tak je to zase pozitivní. Za první to ukazuje ty vazby, že ty hráči, když odsaď odejdou, tak se vrací rádi. Jo, znamená, že tady je to, budu mluvit o takový té celkový atmosféře. Opravdu to je kultura. Kultura prostě práce, kultura prostředí, kultura těch lidí, hlavně to vytváří ty lidi, že jo, tu kulturu. Takže to je samozřejmě pozitivní, že se nám hráči vrací. Kuba je skvělý hokejista, čekáme, že nám hodně pomůže výrazně. Zapadá přesně do té naší koncepce rychlý, agresivní hry, dynamický.
2: Zdůraznil kouč Jiří Kudrna.
0: Co se týká mladších kluků, zase jsme rádi, hledáme cesty, jak prostě tvrdě pracovat s mladýma klukama, zapracovávat je do seniorského hokeje, takže chceme vlastně skloubit dvě věci. To znamená vychovávat kluky pro velký hokej, možná i světový hokej řeknu, a zároveň prostě být úspěšní v naší soutěži a patřit prostě ke špičce české extraligy.
2: Už ve čtvrtek 3. září čeká tým první ostrý zápas. Na úvod Ligy mistrů se představí ve Finsku proti celku Tapara Tampere. Z Liberce Pavel Petr, Radio Žurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit přes Panathinaikos Athény do hlavní fáze konferenční ligy. Potřebují ale navázat na první utkání, ve kterém remizovali na řecké půdě 2-2. Trenér David Horejš věří, že týmu pomůže i domácí vyprodaná aréna.
2: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy než ne teď.
1: Podobně jako před 60 lety, kdy Východočeši vyřadili stejného soupeře a v poháru mistrů evropských zemí postoupili do čtvrtfinále. Odveta posledního předkola konferenční ligy mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény začne v malšovické Finep aréně v 19 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Není to jediná pozvánka na zítřejší program, který pro vás máme. Hradec Králové Panathinaikos, tedy zítra od 19 hodin. Už od 18 hodin taky v závěrečném předkole konferenční ligy Jablonec versus Rangers. Jablonečtí si ze Skotska přivezli prohru, ale jen 0-1, takže teoreticky nic není ztracené. A to se úplně nedá říct o Viktorii Plzeň, která bude pod novým trenérem doma hrát v odvetě závěrečného předkola Evropské ligy a proto proti Červené zvezdě Bělehrad. Tam to skončilo 3-0 v prvním utkání na srbské půdě. My už se teď ale vydáváme na půdu polskou, znovu na mistrovství světa rychlostních kanoistů za naším reportérem Františkem Kunou.
5: Do akce půjde v rámci dnešního dopoledního programu a prvního dne šampionátu v pořadí 6. česká loď. Je poměrně krátká, protože v ní sedí Vladimír Cerman sám a pokud sedí, tak je jasné, že to je kajakář. Pojede sprinterskou dvoustovku, která začne oproti programu, který tady zatím organizátoři dodržovali do puntíku přesně o trochu později, to protože ta jízda předtím skončila ulitým startem, takže bylo nutné, aby se závodníci vrátili zpět na start a to nějaký čas zabere, byť ten závod je velmi krátký a sprinterský na dvoustovce mezi kajakáři, tak přeci jen dohnat zpátky na start nějakých 8 lodí, to není úplně jednoduché. 8 lodí, to je důležitá informace pro Vladimíra Cermana, který ve třetí dráze bude mít po levé ruce 2 muže a po pravé tedy zbylých 5. No a právě 5 to je číslo, kterého bude samozřejmě také zajímat, protože prvních 5 závodníků postupuje do semifinále a dá se do semifinále postoupit ještě z 6. místa, 2 z 6. míst, ale jen 2 s nejlepším časem postupují dál tak, aby v semifinále bylo 27 lodí, 3 po 9 do semifinále, tedy během dalšího programu světového šampionátu. Vladimír Cerman na sprinterské dvoustovce, před ním kanoistická dvoustovka s Antonínem Hrabalem, ten si dojel pro poslední postupové možné 6. místo. Budu ho citovat, říkal, že to bylo na nic, těžké podmínky a k tomu neoptimální umístění vzhledem k losu do semifinálových bojů. Teď ale pojďme z kánoje na kajak za Vladimírem Cermanem, který společně jako dalších 7 jeho souputníků a protivníků čeká na start. Odstartováno vše v pořádku, doslova Lotyš Akmens vypálil po pravé ruce Vladimíra Cermana, který bude sledovat většinu závodního pole po pravé ruce a před ním jsou teď možná jen 2 lodě, možná třetí dělené 4. místo pro Vladimíra Cermana, tak to by byl postup do semifinále. Ještě se tam z první dráhy dotírá Alžířan Berkany, který by mohl ohrozit případný postup českého závodníka. Ten potřebuje nechat za sebou 3 lodě, to aby byl na 5. pozici a postoupil dál. Nejlépe jede Lotyš Akmens a také Maďar Palok a Vladimír Cerman si v pohodě dojede pro 5. místo, které je posledním postupovým, bylo to o špičky lodí mezi ještě na dálku s Japoncem Tanadou a Mexičanem Figuerou, ale nakonec je z toho postup i další a tak Češi jsou dál 100%, byť ten postupový klíč začíná být těžší a těžší. Od začátku byl relativně mírumilovný, postupovalo třeba 7 z 8 lodí nebo dokonce všechny do semifinále a šlo jen o to, kdo si vyjede první místo, což se povedlo třeba v závodě ženského čtyřka jako Španělkám, takže české lodě zatím všechny suverénní a tak stručně Martin Fuxa druhý na kilometru postup, čtyřka jak mužský i ženský postoupil, stejně debil kánoje Řáhová, Šímová, Antonín Hrabal na dvoustovce sprinterské mezi kanoisty, kajakář Vladimír Cerman aktuálně teď na 5. místě, které je posledním postupovým a během toho prvního programu, říkám mu dopolední, ale bude to po 12. nastupí Barbora Betlachová na kilometru a bude to ve 12 hodin a 11 minut. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál. Je

0: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 260 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal i firmu Sherlock. Ta má zaplatit zhruba 18,5 miliardy korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Radiožurnálu řekla, že s rozhodnutím úřadu firma nesouhlasí a podá proti němu rozklad. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 14 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na pákistánskou televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení a podařilo se zachránit jen jednoho novorozence. U jižního pobřeží Kréty zachránila ráno řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů. Pluli na třech člunech. Informovala o tom agentura DPA. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Otevřít by se mělo do konce měsíce. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Návštěvníci uvidí nejen proměny města během tří staletí. Výstava Olomouc bude otevřená do 13. září. Sport. Fotbalisty Sparty posílil nizozemský obránce Kiana Hoofer. Do pražského týmu přestoupil z druholigového anglického Wolverhamptonu a na Letné podepsal víceletou smlouvu. Artis Brno přivedl na hostování do konce sezóny ostravského obránce Karla Pojezného. Součástí dohody klubů je i opce na případný přestup. Do brněnské zbrojovky přišel stoper Jakub Pokorný, který naposledy působil v Řecku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, taky na D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 stále vazne příjezd do Brna z Prahy, silný provoz, různě pomalá jízda od exitu 182 Popůvky, kde dvojce je to osobním autem pořád až na půl hodiny. Na D1 z Přerova na Brno se Zaviškovem za nájezdem z D46 teď bude rozjíždět kratší fronta z kilometru 228 na 227, krátce opravovali vozovku v levém pruhu, teď se balí a odjíždí. Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy kuze Zaroudnicí počítejte s kolonou z 19. kilometru, za sjezdem na Mělníka Slaný na 17. opravují telematiku, zabírají pravý pruh, zdržení 10 minut a před dálnicí se tvoří kolony i na silnici 16 Mělník Slaný před Novou Vsí, jsou tak na čtvrt hodiny. Na tahu 20 Plzeň Karlovy Vary se pořád nedá projet bez Zvěrovem, nad ránem tam schořily 4 domy, objížďka mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou plynule průjezdná. Na 48. obchvat Českého Těšína od včerejška nové omezení za kruhovým objezdem na Polsko fronta relativně kratší. Směrem na Frýdek se popojíždí z Polska skoro od sjezdu Těšín západ 10 až 15 minut. A taky na devíce Mělník Praha od časných hodin nově se pracuje u Líbeznic, kivadlový provoz, kolony obou směrně teď zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu ještě místy déšť nebo přehánky, odpoledne se má vyjasňovat, teploty většinou do 22 stupňů, na jihu kolem 25 a na horách naměříme kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Možná jste také na sociálních sítích zachytili, jak malá faninka fotbalového Hoffenheimu odmítla podpis českého reprezentanta Adama Hloška, tak mělo to prý svůj důvod, jak před pár hodinami citoval bundesligový tým Sofii, tak dres, který si nechávala podepsat, byl pro jejího bráchu a ten si výslovně přál pouze Tima Lemperleho, tedy jiného útočníka Hoffenheimu. Sofia se s Adamem Hloškem každopádně znovu potkali a bývalý spartianský forward pak věnoval fanince nový dres i s podpisem, všechno je to nafocené, zdokumentované, tak aby z toho Adam Hložek možná nevyšel tak špatně, jak to na první pohled vypadalo. Už pozítří mimochodem začíná německá fotbalová Bundesliga a to předehrávkou Bayernu Mnichov se Stuttgartem, tedy dvou finalistů posledního německého poháru. Češi ti půjdou do akce až v sobotu. Hoffenheim s těmi třemi zástupci, tedy nejen Adamem Hloškem, ale i Vladimírem Soufalem a Robinem Hranáčem, budou hrát na trávníku Kolína nad Rýnem od 15:30. A ve stejný čas začíná taky utkání nováčka Elfersberku s Leverkusenem, za který válí Patrik Schick. Stejně tomu tak bylo i v těch posledních přípravných zápasech anebo prvním pohárovém klání, kdy Patrik Schick dokonce dokázal dát gol. Na soupiskách bundesligových týmů pak najdeme stále ještě Tomáše Čvančaru, který se po hostování vrací zpátky do Mönchengladbachu, ale aktuálně je zraněný, takže nezasáhl do žádného přípravného zápasu.

0: Tento týden vrcholí sezona PGA Tour podnikem pro 30 nejlepších golfistů sezónního žebříčku. Tour Championship na hřišti East Lake v Atlantě má podobný formát od roku 2007, ale počínaje rokem 2028 se finále sezónní soutěže výrazně promění. Víc k tomu řekne Krištof Kousal, který sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.
0: Jakou změnu tedy PGA Tour golfistům připravila?
1: Ve finále sezóny se golfisti utkají ve hře na jamky. Tenhle formát, kdy se hraje zápas o 18 jamkách jeden na jednoho playoff systémem, na PGA Tour dlouhou dobu chyběl a fanoušci ho vyžadovali. Vedení okruhu se jamkovku rozhodlo zařadit právě jako finále sezónní soutěže, dosud známé jako FedEx Cup. Ta bude dosud v podstatě pokračovat a její vítěz získá zvláštní ocenění, ale celkem 32 nejlepších z bodovací soutěže se kvalifikuje na nový Tour Championship. Ten potrvá 2 týdny, v prvním se hráči utkají ve 4členných skupinách v jamkové hře každý s každým a ze skupin postoupí 2 nejlepší do playoff. To se bude konat další týden od 8. finále až po finále. Nový formát, po kterém dlouho volali fanoušci, ocenil taky trojnásobný vítěz Tour Championship Rory McIlroy.
2: Je to skvělé, udělali velkou změnu, ale koncepčně se mi to líbí. Je to dostatečně motivační. Vítěz základní části ve hře na rány bude adekvátně ohodnocený a pak přijde úplně odlišný turnaj ve hře na jamky. Je to určitý odklon od toho, co to bylo v minulých letech, ale opravdu si myslím, že to bude skvělá věc.
0: Pojďme se teď ale povinovat taky českým golfistům, tak kde představí na konci týdne na mezinárodní scéně?
1: Po týdenní pauze a před delší přestávkou spojenou s týmovou soutěží Solheim Cupem se vrací Ladies European Tour turnajem Irish Open. Tam před 4 lety triumfovala po druhé v kariéře na okruhu Klára Davidson-Spilková, která ale tentokrát na startovní listině chybí. I tak tam má Česko 6členné zastoupení, hrát budou od zítřka Kousková, Melichová, Maková, Melecká, Napoleová a Váchová. No a 2 Češi se představí taky na druhé evropské lize Hotel Planner Tour. Šimon Zach a Jiří Zuska budou od zítřka bojovat o postup do víkendových kol a co nejlepší výsledek.
0: Takové jsou golfové novinky, které pro vás na Radiožurnálu Sport každý týden poctivě připravuje Krištof Kousal. Díky za to.
1: Krásný den.
0: Je 11 hodin 4 a 40 minut.

Tenista Jakub Menšík s Karolínou Muchovou už včera večer postoupili do semifinále smíšené čtyřhry na US Open, když domácí dvojici Paul Navarová porazili 4-1 a 5-3. Hrají se ty zkrácené sady. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siňaková, která s Britem Petnem prohrála s francouzsko-ukrajinským manželským párem Monfils Svitolinová. Co se týče té postupující české dvojice, tak ta má proti sobě ruskou dvojici Rubliov-Andrejevová. V boji o finále se utkají po půlnoci českého času, tedy zítra brzy ráno.

0: České volejbalisty čeká v září mistrovství Evropy a my si tento týden v seriálu Radiožurnálu Sport připomínáme největší úspěchy českých a československých reprezentací. Medaile na evropském šampionátu naposledy český volejbal vybojoval v roce 1985, kdy na kontinentálním turnaji získal stříbrné medaile. Národní tým Československa tehdy trénoval Karel Láznička.
1: Karel Láznička byl legendární strůjce úspěchů československého a brněnského volejbalu, co by hráč triumfoval na mistrovství světa i Evropy. Jako trenér slavil 6x republikový titul a 2 triumfy v poháru evropských zemí s Brnem. S československou reprezentací získal 2 stříbrné medaile na mistrovstvích Evropy. V roce 1985 mu asistenta dělal Miroslav Nekola.
2: Karel Láznička byl hrozně tvrdý chlap a zásadovej. A bylo těžké s ním spolupracovat. Já za 3 roky, co jsem s ním dělal jako asistent, tak jsem byl hodně vyčerpaný. Ale měl to hlavně srovnaný a věděl, kam chce dojít a nakonec se mu to v tom 85. podařilo.
1: Kromě Karla Lázničky to byl právě Miroslav Nekola, jehož jméno se objevuje u posledních medailových úspěchů československého potažmo českého volejbalu. V roce 1971 ještě jako hráč získal stříbro na mistrovství Evropy v Itálii. O 14 let později asistoval právě Lázničkovi u stříbra v Nizozemsku.
2: Příprava byla hodně tvrdá, byly trošičku problémy s hráči, kteří se potom teda zapřeli a nakonec to dokázali, šli do toho, šli, tahali za jeden provaz a podařilo se to. My jsme v tom roce 85 byli považováni za absolutní outsidery, že jsme postoupili ze skupiny, už bylo docela překvapení a taky to nasvědčuje tomu, že my jsme všechna utkání hráli odpoledne, od 1:30, od 2 hodin, což se považovalo za velkou nevýhodu, ale že jsme hráli ve stejný čas, tak to pro nás byla výhoda.
1: Evropský šampionát v Nizozemsku v roce 1985 Čechoslováci zahájili 3 výhrami a jasně postoupili do finálové skupiny. V ní ale hned na úvod čekala neporazitelná sovětská reprezentace a Lázničkův, potažmo Nekolův, výběr neuhrál. Ani set.
2: Záleželo hodně na prvním setu. Oni, když vyhráli první set, tak už se s nima nedalo většinou nic dělat. Ale my jsme jako trochu počítali s tou porážkou a díky tomu vylosování jsme potom uspěli.
1: Skutečně ve finálové skupině reprezentace Československa dál už jenom vítězila. Výhry nad Francií, Bulharskem a v závěru nad Itálií znamenaly medaile pro vicemistry Evropy a na dlouhá léta bohužel poslední cenný kov pro mužský tuzemský volejbal.
2: Jsme hráli vynikající volejbal, založený na trošku složitým systému, protože jsme měli přihrávače blokaře, což je neobvyklý. Měli jsme tvrdý smečaře, kteří neuměli ale přihrávat, no a nám se to povedlo. U nás je to trošku ve vlnovkách, toto právě je vidět rok 71-85. Nemáme stabilní výkonnost, družstvo se obměňuje, ne vždycky se to podaří, někdy se urodí generace, která na to má.
1: Říkal před lety Miroslav Nekola. Aktuální generace na úspěch rozhodně má, potvrdila to loni na mistrovství světa, na kterém skončila 4. Boje na letošním evropském šampionátu začnou Češi 11. září proti Řecku. Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Seriál Radiožurnálu Sport.

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Poslanci pokračují v debatě o vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. Koalice prosadila pevné hlasování. Kreml potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf americké CIA. Olympijský vítěz Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále kilometru. Po požáru je zavřená silnice Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově a bude oblačno, je zataženo na severu, místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25. Je středa 26. srpna. Hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Nejpozději za hodinu a půl budou poslanci hlasovat o změně rozpočtových pravidel. Pevné hlasování prosadila ve sněmovně navzdory opozici vládní koalice. Přehlasovat chce prezidentské veto novely. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
6: Pevné hlasování navrhla předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Poslanci už podle ní o novele debatovali dostatečně dlouho.
7: Konec konců celý včerejší den byl prostor pro to se tomuto tématu věnovat.
6: Do debaty se přitom hlásí ještě 30 převážně opozičních poslanců. Právě opozice pevné hlasování kritizuje, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: To indikuje, že oni vlastně žádnou diskuzi nechtějí, že chtějí jenom na sílu protlačit něco, co tady poškodí budoucnost České republiky.
6: Argumenty k novele se opakují. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je její schválení klíčové pro sestavení rozpočtu na příští rok. Podle opozice vládě umožní nadměrně zadlužovat zemi. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Mluvčí Kremlu listu Washington Post potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Podle Dmitrije Peskova šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Žádné další detaily ze schůzky nezveřejnil.
9: Peskov pro ruskou agenturu Interfax dodal, že Ratcliffe nemluvil s prezidentem Vladimirem Putinem. Světové agentury, včetně Reuters a AFP, se domnívají, že šéf CIA v Moskvě mohl jednat o současné ruské válce na Ukrajině, americkém konfliktu s Íránem nebo o propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území. O Ratcliffově cestě dopředu neinformovali ani Bílý dům, ani Kreml. Podle listu Financial Times ale Spojené státy už dřív jednali s Ukrajinou, aby na začátku týdne neútočila na Moskvu. Šéf ústřední zpravodajské služby byl v Rusku poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Generální štáb ukrajinských sil potvrdil, že ukrajinské drony v noci napadly rafinérii v ruském Kstově. Rafinérie vyrábí automobilový benzín, motorovou naftu a maziva. Ukrajinské bezpilotní stroje taky způsobily masivní požár v jednom z největších logistických center internetového obchodu v Kotovsku ve středním Rusku.
10: Rusko nad ránem zaútočilo prostřednictvím dronů na Černihiv. Bezpilotní letouny zasáhly obytný dům, ve kterém zemřela žena a 4leté dítě. Následkem útoku vypukl požár také v blízkých hospodářských budovách a obchodě. Na Charkov ruská armáda zaútočila proudovými drony a šáhidy. Zranění utrpělo 8 lidí. Ukrajinská okresní vojenská správa vyšetřuje také výbuch v Piščance v Dnipropetrovské oblasti a označuje ji za válečný zločin. Přesnou příčinu exploze, která zabila jednoho člověka a dalších 11 zranila, neuvádí. Úřady také musely evakuovat okolí místa výbuchu. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz zastavila po červencové nehodě na základně v Náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
11: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v Náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
12: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušných sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
11: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Národní památkový ústav zahájil kompletní rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně. Barokní budova z 18. století bude zavřená 3 roky. Z místa se hlásí reportér Josef Beneda.
13: Národní památkový ústav dnes slavnostně předal symbolický klíč od invalidovny stavebním firmám. Ty budou muset opravit fasády a také střechu, která už byla ve špatném stavu. Vzniknou tady 2 stálé expozice, nové výstavní prostory nebo multifunkční sál. Dělníci v areálu také postaví 2 nové budovy, kde budou mít například své sídlo Pražský filharmonický sbor. Náklady na celý projekt jsou 2 miliardy a 150 milionů korun. První návštěvníci by se mohli opět přijít v polovině roku 2030. Invalidovna se začala budovat od roku 1731. Přestože vznikala pouze 1/9 původního projektu, patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě. Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Centrální evidenci psů jsou zatím údaje o 145 tisících psech a jejich majitelích. Potvrdila to Komora veterinárních lékařů k 19. srpnu. Zápisy dělají hlavně během očkování proti vzteklině. Registrace je povinná od července. Pokud ji pejskař nezařídí do 3 let, riskuje pokutu až 50 tisíc korun.
14: Pejskaři v Brně to mají s registrováním psů různě.
15: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
16: Psa ještě v registru nemáme, plánujeme to při první návštěvě veterináře, kam jsme ještě našli.
17: Registrováno zatím nemáme. Už jsme byli vlastně na vsteklině, ale zatím jsme ani od veterináře vlastně žádnou takovou informaci neobdrželi.
14: Veterinář o evidenci klientům říkat nemusí. Většina z nich, včetně Milana Štourače, to ale dělá. Z majiteli vyplní nejdřív papírovou žádost.
18: Zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
14: Za službu si zvěrolékaři účtují pár stovek korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Smetanova opera Prodaná nevěsta dnes od 17:05 zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celý prostor se na 3 večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecala letos divákům představí Adam Plachetka.
19: Pro mě je to první Kecal. Já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
20: Říká operní zpěvák Adama Plachetka, který dnes vystoupí v prostorách selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro jeho české divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
21: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
20: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem 3 představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
22: Sport. V Polsku odstartovalo mistrovství světa v rychlostní kanoistice. První závody s českou účastí sledoval přímo v Poznani reportér František Kuna.
23: Do semifinále postoupily zatím všechny české lodě. Kanoista Martin Fuchs byl na kilometru v nejrychlejší rozjížďce druhý za Číňanem Wu. Dál jde i mužský, ženský a také mužský i ženský čtyřka, jak také debelkanoe Řáhová, Šímová na 500 ze sprinterské 200. Postoupili také kanoista Hrabal a kajakář Cerman. Pojede ještě kilometr kajakářka Betlachová v úvodním programu. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
22: Veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Vítězky celkového hodnocení světového poháru pojedou v Nizozemsku krátce po 16:30. Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová budou hrát v semifinále smíšené 4 hry na US Open. V noci na zítřek českého času se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettnem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Brnem, uzavřená 20 v Bezvěrově. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Rosice vzniká kolona z kilometru 180 za exitem 182 popůvky. Postupně jedou osobní auta v levém pruhu o něco plynuleji, kamiony se sunou pravým pruhem až k D2. Silnice 20 Karlovy Vary Plzeň je v Bezvěrově od časných hodin uzavřená po velkém požáru. Provoz odklánějí mezi Toužimí a Uněšovem obou směrně přes Štědrou, ale podle našich zpravodajů jenom osobní auta. Kamiony musí až na pražskou silnici 6 a 27 přes Jesenici, respektive opačně.
3: Mě otočili, musel jsem se vrátit do Toužimy a jet přes Bochov a na Plasy Kralovice.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno, je zataženo na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu stále ještě místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty odpoledne od 17 do 22 stupňů, na jihu naměříme kolem 25, na horách většinou 14 stupňů a na Šumavě to může být i kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
22: Po zprávách jsme zpátky s vysíláním radiožurnálu Sport, jediného sportovního rádia v Česku, kde pravidelně slýcháte taky naše hokejové reportéry. Ono se to nemusí zdát, ale uteče to poměrně rychle. Ta další extraligová sezóna začne co nevidět, tedy už za necelý měsíc, nějaké 3 týdny, pak se tedy bude hrát nějakou dobu a následně se začneme věnovat i reprezentačním zápasům. A co by dub, tady bude taky další mistrovství světa, ke kterému se český hokejový fanoušek hodně upíná. Zatím žádné moc velké novinky ohledně toho turnaje v Německu nejsou, ale teď jedna taková zajímavost, a to, že maskotem hokejového mistrovství světa bude v příštím roce jezevčík s názvem Tekl. Jeho podobu dnes zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu, tak můžete sami posoudit na sociálních sítích, jestli se vám líbí nebo ne, jestli třeba ten český Bob a Bobek, respektive ti čeští králíci, jsou hezčí nebo nikoliv.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.
22: My teď ale zase míříme k něčemu trochu aktuálnějšímu mistrovství světa rychlostních kanoistů, totiž začalo v polské Poznani úspěšně, českým reprezentantům se, jak jsme i slyšeli ve zprávách, zatím v rozjížďkách daří. Potvrdit to může taky náš reportér František Kuna, za kterým se znovu vydáváme. Pěkný den.
23: Hezký den, kajakářka Barbora Betlachová právě teď odstartovala do své kilometrové rozjížďky a odstartovala skvěle, protože vede po úvodních desítkách metrů. Závodnice mají za sebou teprve teď aktuálně nějakých 20 sekund v trati a ten závod je dlouhý, trvá přes 4 minuty a tak teď během toho, co Barbora Betlachová dál vévodí své rozjížďce před Švýcarkou Widmerovou, kterou má po pravé ruce, tak můžeme shrnout ten dnešní program trochu podrobněji. Úplně první jízdu absolvovala na šampionátu Martin Fuchs a bylo to přesně v 9 hodin ráno a na kilometru dlouho bojovalo první místo s Číňanem Wu a také se Zacharem Petrovem. Nakonec Wu ho předjel, Fuchsa závěrečných opravdu pár, jen několik jednotek metrů vypustil, když už věděl, že nezvládne zvítězit v téhle rozjížďce, ale ten postupový klíč byl natolik míru milovný, že Martin Fuchs v naprosté pohodě postoupil a věděl to. Tohle vůbec není téma pro úřadujícího olympijského vítěze, mistra světa a mistra Evropy. Komu se také dařilo, to byl český ženský čtyřkajak, obsadil 6. místo, Španělky ty postoupily rovnou do finále A, Češky si pohlídaly 6. pozici a na stejném místě dojela také Denisa Řáhová s Kamilou Šímovou v rozjížďce double kanoistek na 500-metrové trati, taktéž 6. místo. Pohled do trati teď na Rozmovou v rozjížďce double kanoistek na 500-metrové trati, taktéž 6. místo. Pohled do trati teď na rozjížďku kilometru mezi kajak

0: jedničky a 6 jich postupuje do semifinále a ještě i z toho 7. místa můžete díky lepšímu času nebo nejlepšímu času, ale takové závodnice budou 3 postoupit do semifinále. Takže tady opravdu se jedná jen o to rozstřídit pozice do semifinálových bojů. Barbora Betlachová o necelou půl sekundu na prvním místě na měřeném mezičase na 500 a zdá se, že Vidmerová se trochu dotahuje na českou závodnici, ale je to špička na špičku lodi a zdá se, že Betlachová, která tady dnes ještě pojede rozjížďku na 500 metrové trati, to zvládá dobře. A tak se věnujeme dalším českým výsledkům, těm sprinterským. Uslyšíte také třeba ve sportovním přehledu po půl druhé Antonína Hrabala, který dojel na posledním 6. postupovém místě na 200 metrové trati mezi kanoisty, postoupil do semifinále, stejně jako Vladimír Cerman, kajakář na 200, ten byl 5. Barbora Betlachová má před sebou už jen nějakých 250, možná ani ne, metrů v rámci své kilometrové rozjížďky a stále drží stejný náskok před Švýcarkou Franciskou Widmerovou. Můžeme vás tak pozvat na odpolední program. Denisa Řáhová pojede mezi kanoistkami 500 po 2. hodině. Po půl třetí Martin Fuxa 500 po 2. půjde dnes na vodu, pak Barbora Betlachová znovu na 500. Ještě Tomáš Sobíšek, který nahradil na kilometru Josefa Dostála, ten pojede až zítra 500 a dnešní program z českého pohledu uzavře česká deblkánoe Rudolf Tettinger Hrabal Pták rozjížďkou na 500 metrů před 16:15, 16 hodin a 13 minut. Závěr závodu rozjížďky Barbory Betlachové, která stále vede na kilometru mezi kajakářkami před Franciskou Widmerovou. Ostatní jména neříkám, protože absolutně nedokáží promluvit do toho souboje o první místo v kilometrové rozjížďce. Možná snad Ludmila Sinkelová, která tady jako Ruska startuje pod neutrální vlajkou, ale ta si dojede nejspíš pro třetí místo. A tak řešíme v podstatě jen to tady v cílovém prostoru, jestli Barbora Betlachová vyhraje nebo Franciska Widmerová se před ní na kousíček špičku lodě dostane, což se teď aktuálně děje, nějakých 150 metrů před cílem. Závěrečná cílová rovinka, Barbora Betlachová drží teď už druhou pozici, byť vlastně celý ten závod, tuhle rozjížďku tady v Poznani na jezeře Malta vedla, tak teď to vypadá, že Widmerová si dojede do první pozici. Bude to o nějaký metr možná víc, o nějakou třetinu lodě. Widmerová vítězí, Barbora Betlachová druhá, v klidu dojíždí do cíle, mohla ještě možná v závěru trochu pošetřit cíly na odpolední rozjížďku na 500 metrové trati. Teď je tu věc, o které jsem mluvil, že trochu fouká, jaké jsou podmínky, tak si pojďme také poprvé poslechnout české reprezentanty přímo odsud z Poznaně. Český čtyřkajak ve složení Havel, Špicar, Brabec, Šlouf dojel na druhém místě za vítěznými Němci a tady je rozhovor.
1: Máte za sebou rozjížďku úspěšnou, druhé místo, Daniel Havelý hodnotí.
2: Jo, byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačitější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chtěli jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
1: Dobře, tak podmínky, Jakub Špicar, prosím.
3: Mě určitě vyhovuje víc asi ten protivítr, nebo aspoň teď naší posádce vyhovuje víc ten protivítr než povítr. Jak říkal Dan, za mě super jízda odvedená na první jízdu na mistrovství světa.
1: Vaše hodnocení, Jakub Brabec?
4: Já jsem s tím spokojený se závodem. První 300 byla za mě úplně pecková, start se nám povedl. V konci nám trošku docházely síly, ale na rozjížďku dobrý výkon a myslím si, že zatím jsme spokojeni.
1: Prostor pro rozhovory je v polské Poznaně hned vedle věže, odkud zní hlášení čísel lodí pro závodní kontrolu. A tak je nutné někdy chvíli počkat. Musí to být nahlas, když fouká vítr a lodě jsou daleko od věže. Informaci se musí dozvědět rychle po projetí cílem, jestli musí na kontrolu nebo ne. V rozhovoru ale může pokračovat poslední člen posádky Radek Šlouf.
5: Já jsem hodně spokojený hlavně s tím prostředkem té trati. Ten dovedu si představit, že start a finish budeme mít takový údernější a víc co tam pojede. Na úvodní závod soutěži si myslím, že můžeme být spokojení. Teď se budu těšit na los, budu věřit v nějaký lehčí semifinále a zítra zabojujem.
1: Říká Radek Šlouf ze čtyřkajaku, který si pohlídal v rozjížďce druhé místo za vítěznými Němci. Semifinále se pojede ve čtvrtek během odpoledního programu. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

Je to na den přesně 17 let, co ukončil hráčskou kariéru Pavel Nedvěd. Držitel zlatého míče tehdy prohlásil, že se chce věnovat rodině, a tak odmítl nabídky ze Spojených arabských emirátů, Spojených států amerických a nebo třeba taky Interu Milán, jak psal tehdejší tisk. Posledním klubem jeho kariéry tak byl Juventus Turín, kde odehrál 8 let a kde později taky dělal funkcionáře. Dnes, jak už dobře víme, Pavel Nedvěd je sportovním manažerem fotbalových reprezentací v Česku, pomáhá tedy s rozvojem národního týmu a byl i u návratu české reprezentace na světový šampionát, byť tam to nevyšlo. Postup ze skupiny se nekonal, stejně jako v roce 2006, kdy u toho byl Pavel Nedvěd ještě v roli hráče.

už jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

Poslední čtyři týmy dnes večer doplní tu 36 celku, které čeká ligová fáze Ligy mistrů. Hrát se začne všechno v 21 hodin a AEK Athény versus Levski Sofia, Celje versus Slovan Bratislava. Lyon pak nastoupí proti Fenerbahce Istanbul a Viking Stavanger bude hrát s Dynamem Záhřeb. Třeba se mezi těmito týmy ukáže i jeden ze soupeřů pro fotbalovou Slávii, kterou už zítra čeká los. A kdy se na Radiožurnálu Sport taky dozvíte, koho Pražany, respektive kdo Pražany vyzve v té nové sezóně milionářské soutěže.

0: Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál půl jedné. Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD vede ohledně zpráv o extremismu s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo více žalob. Jediné pravomocné rozhodnutí padlo loni v Římu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední škole. Je podezřelý z napomáhání k vraždě. Bez dalších podrobností o tom dnes informovalo příslušné státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fagersta při útoku zabil 17-letou dívku a další tři studenty zranil. Útočník je od víkendu ve vazbě a je obviněný z vraždy a pokusu o ni. Jeho motiv je nejasný. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webu. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala Bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku. Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. Sport. Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních čtyřech účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahče Istanbul. Slovinské Celje proti Slovanu Bratislava. Řecký tým AEK Atény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na 35 za Vysokým Mýtem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Rosicemi počítejte s kolonou z kilometru 181. Na exitu 182 je zavřený výjezd a před dálnicí zase silnice 23 před Kývalkou, a tak musí všichni nejíždět na dálnici. Různě pomalu se potom jede až k D2 do Brna osobními auty asi půl hodiny. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské pod OC Chodov se tvoří kolona z 0. kilometru, brzdí se za zatáčkou. Na začátku Spořilovské směr jižní spojka blokují pravý pruh dva nabourané nákladní vozy, zdržení do 10 minut. Silnice 20 Karlovy Vary Plzeň je v Bezvírově stále uzavřená, nad ránem tam schořily 4 domy, objíždí se úsek mezi Toužimí a Úněšovem, osobními auty přes Štědrou, kamiony musí s Toužimí až k Bochovu na silnici 6 a pak 27 přes Jesenici na Plzeň a opačně. Na silnici 35 Hradec Králové Litomyšl hlasíte kolony na výjezdu z Vysokého Mýta, moc to najede. Před Hrušovou se střetlo auto s motorkou, kolona popojíždí i směrem z Litomyšle skoro od Řídkého. A na 48. obchvat Českého Těšína kolony obousměrně před omezením za kruhovým objezdem až na 20 minut od sjezdu na Havířov a z Polska od sjezdu Těšín Západ. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne a večer čekáme polojasno, teploty 17 až 22 stupňů, na jihu kolem 25, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

I s touto rozhlasovou stanicí se můžete nachystat na další fotbalové derby pražských S už v neděli od 20 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Uslyšíte o zápase Sparta Slavia a aktualita je taková, že Jan Machálek bude hlavním rozhodčím právě toho nedělního derby. To je zkušený sudí, který je mezi elitou už 13. sezónu, ale ta jeho role se postupem let trochu menší, protože jako hlavní rozhodčí Jan Machálek vedl v posledních třech sezónách, včetně té současné, dohromady pouze 10 ligových zápasů. Co se týče právě konkrétně letošní sezóny, tak to řídil jen jedno jediné utkání v roli hlavního rozhodčího právě v nejvyšší domácí lize, a to velmi slavné mezi Teplicemi a Plzní, remíza 5-5 na teplických Stínadlech. Vedle toho má Machálek na kontě také jedno utkání druhé ligy, jeden zápas MOL Cupu a dva duely dorostenecké ligy. Takže uvidíme, jak to nakonec půjde Janu Machálkovi, který byl delegován na ten blížící se velký nedělní zápas.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: V Brně pokračuje mistrovství Evropy volejbalistek a Češky naposledy porazili Ukrajinu 3-1. Ještě důležitější je ale informace, že si tím už před závěrečným zápasem základní skupiny zajistili účast v osmifinále, které taky odehrají na brněnském výstavišti. I když podle pozápasové reakce smečařky Heleny Grozer to možná až tak podstatné není.
3: Jo, postoupili jsme, že? My to nějak jako řešíme den po dní. Jo, já tak jdu celý život, prostě nejlepší neřešit prostě dopředu, protože ani nevíte, co se stane.
4: Ověřovala si česká volejbalistka Helena Grozer, že výhra 3-1 nad Ukrajinou skutečně posunula český tým do play-off evropského šampionátu v Brně. 38letá smečařka podle vlastních slov dospěla v kariéře do bodu, kdy už o výsledcích a tabulkách nemá přehled.
3: Já jsem hrozně ráda, že tady u toho můžu být, že jsem se toho dožila volejbalově a že můžu vlastně pomáhat a být po boku prostě mladých hráček, jako je Bára Remanová, která je o 20 let mladší. Holky, které vlastně všechny jsou v podstatě mladší, že jo? Ale některý víc, některý méně. Takže třeba může něco předat a třeba až tady budu chodit na ně na tribunu, tak třeba budu říkat, že jsem jim pomohla trošku v kariéře i já.
4: Podle trenéra Janise Atanasopoulose je podobné mentální nastavení zkušených hráček jedním z důvodů, proč mají zatím Češky na domácím turnaji bilanci 3 výher a jediné prohry.
5: Musíte se porvat se svými emocemi, s mediálním zájmem a zkrátka s tím, že se hraje v České republice. Každý se chce taky vidět s rodinou a známými, ale musíme se soustředit a jít den po dni. Ve středu máme trénink, potom zápas s Bulharskem. Na nic jiného nesmíme myslet.
4: Odmítl řecký trenér českých volejbalistek spekulovat o možném osmifinálovém soupeři. Zmíněný závěrečný zápas základní skupiny s Bulharskem odehrají Češky ve čtvrtek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

Tahle sprška energie na radiožurnálu Sport byla z dílny Ozzyho Osborna ve 12:47, kdy se můžeme vydat za fotbalovými přestupy a spekulacemi, protože těch je v těchto hodin dost a dost. Polský fotbalový brankář Kamil Grabara už jistě doplní v Juventusu italského reprezentačního golmana Guglielma Vicaria, kterého turínský klub získal v minulém týdnu z Tottenhamu. Vicario tak uvolnil místo Antonínu Kinskému. Grabara přichází na roční hostování z Wolfsburgu, jak dnes oficiálně Juventus informoval na svém webu. Dál se potvrzuje taky to, že Omar Marmuš, egyptský útočník, by měl zamířit skutečně do Tottenhamu, už má být všechno dohodnuté podle zahraničních novinářů. Mimochodem u Marmuše se spekulovalo, že ho Manchester City nechce prodat za vyšší částku, než kterou vyplatil Eintrachtu Frankfurt právě za nákup egyptského útočníka. A důvod to měla být doložka ve smlouvě o případných procentech z dalšího přeprodeje Marmuše. To je ale podle novináře německého Sky Sportu Floriana Plettenberga falešná informace a žádná taková klauzule mezi Frankfurtem a Manchesterem City není. Teď by tedy měl koupit Tottenham Marmuše za nějakých 58 milionů eur. Zpátky do Leverkusenu, pak k Patriku Šikovi se má vrátit šikovný křídelník Musa Diaby, který to teď naposledy zkoušel na arabském poloostrově, ale jelikož mu ještě není ani 30 let, tak se rozhodl, že by to mohl ještě jednou ukázat naplno ve fotbalově vyspělejší Evropě. Takže ten se prý má vracet zpátky do Leverkusenu. No a Manchester City ten mimochodem ještě mezi tím potvrdil příchod Ayuba Buadiho, tedy záložníka, který na sebe upoutal pozornost na posledním světovém šampionátu v barvách Maroka.

0: Fotbalisté Viktorie Plzeň, Jablonce i Hradce Králové se chystají na čtvrteční odvety čtvrtého předkola v evropských pohárech. Konkrétně Hradecké čeká duel proti Panathinaikosu. Z prvního duelu si z Athén přivezli nadějný výsledek 2-2. Remízu uhráli také před 66 lety, kdy právě řecký tým vyřadili v osmifinále poháru mistrů evropských zemí. A v roce 1960 sledoval to utkání i velký fotbalový fanoušek východočechů Jaroslav Dršata, který před týdnem nechyběl na duelu právě v řecké metropoli.
1: Já jsem teda viděl ten hradecký zápas. V poslední minutě Beda Šonka dal vítěznou branku a jelo se do Athén. Samozřejmě tam jsem se nezúčastnil, to bylo přes velký bariéry.
2: Když jste viděl, že hradečtí fotbalisté půjdou na Panathinaikos, měl jste hnedka jasno, že se pokusíte tentokrát dostat do Athén.
1: Ano, přesně tak. 66 roků, no tak musím se na to podívat.
2: Tenkrát vám bylo 17 roků.
1: No.
2: Jakým způsobem jste vůbec sledoval odvetu Hradce v Athénách? Šlo to?
1: Já o tom přemýšlím, možná, že v rádiu, protože v rádiu celkem ty fotbalové výsledky, to se hlásilo. No a potom v novinách a potom v Hradci, tomu se říkalo Staska, tam bylo ČTK, tam se scházeli ty fanouškové, tam taky můj tatínek chodil.
2: Jak na to takhle vzpomínáte, vypadá to, že vy jste byla kompletně rodina fotbalová, fanouškovská.
1: Především můj tatínek. A tatínek mě začal brát na fotbal, když přišel do Hradce Pepi Bican. Prostě mě tam nalákal, že jo, jsem vždycky stál na tom betonovém pankejtu, že jo, abych byl trošku vejš a držel jsem se toho klacku a koukal jsem. No ale potom s Panathinaikosem se to hrálo už teda v Malšovicích.
2: Ale na Škváře.
1: Ale ono to bylo takový mizerný terén. A hlavně kolem byly valy, protože se připravovaly ty tribuny. Jenomže na ty valy se vešlo 20 tisíc lidí, že jo.
2: Atmosféra parádní.
1: Atmosféra parádní.
2: V současné době Panathinaikos, to je velmi kosmopolitní klub.
1: Ano, ano.
2: Tam jsou fotbalisté ze 12, ze 14 různých zemí.
1: Ano.
2: Bylo to před 66 lety taky, tak asi těch Řeků tam bylo víc.
1: Myslím si, že tam bylo víc těch Řeků. Díval jsem se na ty sestavy a mám dojem, že tam byly skoro sami řecký jména, ale nejsem si úplně jistý. No a Hradec samozřejmě, to byli sami Češi, že jo.
2: To platilo i v nedávné
1: ano,
2: současnosti,
1: ano,
2: teď se to začíná trochu měnit.
1: Ano.
2: Konec konců mladý Nigeriec Umar dostal Hradec mnohem víc do hry o postup. Co jste říkal na to, že právě on dvakrát skóroval v závěru?
1: No musím říct, že když jsem ho viděl, to bylo myslím proti Tromsø, střídal a měl jsem jako pocit, že trošku takové jako by nešíka, nebo jo, tak asi to tak není. Ten únik byl nádherný.
2: Vy rozhodně nebudete chybět na domácí odvetě.
1: Ne, už jsem si zakoupil lístek a taky to bylo drama. Pořád jsem sledoval, kdy to přijde do prodeje, protože jsem si permanentku nepořídil, možná jsem udělal chybu, ale můj tatínek, když šel do penze, tak mu kolegové koupili permanentku a on už nebyl ani na jednom zápase, protože mu diagnostikovali karcinom a v červenci byl po smrti. Trošičku tak, jako to mám v zádech, jo, koupím si permanentku a už se tam ani nedostal.
3: Říká fotbalový fanoušek a pamětník pohárového utkání mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény z roku 1960 Jaroslav Dršata před vzájemnou odvetou letošního posledního předkola konferenční ligy. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši zhruba 280 milionů korun. Rekordní zisky výrobců mikročipů táhnou ekonomiky jednotlivých států. Tenisty Menšíka a Muchovou čeká na US Open semifinále ve smíšené čtyřhře. Silnice z Plzně do Karlových Varů je po požáru v Bezvěrově neprůjezdná a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 260 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
2: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
1: Úřad potrestal i firmu Sherlock, má zaplatit zhruba 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Radiožurnálu řekla, že proti němu firma podá rozklad. Výroba strategicky důležitých mikročipů ve světě roste a přináší rekordní zisky jednotlivým státům. Díky korporátní dani od výrobců může například Jižní Korea příští rok zvýšit státní rozpočet o 10%, a to na bezmála 580 miliard dolarů. To je historický rekord země. Jihokorejské firmy Samsung a SK Hynix patří mezi důležité světové výrobce paměťových mikročipů.
3: Ještě před 10 lety byl jihokorejský státní rozpočet o 100% nižší než ten, se kterým země bude hospodařit v roce 2020. Rekordní příjmy z výroby a prodeje mikročipů znamenají i rekordní výběr daní a vláda proto z jeho přebytku plánuje vytvořit tzv. Fond budoucnosti, do kterého bude odvádět část vybraných daní jako pojistku pro případ náhlé nebo naopak delší hospodářské krize. Peníze z fondu chce použít na zvládnutí případných ekonomických krizí u regionálních výrobců nebo na podporu mládeže, školství a vzdělávání. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo více zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku více podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián, zvolený za SPD.
4: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkum.
1: Podle Šebestiána zároveň podporují budování závlah.
5: Sport. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se utkají o postup do finále smíšené čtyřhry US Open s ruskou dvojicí Rubljov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils s Ukrajinkou Svitolinovou proti Italovi Kobolimu a Benčíčové ze Švýcarska. Program začne v New Yorku hodinu po půlnoci českého času. Všechny české lodě na mistrovství světa v rychlostní kanoistice zatím postoupily do semifinále. Kanoista Martin Fuxa na kilometru z druhého místa. Stejně tak čtyřka jak na poloviční trati pokračuje Daniel Havel.
6: Byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačitější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chytili jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
5: V semifinále jsou i ženský čtyřkajak a debelkánoj Řáhová Šímová, obě lodě na 500 metrové trati. Semifinále si na dvoustovce vyjeli taky kanoista Hrabal a kajakář Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna, nehoda na 35 u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí nesouvislá kolona. Aktuálně od 178. kilometru až k omezení na 196. Platí, že kamiony jedou pomalej v pravém pruhu. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně zůstává v Bezvěrově po požáru neprůjezdná obousměrně. Bezvěrově schořelo několik domů, hasiči stále odklízejí následky. Objížďka pro osobní přes Toužim a Služetín. Pro kamiony je to delší po karlovarské silnici a do Plzně pak po 27. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi teď bude neprůjezdná chvíli v Podhořanech u Ronova. V zatáčkách tam vyprošťují nákladní auto po nehodě. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí čekejte dlouhé kolony. Za Mýtem u letiště se srazilo auto s motorkou. Silnice je průjezdná Kyvadlově a fronty jsou tam z obou stran asi na půl hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se rozjíždějí kolony za plzeňskou dálnicí. Chvilku byl zavřený tunel kvůli nadměru, teď už se projíždí. Kolona se ale ještě nerozjela, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Hezký den s Radiožurnálem Sport. Zítra bychom pro vás měli mít soutěž o dvě vstupenky na fotbalovou šance ligu a konkrétně nedělní derby Sparta Slavia. Pokud nás budete poslouchat v ranním vysílání, tak se jistě dozvíte vše podstatné. Pokud se bavíme o nejvyšší domácí fotbalové soutěži, tak můžeme ještě zmínit, že nováčka první fotbalové ligy, tedy Zbrojovku Brno, posílil Jakub Pokorný, což je 29-letý stoper, který naposledy působil v řeckém týmu Kifisia, ale jinak má za sebou hodně bohaté působení v ostravské Baníku a olomoucké Sigmě. Za oba dva celky si dohromady připsal 171 startů a mimochodem v nich dal 14 branek, což na stopera není vlastně vůbec špatné číslo. Minulou sezonu ale strávil v řecké lize a teď tedy přichází vystužit zadní řady Zbrojovky.
7: Radiožurnál Sport
9: a Adam Weidenthaler.

0: Pravidelně na Radiožurnálu Sport sledujeme různé šampionáty ve všemožných sportovních disciplínách a v Plzni se o víkendu bude taky konat jedno mistrovství. Bude to tady republikové a bude v lukostřelbě. Finálový blok se v neděli uskuteční přímo v centru města v Šafaříkových sadech, kde si může veřejnost tento týden vlastně až do zítřka vyzkoušet právě tohle sportovní odvětví, tedy lukostřelbu. Reportér Vladislav Janouškovec si vystřelil z luku pod instruktážním vedením té nejpovolanější, protože u něj byla mistryně světa Marie Horáčková.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl trefit alespoň do modré, tam je 5-6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5x blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru. Tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Takže tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí. Tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastřelili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk? Tedy?
2: Ano. Máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy vy jste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má 3 brčka. Jednobarevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme 3 prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny 3 pod šíp.
2: Tak, natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp, levá ruka je natažená a pravou natáhneme ten šíp a rukou se dotkneme lícní kosti. Rukou se dotkneme obličeje. Šíp v ten moment máme před okem. Ještě víc natáhnout. Ještě až tady vlastně ty prsty, ty ruky, tak.
1: Jak správně zamířit, abychom aspoň na těch 8 metrů trefili terč?
2: Teďka zamíříte po šípu, po horní hraně toho šípu, kterou si prodloužíte vlastně až do středu toho terče. Jakmile máte zamířeno, pustíte ty 3 prsty a šíp vyletí.
1: Věříte mi, že se trefí?
2: Já vám věřím. Terčovnici určitě trefíte. Výborně. Trefili jsme 6 nahoře, modré pole.
1: Tak jsem to

0: trefit tu žlutou. Tak natáhla bych ještě víc, dotkla bych se tváře, ano, super. Zamířím po šípu do prostřed, pustím prsty. No. Skvělé, posunuli jsme se.
1: Tak jsme aspoň na té červené osmičce, no.
0: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
1: Tak ještě jeden bonusový.
0: Tak žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
1: A bude z toho žlutá.
0: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
1: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marii Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas, ještě ve středu a ve čtvrtek můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Ve 13 hodin a 18 minut přesně se ještě můžeme vrátit zpátky ke novému obratu fotbalistů LASK Linz. Zázrak, pohádka a naprostý kolaps Celticu. Takové titulky byste našli na zahraničních webech BBC Sports nebo Sky Sports po vzájemné odvetě v závěrečném předkole Ligy mistrů. Rakouskému týmu se totiž povedlo smazat 4brankové manko a v prodloužení i díky českému záložníkovi Krištofu Daňkovi postoupit. Poprvé si tak LASK zahraje nejprestižnější evropskou klubovou soutěž a skotský tým se po jednom z nejhorších večerů ve své historii musí smířit s tím, že ho čeká Evropská liga.
1: Ještě nikdy jsem toho nezažil. Jsem docela mladý, takže ještě toho nebylo tolik, ale tohle je opravdu něco speciálního a klobouk dolů, co někteří předvedli na hřišti, protože asi to upřímně jako nečekal nikdo, si myslím.
2: Popisoval Krištof Daněk senzační obrat LASK Linz, který ve Skotsku prohrál 0-3 a v úvodu odvety na svém hřišti ještě inkasoval

0: V základní hrací době se ale rakouskému celku povedlo čtyřbrankovou ztrátu dohnat a šlo se do prodloužení.
1: Já jsem se snažil nemyslet na to, že zrovna nehraju. Snažil jsem se zůstat v zápase a když jsem viděl kluky, jak makají na hřišti a jak vlastně jsme v tom zápase jako šli postupně nahoru a to manko jsme dotahovali, tak jsem věděl, že jestli pak přijde na mě, takže nesmím zklamat, že do toho půjdu určitě naplno.
0: Krištof Daněk začínal duel na lavičce, ale šanci dostal právě v prodloužení. 10 minut po nástupu na trávník nejprve asistoval na nakonec vítěznou trefu svého týmu a o chvíli později i vybojoval penaltu. Z té sice Lasklins skóre nenavýšil, ale vedení v utkání už uhájil. Po obratu tak prošel do základní fáze Ligy mistrů. Daněk to už jednou zažil v dresu Sparty, když pražský tým postoupil v rozhodujícím dvojutkání přes švédské Malmö. Český záložník tak oba postupy porovnal.
1: Pro mě asi upřímně je opravdu tady tohle jako cennější, ať jsem si to jako vyhrál daleko víc těma zápasama, tak i tím, jak se nám teďka povedlo jako otočit, což není jako zvykem a není to normální, co jsme předvedli za výkon, tak opravdu si tady toho cením jako i o to víc.
0: Lasklins může narazit v Lize mistrů i na jediného letošního českého zástupce, pražskou Slávii, a z ní odcházel právě do rakouského týmu Nigériec Moses Usor.
1: I s Mosesem jsme se o tom bavili právě, co není může být, když nám je na osu, tak do toho určitě půjdeme naplno a budeme chtít zvítězit.
0: A tak i o tom, jestli bude Linz hrát se Slávií v Lize mistrů, se rozhodne ve čtvrtek 27. srpna večer, kdy se základní fáze nejprestižnější evropské klubové soutěže bude losovat. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Ještě ale zůstávají některé otazničky, co se týče té ligové fáze, protože pár týmů ještě může postoupit. Konkrétně to jsou Levski Sofia nebo AEK Atény, tam první zápas skončil bezbrankovou remízou. Dynamo Záhřeb Viking Stavanger, taktéž remíza 2-2. Slovan Bratislava Celje, tam to bylo 1-1 a taky plichta se narodila v utkání Fenerbahce Lyon, takže tohle to jsou všechno zápasy, které se dnes budou dohrávat, respektive dvojzápasy, konkrétně od 21 hodin vše. Jinak vedle Lasku Linec ještě postoupil azerbajdžánský Sabah, pro který to taky bude premiéra v milionářské soutěži, a stejně tak Bodø Glimt, tedy Bodø Glimt, které včera vyřadilo nizozemský Nijmegen.

0: Radiožurnál Arančik vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
2: Díky vám stále rosteme.
3: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
1: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
2: Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Radiožurnál Sport.
4: Ano, děkujeme i teď ve 13 hodin a 25 minut. Jistě se vám líbí obsahová skladba na Radiožurnálu Sport, tedy kvalitní hudba a k ní ještě kvalitnější reportáže našich kolegů přímo z terénu. Jedním takovým kolegou je Kamil Jáša, který se vydal na světový šampionát v Amsterdamu, co se týče veslování, a právě tam teď taky zamíříme, protože své účinkování na světovém šampionátu zahájí skifařka Alice Prokešová. Kamile.
5: Alice Prokešová právě v tuto chvíli vyráží na 2-kilometrovou trať tady v Nizozemsku v Amsterdamu na Bosbánu. Bude to hodně těžký souboj nejenom se soupeřkami, ale také s větrnými podmínkami. I když chvilku fouká, chvilku ne, teď se třeba vítr utišil a to by celkem mohla být pro českou reprezentantku výhoda. Je to třetí rozjížďka proti české reprezentace. Jsou a můžeme to vzít od první dráhy. První dráha Paraguay, druhá dráha Belgie, třetí dráha Čína, čtvrtá dráha Litva, v páté dráze tedy Česká republika. Alice Prokešová jednoznačně je šéfem nebo velkou favoritkou Litevka a tedy zatím ještě čekáme na to, až se závodnice objeví. Je to 2-kilometrová trať. Zjišťoval jsem si informace o Číňance a to je trochu detektivní pátrání. Ani realizační český veslařský tým moc neví o této závodnici, která nastoupila do tohoto závodu. Za pár minut tedy budeme znát, jak to bude s postupovými šancemi, s postupovými nadějemi české reprezentantky. Jak jsem říkal, závodnice jsou na horizontu docela daleko odtud a budeme tedy za malou chvíli vědět, jaký je jejich výsledný čas. Oni ještě dojedou před ty předchozí závodnice, dojedou do cíle, které mají 6 minut a 18 vteřin. Teď mají za sebou, tam to vypadá velice dobře pro Karolén Floránovou a Jovanu Arsičovou. To jsou tedy závodnice, které teď se blíží do cíle a pak vyrazí na trať česká reprezentantka. Tak, jak jsem o tom mluvil, ještě tedy chviličku, než se česká závodnice dostane do rozjížďky v kategorii skifařek. Je 5 rozjížděk, celkem jsem napočítal 26 lodí. První a druhá loď postupuje. Další lodě s pořadovým číslem 1 až 14 postoupí časem na ty posádky nebo na ty skifkařky, které jsou od 15. pozice dál, tak na ty už potom čas nebo další příležitost nastupovat tady na veslařském kanále Bosbánu nebude. Dvojka bez kormidelnice, to je česká reprezentační posádka, na kterou je zaměřena asi největší pozornost. No a teď slyšíte tu kulisu pode mnou, je tady ta rozjížďka, která v tuto chvíli končí. Myslím, že atmosféra je tady, no, řekl bych, velmi sympatická. Aktuálně tedy Nizozemka míří do cíle naprosto v klidu, si jede pro postup. Čas je okolo 8 minut a to je to, o čem jsem mluvil. Ty časy budou takhle zajímavé, protože opravdu občas zafouká, ty porvy větru jsou hodně nepříjemné, no ale když se do cíle řítí Nizozemka, tak pochopitelně je tady cíly v cílovém prostoru velké halo a ještě je to vypuštěný závěr, protože první dvě posádky naprosto jasně si jedou pro postup v tomto závodě, žádný problém a čas dokonce přesáhne 8 minut a jak jsem říkal, ten závěr je hodně vypuštěný. Mluvil jsem také o dvojce bez kormidelnice. Ta posádka česká reprezentace by měla vyrazit na trať 16 hodin a 32 minuty Flamíková, Šantručková, potom ještě pojede dvojsky v Dalibor Neděla, Jakub Podrazil, ten pojede 1 minutu před 17 hodinou, u všeho Radiožurnál Sport bude, ovšem bude podrobně informovat pro oba páry, o kterých jsem teď mluvil, to je semifinále, ze kterého jen 3 nejlepší posádky se posunou do finále. A teď tedy končí rozjížďka, ve které ještě česká závodnice není, ale ta už je připravená na startu. Celkem byla nervozita dopoledne, v českém týmu. Pochopitelně je to mistrovství světa v této sezóně, která je hodně i termínově náročná. Světový šampionát navazuje prakticky na mistrovství Evropy a není úplně jednoduché vyladit formu na dva velké vrcholy, a světový šampionát je pochopitelně o něco víc než ten evropský. No a Lice Prokešová poslední díl světového poháru ve švýcarském Lucernu zajela naprosto skvěle. Po loňských zdravotních problémech se znovu postupně vrací mezi nejlepší a drží se v elitním balíku světových skifařek v náročné konkurenci, tedy mluvím o Lucernu. Obsadila čtvrté místo ve finále B a teď by tady se chtěla poprat o postup, ale bude to mít opravdu hodně složité v té konkurenci, o které jsem mluvil. Jednoznačnou favoritkou Litevka, ta dokonce, a myslím, že ji můžeme pasovat do role favoritky na medaili. Teď ještě tady na velkoplošné obrazovce diváci kvitovali to, že Nizozemka vyhrála s naprostým přehledem. No a teď už v páté dráze Alice Prokešová, proti ní Nicole Martinezová, Mazarin Gilbertová, Sixuan Wangová, to je Číňanka, o které jsem mluvil, Viktoria Senkutová, ta pojede ve čtvrté dráze a také bude nesmírně silná. No a potom už pátá dráha, česká reprezentace, no teď už tedy by měla být na trati, tam někde nahoře v tom prostoru, který je 2 kilometry od cílového prostoru. Zatím to vypadá, že je Paraguay nejrychlejší, Belgie druhá, Čína na třetím místě, čínská skifařka. Litevská závodnice začala, řekl bych, trochu opatrněji, a to je možná trochu překvapení, protože ta by jednoznačně měla patřit mezi nejlepší, nejrychlejší závodnice. 5 minut mají za sebou závodnice, to znamená, že čekáme na to, až přijedou sem do cílového prostoru. Jenom připomenu, že 2 nejlepší postupují. My teď také budeme informovat posluchače Radiožurnálu, který se k nám připojí právě teď. Závodníci vyrazili před několika vteřinami. Česká reprezentantka aktuálně se drží na pozici 3 nebo 4. Výborně začala Číňanka Litevka, která je velkou favoritkou tohoto závodu, tak zatím trochu zaostává, ale určitě její čas ještě přijde. Z Amsterdamu Kamiliáša, Radiožurnál.
4: Děkujeme našemu reportérovi, za chviličku se vrátíme zpátky za Kamilem Jášou do toho veslařského závodu na světovém šampionátu, ale pojďme mezi tím ještě zmínit informaci, že fotbalový záložník Marek Havran bude do konce sezóny hostovat z Ostravy v Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovali na svých webech. Součástí dohody u 19-letého mládežnického fotbalového reprezentanta není opce na přestup. Je to tady další přesun do Mladé Boleslavi, který můžeme označit jako docela zajímavý. Ostatně, pokud jste poslouchali poslední desítku Pavla Horváta, tu pondělní, která se tradičně věnuje ligovým kolům, tak tam pánové mluvili hodně pochválně o tom, jak se aktuálně daří Mladé Boleslavi, jak v těch minulých letech přivedla některé hráče, kteří třeba ne vždycky úplně zářili, ale jak je dokázala zlepšit, a i díky tomu jsou aktuálně Středočeši na velmi pěkném místě v ligové tabulce. Teď se ve 13 hodin a 32 minut můžeme vrátit zpátky za naším reportérem Kamilem Jášou, a to na veslařský světový šampionát. Kamile.
5: Nizozemci, kteří mají veslování v krvi, mají ho rádi a na Bosbán chodí rádi, no kolik už, 50 let je to vyhlášený ikonický kanál. Možná ještě budeme mít čas k tomu, abychom se dostali, ale česká reprezentace, abychom se dostali tady k historii kanálu, teď je důležitá věc. Česká reprezentantka aktuálně drží postupovou druhou pozici, ale je to opravdu hodně vyrovnaný souboj na druhé pozici, tedy česká veslařka v kategorii skifařek a míří už pomalu do cílového prostoru, tak teď to bude chtít, aby ještě přidala, protože ty rozdíly jsou naprosto minimální. Stále na prvním místě je závodnice, která je těsně před českou reprezentantkou, ale Alice Prokešová zatím výborně, 7,5 minuty mají v tuto chvíli závodnice. Alice Prokešová je úplně nejdál od tribuny, tedy v té dráze 5, která je u toho valu. To by mohla být trochu výhoda, vypadá to zatím opravdu výborně. Posledních kolik, možná 100 metrů pro českou reprezentantku. Zatím je to výborné a teď už se Alice Prokešová nenechá předjet žádnou lodí. Tohle to je výborně zvládnutá rozdíčka české veslařské reprezentantky, která se po zranění vrací a dostává se do výborné formy. Už po tom Lucernu, o kterém jsem mluvil, tak byla v dobré náladě. A v tuto chvíli protne cílový prostor na druhém místě. Velká gratulace, tahle ta rozdíčka se české reprezentantce opravdu povedla. Měl by to tedy být postup ze druhé pozice Alice Prokešové, která svoji rozjížďku zvládla přesně podle plánu, začala možná trochu opatrněji, ale potom v tom důležitém okamžiku uprostřed trati převálcovala své další soupeřky. No a ze druhého místa by měla postupovat do dalšího programu. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport. I had no choice but to hear you. You stayed.

0: Derby na Radiožurnálu Sport.
1: Poprvé od nedohraného květnového derby se ve fotbalové šancilize utkají pražská S. Sparta a Slavia se střetnou v šestém kole nejvyšší soutěže. Ve chvíli, kdy tým z Letné ztrácí na rivala z Edenu dva body, kvůli výtržnostem slavistických fanoušků v minulém derby budou platit na stadionu Sparty přísnější bezpečnostní opatření. Šlágr ligového podzimu začne v neděli ve 20 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Derby na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Ano, pokud budete poslouchat Radiožurnál Sport v neděli ve 20 hodin, tak uslyšíte i našeho reportéra Pavla Tilšera, který se vydává za Radiožurnál Sport právě na to první ligové derby nové fotbalové sezony. Teď ale k jiným sportům. Někteří čeští rychlostní kanoisté mají za sebou úvodní jízdy na mistrovství světa v Polsku a právě Pavel Tilšer ve sportovním přehledu přidá aktuality. Hezký den.
4: Krásné odpoledne. Na kilometru byl kanoista Martin Fuchsa druhý za Číňanem Wu v nejrychlejší z pěti rozjížděk. Postoupil tak do semifinále jako další české lodě. Mužský i ženský čtyřkajak na pětistovce, debelkánoe Denisa Řáhová, Kamila Šímová na stejné trati a na sprinterské dvoustovce postoupil kanoista Antonín Hrabal.
5: Ten postup jsem si upřímně moc nehlídal, já jsem doufal, že tam někde jsem. Ono na tu dvoustovku si to ani moc pohlídat nejde, tam to prostě napalíte a jedete, co to dá. Postupovalo prvních šest, to jsem splnil. Chtěl jsem jet trochu lépe, abych měl tu šanci dostat případně lehčí semifinále, ale ono to není pravidlem.
4: Z rozjížďky na 200-metrové trati v Poznani postoupili do semifinále i kajakář Vladimír Cerman a kajakářka Barbora Betlachová na kilometru.
3: Odpoledne čeká právě Barboru Betlachovou ještě rozjížďka na poloviční trati. Kilometr pojede kajakář Tomáš Sobíšek, mezi kanoisty pak Martin Fuchsa a Denisa Řáhová pětistovku, stejně jako česká čtyřkánoje Rudolf Tettinger Hrabal Pták.
4: Z Poznaně do Amsterdamu na mistrovství světa ve veslování skifařka Alice Prokešová prošla do čtvrtfinále šampionátu, když ve své rozjížďce byla druhá. Semifinále čeká dnes odpoledne po půl páté dvojku bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková a taky dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
3: Fotbalová Liga mistrů pozná poslední čtyři účastníky hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahče Istanbul, slovinské Celje proti Slovanu Bratislava. Řecký tým AEK Atény pak nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami. Odvety jsou na programu shodně od 21 hodin.
4: Fotbalista Marek Havran mění v šancelize týmy. Z Baníku Ostrava odchází na roční hostování do Mladé Boleslavy. Součástí dohody není opce na přestup 19-letého mládežnického reprezentanta.
3: Fotbalisté Pardubic vstoupí do letošního ročníku domácího poháru. Ve druhém kole MOL Cupu je čeká zápas na hřišti třetiligového Písku. Hrát se bude od půl šesté odpoledne. Východočechům se zatím v sezóně nedaří, v lize ještě nevyhráli a na náladě v týmu to je znát, jak potvrzuje asistent trenéra Ondřej Herzán.
6: Není to jednoduchá situace, protože samozřejmě ty výhry pomáhají týmu hlavně psychicky a když nejsou, tak je asi nad hráčema taková deka, ale my jsme profíci a prostě proti třetiligovému týmu musíme uspět a splnit si tu povinnost a postoupit.
3: Do MOL Cupu dnes vstoupí ještě dalších sedm ligových týmů, třeba Baník Ostrava, Zbrojovka Brno, Teplice, Mladá Boleslav, Artis Brno, Liberec a taky Slovácko.
4: Fotbalistky pražské Sparty rozehrají závěrečné předkolo Ligy mistryň. V 18 hodin a 30 minut nastoupí na Letné proti týmu Servet Ženeva. Odveta je na programu později. Dnešní zápas od nás uslyšíte v reportážních vstupech.
3: Po odchodech Rodryho a Tijaniho Reindersa má fotbalový Manchester City nového středního záložníka. Z francouzského Lille přišel teprve 18-letý Maročan Ayoub Bouadi. S vedením klubu, kterého přivedlo za necelé 2,5 miliardy korun, podepsal účastník letošního mistrovství světa pětiletý kontrakt.
4: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát na US Open o postup do finále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci na zítřek utkají s ruskou dvojicí Rubljov Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové.
3: Tenistka Nikola Bartuňková prošla na turnaji v Monterey do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté druhé světové stovky Liang z Tchajvanu zdolala po obratu 2-1 na sety. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Daria Vidmanová, po postupu z kvalifikace vyřadila v noci na dnešek v prvním kole Australanku Birelovou, a to po vítězství ve dvou sadách.
4: A dvojnásobná olympijská šampionka a mistryně světa v krasobruslení Alisa Liuová nebude v nadcházející sezóně závodit. 21-letá Američanka to oznámila na svých sociálních sítích s tím, že se na led vrátí. Kariéru Liuová už dříve jednou přerušila, a to po svém olympijském debutu v Pekingu. Restartovala ji pak o 2,5 roku později.
3: To byl bohatý sportovní přehled z dílny Pavla Tilšera, díky za něj.
4: I z krasobruslení, pěkný den.

0: Takhle zní Coldplay na Radiožurnálu Sport ve 13 hodin 49 minut, kdy se dostáváme do rubriky sociálních sítí. Věděli jste, že z televizní vědomostní soutěže se dá dostat až do Ligy mistrů? No tak teď vám to můžeme povědět trochu ze široka, a to díky Krištofu Kouselovi, protože to je jeden hodně zajímavě popsaný příběh na sociálních sítích. Hezký den.
1: Hezký den, a týká se to trenéra fotbalistů azerbajdžánského Sabahu Baku, Valdase Dambrauskase. Podle textu a fotografie na účtu tribuna.com football na síti X se Dambrauskas v roce 2000 účastnil litevské obdoby soutěže Chcete být milionářem. V té době byl údajně studentem, který nikdy fotbal profesionálně nehrál. V soutěži se dostal zhruba do poloviny, odnesl se 4000 litevských litasů, což jsem se nechal přepočítat asi na 27 tisíc korun. Tenhle výdělek investoval... No, zdá se to jako málo, ale on tyhle peníze investoval do sebe, zaplatil si cestu do Anglie a tam absolvoval několik trenérských kurzů. Sbíral zkušenosti v klubech, jako jsou Manchester United, Fulham nebo Brentford. V roce 2007 pak získal angažmá v klubu 7. anglické ligy Kingsbury London Tigers, který dovedl k nejlepším výsledkům v historii klubu, pak se vrátil do Pobaltí na řadu let a loni v létě ho angažoval právě azerbajdžánský Sabah a s ním vyhrál double v lize i poháru tedy, a včera ho dovedl do ligové fáze slavné Ligy mistrů.
0: Já to nechci nějak snižovat, ale že ze 27 tisíc korun uděláš takovouhle kariéru a dostaneš se do Ligy mistrů, to je přece jenom pěkný zázrak.
1: Je to zajímavé. Byl to rok 2000 přece jenom, tak si
0: ano,
1: pojďme
0: to
1: do toho. Trošku to v,
0: ta inflace.
1: Bylo by potřeba dneska víc korun samozřejmě na tuhle záležitost. Ale zkrátka tenhle výdělek dokázal využít absolutně naplno.
0: Mimochodem obdivuju tě za to, že jsi byl schopen říct třikrát bravurně jméno Valdas Dambrauskas.
1: Díky.
0: Mně to vůbec nejde. Ještě jedna fotbalová kuriozita se objevuje na sociálních sítích a týká se přestupních částek.
1: Ano, a všiml si kanál The Football Feed. Brazilský křídelník Savinho přestoupil z Manchester City do Tottenhamu včera za víc než 87 milionů eur, přičemž Citizens ho koupili z francouzské ligy předloni za 25 milionů. To je prodej s velkým ziskem, přestože výkonnostně Savinho, kdo ví jak nezářil, nastoupil do 84 duelů a dal 6 gólů. Dalším takovým podezřelým, řekněme, přestupem podle Football Feedu je přesun Iraliema Delapa z Chelsea do Nottinghamu. Londýnský klub hrotového útočníka loni koupil za 35 milionů a teď ho má prodat za víc než 55. A jeho bilance 47 zápasů a 3 vstřelené góly. Na hrotového útočníka to vážně není moc, ale je to názor na ukázku toho, jak i hráči, kterým se herně vůbec nedaří, tak můžou narůst na hodnotě jenom tím, že jsou v elitním klubu Premier League.
0: Velké peníze létají v anglické fotbalové Premier League, ne úplně velké peníze létají v litevských vědomostních soutěžích, ale přesto se z nich dá dostat až do velkého fotbalu, jak nám teď řekl Krištof Kousal v rubrice Hity sociálních sítí. Dík za to.
1: Díky, naslyšenou.

italském Val di Sole dnes začíná mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech také zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí je pak Barbora Bukovská, která je obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. I tomu se budeme věnovat v těchto dnech na radiožurnálu Sport. Za chviličku už jsou tady aktuální zprávy ve 14 hodin. Příjemný poslech.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci přehlasovali prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. V Česku zadržený Mexičan nabízel soudu kauci 1 000 000 eur, ten to nepřijal. Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou pojedou na mistrovství světa v Nizozemsku o finále. Silnice s Chrudimi do Čáslavy je po nehodě u Podhořan neprůjezdná a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu kolem 25.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
2: Debatu o rozpočtové novele poslanci obnovili dopoledne. O slovo se hlásilo přes 30 opozičních poslanců. Na všechny se ale nedostalo, koalice prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 poslanců. Součástí návrhu je třeba to, že se některé výdaje států nově nezapočítávají do výdajových rámců, třeba investice do dopravní infrastruktury. Na plénu novelu obhajovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, řekla, že změny jsou důležité zejména proto, aby bylo možné sestavit realistický státní rozpočet. Naopak opozice tento návrh silně kritizovala, podle ní přispívá pouze k výraznému zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Ze stejných důvodů tu novelu vetoval i prezident Petr Pavel. Všech 5 opozičních klubů se teď plánuje obrátit na ústavní soud. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti anebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. V USA jsou stíháni kvůli drogám a terorismu. Hrozí jim až do životí. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. Technici našli několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
3: U spodního kovového opláštění hotelové a restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
0: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Olvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače.
4: Sport. České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková pojedou na mistrovství světa ve veslování semifinále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Boj o finále čeká v Amsterdamu taky dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Oba závody jsou na programu po 16:30 odpoledne. Skifařka Alice Prokešová prošla z rozjížďky do zítřejšího čtvrtfinále. Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy mají české volejbalistky volný den. Zítra je čeká závěrečné utkání ve skupině. V Brně budou hrát proti Bulharsku. Bude to páté utkání národního týmu za 7 dnů. Libero Daniela Jancová Radiožurnálu Sport řekla, že je český výběr na takovou porci zápasů zvyklý i díky tomu, že pravidelně hraje Ligu národů.
5: Všechny víme, jak máme fungovat, i vlastně maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit, takže to je pro nás obrovská výhoda. Teďka teda už bude pár zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, nám v tom obrovsky pomáhá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice Chrudim Čáslav. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí nesouvislá kolona. Aktuálně od 176. kilometru až k omezení na 196. Platí, že kamiony jedou pomaleji, osobním autem se zdržíte před Brnem asi půl hodiny. Na silnici 55 od Rokovic do Uherského Hradiště se ve Spiti Hněvi srazila 3 auta. 2 nákladní, 1 osobní. Silnice je průjezdná Kyvadlově, kolony jsou ale dlouhé na obě strany. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je neprůjezdná. V Podhořanech vyprošťují z příkopu kamion po nehodě. Sjel ze srázu a převrátil se, vytahují ho jeřábem a silnice bude zavřená několik hodin. Objížďky jsou delší po menších silnicích okolo. A ještě do Těšína dálnice D48. Obchvat Těšína se ucpává. Je tam před hranicemi s Polskem omezení a zdržíte se v obou směrech asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty od 17 do 22 stupňů. Na jihu naměříme kolem 25, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
4: Pěkné odpoledne, ve 14 hodin a 5 minut míříme znovu na mistrovství světa rychlostních kanoistů.
1: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.
4: Kanoistka Denisa Řáhová už má za sebou po boku Kamily Šímové postup do semifinále pětistovky. Teď ji ta samá trať čeká už bez parťačky v single kanoji. Z Polské Poznaně bude komentovat František Kuna.
8: Hezké odpoledne z Polské Poznaně, začíná odpolední program a z českého pohledu je právě teď zajímavý právě kvůli a díky Denise Řáhové, která má ve své rozjížďce 6 soupeřek, 7 závodnic, tedy na startu jedné ze 4 rozjížděk a z toho 6 lodí postupuje dál. I ze 7. místa se dá postoupit do semifinále, takže jde spíš jen o to vyjet si dobrý čas, dobrou pozici pro nasazení do semifinále a tím mít papírově, řekněme, lehčí soupeřky. Závod Denisa Řáhová už má za sebou úspěšný vstup do šampionátu v podobě 6. místa a postupu do semifinále debelkanoistek s Kamilovou Šímovou. Teď na startu v dráze číslo 3 se drží na nějakém 3. možná 4. místě. Dobře jede Kanaďanka Jensenová, kterou má Řáhová po pravé ruce a vzhledem k tomu, že pádluje napravo, tak jí má na dohled. Stejně jako další závodnici z Ukrajiny Valerii Teretovou, se kterou bude teď aktuálně, zdá se, zatím svádět o souboj o druhé nebo 3. místo. Do té doby, než se dostanou na další měřený mezičas, tak pozvánka na další vysílání 14.36, pětistovka kanoistů i s Martinem Fuchsou dnes po druhé na vodě. Martin Fuchsa postoupil na kilometry bez problému ze druhého místa, porazil ho jen Číňan Wu v nejrychlejší rozjížďce. Pojede pak také Barbora Betlachová pětistovku, kilometr už má za sebou, pak také Tomáš Sobíšek na kilometru a dnes i 4 kánoe. V závodě kanoistek na 500 metrů bojuje Denisa Řáhová aktuálně o druhou pozici, ale ne úplně úspěšně, aktuálně na 3. místě vede dál Kanaďanka Sophie Jensenová a na 2. místě Valerie Teretová z Ukrajiny. Denisa Řáhová si drží pohodovou 3. pozici a závodnice už se budou pomalu blížit do cílového prostoru. Nejlepší čas v dosavadním průběhu těchto rozjížděk jela se zatím tedy jen 1 ze 4 má Číňanka Yangová, která zajela 2 minuty 18, teď tedy mají závodnice do cíle zhruba nějakou půl minutu, možná 3/4 minuty, záleží, jak je tahle rozjížďka rychlá. Denisa Řáhová 3. místo postupové bez problémů, postupuje 6 ze 7 lodí a i na 7. čas se dá postoupit, takže vlastně jen jedna loď končí z celého toho startovního pole kanoistek na 500 metrů. 3. místo i dál pro Denisu Řáhovou, která má už velmi daleko před sebou své protivnice a vypadá to nakonec, že Denisa Řáhová se trochu propadla v tom závodním poli, protože jí předjela jak Teretová, tak také další závodnice ve startovním poli, v závodním poli, takže až nakonec z toho bude 4. místo, které stačí Denise Řáhové na postup. 3 závodnice v cíli, tou první Jensenová z Kanady, kterou měla Řáhová po své pravé ruce. 4. místo pro Denisu Řáhovou nakonec mezi kanoistkami na pětistovce. Další program pokračuje zhruba za půl hodiny. Martin Fuchsa 500 metrů, boj o postup dál na světovém šampionátu v rychlostní kanoistice. Z Polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: Za 9 dní začne mistrovství světa basketbalistek, a to v Berlíně. A po 12-leté pauze se tam mezi elitou představí taky Češky. Jak se jim bude snad nejen v základní skupině dařit, uslyšíte v přímých přenosech právě na naší stanici. Jak národní tým finišuje s přípravou, ale probereme už teď v pořadu České šampionky. A to s jedním z asistentů trenérky Romany Ptáčkové, Petrem Tremlem, který je s námi ve spojení. Hezké odpoledne, díky, že jste si na nás udělal čas.
3: Hezké odpoledne všem.
2: Do dějiště světového šampionátu, tedy hlavního města Německa, odjíždíte v poslední srpnový den, tedy za 5 dní, pokud správně počítám. Honí se vám hlavou v těchto dnech i něco jiného než basketbal, nebo už je to tak blízko, že se moc rozptýlit nedá?
3: No už je to hodně blízko, takže máme v hlavách jenom basketbal, soupeřky, projíždíme všechny utkání soupeře, které nás čekají, připravujeme se na jednotlivé týmy a hlavně samozřejmě to hlavní, co bylo v těch posledních dnech, se co nejlépe připravit my, a máme na to ještě poslední 3 dny v Praze, vlastně před tím odjezdem do Berlína, máme na Královce 3 dny soustředění a pak už máme jedno přípravné utkání v dějišti s Koreou a za pár dní to odstartuje, ta velká událost.
2: Hodnocení dosavadní přípravy vaším pohledem, jaká byla?
3: No, výsledkově musíme být spokojení a samozřejmě to hlavní, co nás trápí, je zranění dvou podkošových hráček, Čechové z Reisingrové, a tím se nám úplně změnil systém hry, který jsme hráli na té kvalifikaci na mistrovství světa. Jsme daleko nižší, v tu chvíli se musíme prezentovat jiným druhem basketbalu, snažit se hrát daleko rychleji, využívat menší hráček pro střelbu z dlouhé vzdálenosti a samozřejmě velký souboj a velký problémy můžeme mít pod košem na doskoku. A to přijdu rovnou k těm utkáním, se ukázalo i v těch přípravných utkáních. Nejprve jsme hráli v Švédsku a teda se Švédskem a s Finskem. Obě utkání jsme vyhráli. Tam se nám dařilo střelit. Švédsku a teda se Švédskem a s Finskem. Obě utkání jsme vyhráli. Tam se nám dařilo střelecky, ale už tam nám ukázalo, že můžeme mít problémy právě na

0: soupeřky, s jakým cílem do toho duelu 3 dny před startem mistrovství světa půjdete?
1: No, když jsme to utkání připravovali, tak jsme počítali, že budeme v kompletní sestavě, se k nám připojí i hráčky z WNBA, Čechová s Hamzovou. Bohužel Čechová zraněná nepřijede, Hamzová přiletí, ale přiletí 31., takže uvidíme, jestli se do toho utkání zapojí podle jeho zdravotního stavu a samozřejmě po té náročné cestě. Mělo to být právě, že konečně odehráme jedno utkání v kompletní sestavě a hledali jsme nějakého soupeře, kterého samozřejmě nebudeme mít ve skupině a který nám bude trošku vyhovovat i tím stylem hry, proto jsme vybrali tento asijský celek, s kterým jsme se potkali 2 roky zpátky v Mexiku na předkvalifikaci právě na tu kvalifikaci na mistrovství světa. Je to tým, který hraje rychle, mění obrany, takže bereme to jako dobrou přípravu před mistrovství světa.
0: Eliška Hamzová, už tedy provdaná Joklová, je jedinou českou zástupkyní ze zámořské WNBA. Znamená to tedy i, že to bude největší hvězda, že si na ní budou soupeři dávat největší pozor? Vidíte to taky tak, jak se jí třeba daří ubránit? Nebo jak vy byste jí měli bránit tak, aby se k ní soupeř tolik nedostával?
1: No, určitě pro soupeřky to bude ta největší hvězda, ale pro Elišku to bude velmi těžké, protože v týmu Minnesota nehraje zase takový množství minut, takže jsme zvědaví na to, jak se jí podaří znova se vrátit do toho našeho systému, kde hraje hodně a hraje určitě jiným stylem, než je zvyklá hrát v Minnesotě. Takže sami jsme zvědaví, co to přinese. Myslím, že Eliška se na to hodně těší, ale bude to pro ní velká změna. Byla by určitě radši, kdyby měla v těch přípravných utkáních s námi víc, ale bohužel to vyšlo tak, že WNBA ještě odehrajou 30. srpna utkání a pak teprve přelítá. Takže budeme se snažit, aby ona byla co nejvíc v pohodě, protože pro nás je jednou z nejdůležitějších hráček určitě.
0: Posloucháte pořad České šampionky na Radiožurnálu Sport. Jeho hostem je Petr Treml, jeden z trenérů národního basketbalového týmu, který čeká mistrovství světa. My jsme měli taky dnes v pořadu na place s Davidem Novotným reprezentantku Julii Pospíšilovou a tam mluvila i o tom, že je těžké se namotivovat, udržet hlavu v pozoru a dobře naladěnou, když máte tak těžkou základní skupinu, jako budete mít vy. Bude se bojovat o 3 postupová místa do play-off a to z pozice outsidera, konkrétně s Itálií, světovými jedničkami a zároveň obhajkyněmi titulu ze Spojených států a taky 4 světového žebříčku z Číny. Jak tedy vy jakožto trenéři pracujete s basketbalistkami, aby to v uvozovkách nevzdali už před odjezdem, aby stále drželi hlavu s příjmenou?
1: Samozřejmě je to těžký, velmi silná skupina a jak už jsem o tom mluvil, potkali nás ty zranění 2 klíčových podkošových hráček a bohužel všechny tyto týmy mají postavenou hru na silových hráčkách, podkošových hráčkách a my to musíme nějakým způsobem nahradit, takže samozřejmě zkoušíme připravovat systémy, kdy budeme muset ty podkošové hráčky soupeře zdvojovat, vytvářet nějaké jiné situace, abychom z toho vyšli, protože pokud bychom hráli jenom systémem, že si každý by měl ubránit svoji, tak tady opravdu budeme ztrácet nejenom centimetry, ale i váhově a tam bychom neuspěli. Takže hledáme, zkoušíme věci, aby to nebylo, že tam jedeme jenom odehrát. A myslím, že i ty hráčky to tak cítí, že prostě musíme něco zariskovat. Víme, že prostě, jestliže budeme zdvojit, tak může se stát situace, že bude volná hráčka na tříbodové střele, ale něco musíme risknout a jak jste říkal, je důležité namotivovat i v tom, aby to nebylo, že to tam jedeme jenom uhrát, jenom si to v uvozovkách užít, ale pokusit se vyhrát. Samozřejmě je to těžká skupina, ale je to vždycky jedno utkání. Víme, že hodně důležité pro nás bude hned to první utkání s Itálií, který pro nás nejsou úplně příjemným soupeřem právě svojí silovou hrou a takovým strojovým tempem a je to tým, který už spolu hraje dlouho pospolu, takže víme, že nás nečeká nic lehkého, ale je to jedno utkání a jestliže nám se všechno podaří a bude se nám dařit střelba a rychlý přechod, proč bychom nemohli uspět zrovna v tomhle jednom utkání.
0: To říká Petr Treml, asistent ženské basketbalové reprezentace, která finišuje přípravu na mistrovství světa v Berlíně, se začne 4. září. Pane Tremle, díky za vaše slova, díky za rozhovor a ať se to vydaří maximálně možně právě v Německu.
1: Taky děkuji a držte nám palce.

Bývalý veleúspěšný tenista Roger Federer se večer vrátil za ovací fanoušku na stadion Artura Ashe, kde získal 5 grandslamových titulů v rámci akce nazvané Ikona se vrací do New Yorku. 35-letý Švýcar zavzpomínal na dřívější zápasy na US Open a sehrál taky exibiční duely. Nejprve porazil 6-3 svého bývalého soupeře Američana Andyho Roddicka a následně odehrál s Johnem McEnroem i Debla, a to proti Roddickovi a taky Andrému Agassimu. A i v tom Deblu byl Švýcar úspěšný. Spolu s McEnroem zvítězil 7-5. I tímhle se snaží pořadatelé newyorského turnaje nalákat. Dalším tahákem je třeba účast sester Venus a Seriny Williamsových. I o nich jistě uslyšíte od našeho reportéra Davida Prouzy, který se za pár dní vydá přímo do Spojených států, aby pro vás to nejzajímavější z posledního Grand Slamu sezóny zprostředkoval pro Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Kateřina Caušilisová. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že jí pro výkon funkce nepotřebuje. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 14 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na pákistánskou televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení a podařilo se zachránit jen jednoho novorozence. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na přehradu Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o 2 měsíce dříve. Důvodem je podle provozovatele lodi trvale klesající hladina přehrady. I přes prodloužení nástupní lávky se loď opakovaně ocitla na mělčině. Společnost se rozhodla plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh.
0: Sport.
3: Polské Poznaní pokračuje mistrovství světa rychlostních kanoistů. Výkony českých reprezentantů sleduje reportér František Kuna.
4: Zatím z rozjížděk do semifinále postoupily všechny české lodě, které byly na startu, včetně kanoisty Martina Fuxy, obou 4 kajaků a také 2x už jela Denisa Řáhová v double kanoji a také jí to samé čekalo osamoceně. Za malou chvíli pojede na 500 v kategorii C1 mezi kanoisty Martin Fuxa, bude to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport po zprávách. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na hradecké dálnici za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme aktuálně asi 20-kilometrovou kolonu. Brzdí se na 176. kilometru a je to až k omezení na 196. Kamiony jedou pomaleji v pravém pruhu. Osobním vlevem se zdržíte asi půl hodiny. Na dálnici D11 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové. Zhruba na prvním kilometru kousek za sjezdem z okruhu na dálnici se v pravém pruhu srazila 2 auta a tvoří se kolona od Černého mostu. Silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště je ucpaná po nehodě ve Spytihněvi. Srazila se 2 nákladní, 1 osobní auto. Projíždí se kyvadlově a kolony jsou podle našeho zpravodaje dlouhé z obou stran.
6: Ve směru od Přerova to začíná už někde u Fatry a ve směru od Hradiště už je to na sjezdu z D55, zdržení 20 a více minut.
5: Silnice 17 z Čáslavy a s Chrudimi, do Chrudimi neprůjezdná. V Podhořanech u Ronova vyprošťují z příkopu kamion po nehodě. Pobíčky jsou tam dlouhé po menších silnicích okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Večera v noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky a teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: 14 hodin 34 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport a fotbalistky Sparty. Dnes čeká velmi důležitý zápas. V 18 hodin a 30 minut se utkají se Servette Geneva. Dnes tedy první duel za týden odveta a to jsou poslední 2 kroky do Ligy mistryň, kterou by si Pražanky rády zahrály znovu po několika letech na jaře roku 2021. Tehdy vlastně hráli naposledy hlavní fázi Ligy mistryň, jenže to bylo tehdy dosti temné, takové mrzuté období, protože stály ještě ještě po světě byla koronavirová pandemie a tak ty zápasy sužovala velká nejistota, jak různě dopadne testování, jaké zápasy se třeba škrtnou z kalendáře a podobně. Každopádně pro Pražanky velmi zajímavý zápas i v tomhle ohledu, protože některé to pamatují, konkrétně Eliška Zontágová a Aneta Pochmanová. To jsou dvě hráčky, které byly tehdy ve spartianském kádru a zahrály si v těch posledních konfrontacích třeba v Paříži právě Ligu mistryň. Jestli se dnes povede dobře vykročit, to uslyšíte taky na Radiožurnálu Sport, protože pro vás chystáme pravidelné vstupy právě z toho posledního třetího předkola fotbalové Ligy mistryň. Znovu připomínám Sparta Praha versus Servet Ženeva.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
7: Přímé přenosy máme hodně rádi a teď jeden takový docela kratičký z mistrovství světa rychlostních kanoistů. Míříme znovu do Polska za reportérem Františkem Kunou, který avizoval ve zprávách, že nás čeká jeden velmi zajímavý český reprezentant a jeho výkon.
4: A dnes podruhé míříme za výkony Martina Fuchsy, protože ten už má za sebou kilometrový závod, tedy rozjížďku, a to samé ho čeká na 500-metrové trati. Martin Fuchsa, když byl tázán na to, jestli nepřemýšlel, že by toho jel trochu méně, protože doplním, že ještě ho čeká na Debilkánovi závod s bratrem Petrem na 500, tak řekl doslova, kašlu na to, když bych nepoznal, jaké to je, když bych to neskusil, a je to 5 dní, já to zvládnu. Takže dva závody denně čekají Martina Fuchsu, dnes ho zakončí a pak přijde také k mikrofonu Radiožurnálu Sport. Čeká ho rozjížďka na 500-metrové trati, kde je favoritem celkově, protože v této sezóně zatím všechno vyhrál, kromě tedy té poslední rozjížďky, kde byl druhý, porazil ho Číňan Wu v nejrychlejší rozjížďce. Teď má 7 soupeřů a první až pátá loď z každé jízdy postupují do semifinále. Martin Fuchsa má ve své jízdě muže, kteří mu dlouhodobě nekonkurují v tom nejlepším, co se týče závodníků, jako třeba Zachar Petrov nebo popřípadě Brazilec Queiroz, který vyhrál předchozí rozjížďku, stlačil svůj čas po 2 minuty. Je odstartováno, Martin Fuchsa vystartoval se svojí modrou lodí svého sponzora se žlutou přídí a je těsně ve vedení o nějaký, řekněme, půl metr před Alexandrem Kitevským, domácím Polákem, který tak zvládá start šampionátu také. Martin Fuchsa ale uprostřed startovního závodního pole tady v polském Poznani se dostává zhruba do poloviny závodu na 250-metrový měřený mezičas a je z toho vedení Martina Fuchsy už zhruba o půl lodě a tak může být relativně v klidu po té, co dnes ráno jel hned úvodní závod světového šampionátu. Pak si vystal dlouhou frontu na oběd a na takovém tom malém kole, ono to vypadá jako skládačka, na kterém jezdí rychlostní kanoisté, odjel z prostoru obědů někam relaxovat do útrop stadionu tady na jezeře Malta. Teď se tam bude moct odebrat s pocitem toho, že nejspíš vyhraje rozjížďku na 500 metrů, protože vede už více než o loď před Polákem Kitevským a to je jasný důkaz toho, že Martin Fuchsa je ve velmi dobré pohodě a nestane se mu nejspíš to, co na olympijské předkvalifikaci v roce 2012, kdy tady před Londýnem ve velkém větru a vlnách utopil loď, nebo prostě z ní vypadl, ta jízda se pak opakovala, on se nakonec nedostal na olympijské hry do Londýna a jeho první olympiádou byla ta v brazilském Riu v roce 2016. Ale už jsme o 10 let později od téhle historky a Martin Fuchsa je tady jasným kandidátem na 2 zlaté medaile, jakožto úřadující olympijský vítěz, mistr světa a Evropy a dojíždí do cíle a může zpomalit a ten čas může být úplně v klidu pomalejší než v těch jiných rozjížďkách, kde je jezdili ostatní. Fuchsa si to pohlídal, bude to přes 2 minuty, za malou chvíli bude v cíli, je to právě teď. Martin Fuchsa první, jakožto první česká loď na prvním místě v rámci všech dosavadních rozjížděk. Takže Martin Fuchsa zvládl obě jízdy a za nějakých 40 minut nastoupí mezi kajakářkami Barbora Betlachová do 500, ta už má kilometr za sebou úspěšně. Tomáš Sobíček pak, který nahradil Josefa Rostála na kilometru, tak ten pojede také před 15:30 a z českého pohledu to zakončí česká čtyřkánoe ve složení Rudolf Tettinger Hrabal Pták. To zásadní tedy aktuálně z Poznaně. Martin Fuchsa vyhrál rozjížďku na 500 metrů a postupuje do semifinále. Z polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: České mládežnické reprezentace ve flag fotbale, tedy bezkontaktní variantě amerického fotbalu, se v některých kategoriích nezúčastní mistrovství Evropy. Česká asociace se rozhodla šampionát v září v Itálii bojkotovat, a to kvůli účasti Rusů. Podrobnosti k tomu přidává Krištof Kousal. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Český bojkot se týká smíšené kategorie do 15 let a taky chlapecké do 17 let. Co je na tomhle případu začlenění Ruska do soutěže tak zvláštní?
1: Zjednodušeně, nikdo o tom nevěděl. Asociace účastnických zemí, včetně té české, se o účasti Ruska dozvěděli na jaře, a to až ve chvíli, kdy jim Mezinárodní federace poskytla seznam účastníků. V podobných případech je běžné, že řídící orgány daného sportu informují veřejnost nebo členské federace o rozhodnutí zpětného začlenění vyloučených Rusů do soutěží. K tomu ale nedošlo ani na kongresu v loni v prosinci, ani později jakoukoliv jinou formou.
0: A proti tomu se česká asociace nějak ohradila?
1: Společně s Finskem poslala žádost o vysvětlení a přišla jim odpověď, že federace následuje pravidla a doporučení ze strany Mezinárodního olympijského výboru, který na začátku července předběžně zrušil suspendaci Ruska. S tímhle rozhodnutím ale předsednictvo ČAAF nesouhlasí a její předseda Radim Kroulík se spojil s ukrajinským svazem, který poslal Mezinárodní federaci dopis s podmínkami, za kterých by se byli Ukrajinci ochotní zúčastnit. Ty zahrnovaly mimo jiné zákaz státních symbolů Ruska na šampionátu. Žádosti ale federace nevyhověla. Celé jednání přiblížil ve vysílání radiožurnálu Sport předseda Radim Kroulík.
2: Já jsem se snažil vyburcovat i zástupce ostatních států, abychom vystupovali jednotně vůči Mezinárodní federaci, abychom jednoznačně řekli, že takový stav je naprosto nepřijatelný. Řekl bych, že ta smutná část celého příběhu je taková, že v těch kategoriích, kde budou ruské týmy, ten bojkot v podstatě jsme udělali jenom my a Ukrajina. Bohužel taková je realita.
0: Tolik tedy Radim Kroulík. Znamená to, že české týmy definitivně přijdou o vrchol sezóny?
1: Pro tuto chvíli ano. Reprezentační výběry přesto dál pokračují v přípravě a Česká asociace pro ně chystá náhradní program, pokračuje Kroulík.
2: Myslím si, že pro některé hráče to mohlo být vrchol jejich kariéry, takže my to bereme velmi vážně a vypadá to, že bychom měli uspořádat v Praze někdy v průběhu listopadu turnaj, kam pozveme různé účastníky. Bohužel to nebudou pouze účastníci, kteří odmítli tuto účast. To by bylo velmi úzký seznam účastníků, takže my musíme teďka vyřešit, jak ten formát bude vypadat, ale ta příprava funguje u všech týmů tak, jak kdyby se nic nedělo, takže z tohohle pohledu my chceme fungovat dál.
1: Evropského šampionátu ve flag fotbale na konci září se z českých týmů zúčastní jenom dívky do 17 let, v jejich kategorii totiž ruský tým nemají.
0: Je to téma, které se aktuálně řeší a Krištof Kousal k němu přidal podrobnosti na radiožurnálu Sport ve 14 hodin na 45 minut přesně. Pěkné odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.

0: Blízká se znovu na lepší časy tuzemského hokeje, no to je otázka, vzhledem k tomu, kolik českých hokejistů aktuálně působí v zámořské NHL, to tak úplně nevypadá, ale třeba ta nová nastupující generace, která teď pravidelně sbírá medaile na různých turnajích kategorie do 18 i 20 let, nabídne něco lepšího. Dva teenageři, kteří dostali šanci hrát pravidelně českou hokejovou extraligu, se teď zkouší prosadit v zámoří. Jsou to mládežnický reprezentanti, a to konkrétně Adam Novotný a Vojtěch Čihař, kteří se rozhodli přesídlit do juniorské soutěže v Kanadě a svého rozhodnutí zatím nelitují.
1: Já si myslím, že po tom přesunu to bylo výborný. Jsem hrozně rád za to, že jsem ten krok udělal.
2: Řekl Čihař a Novotný to viděl úplně stejně.
3: Protože jsem se pro tu Kanadu a jsem rád, že jsem to udělal, protože si myslím, že by to pomohlo i k tomu draftu. Po mě to posunulo jako hráče. Začal jsem si po mě víc věřit. Takže po mě to byl dobrý krok pro moji kariéru. Na každý zápas tam je prostě několik skautů, pak se s nimi vídám osobně po zápasech, což je hodně důležitý podle mě, že mě poznají jako člověka a můžu si s nima prostě popovídat, které to určitě hodně pomohlo, hrál mi to v prospěch taky.
2: Řekl Adam Novotný, který nastoupil za Hradec Králové v české extralize k 61 zápasům. Návrat k juniorům mu ale neublížil.
3: Popsal bych to jako, že to je víc rozlítaný, prostě, že nahoru, dolů, furt útočíte, brání, takže to není takový úplně extra systém, samozřejmě trošku tam systému, ale to furt juniorský hokej, takže to nemá úplně extrémní systém, ale jako mě to hodně bavilo. Tam je člověk prostě se furt dostal do šancí, jak je to ještě malý hřiště, tak můžete střílet od komkoliv. Já jsem dostal obrovský prostor v Peterborough, který jsem fakt hrál všechno a myslím, že mi to pomohlo.
1: Je to tak, vlastně tam i obránci se hodně tlačí do útoku, je jenom málo beků, který tam fakt jsou odbránění. A v tom si myslím, že ta liga nabírá o dost větší kvality, než si všichni myslí.
2: Dodal Vojtěch Čihař, který má v extralize 84 startů. Oba mladíci si museli zvykat na život za oceánem. 19-letý Čihař se nastěhoval k paní, která se stará o tři další hokejisty.
1: V tomhle tom je to jakoby vlastně úžasný, ta juniorka, že my se sice jakoby osamostatňujeme, ale ne úplně, a že se můžeme právě pořád soustředit ještě na trh hokej. No.
3: Ta kultura tam je úplně jiná, že jo, samozřejmě mluvíte jinou řečí najednou, takže to je taky super, že se trošku vypiluje. Najednou bydlíte u ní rodiny a je tam jiný jídlo. I když se to nezdá, tak to jídlo je fakt jako jiný pro mě. Já jsem za to hodně zvykal ze začátku. Třeba co mě zarazilo, že oni nemají prostě pořádný obědy, že prostě oběd je pro ně nějaký jenom snack a to je všechno, že na to jsem si trošku zvykal, ale je to super, že jsem si zvykl na ten život mimo hokej.
2: Pochvaloval si 18-letý Adam Novotný, který si v Kanadě našel přítelkyni. Zdokonalování v angličtině považoval za důležité i Čihař.
1: Kolikrát i vlastně s panem Poladinem, tak jsme i na sebe mluvili potom anglicky, protože už bylo těžké to přepínání z té češtiny do té angličtiny, takže jsme se na to párkrát už vykašlali a prostě jsme na sebe mluvili taky anglicky. No.
2: Prozradil Vojtěch Čihař, toho čeká předsezónní kemp v Los Angeles, Novotného ve Vancouveru. Zkušenosti z dospělého hokeje si jim tam budou hodit.
1: Já si myslím, že určitě pomůže mi to, protože vím, jak ten dospělý hokej je náročný. I vlastně vím ty taktické věci, takže si myslím, že mi to rozvíjet pomůže.
2: Řekl hokejista Vojtěch Čihař, David Kalvas, Radiožurnál.

Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen se rozhodl přijmout nevšední sportovní výzvu. Čtyřnásobného mistra světa se na slavném okruhu v Silverstoneu ve Velké Británii pokusí v netradičním závodě motokár porazit stovka soupeřů. Aby byla soutěž ještě napínavější, tak do závodu nazvaného Max versus 100, česky řečeno samozřejmě, vyrazí 16. září v dějišti britské Grand Prix z posledního místa startovního roštu. Ten závod se má uskutečnit na speciálně upravené trati toho legendárního okruhu v Silverstoneu. Všechno to zorganizoval Red Bull, tedy majitel Verstappenova závodního týmu ve Formuli 1. A soupeři nizozemského pilota mají být ať už sportovci z jiných odvětví, nebo celebrity, influenceři a taky fanoušci. Jak to všechno dopadne, se dozvíme tedy za necelý měsíc. Na radiožurnálu Sport o tom jistě taky ještě padne zmínka několikrát, minimálně třeba v rubrice Hity sociálních sítí, kterou máme hodně rádi a kde pro vás každý den ve 13 hodin a 50 minut hledáme to nejzajímavější, co se právě teď děje na Twitteru, Instagramu, Facebooku a dál a dál. Za chviličku jsou tady zprávy v 15. Hezký den.

0: domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci, nahradí ho Lenka Hamplová. Americký podnikatel Elon Musk dostal ukrajinské státní vyznamenání. Skifařka Prokešová postoupila na veslařském mistrovství světa do čtvrtfinále. Na silnici ve Spytihněvi brzdí provoz nehoda a zítra bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost přibývat a teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Po zasedání dozorčí rady státního podniku to řekl její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec odejde na konci srpna. Od září ho pak nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomické na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec byl v čele národního dopravce od roku 2022. Ťok jeho práci ocenil.
3: Já bych chtěl říct, že bych za dozorčí radu chtěl panu Krapincovi poděkovat, protože si myslím, že udělal kus dobré práce. Své odstoupení má své důvody a já je plně respektuju a chápu. A jsem přesvědčen, že Lenka Hamplová bude navazovat na práci pana Krapince.
1: Dozorčí rada se zabývala tím, že Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udělil majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi řád svobody. Jde o jedno z nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání. Zelenský ocenění zdůvodnil Muskovými výjimečnými osobními zásluhami při ochraně lidských životů a rozvojem vztahů mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Podnikatel na Ukrajině krátce po začátku ruské celoplošné invaze spustil satelitní internetovou službu Starlink. Kyjev žádá, aby ji mohl používat i k útokům v Rusku na cíle, jako jsou třeba odpalovací zařízení ruských raket. To by ale podle Muska vedlo k přílišné eskalaci. V Hronínské zoo otevřeli nový pavilon akvárií. Ve dvou nádržích je zhruba 2000 ryb. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo, dodává ředitel zoo Jiří Inger.
4: Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké, každá z nich má 80 kubíků, měly by to být jedny z největších sladkovodních nádrží v České republice.
5: Sport. Veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou čeká na mistrovství světa v Amsterdamu semifinále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po půl páté zabojuje o finále i dvojskip Dalibor Neděla Jakub Odrazil. Teprve do čtvrtfinále prošla z rozjížďky skifařka Alice Prokešová. Ze druhé pozice měla radost. Postup zvládla oproti očekávání bez potíží.
6: Nadplán. Já jsem popravdě moc nečekala po celé sezóně, co ze mě teďka vypadne, ale je pravda, že jsem se cítila dobře, takže jsem něco málo očekávala, ale tohle bylo opravdu jako nadplán, jsem fakt moc spokojená. Záda se dali dohromady, teď vstřebávám nějak to tréninkový manko z loňského roku, ale zdá se, že už jsme to možná zažehnali, takže problémy jsou pryč.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 teď velmi opatrně za sjezdem na Jesenici. Zhruba na 80. kilometru hlásíte dveře na vozovce v levém pruhu.
8: Jsou to dveře z auta, pravděpodobně z vrakáče, je to překážka v levém jízdním pruhu.
7: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí aktuálně asi 20-kilometrová kolona. Brzdí se na 176. kilometru a je to až k omezení na 196. D2. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny, kamionem ještě déle. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle. Brzdí se už za Cerekvizí, to znamená, kolona je tam až na půl hodiny. Silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště je ucpaná po nehodě ve Spytihněvi. Srazila se dvě nákladní, jedno osobní auto a projedete Kybadlově. Kolony v obou směrech, opět zdržíte se asi půl hodiny. A silnice 17 z Čáslavy do Chrudim je neprůjezdná. V Podhořanech vyprošťují z příkopu kamion po nehodě. Objížďky jsou tam po menších silnicích okolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
9: Pokračuje dál vysílání jediného sportovního rádia v Česku, je 15 hodin a 5 minut. Všechno nejlepší ke svátku přejeme všem Luďkům. Co se týče dnešních narozeninových oslavenců, tak z českého pohledu můžeme zmínit třeba bývalého reprezentačního brankáře Tomáše Koupka, který dnes slaví 34. narozeniny. Jinak z těch zahraničních oslavenců a sportovních osobností je to třeba James Harden, tedy basketbalista, který nedávno prodloužil svůj kontrakt v severoamerické NBA, konkrétně v týmu Cleveland Cavaliers, kam přešel před několika měsíci. Na radiožurnálu Sport se ale nebudeme věnovat pouze narozeninovým oslavencům, než v odpoledním vysílání pro vás budeme mít zajímavosti třeba z domácího fotbalového poháru, protože hned několik českých prvoligistů bude hrát, slyšeli jste o tom ve sportovním přehledu, jak čekají zápasy třeba pardubické, teplické, liberecké fotbalisty a další zástupce i třeba z té druhé nejvyšší soutěže. Koukám se třeba na Karvinou, která se představí už v 17 v Kozlovicích a stejně tak Baník Ostrava bude hrát na trávníku Sparty Brno. A samozřejmě pak večer pro vás máme taky 4 odvetné duely kvalifikace Ligy mistrů. To jsou zápasy AEK Athény, Levski Sofia, Celje, Slovan Bratislava, Lyon, Fenerbahce, Istanbul a Viking Stavanger, Dynamo Záhřeb. Pro fanoušky španělské La Ligy se taky bude hrát jedno utkání, a to mezi Realem Madrid a Realem Sociedad San Sebastián.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.

0: Znovu se na Radiožurnálu Sport vydáváme do budoucnosti, ale ne tak vzdálené. Už zítra se totiž dozvíme, které české kluby postoupí kam v fotbalových evropských pohárech, protože Viktorii Plzeň čeká v závěrečném předkole Evropské ligy duel s Červenou zvezdou Bělehrad. Od 19 hodin se pokusí Záporočeši smazat tříbrankové manko z úvodního zápasu. Už v 18 hodin začne v závěrečném předkole konferenční ligy duel Jablonec Rangers. I tam jablonečtí prohráli v tom prvním utkání, tentokrát to bylo 0-1 na trávníku, tedy právě Glasgow Rangers. No a nejlépe z toho tedy vychází z těch českých pohárových zástupců právě taky v konferenční lize Hradec Králové. Zítřejší odveta s Panathinaikosem Athény za stavu 2-2 od 19 hodin, ale přeci jenom s příjemnějšími myšlenkami do toho zápasu asi půjdou domácí Východočeši. Potvrdí nebo vyvrátí to náš reportér Tomáš Borovec? Hezký den.
1: Hezké odpoledne tobě i všem posluchačům, no potvrdím to a především vzhledem k tomu, jaký vývoj měl ten první zápas, protože jednu chvíli, až do 89. minuty to vypadalo, že Východočeši pojedou domů s výsledkem 0-2, budou se snažit otočit tohle nepříjemné skóre a najednou 6 minut pro Umara, dvě rány, dva góly a ta nálada byla úplně jiná, ten let zpátky byl hodně radostný, ale samozřejmě všichni si uvědomují, že to je teprve poločas toho dvojutkání, že nic není hotovo a že musí k tomu přistoupit s maximální precizností, nastavením v hlavě, pozitivními myšlenkami a zaplněnou arenou v zádech, což pochopitelně bude.
0: Já se ještě vrátím k tomu odletu z Athén. Ty si totiž přímo na letišti chytil jednoho hodně zajímavého fanouška a rozhovor s ním jsme mohli slyšet na Radiožurnálu Sport už dnes jednou. Tak pověz prosím víc.
1: No, byla to taková, dá se říci, náhoda, protože jak jsme tam na sebe čekali na letišti, byli tam partneři, byli tam fotbalisté, samozřejmě novináři, tak mezi námi se tam najednou mihnul takový starší pán, ale velice vitální a začal tam s někým mluvit o zápasu Hradec Panathinaikos z roku 1960 a tak jsem se k tomu nějak nachomítnul a tak jsem se s nima tam dal do řeči, no a potom teda to bylo téma, které se nemohlo nespracovat, takže jsem s ním potom udělal rozhovor právě o té historii, o tom, jak Hradec v podobné roli jako letos před těmi 660 lety vyřadil v evropském poháru, v poháru mistrů evropských zemí Panathinaikos Athény. Bylo to hodně nečekané, ale zasloužené. No a tenkrát on se tam nedostal, protože samozřejmě totalita neměl šanci. Sám říkal, že tady měli takový hlouček v Hradci Králové někde u jedné budovy, kde se scházeli ti nejvěrnější fanoušci, měli tam rádio a opravdu o mě potvrdil, že rozhlas tenkrát ty informace dával, ne že by byl přímý přenos, ale byly nějaké vstupy a že vždycky čekali tam nalepení na to rádio, jestli se to Hradci podaří nebo nepodaří, protože odveta se hrála v Athénách a tam jim stačila remíza, kterou taky nakonec ukopali. No takže teď už v Athénách nechyběl, mohl si to zase trochu ne zopakovat, ale vyšperkovat, protože tam vyrazil s týmem, no a nebude chybět pochopitelně ani u odvety.
0: Jak ta odveta může vypadat? Bude znovu zaplněná Malšovická aréna?
1: No, už jsem to zmínil, je vyprodáno do posledního místečka během pár desítek minut. Prostě už nebylo volné ani jedno sedadlo. O lístky je tady obrovský zájem. Přeci jenom je to 30 let, kdy se v Hradci Králové hrála naposledy Evropa. Zmínil jsem těch 660 let, ale naposledy to bylo před 30 lety. Pohár vítězů pohárů. No a po té dlouhé době, tak to je co? To je z fanouškovského nebo sportovního hlediska jedna, dvě generace. Tak je tady ta sláva zas a hráči sami zmiňovali, že mají neuvěřitelně vysokou poptávku po vstupenkách, že se i bojí jít za svým vedoucím mužstva a říkat si mu o další, protože už má přísný výraz v oších a už jenom tak krutí ukazováčkem, že to už i opravdu nepůjde. No a sami fotbalisté i říkají, že jdou po městě, fanoušci je zastavují, baví se s nimi a dávají prostě tu pozitivní myšlení do toho zápasu a myslím si, že tady opravdu to bude velká sláva a byla by to ještě větší, kdyby se ten postup podařil.
0: Ty jsi i mluvil o hrdinovi toho prvního zápasu, dvougólovém střelci a tehdy náhradníkovi, Nigerici Umarovi, tak už tušíme, jestli bude hrát v základní sestavě, jestli si tím vydobil místo v úvodní jedenáctce, protože o víkendu jsme nedostali žádnou odpověď, Hradec si nechal odložit svůj ligový zápas, tak nevíme.
1: Ano. Ono, i kdyby se hrálo, tak by to nebyla odpověď, protože možná by do toho ligového utkání trenér...
0: Ligový zápas, tak nevíme.
1: Ano. Ono, i kdyby se hrálo, tak by to nebyla odpověď, protože možná by do toho ligového utkání trenér David Horejš Abdullahiho

0: Zítra uslyšíme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, který najdete třeba taky v aplikaci Můj rozhlas, z odvetného zápasu závěrečného předkola konferenční ligy mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény. Tak věřme tomu, že to zase vyjde dobře, nejen tedy v závěru, ale že to Hradec rozbalí už od úvodních minut. Tomáši, díky za rozhovor, měj se fajn a zítra naslyšenou.
1: Naslyšenou zítra, hezké odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
2: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bude mít česká výprava dva úřadující olympijské vítěze.
3: Kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuchsu.
4: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Někdy cítím, že oni mě jako berou, že to nejde mě porazit, což je vlastně super pro mě, pro moji psychiku, ale zároveň jako každý člověk na světě strá porazit, to je úplně jasné, ale doufám, že já to nebudu.
2: Do startu letošního šampionátu Martin Fuchs zatím všechno vyhrál a na tuto příjemnou tradici bude navazovat v polské Poznani.
3: A nejen proti soupeřům bude bojovat na kanále, který dobře zná i další olympijský vítěz na kánoji, Martin Doktor.
5: Obzvlášť, že se rozfouká po směru, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
3: Česká výprava má v Polsku přes 20 reprezentantů.
2: Poznaňské jezero Malta je asi 300 kilometrů od českých hranic, ale pokud byste nebyli přímo u kanálu, s Radiožurnálem Sport o nic nepřijdete.
3: Budeme pro vás mít přímé přenosy nejen medailových jízd, a také rozhovory s českými reprezentanty přímo od kanálu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Medailové jízdy jsou zatím hodně daleko, ale stejně se vydáváme právě do Polska, abychom znovu slyšeli našeho reportéra Františka Kunu ze světového šampionátu rychlostních kanoistů.
6: Barbora Betlachová má před sebou závod a rozjížďku mezi kajakářkami na 500-metrové trati. Kilometr už zvládla a postoupila do semifinále. Teď ale ulitý start a bude se muset startovat znovu. A to nějaký čas rozhodně trvat bude, než se závodnice vrátí do startovních bloků, takže se vám odsud z Poznaně zase přihlásíme. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Tak ještě jednou repete, vracíme se zpátky za Františkem Kunou na mistrovství světa rychlostních kanoistů, konkrétně na závod kajakářky Barbory Betlachové na 500 metrů. Františku, už můžeme?
1: Ano, po druhé se to povedlo, odstartováno. Barbora Betlachová potřebuje porazit minimálně dvě lodě, aby k tomu, aby postoupila do semifinále. V závodní trati už je hodně pozadu Intka Antony Chaková a Barbora Betlachová, ale aktuálně zatím na místě, které by asi nezaručovalo postup, protože těch zbývajících šest lodí, kde je i česká závodnice, tak tam by potřebovala předjet minimálně jednu z nich. Už se jí to možná začíná trochu dařit, třeba Švýcarku

Hilmerovou. Zdá se, předjíždí česká závodnice na 500-metrové trati mezi kajakářkami, ale pokud by se to přeci jen nepovedlo, tak ještě ze 6. místa se dá postoupit na nejlepší čas, pokud by ho tedy Barbora Betlachová měla. Ale teď nejlepší česká kajakářka zabrala, aktuálně je na 3. místě. Na pravé straně má Španělku Oterovou, vlevo Maďarku Sikošovou, takže může kontrolovat dvě závodnice, které jsou přední, a ty zbylé už ne, protože to závodní pole odpadá, startovní a průběžné hodnocení vypadá, takže česká závodnice je na 3., tedy jistě postupovém místě, ztrácí necelou minutu a půl na vedoucí Maďarku a za malou chvíli už se budou závodnice blížit do cíle, protože už mají za sebou více než 250 metrů, tedy přes polovinu závodní tratě, a Barbora Betlachová, byť neměla úplně ideální start a v jednu chvíli byla na 6., nejspíš tedy nepostupovém místě, záleželo by ještě na čase, tak teď už se dostává a v klidu dostala na 3. pozici a má náskok více než lodě před dalšími 3 závodnicemi z Ukrajiny, Velké Británie a Švýcarska, takže Betlachová se svojí fialovou lodí s černými takovými značkami, které mohou na dálku působit jako třeba nějaké zvířecí tlapy, míří do cíle a k cíli na takové pozici, která bude znamenat postup. To už se v odpoledním programu povedlo také Martinu Fuchsovi, což se samozřejmě čekalo, ale otázku bylo, jestli vyhraje svoji rozjížďku. To se povedlo na 500, vyhrál i kilometr a v našem odpoledním vysílání Martina Fuchsu ještě uslyšíte, stejně jako informace o tom, jak pojede na kilometru Tomáš Sobíšek a také česká Čiřkánové. Teď už jsou závodnice v cíli, Barbora Betlachová na 3. postupové pozici a za malou chvíli se přihlásíme znovu s jízdou Sobíška na kilometrové trati mezi kajakáři, kde byste možná čekali Josefa Dostála, ale ten tady bude startovat jen na 500, začne zítra, to protože na tom není úplně zdravotně v pořádku, protože ho trápila infekce v jeho těle, ale v areálu už jsem ho viděl a nevypadal vůbec nijak znaveně. Barbora Betlachová tedy 3. místo v rozjížďce na 500 mezi kajakářkami a pohodový postup do semifinále. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Taky cyklistická Vuelta patří do programu Radiožurnálu Sport, jak teď připomene ve studiu sedící redaktor Martin Charvát. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, jede se pátá etapa, do cíle zbývá necelých 90 kilometrů, peloton je kompletní a jede velmi rychle, průměrnou rychlostí přes 45 kilometrů v hodině. Pravda, po horských etapách v Pyrenejích se tentokrát jede v podstatě porovně, vyjma závěrečného mírného, v podstatě 4-kilometrového stoupání, které by nejspíš nemělo nic změnit na tom, že by se dnes mělo rozhodovat v závěrečném spurtu. V pelotonu všichni favorité, včetně průběžného lídra Vuelty, tedy Slovince Tadeje Pogačara, který už má víc než 3-minutový náskok na hlavní favority dalších stájí, kromě svých Spojených arabských emirátů.
0: To říká Martin Charvát, díky za tvé informace.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.
0: Teď tedy máme sportovní přehled díky našemu redaktorovi, který mluvil o páté etapě cyklistické Vuelty a už se zase můžeme vydat na slibovaný světový šampionát rychlostních kanoistů. Jak před chvíličkou informoval František Kuna, ještě jednoho českého reprezentanta dnes se čeká závod a konkrétně to bude v kajaku na 1000 metrů. Františku.
3: Jednoho, co se týče závodů, kde závodník nebo závodnice sedí nebo klečí v lodi sám, protože po 16. hodině ještě nastoupí 4 kánoe, ve složení Rudolf Tettinger, Hrabal, Pták. Teď Tomáš Sobíšek na kilometru mezi kajakáři, což je dnes snad tak nějak objektivně poprvé, co ten postupový klíč je poměrně drsný, protože se stávalo, že třeba u ženského 4 kajaku postupovali všechny lodě do semifinále a šlo jen o to, kdo postoupí přímo do semifinále. Tak tady v rozjížďkách, kterých je dohromady 6 a v téhle je 8 závodníků, tak dál postupují jen 4 lodě a také pak následující 3 podle nejlepšího času. Tomáš Sobíšek, jakožto řekněme náhradník Josefa Dostála, který tady bude startovat jen na 500, už odstartoval z páté dráhy. Daniel Johnson z Velké Británie to rozjel, zdá se, nejlépe a český závodník aktuálně teď se drží na nějakém 5., 6. místě a aktuálně to zatím tedy jistě na postup nevypadá, pokud by se výsledky počítaly teď, ale kilometr je hodně dlouhý. Připomínám, že na světový rekord je potřeba zajet čas pod 3 minuty a 20 sekund. Ten drží ten nejlepší světový výkon Maďar Bálint Kopás, což je dlouholetý konkurent Josefa Dostála, který na něj nestačil na předchozích olympijských hrách v Paříži. Tomáš Sobíšek to zatím zdá se nezvládne, protože před ním je 6 lodí a jen jedna za ním. Navíc se dost možná bude dostávat do těch vln, protože 2 nejlepší, Johnson a Ecker, 2 Američan, respektive Brit, se dostali už tak daleko před českého závodníka, že se utvoří takový trychtýř vln, které pak toho závodníka, který je uprostřed těchto dvou, doslova rozhoupe a ne snad úplně spláchne, ale má to už velmi těžké. Tomáš Sobíšek, který odpadl a je tak na nepostupové pozici. Blížíme se teprve na 500-metrový měřený mezičas v rámci kilometru mezi kajakáři. Dál postoupila kajakářka Barbora Betlachová před malou chvílí na 500. Obsadila 3. místo a v pohodě si dojela pro postup, stejně jako se jí to povedlo předtím na dlouhém kilometru, tam byla dokonce 2. Tomáš Sobíšek teď bude bojovat ještě třeba také s Estoncem Kahem o to, aby nebyl úplně poslední v celém tom závodním poli, ale ještě Saud ze Saudské Arábie, tak ten je opravdu hodně v pozadí. Každopádně Ecker, Američan, a Brit Johnson, to jsou 2 muži, kteří jedou v popředí celého závodu. Je tam ještě Chilan Alveal, ale Tomáš Sobíšek, ten by musel hodně, hodně zabrat a ostatní vytuhnout, aby se dostal mezi tu 4, která postupuje, a velmi těžce by se mohl dostat pak dál. Jenže celé se to tak nějak průběžně mění a někdo to možná trochu napálil. Tomáš Sobíšek, byť to dlouho vypadalo, že je opravdu hodně vzadu, tak se může dostat třeba i na tu 5. pozici, která by mohla znamenat, pokud by ti ostatní zajeli horší čas než on, nebo minimálně tedy 3 závodníci, tak by to mohlo klapnout. Do konce závodu už jen necelých nějakých, já nevím, řekněme 400 metrů, ještě poměrně hodně, a dál tedy ve vedení Daniel Johnson z Velké Británie ve spolupráci s Jonasem Ekrem z Ameriky, a Tomáš Sobíšek ukazuje, že čeští rychlostní kanoisté, v tomhle případě kajakář, tedy dokážou zapnout, a je to i pakový podobný scénář, který zvládal dlouhá léta český 4 kajak. V jisté fázi trati si čtveřice řekla hop a zabrali, a Tomáš Sobíšek nepotřebuje od nikoho radit, zvládne to sám, a podobně jako Josef Dostal stále dokáže rozjíždět v průběhu té trati a tak by to nakonec mohlo vypadat dobře, byť to vypadalo hodně dlouho poměrně beznadějně. Tomáš Sobíšek už se dokázal dostat za vedoucí dvojici závodníků a míří do cíle na poměrně sympatické pozici, která už není nepostupová. Je to čtvrté místo pro Tomáše Sobíška a už se to asi nestane, že by ho někdo dojel, tak to byl fenomenální průběh trati českého závodníka, který se teď aktuálně dostává do cílové rovinky a vypadá to nakonec, že zabral tak, že pošetřil síly v průběhu trati a z beznadějné pozice Tomáš Sobíšek dojíždí do cíle na nakonec druhém místě a postupuje do semifinále kilometru na mistrovství světa. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
2: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.

Od Avril Lavigne zase na chviličku ke sportu, protože řešíme v těchto dnech hodně tenis, blíží se závěrečný Grand Slam sezóny, tedy US Open. Bavili jsme se hodně o tom, jak Kateřina Siniaková hrála po boku Brita Petna nejprve kvalifikaci a pak hlavní soutěž mixu. V té hlavní soutěži aktuálně čekají na své semifinále proti ruské dvojici Jakub Menšík s Karolínou Muchovou. To utkání se začne hrát okolo 2:30 raní, tedy zítra brzy nad ránem, ale celkem 7 českých tenistů se porve o postup do finále kvalifikace v singlu právě na US Open. Na kurtech v newyorském Flushing Meadows nastoupí Linda Fruhvirtová, pak Dominika Šelková proti Gabriele Knudson, to bude zajímavý český souboj, dále nastoupí taky Lucie Havlíčková, Anna Sisková, Vendula Waldmanová a taky Dalibor Svrčina. O jejich výsledcích uslyšíte na radiožurnálu Sport buď ještě dnes večer, anebo zítra v našem ranním vysílání. Teď je 15:30, krásné odpoledne.

Pro trenérský štáb hokejové reprezentace do 20 let představuje aktuální kemp a začínající turnaj pěti zemí ve Finsku jeden z nejdůležitějších milníků celého ročníku. Protože se jedná o vůbec poslední příležitost vidět v akci hráče působící v Severní Americe. Předtím, než se hokejisté rozjedou do svých klubů a k týmu se připojí až bezprostředně před světovým šampionátem, který je ozdobou taky vysílání radiožurnálu Sport vždycky napřes rok na konci prosince a na začátku ledna, a kde teď v posledních letech pravidelně hokejová dvacítka sbírá medailové úspěchy. Co se týče úvodního utkání toho turnaje pěti zemí, tak Češi do něj nastoupili, malinko jsme se tomu utkání nevěnovali, protože tam skutečně nepadají góly, zatím jedním jediným úspěšným střelcem, a to po 47 odehraných minutách, je třinecký útočník Dominik Řípa, který se trefil už v čase 2:35, tedy ve třetí minutě, a od té doby Češi vedou nad Švédy 1-0, dokonce základní hrací doby tedy zbývá ještě zhruba nějakých 12 minut. O výsledku tohoto duelu pochopitelně budeme na radiožurnálu Sport taky informovat.

0: Tenisové US Open se blíží a tak si teď v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovních hvězd připomeneme jednu z bývalých šampionek tohoto turné. Belgičanka Justine Henineová v Americe zvítězila dvakrát a s tenisem zůstává stále úzce spojená. Jak konkrétně, to už přišel říct do studia radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkný den.
0: Nejdřív pojďme připomenout ale tenisové úspěchy Justine Henineové.
1: Hráčka narozená v roce 1982 patřila k největším hvězdám ženského tenisu na začátku milénia. Dohromady ve dvouhře vyhrála 43 turnajů, z toho 7 Grand Slamových. Jediný turnaj velké čtyřky, který nikdy nevyhrála, byl Wimbledon. Tam dvakrát prohrála ve finále. Henineová taky ovládla olympijské hry v Aténách 2004. Jednou slavila zisk týmového Fed Cupu a dohromady strávila 117 týdnů v roli světové jedničky. Kariéru ukončila kvůli chronickým problémům s loktem na dvakrát. Po prvním konci v roce 2008 se ještě krátce pokusila o návrat na kurty, v roce 2011 už ale musela skončit definitivně, bylo jí tedy 29 let a kdo ví, jakých úspěchů mohla dosáhnout, kdyby zůstala zdravá.
0: A čemu se tedy po konci tenisové kariéry věnuje?
1: Těsně po konci s tenisem začala svou popularitu využívat v televizi, moderovala několik pořadů a měla dokonce vlastní reality show, ve které plnila různé nejen sportovní adrenalinové výzvy. V posledních letech se v televizi objevuje už v asi víc očekávané roli. Při některých grandslamových turnajích plní roli televizní expertky. Pravidelně taky vystupuje jako motivační řečník na různých konferencích, kde vypráví o svém tenisovém úspěchu, ale právě i o tom, jak se po předčasném konci sportovní kariéry začala věnovat jiným věcem. A mluví taky o tom, jak svou práci kombinuje s mateřstvím, má totiž 11-letou dceru a 7-letého syna.
0: Henineová ale stále zůstává v kontaktu s tenisem, ty už si to trochu nastínil jako televizní expertka, tak jakým dalším způsobem?
1: Vlastní tenisový klub nedaleko Bruselu, který má dohromady 18 kurtů s různými povrchy. Některé jsou kryté, některé venkovní, kromě toho je v areálu taky posilovna, restaurace nebo konferenční místnosti. Nejde o žádný luxusní klub, pouze prozvané, za 25 euro na hodinu si může kurt pronajmout úplně kdokoliv. Součástí klubu je taky tenisová akademie Justine Henineové, která se stará o výchovu mladých tenistů. Tu vede bývalá tenistka spolu se svým dlouholetým trenérem Carlosem Rodriguezem. Pochopitelně tito dva nejsou na všech tréninzích, účastní se ale různých letních kempů a podobně. Na stránkách akademie stojí, že priority při výchově dětí jsou v následujícím pořadí: radost ze sportu, zlepšování se a až poté úspěšné výsledky.
0: A to je v rozporu s motivací Tadeáše Skalického, který chce hned výsledky a žádnou radost ze sportu.
1: Vůbec nechápu, kde si na tohle přišel, naslyšenou.

Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket. Ten se bude konat v roce 2029 proti Belgii, respektive ten zápas bude proti Belgii. Oproti přípravnému Supercupu v Hamburku má kouč Luboš Bartoň k dispozici po potížích s kotníkem křídelníka Tomáše Kyzlinka a vrací se taky rozehrávač Ondřej Sehnal, který naposledy chyběl kvůli příjemným zprávám, protože se mu narodila dcera. Ten zápas budou hrát čeští basketbalisté zítra ve 20 hodin a 30 minut.

0: Není klišé říct, že pro volejbalistku Kateřinu Valkovou je výhra už jen samotná účast na mistrovství Evropy, které v těchto dnech hostí taky Brno. Nahrávačka českého týmu se totiž v květnu zranila a od té doby bojovala o to, aby domácí turnaj stihla, absolvovala totiž náročnou operaci kolene.
1: Na operaci předního křížového vazu byla volejbalistka Kateřina Valková 18. května. Hned začal závod s časem s cílem stihnout domácí mistrovství Evropy.
2: První 3 týdny jsem byla o berlích, tak to bylo takový víc odpočívání, ale vlastně už i tam jsme začínali s rehabilitací vlastně hned od 2. týdne a pak vlastně v podstatě od pondělí do soboty v posilovně nebo na rehabilitacích.
1: Po operaci řekli lékaři nahrávačce, že regenerace zabere 10 týdnů. Přesně tolik v tu chvíli zbývalo do startu závěrečného soustředění v Táboře, které už Valková musela stihnout.
2: Fyzio, doktoři se snažili co nejvíc. I já vlastně vnitřně ten tlak tam byl velký, protože jsme věděli, že by se to dalo stihnout, ale furt tam byly vlastně otazníky a kdyby se mě ještě někdo zeptal na začátku července, tak bych jim asi řekla, že to fakt nestihneme, ale pak se to tam taky jeden týden vlastně všechno nějak sedlo a nakonec to vlastně dopadlo dobře.
1: Jedna věc byla dostat do pořádku koleno, druhá poprace s tím, že zranění přišlo zrovna před turnajem, který je pro české reprezentantky tak výjimečný.
2: Jakýkoliv zranění po sportovci není úplně jednoduchý a tím, že to vlastně přišlo na začátku té sezony, na kterou jsme se reprezentační, na kterou jsme se všichni těšili, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale naštěstí mám kolem sebe podporu jak přátel, tak přítele a rodiny, kde si myslím, že to bylo nejdůležitější.
1: Kdyby část evropského šampionátu nehostilo Brno, možná by Valková účast dopředu vzdala. I za těchto okolností ale nešla do rizika a byla připravená na variantu, že turnaj uvidí jen z tribuny.
2: Bylo to nastavený, takže kdyby mě cokoliv bolelo, kdyby to nešlo, tak prostě jsme to zastavili a nejelo se, ale myslím si, že i ten trénink i vlastně veškerá ta rehabilitace byla nastavená, takže vlastně to bylo postupný, aby to koleno jsme úplně neodpálili a zároveň vlastně to bylo bezpečný, ale samozřejmě vždycky tam je nějaký risk, že to nemusí klapnout nebo že se něco může stát.
1: Poslední zápas základní skupiny čeká Kateřinu Valkovou a její spoluhráčky ve čtvrtek proti Bulharsku. Postup už mají Češky jistý, konečné umístění ve skupině ale rozhodne o 8finálovém soupeři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Koalice ve sněmovně přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Bleskovou povodeň v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 95 lidí, další stovky pohřešují. Kanoista Martin Fuchsa vyhrála na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů. Nehoda brzdí provoz na silnici 13 na příjezdu do Chomutova z Klášterce nad Ohří. A zítra bude polojasno, večer bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásili ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
4: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní nebylo reálné. Blesková povodeň a sesuvy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 95 obětí. Téměř 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. Ta se následně svalila do ledovcového jezera, které se protrhlo a voda z něj zaplavila přilehlé údolí.
5: Zasažená oblast je oblíbená destinace turistů a vodáků. Mezi pohřešovanými je tak podle nepálských úřadů necelých 300 zahraničních cestovatelů. České ministerstvo zahraničí aktuálně nemá informace, které by nasvědčovaly, že by mezi nimi měli být i Češi. Nepravděpodobné je to i podle horolezce a provozovatele cestovní kanceláře Jana Trávnička.
6: Čechů, kteří se tam teď pohybují, tak je vlastně hrozně málo. Turistická sezóna ještě nezačala.
5: Sezóna v oblasti totiž začíná zhruba v půlce září. V postiženém regionu už zasahuje nepálská armáda a záchranáři. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Ústí nad Labem skončila generální oprava průmyslové školy za téměř 600 milionů korun. Od září se tam po dvouleté pauze v náhradních prostorách znovu vrátí studenti. Ústecký kraj při modernizaci budovy z 90. let ve čtvrti Stříbrníky poprvé využil metodu BIM, kdy se digitálně zaznamenávají veškeré informace o stavbě, říká stavby vedoucí Jakub Flanderka.
7: Jak se budovala komplet celá stavba, tak v rámci toho se od začátku, dá se říct, budovalo i vlastně 3D model té stavby a museli se zaměřit veškeré sítě, tak aby se nekřížily a do budoucna třeba učitelé věděli nebo nějaký technik školy, v jaké části nad stropem za zdí je jaká trubka.
2: Sport. Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať, na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze čtyř jízd.
8: Ty kluci, kteří jsme byli na Bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Číňan to prostě hulil strašně moc, říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super, říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím, samozřejmě byl rychlej, všechna čest. Ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready.
2: Do semifinále postoupili i další české lodě, mužský i ženský čtyřkajak, kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce s Kamilou Šímovou a pak i sama na pětistovce. Dále pak na sprinterských 200-metrových tratích kanoista Antonín Hrabal a kajakář Vladimír Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru i pětistovce a Tomáš Sobíšek na kilometru. Poslední českou lodí dnes bude čtyřkánoje Rudolf Tettinger Hrabal Pták. Pojede zhruba za 10 minut.
1: Zelená vlna.
9: známe lepší cestu.
2: U Cpanáde jednička u Brna a nehoda na silnici 13 u Chomutova. Na D1 dnes dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně má téměř 20 km od 177. až na 196. km. Osobním autem je to asi na 40 minut, kamionem na delší dobu. Na silnici 13 z Klášterce na Touhří do Chomutova čekejte kolony u Málkova. Na příjezdu do Málkova uklízejí po nehodě dvou auta a projedete k Ivadlově. Fronty v obou směrech asi na 20 minut. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru z Vysokého Mýta postojíte až půl hodiny v koloně. Je silný provoz, jede hodně kamionů. A taky v Praze odpolední špička kolony mimo jiné na okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech a je to asi na 20 minut. A provoz vázne i v Cínovecké ulici na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice po nehodě blokovaný pravý jízdní pruh, je tam fronta od sjezdu na Zdíby. A pozor, utpává se taky silnice 9 mezi Zdíby a Líbeznicemi. Opravují tam vozovku, pouští auta k Ivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
10: Dál pokračuje odpolední vysílání radiožurnálu Sport, je 16 hodin a 6 minut. Ještě jednou můžeme připomenout, že zítra budeme soutěžit na radiožurnálu Sport o dvě hodně zajímavé fotbalové vstupenky, protože vás chceme dostat na víkendovou šance ligu, konkrétně na nedělní program a konkrétně na ten zápas, který se bude hrát od 20 hodin, tedy derby Sparta versus Slavia. K tomu ještě přihodíme tričko radiožurnálu Sport s našimi sluchátky, tak abyste mohli reprezentovat ten nejposlouchanější čistě digitální stanici v českém vysílání. Co se týče dalších soutěží, tak budeme hrát třeba taky o Track and NASCAR Grand Prix na automotodromu Most a v příštích dnech vás pozveme třeba taky na stezku Korunami stromu na Lipně. Takže i s radiožurnálem Sport můžete vyhrát hodně zajímavé lístky, ale především tedy akcentuji tu zítřejší soutěž někdy v dopoledních hodinách o lístky na zápas Sparta Slavia.
9: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.

0: Dál pro vás sledujeme taky pátou etapu cyklistické Vuelty, tedy závěrečné Grand Tour sezony, a to spolu s Martinem Charvátem. Tak Martine, jak to zhruba 50 kilometrů před cílem dnešní etapy vypadá?
1: Stále peloton pospolu, což je to nejpodstatnější z té aktuální etapy, která je dlouhá vlastně více než 170 kilometrů. Jede se už tentokrát celá ve Španělsku, nedaleko Tarragony, a jede se vlastně přes jenom jeden vrchol třetí kategorie, 6,5% stoupání v průměru na 4 kilometrech, což není zrovna ten nejtěžší možný kopec a pro profesionály už rozhodně ne. No a peloton jede stále velmi vysokou rychlostí. Peloton tažený dvěma hlavními stájemi, tedy týmem Spojených arabských emirátů, kde je průběžný lídr Vuelty, tedy Tadej Pogačar. No a potom tým Vismalize Bike, který jede na Vouta van Aerta v tom celkovém pořadí. Vypadá to tak, alespoň přesto, že v horách byl na tom velmi dobře Sepp Kuss. No a co se týče Vismy, tak ta se také často střídá v tom průběžném pořadí s týmem Spojených arabských emirátů, ale vlastně po tom, co byly v dnešní etapě menší snahy o únik a následné také boční porevy větru, kdy se závodníci při tom bočním větru mají možnost dostat do, řekněme, větších vzdáleností od svých soupeřů, takzvaně jim ujet, protože ta výhoda, že někdo jede za někým, není taková v takové situaci, tak přesto peloton drží pospolu. No a vlastně 50 kilometrů před cílem, ve chvíli, kdy se závodníci blíží na menší kopce v závěru etapy, tak teoreticky přijde šance pro někoho vytvořit si na tom jediném hodnoceném stoupání náskok, který by se dal dovést následujících přibližně 15 kilometrů do cíle, ale není to úplně pravděpodobné, možné je spíše, že to celé skončí hromadným spurtem.
0: Ještě mě zajímá, jak na tom jediný český účastník Vuelty Jan Hirt, který byl včera hodně vidět nějakou dobu v úniku, nakonec na 17. místě s odstupem v úzovkách jen necelých 7 minut za Tadejem Pogačarem, tak tuším, jak se mu daří dnes.
1: Jan Hirt není dnes výrazný, když se jede po rovině, pro Hirta to není, a myslím si, že Jan Hirt bude čekat především na to, až se znovu pojede v kopcích.
0: To říká Martin Charvát, se kterým jsme se bavili o cyklistické Vueltě, konkrétně páté etapě. Díky za to.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
0: No a na Radiožurnálu Sport už bychom se znovu měli slyšet s naším reportérem Františkem Kunou, který je na světovém šampionátu rychlostních kanoistů. Z českého pohledu se dnes uzavírá program v polské Poznani, a tak se tedy znovu vydejme právě za Františkem Kunou.
3: Na startu je čtyřkánoje ve složení Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal a Zbyněk Pták. Češi mají ve své rozjížďce, jsou dvě mezi čtyřkánojemi, a samozřejmě logicky celkově těch posádek je méně, protože je nutné ji složit ze 4 mužů. A tak teď je aktuálně na startu, který už mají závodníci za sebou, 6 lodí a první 3 postupují přímo do finále. Zbytek si pak zajede v semifinále o postup. Češi odstartovali dobře, aktuálně drží 3. pozici, která by znamenala finále, ale to je ještě velmi brzy nějakým způsobem spekulovat. Když se třeba podíváte na to, jak jel Tomáš Sobíšek, který zaskočil za Josefa Dostála na kilometrové trati, tak dlouho byl 7. a nakonec se dokázal vyhopnout až na 2. příčku. Česká čtyřkáno je aktuálně na 4. pozici, ve vedení Španělé, následování Němci, dobře jedou také Číňané a Litevci, Ukrajinci trochu zaostávají. Česká loď ve složení Rudolf Tettinger, Hrabal, Pták, který aktuálně teď na nepostupových příčkách, ale dopředu se už dokázali teď dostat Španělé, tedy udržet tu svoji pozici, Litevci už úplně odpadli a česká posádka se drží zatím na té hraně 3. a spíše 4., tedy 1. nepostupového místa. Nakonec teď už je jasně vidět, že je to místo 4., ale jen velice těsně, a bude to souboj s čínskou posádkou Zhu Jizhangyu v českém podání, ale tlačí se tam také další po pravici Čechů, je to ukrajinská posádka 5 lodí, teď už bojuje o 3 postupová místa přímo do finále, protože Litevci už úplně odpadli. Posledních 100 metrů mají závodníci před sebou a zdá se, že první 3 lodě jsou jasné a budou bez Čechů, kteří tak budou muset do semifinálové jízdy, protože tenhle závod, respektive rozjížďku, jasně ovládají Španělé, následování německou posádkou, 3. dojíždí Číňani, 4. Ukrajina, Češi na 5. místě, takže je čeká semifinálová jízda, nemohou tak už ušetřit síly. Litevci dojíždějí do cíle jednoznačně poslední. Nabízí se tak shrnout celý dnešek. Všechny české lodě, které se postavily na start, postoupily do semifinále. Někdo měl ten klíč těžší, někdo lehčí. Takže Martin Fuchs na kilometru i pětistovce, na kilometru druhý, na pětistovce jasně první. Postoupil český mužský i ženský čtyřka, jak Denisa Řáhová, jak na deblkánoji s Kamilou Šímovou na pětistovce, tak také sama na stejné trati. Stejně tak sprinteři, kanoista Hrabal, kajakář Cerman, Barbora Betlachová jela dvakrát jako Martin Fuchs a zvládla kilometr i pětistovku. A k tomu Tomáš Sobíček zmiňovaný, který dojel na druhém místě své rozjížďky na kilometrové trati, kdy dlouho hrál na nervy fanouškům, kteří neví, že by se mohlo v kanoistice stát to, co se stalo, tedy že dlouho jste opravdu hodně hluboko a nakonec zvládnete postoupit úplně v klidu. Zítřejší program začíná v 9 hodin. Barbora Sovová rozjížďka na 200 metrů mezi kajakářkami, pak Denisa Řáhová na stejné trati před 9:30. Ozveme se vás přímo vám odsud z jezera Malta, kde pokračuje a zítra bude pokračovat druhým dnem světový šampionát v rychlostní kanoistice. Z polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

Tohle byly Pink Floydi na radiožurnálu Sport v 16:22, kdy můžeme taky zmínit fakt, že Evropská fotbalová unie UEFA hodlá podle některých médií ukončit bojkot soutěží FIFA, který vyhlásila kvůli plánu Gianniho Infantina, tedy šéfa FIFA, na prodej části práv pro světové šampionáty do soukromých rukou. Agentura Reuters, televize Sky News a nebo list The Times na základě svých zdrojů uvedly, že UEFA obdržela záruky, že už se podobný pokus nebude opakovat. Unie evropských asociací vyhlásila ten bojkot koncem července, a to krátce poté, co tedy Infantino oznámil plán prodat část práv investorům. Pro odvolání bojkotu stanovila dvě podmínky, stažení Infantinova plánu a taky tedy ujištění, že už se něco podobného opakovat nebude. Každopádně, že by měl nějak Gianni Infantino odložit svou funkci a sestoupit z čela FIFA, to se zřejmě konat nebude.

Find me. Čeští hokejoví junioři nakonec prohráli úvodní utkání turnaje pěti zemí ve finském Espoo. Nad Švédy sice vedli do 53. minuty 1-0 po brzké trefě Řípy, jenže pak Švédové otočili a v základní hrací době ještě zvítězili 2-1. Pro české reprezentanty je tohle první utkání ze čtyř. Zítra se utkají s domácím Finskem, v pátek pak se Slovenskem a v sobotu se Švýcarskem. Je to poslední větší přípravný turnaj s hráči, kteří následně zamíří taky do Severní Ameriky a vrátí se až na světový šampionát.

0: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: 16 hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
2: Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice zákon kritizuje a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Úroda chmele v Česku bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Návštěvníci uvidí nejen proměny města během 300 let. Výstava Olomouc bude otevřená do 13. září. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková startují do semifinálové jízdy na mistrovství světa v kategorii dvojka bez kormidelnice. V Amsterdamu je u toho Kamil Jáša.
3: České reprezentantky vyrazí za malou chvíli na trať. Teď je fakt semifinále číslo 1. Výborné Rumunky a také Italky jedou dobře. Česká reprezentace se pokusí dostat mezi 3 nejlepší posádky, které budou postupovat do finále. A z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Kutné Hory. Na dálnici D1 připomínáme 20-kilometrovou kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice v Brně. Pro osobní auta je to zdržení asi 40 minut. Na silnici 38 z Čáslavy do Kolína vážná nehoda za odbočkou na Kutnou Horu. Na křižovatce na Kaňk se srazila 3 auta. Na místě hasiči taky sanitka. A policisté řídí průjezd Kyvadlově. Jsou tam kolony hlavně ve směru z Kolína. Na silnici 13 z Plášterce do Chomutova postojíte v koloně u Málkova. Na příjezdu do Málkova likvidují následky nehody. Dvouosobní aut a kolony jsou dlouhé.
6: Řídí to tam policie Kyvadlově. Z Chomutova zdržení je tak zhruba 30 minut. A z druhé strany od Plášterce na Skohří tady je zdržení minimálně hodinku, bych řekl.
5: Hodně řidičů to raději objíždí přes Tušimice. V Praze odpolední špička. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 se za sjezdem na Ořech srazila v levém pruhu 2 auta. Fronta od Zličína už je tam na půl hodiny. A ucpaná je po nehodě i Cínovecká ulice na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice blokují pravý pruh a brzdí se u sjezdu na Zdiby. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
7: Jedu vlakem Českých drah.
4: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
9: Všechny výsledky na jednom místě.
10: A za jedním takovým teď pomalu míříme. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková odstartovaly do semifinálové jízdy na světovém šampionátu, a to konkrétně v kategorii dvojka bez kormidelnice. Míříme proto do Amsterdamu za reportérem Kamilem Jášou.
3: České reprezentantky zatím jedou velice dobře, ale je to hodně vyrovnaný závod. Na čele jsou Francouzky, potom je to tam naskládané vlastně ve dvou vteřinách. Jednu vteřinu a 17 ztrácejí Američanky. Ještě mezi nimi jsou právě české reprezentantky 84 setiny. No a hned Německo v první dráze také jede velice dobře. To jsou informace z pětistovky. Ta trať je dvoukilometrová pro Pavlínu s Anou Žantručkovou, tedy pro Pavlínu Flaminkovou. Jde o mimořádně úspěšnou sezónu a také o velmi důležitý závod. Jejich stabilní výkony v průběhu celého seriálu světového poháru potvrzují, že jasně patří mezi nejlepší světové posádky a už také přemýšlejí nad účastí na olympijských hrách. A k tomu je třeba poskládat dobré výsledky, třeba právě ten tady odtud z Bosbánu, z Amsterdamu, kde vyrazili před malou chvílí na trať 1:50:45. To je čas z té pětistovky. Zdá se mi, že ty časy jsou o něco rychlejší než v tom prvním odpoledním bloku. Přestalo tady foukat, podmínky jsou úplně ideální, ani není příliš teplo a teď tedy budeme čekat na mezičas na jednom kilometru. Česká reprezentace je ve druhé dráze, to není úplně špatná výchozí pozice, vlastně bychom to mohli vzít od první dráhy, první dráha Německo, druhá Česká republika, třetí Spojené státy americké, čtvrtá Francie, pátá Austrálie a šestá dráha Chorvatsko. Rumunky vyhrály to první semifinále a dalo se to očekávat, jsou to závodnice, které vlastně porazily českou posádku také na mistrovství Evropy. No a teď tedy, už jsem o tom mluvil, Hanna Žantručková a Pavlína Flamíková jsou aktuálně na trati. Ten první čas byl 3:40:34, no a ztráceli na kilometru české reprezentantky na čtvrté pozici 4 vteřiny, 4,62 setiny vteřiny. Čtvrtá pozice aktuálně pro českou reprezentaci, samozřejmě, že je to polovina závodu a těžko odhadovat, jakou taktiku závodnice, které startují v českých barvách, zvolili, ale tedy na tom kilometru to vypadá tak, jak jsem před malou chviličkou říkal. Druhá dráha pro českou reprezentaci, je to ta dráha, která je hodně blízko hlavní tribuně. Možná jste také slyšeli, jak vždy ožijí diváci tady v Bosbánu v Amsterdamu, když se přiblíží závodnice do toho cílového prostoru, tak ještě tedy druhý kilometr mají před sebou závodnice. Aktuálně nejrychlejší posádka Francie. Francouzky jedou opravdu takticky výborně, skvěle vypadají, naprosto v klidu. 3:40:34. To je čas na kilometru, tedy v polovině závodu, ale rozhodovat bude pochopitelně až ten druhý kilometr a na tom jsou teď české závodnice stále čtvrté. Zkusím to spočítat, je to hodně daleko, 1, 2, 3, vypadá to stále na čtvrtou pozici. Připomenu, že tři nejlepší postupují do finále a teď už se česká posádka dokázala prodrat na tu postupovou třetí pozici, tak to je dobře. Kdo dnes sleduje veslování, tak jenom připomenu, že po změně pravidel se počítají hlavně časy, teď tedy ale umístění, boj o třetí pozici, o postup do finále. České reprezentantky se blíží pomalu už do té cílové fáze, už je tam vidíme po pravé ruce, už jsou po pravé ruce vlastně všech diváků, kteří dorazili sem na semifinále tady v Bosbánu, stále výborně. Francouzsky si drží v čele ten výborný výkon, za malou chvíli budeme znát také časy na 1500, to už je takový čas, který je hodně vypovídající. Ano, Francouzsky jsou stále první, my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, za malou chviličku se připojí posluchači Radiožurnálu k nám. Stále na čtvrtém místě a teď už na třetím Žantručková s Flamíkovou, opravdu je to potvrzené, ztrácejí 4 vteřiny a 23 setiny. Výborně, česká reprezentace začala trochu rozvážněji ten dnešní semifinálový závod, jenom tři nejlepší postupují do finále a další posádky si zajedou finále B, ale teď české reprezentantky tady v Bosbánu, v Nizozemsku, v Amsterdamu, vlastně v centru města, bojují o to, aby se prodrali mezi tři nejlepší posádky, které budou závodit potom ve finále a teď už sem přijíždějí posádky na prvním místě Francie, ale zdá se mi, že Francouzsky přece jenom trochu ztrácejí dech, možná přepálili ten začátek. Česká reprezentace se stále taktickým výkonem výborným drží na třetí pozici, 4 vteřiny na 1500, 4 vteřiny a 23 setiny ztrácela česká posádka, celkový jejich výsledek na 1500 metrech 5 minut 36 vteřin a 22 setiny a teď musí ze sebe vymáčknout české reprezentantky úplně všechno. všechno, blíží se do posledních metrů. Ten čas už se přibližuje k 7 minutám, takže zase je to taková ta průměrná jízda tady v Bosbánu, ale francouzsky toho mají, se mi zdá, tak akorát a také se musí pořádně ohánět, aby udrželi tu první pozici mezi prvními dvěma. No to není ani vzdálenost, rozdíl jedné lodi, ale české reprezentantky stále jedou výborně a mohlo by to být na třetí místo, stále se drží na třetí pozici. Teď výborně vypadá to, že už to zvládnou na třetí pozici. Francouzsky asi ztratí tu pozici lídra, ale postoupí do finále a výborně česká reprezentace v tuto chvíli finišuje. České reprezentantky se dostávají do cíle docela s přehledem na třetím místě. Teď protli cílovou pásku 7.24. No tak česká reprezentace je na třetím místě a z výrazu českých závodnic, českých veslařek je naprosto jasně vidět, že toho mají tak akorát. Vypadá to tedy na první místo Američanek, druhé francouzsky. Ano, je to potvrzeno na třetí pozici, tedy měla by to být postupová pozice s minimální ztrátou 2 vteřinky. Se teď aktuálně snad může tedy radovat česká posádka Flamíková Šantručková. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
10: A doplňme ještě našeho reportéra, že skifařka Alice Prokešová obsadila 2. místo v úvodní rozjížďce na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu a postoupila do pátečního čtvrtfinále. Co se týče dnešního programu, tak vedle Flamíkové se Šantručkovou ještě čeká semifinále český dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil.

Tohle byli Killers na Radiožurnálu Sport v 16 hodin a skoro 45 minut. Po včerejších výhrách fotbalistů Bohemians a Zlína dnes do domácího poháru vstoupí dalších 8 českých prvoligistů. Zápas druhého pohárového kola čeká třeba taky obhájce trofeje z Karviné, a to už za čtvrt hodinku s Kozlovicemi. Jinak ten druhý zápas, který začne v 17, bude tedy s tou prvoligovou stopou. Baník Ostrava se představí na trávníku Sparty Brno. Dva celky z nejvyšší soutěže budou mít třetiligové protivníky. Pardubice, ty se představí v Písku, kde v roce 2017 shodou okolností v poháru vypadly na penalty. Tehdy však ještě ale nehráli pardubičtí první ligu. No a nováček nejvyšší soutěže Artis Brno, ten zavítá do Uherského Brodu. Zbylá šestice prvoligových mužstev si zahraje se soupeři ze čtvrté nejvyšší soutěže. Liberec se představí v Přepeřích, Baník Ostrava, jak už jsme zmínili, v Brně proti tamní Spartě, Zbrojovka Brno, ta nastoupí ve Friedlandu nad Ostravicí, Mladá Boleslav v Praze proti Meteoru, Teplice pak v Křimicích a Slovácko bude hrát ve Velké Bíteši. Připomeňme, že Karviná tedy obhajuje vítězství v poháru, porazila Jablonec, ale do téhle nové sezóny vstoupila jako druholigový tým, a to kvůli účasti v korupční kauze. Poté byla vyloučena z nejvyšší soutěže a taky nefiguruje v evropských pohárech. Právě pětice účastníků evropských pohárů, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezóny, to je Sigma Olomouc, zasáhnou do domácího poháru, tedy MOL Cupu, až ve třetím kole.

0: O téhle písnice od kapely Rolling Stones musíme říkat, že už není z těch nejnovějších, protože je z toho předposledního alba, které legendární skupina vydala, to poslední letos. Od té doby, co vznikla písnička Messida v roce 2023, tak už se stal třeba kanoista Martin Fuchsa taky olympijským šampionem. A dnes má za sebou první den dalšího mistrovství světa. V polské Poznani je jako letos neporažený kanoista a k tomu úřadující olympijský vítěz hlavně kandidátem na zlaté medaile na tratích 500 a 1000 metrů. Tu kratší vyhrál na kilometru, byl druhý v nakonec nejrychlejší jezdě ze všech čtyř.
1: Nekoukal jsem, ale tušil jsem to. Samozřejmě měli jsme tam tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready.
2: Martina Fuchsu předjel jen Číňan Wu. Na větrném kanále na jezeře Malta, nedaleko centra Poznaně, měl pak Fuchsa dost času do další jízdy a možná by si představoval, že by nemusel jet tak brzy, tedy v 9 hodin ráno hned v první jízdě celého světového šampionátu. Souvisí to totiž s tím, kdy si dát snídani, aby ji tělo v sobě při dlouhém kilometru udrželo. V tomto ohledu je příprava klidně i 3hodinová, jenže nebyla to jediná šichta pro Martina Fuchsu. Čekal ho ještě odpolední závod, tedy rozjížďka na 500 metrů.
1: Ta noční rozjížďka kilometru byla taková, jaká byla, to už jsme si řekli, hned potom vlastně jsem se sebral jsem si věci a já jsem na pokojiště odpočíval, měl jsem nějaký 2 hodinky do oběda, pak jsem si dal oběd, tady jsem si chvíli lehnul, vlastně jsem se nebyl ani před tou 500 rozjet, abych fakt šetřil co nejvíc. Jo. Ta běžovka byla hezká, tak doufám, že všechny ty odpolední jízdy se mi pojedou stejně, jako jsem měla tady ta 500.
2: Jízdy dělilo zhruba 5,5 hodiny a Martin Fuchsa šetří síly i proto, že tady nepojede jen sám za sebe, ale čeká ho ještě závod na debelkanoji s bratrem Petrem. Šetřit se ale mohl pak odpoledne v rozjížďce na 500 metrů, kterou jasně vyhrál.
1: Vítězovka oproti kilometru byla úplně v pohodě. Bál jsem se trošku toho větru, jestli nebude moc silnej. Nebo to úplný vánek, ale na druhou stranu myslím si, že jsem se s tím hezky poradil. Ušetřil jsem fakt jako spousty sil. Kluci na mě naštěstí jako moc netlačili. Troufnu si říct, že to byla jako suverénní rozjížďka, ale já tady určitě nejsem jako kvůli rozjížďkám, ale kvůli finálím, takže jsem se snažil ušetřit co nejvíc sil, zároveň vyhrát a to se povedlo.
2: Během úvodního dne šampionátu postoupili do semifinále všechny české lodě a hned ve čtvrtek pojede Fuchsa znovu dvakrát. V debelkanoji s bratrem Petrem a pak semifinále kilometru. Rozjížďka na 500 čeká kajakáře Josefa Dostála. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

Nepřízeň počasí znemožnila moderním pětibojařům dokončit na mistrovství světa v Číně dnešní kvalifikaci. Závodníci před silným deštěm stihli absolvovat šerm a plavání. Překážky a běh se střelbou ale přesunuli pořadatelé na čtvrtek. Ze tří kvalifikačních skupin projde do následného semifinále 36 pětibojařů, no a po dvou disciplínách je na tom z českého kvarteta nejlépe Marek Grič, tomu patří šesté místo, za ním je Jan Toman osmý, Matouš Tuma devátý a obhájce bronzové medaile Matěj Lukeš po nevydařeném šermu až na 16. pozici.

0: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986, aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
1: Teď už ale na Radiožurnálu Sport přesně v 17 hodin míříme zpátky na světový šampionát veslařů a veslařek, konkrétně za dvojskifem Dalibor Neděla, Jakub Podrazil, který je teď v semifinále. Jak se daří českým reprezentantům, to ví a poví Kamil Jáša.
2: Ano, je to další velmi zajímavý bod odpoledního programu tady na kanálu Bosbán, vlastně v centru Amsterdamu. Česká reprezentace se pokusí prodrat mezi 3 nejlepší, ale to bude hodně těžký úkol, protože soupeři jsou velmi zdatní. První dráha Itálie, druhá dráha Belgie, třetí dráha Velká Británie, čtvrtá dráha Česká republika Neděla Podrazil, pátá dráha Nizozemsko a šestá dráha Chorvatsko. Už teď tedy můžeme potvrdit informaci, která nás hodně potěšila. České reprezentantky opravdu ze třetího místa ze semifinále postupují do finále. A jenom dodám, že Pavlína Flamíková v září vlastně za pár dní bude mít narozeniny, takže to je takový hezký dárek. Šantručková a Flamíková budou ve finále. A jak jsou na tom čeští reprezentanti? Měli by být na 500 aktuálně a nevypadá to vůbec špatně. Jejich ztráta na vedoucí posádku je 1:81. Ten výsledný čas nebo ten čas na tom prvním mezičase 1:36.20, ale je to, jak jsem říkal, hodně vyrovnaný souboj a teď už tedy se blíží závodníci k 1 kilometru. Belgičané jedou výborně, Velká Británie zatím v čele, ale ty rozestupy jsou naprosto minimální. To, co slyšíte pod mým hlasem, tak je aplaus diváků, protože zatím v cíli už se objevil další závod a teď tedy česká reprezentace se pokusí prodrat mezi 3 nejlepší závodníky, mezi 3 nejlepší posádky tak, aby se prokousal do finále. A Dalibor Neděla, 26-letý veslař, měří 186 cm, začínal poměrně pozdě v roce 2018 a teď tedy se pokusí se svým parťákem. Posádka Neděla Podrazil tak, aby závodníci se na ten kilometr dostali stále v kontaktu s tou nejlepší trojicí. Stále platí Velká Británie v čele, rozestupy naprosto minimální, Belgie na druhém místě, třetí byla právě nebo Nový Zéland, ale to je jenom dvě setinky, to je vlastně na vodě vůbec nic, jeden rychlý záběr. Aktuálně tedy na čtvrtém místě Podrazil Neděla, to je potvrzeno a to je dobrá zpráva, protože čeští reprezentanti jsou aktuálně v kontaktu a pozor, teď se dokonce dostávají na bronzovou příčku, tedy na třetí místo, které by znamenalo postup do finále a Britové první, Belgičané by měli být aktuálně na druhém místě a třetí místo Jakub Podrazil, Dalibor Neděla, ty rozestupy jsou opravdu naprosto minimální, 1:51 aktuálně ztráta české posádky na vedoucí jízdu, nebo tedy na vedoucí tým a česká reprezentace se stále drží v kontaktu s nejlepšími. Už za malou chvíli se dostanou na 1500 metrů. Teď co na kilometru, tam zatím žádná výrazná změna. 3:13.22. To je čas zatím vedoucího týmu Velké Británie. No a poslouchejte dobře, jaké jsou ty rozestupy. Belgičané jenom 88 setin za Velkou Británii a český tým na třetí pozici 1:51. Jenomže Nový Zéland je také na dostřel a Portugalci, kteří jedou až v šesté dráze, tak ti jsou velice blízko. Možná je to zatím úplně ten nejvyrovnanější závod z dosavadního odpoledního programu tady na mistrovství světa v kanálu Bosbán. Český tým už se blíží na tu metu 1500 metrů, no a potom bude otázka, kolik si česká reprezentace nechala sil do finiše. Ten obrázek je opravdu naprosto vyrovnaný. Zatím není rozhodnuto vůbec nic. Třetí místo by stále ještě měla držet český tým, který se dostává na 1500 metrů a teď už se podíváme na ty mezičasy na 1500, tak ještě chviličku, ještě posledních několik záběrů a my budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Aktuálně se posádky dostávají na metu 1500 metrů a výborně podrazil, s nedělou se posunuli dokonce na druhou pozici, jenom připomenu, že tři nejlepší posádky postoupí do finále a aktuálně nejlepší nebo nejrychlejší Britové a český tým drží druhé místo. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Pochopitelně, že vás budeme informovat o jízdách českých reprezentantů i v dalším průběhu světového šampionátu. A vypadá to, že Podrazil s Nedělou opravdu naplánovali výborně tu formu. Teď už se nám objevují zase s horizontem a dostávají se do cílového prostoru. Mají před sebou posledních, teď už to není ani 500 metrů. Velká Británie 4:51.02, česká reprezentace ztráta 1:34, 1:34. Teď už tedy se dostávají do závěrečné fáze závodu. Všechny posádky Britové stále drží vysoké tempo a opravdu zvolili výborně takový ten styl start, cíl, nemají zatím žádný problém a dokonce o polovinu lodě jsou v cílovém prostoru, ale česká reprezentace se v tuto chvíli řítí do cílového prostoru, do té pomyslné cílové pásky. Zatím to vypadá výborně, mohlo by to stačit na první tři místa, tři nejlepší posádky postoupí do finále a na ostatní v uvozovkách zbyde finále B. Ale teď se derou dopředu také další posádky. Český tým už je aktuálně, to vypadá, na třetím místě tu, ale drží docela s přehledem posledních kolik, možná pět záběrů. Britové vyhrají, to už je jasná věc, tedy Velká Británie je na prvním místě a teď projeli cílem česká posádka a mělo by to být třetí místo. Počkáme si ještě chviličku na potvrzení. Britové výborně od začátku vlastně vedli a proletěli cílem jako první, druhá Belgie, na druhém místě tedy Belgičané a teď čekáme na českou vlaječku. Měla by být ano, na třetím místě, takže stejně tak jako dámy, velká radost, kterou posíláme do České republiky. Česká posádka se dostává na třetí pozici a znamená to, že dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil pojede ve finále a z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě. Šatý!

0: Je 17 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a ten teď míří za fotbalem. Jablonec totiž čeká zítra odveta play-off konferenční ligy proti skotskému týmu Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli před týdnem 0-1, takže zítřejší zápas slibuje dramatickou podívanou. My se proto teď vypravíme za naším reportérem Pavlem Petrem, který aktuálně sleduje předzápasový trénink Jablonce na hřišti ve Vrkoslavicích. Pavle, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Trénink jabloneckých fotbalistů začal před pár minutkami. S jakou náladou a v jaké pohodě do něj svěřenci trenéra Luboše Kozla vstoupili?
1: Tak myslím si, že v dobré náladě, bylo slyšet i smích, to je určitě dobře, žádný stres jsem na hráčích nevypozoroval. Ostatně už před kole proti Varaždinu si jablonečtí vyzkoušeli, jaké to je vymazávat jedno brankové manko, i když samozřejmě kvalita Rangers je někde jinde než v případě Varaždinu. No a pokud jde o samotný trénink, tady ve Vrkoslavicích, tedy městské části Jablonce, jsou dvě hřiště, jedno malé, kde můžeme sledovat klasické rozcvičení, rozběhání, případné krátká cvičení. No a potom se tým klasicky už bez přítomnosti novinářů přesune na hlavní plochu a bude pilovat poslední detaily před čtvrtečním zápasem.
0: Jak jsem zmiňoval, jablonečtí si přivezli do Orvety, řekněme, velmi nadějný výsledek. Sice prohráli ve Skotsku, ale jenom 0-1. Takže jaké šance mají Severočeši v Orvetě? Jak velká je jejich naděje, že si zahrají ligovou fázi konferenční ligy?
1: Tak naděje na postup je vcelku reálná a poměrně slušná. Rangers patří ve skotské lize až 9. příčka s 1 bodem, ale pozor, to je bilance po pouhých 2 odehraných kolech za 1 remízu a porážku při skóre 2-3. Jablonec tedy šanci má, ve Skotsku odehrál slušné utkání, může ale mrzet nevyužitá přeslovka v úvodním duelu, kdy přeci jen tým trenéra Luboše Kozla postrádal takový, řekněme, klid v koncovce. Jablonečtí musí tedy být víc nebezpeční ve finální fázi. Před odvetou je tady všechno otevřené, Jablonec je ovšem doma silný a věří si, čtvrteční duel ukáže, jestli právem v tomto případě.
0: Otázkou je, jestli bude plno na tribunách. Stadion Střelnice v Jablonci pojme necelých 6 tisíc fanoušků, málo kdy je úplně plný. Troufám si tvrdit, že tohle je příležitost, kterou by si fanoušci asi neměli nechat ujít, takže bude na zítřejší pohárovou bitvu vyprodáno?
1: Souhlasím s tím, co bylo řečeno, podle webu jabloneckého celku by vyprodáno být mělo, takové byly informace, které zazněly před začátkem předzápasového tréninku. Určitě se proto na Střelnici bude vzpomínat na slavné pohárové bitvy. Mimochodem v sezóně 2015-16 tady představil Ajax Amsterdam, v sezóně 2018 a 2019 pak Jablonec zahrál základní část Evropské ligy a přivítal Dynamo Kyjev, Rennes nebo Astanu. Trenér Luboš Kozel říká, že on sám takový zájem o lístky, kdy mu přátelé volali, ještě nezažil. Podpora z hlediště by také mohla hnát Jablonec za zmíněným postupem do skupinové fáze konferenční ligy. No a jen tak mimochodem, pokud jsme u těch návštěv a vyprodaného hlediště, v úplné sezóně byla Střelnice vyprodána při 3 zápasech, a to ligových proti Slavii, Spartě a sousedním Liberci.
0: Tak teď snad bude vyprodáno tedy, jak Pavel Petr naznačil, i proti Rangers, protože jablonečtí podporu svých fanoušků rozhodně budou potřebovat. Co ještě oba dva týmy před samotným zítřejším odvetným zápasem čeká?
1: Tak jablonecké ještě pochopitelně závěr tréninku, jehož úvod sledujeme, to Rangers absolvovali před zápasovou přípravu ještě na domácím trávníku. Po 18. hodině to budou tiskové konference v obou případech za účastí trenérů a jedno z vybraných hráčů. V případě Liberce, respektive Jablonce, to bude Martin Cedidla a samozřejmě Luboš Kozel. No a protože ještě tiskovka nebyla, tak i tak se k nám dostala informace od skotských médií, kteří považují výhru 1-0 Rangers za velmi těsnou. Odveta na severu Čech tak prý a pro tým bude velkou zkouškou. No a případné vyřazení by mohlo mít vážné následky jak pro klub, tak pro trenéra McInnese, ale za to by se pochopitelně v Jablonci nikdo nezlobil.
0: Tak se tedy nechme překvapit, jak to zítra dopadne, jestli si hlavní fázi, nebo chcete-li tu ligovou konferenční ligy, zahraje Jablonec nebo Rangers, rozhodne o tom odveta. Budeme ji vysílat zítra od 18 hodin v přímém přenosu. Pavel Petr u toho jistě bude. Pavle, naslyšenou tedy zítra.
1: Naslyšenou.
0: Je 17 hodin 14 minut, tolik tedy fotbal na evropské scéně, té pohárové, a teď pojďme domů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pěknou porci zápasů totiž aktuálně nabízí druhé kolo MOL Cupu, neboli domácí fotbalové pohárové soutěže. Aktuálně jsou rozehrány 2 duely. Baník Ostrava vede na půdě Sparty Brno 1-0 v 15. minutě. No a Karviná jako obhájce pohárového vítězství nastoupila na půdě Kozlovic ze 4. ligy. No a na tenhle duel vyrazil Adam Kodet. Adame, kam si vlastně vyrazil? Hezké odpoledne.
3: Hezký den, vyrazil jsem do areálu sportu v Kozlovicích, což je městská část Přerova, tedy na Hanou. Je tady opravdu velmi hezký sportovní areál. Není tady jenom to hlavní fotbalové hřiště, na kterém se teď hraje a na kterém Karviná už vede 1-0, jakožto obhájce trofeje, ale jsou tady i tenisové kurty, jsou tady jiné sportovní plochy, je tady velké hřiště pro děti a je tady i vyhlášené občerstvení, kam se chodí, i když se nehrajou fotbalové zápasy. Jenom pro ilustraci, třeba klobása tady stojí 65 korun, takže nedivím se místním, že sem chodí i tak, jen tak posedět. No a co se týče fanoušků, kteří sem dnes dorazili, tak jich by mělo být něco kolem tisícovky, možná i něco přes, je to opravdu velká sláva. Když to porovnám s tím, kde jsem byl včera v Uničově, který hraje třetí ligu a hostil ligový Zlín, tak tam to rozhodně tak nežilo, jako tady v Kozlovicích, kde je to opravdu velká sláva. I když přijal pouze v uvozovkách druholigový klub, teď už z Karviné, a i když ta soupiska je spíše karvinského B týmu, ale i tak si tady nenechalo ujít tisícovka diváků, řekl bych možná i víc tenhle zápas, a dokonce před zápasem zhruba nějakou půl hodinku už došly na pokladnách lístky, takže se musela se přinášet další várka a další kufřík, ve kterém byly schované další, takže opravdu je to tady dnes velká událost.
0: Říká Adam Kodet, který bude tenhle duel mezi Kozlovicemi a Karvinou o postup do třetího kola MOL Cupu samozřejmě sledovat i dál. Adame, tedy brzy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a v 17 hodin a 16 minut mohl doplnit další vývoj v souběžně hraném utkání druhého kola MOL Cupu mezi Spartou Brno a Baníkem Ostrava. Baníkovští už se dostali za 17 minut do dvougólového vedení a zatím tedy dělají všechno pro to, aby na půdě týmu z divize, nebo chcete-li dnes čtvrté ligy, splnili roli favorita. No a za chvíli budeme o fotbale mluvit znovu, protože nejen Jablonec, jak jsme nastínili před chvílí, čeká odveta v pohárové Evropě, ale také Viktorii Plzeň. Ta se pokusí smazat třígolové manko v posledním předkole Evropské ligy, které si přivezla z Bělehradu ze stadionu Červené zvězdy. A proto se za chvíli do západočeské metropole vypravíme.

0: Říká se, neříkej hop, dokud nepřeskočíš, ale fotbalisté Plzně mají tak trochu namířeno už před odvetou posledního předkola Evropské ligy do ligové fáze konferenční ligy. Před týdnem totiž Bělehradě nezvládli úvodní duel a do odvety s Červenou zvezdou půjdou střígolovým mankem. Jestli si fotbalisté Viktorie pod vedením nového kouče Radoslava Kováče věří na velký obrat, tak na to se už do Štruncových sadů můžeme zeptat našeho reportéra Vladislava Janouškovce. Vláďo, hezké odpoledne.
1: Pěkný podvečer ze Štruncových sadů, tak asi nikdo nepřizná, že jde do zápasu s tím, že se nepokusí o malý zázrak. Trenér Radoslav Kováč prohlásil na tiskové konferenci, že chce Červenou zvezdu porazit, no ale také zmínil, že sledoval třeba včerejší husarský kousek fotbalistů Lineckého Lasku, který vlastně přes průběžnou ztrátu 0-4 v odvetě dokázal ten postup ubojovat. No a něco podobného by rád viděl od svých svěřenců, i když osobně si nemyslím, že by Červená zvezda, srbský tým, tu odvetu zítra ve Štruncových sadech podcenila, však také trenér Riera nechal o víkendu v lize odpočívat prakticky všechny hráče, kteří vlastně hráli ten první duel s Plzní a zařídili to vedení nebo vítězství 3-0.
0: V Plzni už proběhla předzápasová tisková konference, ale také úvodní část tréninku, která byla otevřená pro novináře, takže Vladislav Janouškovec nechyběl. Jaká panovala mezi fotbalisty a v realizačním týmu atmosféra?
1: No, řekl bych, že v celku pozitivní. Trenér Kováč po takovém úvodním kolečku, kdy promlouval ke svým svěřencům novým, taky je vyslal do pohybu pokynem Energy, Energy. No tak doufám, že mu všichni rozuměli, rozběhli se po trávníku. Neřekl bych na tu dálku, že tam bylo nějak přehnaně moc úsměvů, nicméně hráči si asi uvědomují, že jsou vlastně znovu na startovní čáře, znovu mohou zabojovat o to místo v sestavě a taky určitě sami věří, že plzeňský klub se startuje třeba už tím zítřejším zápasem proti srbskému mistrovi. Ať už to dopadne postupem či nikoli, tak pokud by se povedlo alespoň ten zápas zvládnout vítězně nebo podat daleko lepší výkon než v těch dosavadních zápasech téhle sezony, tak by to mělo mít na mužstvo nějaký pozitivní vliv.
0: Ten výkon před týdnem v Bělehradě v prvním vzájemném duelu mezi Viktorií a Červenou zvezdou nebyl dobrý z pohledu západu Čechů. Co se tedy musí změnit, aby Plzeň měla šanci, jak si zmínil, alespoň odvetu zvládnout vítězně, když už ne postupově?
1: No, rozhodně se musí změnit defenziva. Ta plzeňská obrana je velmi špatná v úvodu sezony a když si vzpomenu na ten zápas před týdnem, tak klíčem určitě bude uhlídat ty nebezpečné ofenzivní hráče srbského celku. Zmíním asi dvougolového kapitána Ivaniče, ale je tam exslávista Čama.

0: Jsou tam další velice šikovní fotbalisté a Plzeň měla obrovské problémy s tím bráněním, jeden na jednoho. Tohle musí tedy v první řadě Radoslav Kováč od svých svěřenců vyžadovat, aby poctivěji přistupovali k té defensivní práci. Jakožto bývalý obránce by to snad mohl mít v krvi, ale pochopitelně Plzeň musí a potřebuje být také odvážnější dopředu a efektivnější v koncovce. Zkrátka je toho hodně. Jak už jsem zmínil na začátku, bude to obrovsky těžké pro Plzeň otočit tenhle ten zápas nebo dvojzápas, který je zatím v poločase za nepříznivého stavu 0-3 pro Plzeň.
1: Ano.
0: Z hlediska Plzně.
1: Ano. Tady vyhlídky do odvety pro Plzeň nejsou dobré, ale jak se říká, bojovat se musí až do konce, dokud naděje žije, tak je potřeba snažit se jí tedy proměnit v realitu. Byť tedy teď to nevypadá. Vladislav Janouškovec bude zítra komentovat odvetný duel posledního předkola evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Červenou zvezdou. Hrát. Začne se v 19 hodin ve Štruncových sadech. Vlado, díky a zítra naslyšenou.
0: Hezký den.
1: Je 17 hodin 24 minut a já jenom přidám, že zítra to tedy nebude jenom o Viktorii Plzeň a její snaze otočit tedy poslední předkolo Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad, ale už v 18 hodin začne odveta posledního předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a skotskými Rangers a v 19 hodin nastoupí Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. V Řecku východočeši minulý týden uhráli velmi nadějnou remízu 2-2. S Radiožurnálem Sport ani u jednoho utkání samozřejmě nebudete chybět.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Stolen. Some people stay alive some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

Matthew Brennan se stal vítězem páté etapy na letošní Vueltě. Dokázal zvítězit v závěrečném spurtu pelotonu. Podrobnosti o pátém pokračování poslední Grand Tour téhle sezóny vám na Radiožurnálu Sport nabídneme už za pár minut.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
1: Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu anebo osobních příplatků. U jižního pobřeží Kréty zachránila ráno řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů, kteří pluli na třech člunech. Informovala o tom agentura DPA, podle které už včera záchranáři z moře vytáhli 80 lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Národní památkový ústav dnes zahájil kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy 150 milionů korun. Sport. Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil prošel na veslařském mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle třetí. Stejným umístěním si finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantrůčková a Pavlína Flamínková. Evropská fotbalová unie UEFA plánuje ukončit bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podle agentury Reuters nebo televize Sky News totiž dostala záruky, že se FIFA už nepokusí prodat práva na světové šampionáty do soukromých rukou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a komplikace na Pražském okruhu. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to nesouvislé fronty nejen kamionů od 173. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte okolo půl hodiny, kamionem delší dobu. Kolony i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam už jsou to převážně kamiony v pravém pruhu od 8. kilometru až do Brna. Na Pražském okruhu čekejte kolony v okolí tunelu, aktuálně v obou směrech. Tunely byly chvilku zavřené kvůli zadýmení. Už je vyvětráno, tunely průjezdné a kolony se rozjíždějí. Na okruhu fronty taky u plzeňské dálnice, opět obou směrně. Ve směru na D1 od letiště je to tradiční fronta před sjezdem na Ořech, asi na 15 minut. No a směrem na Plzeň překáží nehoda. Na začátku dálnice D5, zhruba na prvním kilometru, a tam je fronta už z okruhu. Ještě jedna nehoda z Prahy. V Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí nad Labem blokuje pravý pruh u sjezdu na Ďáblice. Popojíždět budete od sjezdu na Zdiby asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném spurtu britský cyklista Matthew Brennan a po nedělním triumfu si připsal druhé vítězství v tomto prestižním závodě. Tolik tedy základní informace o dalším pokračování poslední cyklistické Grand Tour téhle sezóny. S podrobnostmi už je ve studiu Martin Charvát. Martine, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Matthew Brennan zvítězil před Belgičanem Jordim Meesem a Italem Albanézem, což naznačuje, že Matthew Brennan vlastně neměl ve spurtu jako soupeři ty největší spurterská esa, která jsou na letošní Vueltě, a to proto, že jediné za to poměrně ostře jeté stoupání na trase té páté etapy trochu očesalo peloton o, řekněme, spurtéry, kteří jsou trochu jiné konstituce, jsou trochu těžší než vrchaři. No a takový Mats Pedersen v tom stoupání nestíhal. Tempo, které nastavil tým Spojených arabských emirátů, v tom stoupání byl stále vpředu. Tady Pogačar, ale závěrečné kilometry jednoznačně patří týmu Vismalis Bike, protože ať už Wout van Aert a nebo třeba Laporte, tak se dost přičinili o to, že Matthew Brennan měl pro závěrečných 150 metrů naprosto to fantastickou pozici a Jordi Meese v podstatě celou dobu byl za jeho zády. Opravdu to, co tým Vismalis Bike předvedl v posledních 5 kilometrech, bylo naprosto fantastické a Matthew Brennan to dokázal využít ve své druhé vítězství v páté etapě na letošní Vueltě, tedy zvítězil ve druhé a teď už tedy v páté etapě.
0: Vzhledem k tomu, co jsi popisoval, tak se asi žádné změny na čele průběžného pořadí nekonaly.
1: Přesně tak, tady Pogačar stále vede o 3 minuty a 21 sekund před Primožem Rogličem a další v pořadí Španěl Enric Mas ztrácí 11 sekund na Primože Rogliče. Žádný z favoritů v dnešní etapě nestratil vůbec nic. Ta celková desítka v tom pořadí průběžném se nemění nijak.
0: Vueltu jede jediný Čech Jan Hirt, který byl hodně vidět včera v úvodu té horské zkoušky, která sice měřila jen 105 kilometrů, ale byla pořádně náročná se 4 těžkými stoupání, ve které zvítězil Tadej Pogačar a vytvořil si ten aktuální skoro 3,5-minutový náskok v průběžném pořadí. Předpokládám, že Jan Hirt dnes asi moc aktivitou nehýřil.
1: No, Jan Hirt samozřejmě je jezdcem, který patří do hor. On poté, co za sebou má 3. a 4. etapu, 3. zakončil v hotelu, jako všichni další závodníci, ve 4. si to zmínil, tak on teď má několik etap, ve kterých by úplně vidět být nepotřeboval, a pokud si dobře pamatuji z hlavy ten následující program letošní Vuelty, tak se znovu dá očekávat, že bude vidět znovu v pátek, kdy se pojede znovu se závěrečným cílovým stoupáním. To bude opravdu etapa, která by mu znovu mohla svědčit. Ona jeho stáj NSN už před startem letošní Vuelty naznačila, že pojede na jednotlivé etapy. To znamená, že Jan Hirt nepotřebuje nutně někomu pomáhat v těch etapách, které byly jako třeba ta dnešní s jedním kopcem před cílem a potom závěrečným spurtem, tam on na rovinu si to řekněme není moc platný, ale potom etapy, které budou do kopce, ať už v pátek, anebo potom v neděli, tak by mu mohly svědčit pro to, aby mohl předvést nějaký hezký výkon, pokud ale tady Pogačar neřekne, dneska chci vyhrát já, protože když on tohle řekne v posledních letech, tak to tak zpravidla skončí.
0: Říkal jsi pátek, sobota,
1: pátek,
0: ale
1: neděle.
0: Pátek, neděle, ale co zítřek? Co čeká cyklisty zítra na Vueltě? Tedy samozřejmě víme, 6. etapa, ale s jakým profilem, jak by mohla se vyvíjet a jak by mohla dopadnout?
1: 6. etapa má také jedno velké stoupání, tentokrát ale velké stoupání před cílem. Bude to etapa s poměrně náročným profilem, zase se po tom jihovýchodním pobřeží Španělska posuneme trochu níže, co je ale podstatné, nebo níže, jižněji, abych byl geograficky přesný, co je ale podstatné, tak to stoupání bude mít vrchol přibližně 20 kilometrů, 15 kilometrů před cílem, a bude to stoupání tentokrát přibližně 10-kilometrové s průměrným sklonem 7%, což je něco, co naznačuje, že kdo by chtěl vyhrát, tak může být na tomto kopci poměrně dost vysoko a nedá se čekat, že tam přijede peloton úplně pospolu. Zkrátka dají se čekat nástupy některých, kteří si budou věřit i v následném sjezdu a znovu by se mohlo stát, že pokud by chtěl tady Pogačar, tak tohle je profil, kde on by mohl zaútočit, protože i ve sjezdech je v posledních letech velmi dobrý, ale také by tady Pogačar někdy mohl dát prostor ostatním, už si to ostatně celý cyklistický svět tak trochu přeje.
0: Říká Martin Charvát, a jen tedy znovu zopakuji, že pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném sportu Brit Matthew Brennan.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: O cyklistiky pojďme k fotbalu, protože se hrají zápasy druhého kola MOL Cupu, no a do akce šlo 8 prvoligových týmů a zatím si nejlépe vede Baník Ostrava. Ten totiž vede na půdě Sparty Brno, tedy soupeře ze čtvrté ligy, ve 44. minutě 6-0. A když už je tady Martin Charvát, tak Martine, víš, kolik z těch 6 gólů Baníku dal mladý 18-letý útočník Vít Škrkoň?
1: Typl bych odhadem třeba 4.
0: Dokonce 5. A jenom Jurečka přidal jeden z penalty. Víč Krkoň tedy zatím hlavním hrdinou tohoto utkání. V další zápasy, ve kterých nastoupili prvoligové týmy, tak za sebou mají zhruba 13 minut, ale někteří favorité už se prosadili. Třeba Zbrojovka Brno vede na půdě Friedlandu nad Ostravicí 2-0, Mladá Boleslav na Meteru Praha 1-0 a 1-0 už vede také Slovan Liberec na hřišti Přepeří.

0: Už v neděli začne v New Yorku Grand Slamové US Open, tedy ono samozřejmě, jak určitě dobře víte, odstartovalo tou opravdu trošku zvláštní soutěží v mixu, k tomu se ještě dostaneme, ale to hlavní tedy přijde v New Yorku od neděle. A budou od toho i sestry Serena a Venus Williamsovy. Po čtyřech letech se totiž představí na New Yorkském Grand Slamu ve čtyřhře. Na tomto Grand Slamovém turnaji společně vybojovali v minulosti dva tituly. Organizátoři oznámili, že slavné americké tenistky obdržely divokou kartu. 44-letá Serena a ještě o dva roky starší Venus naposledy společně hráli před pár dny na turnaji v Cincinnati a vypadli hned v prvním kole. Mladší ze sester se vrátila k tenisu letos po čtyřleté pauze. Jenom doplním, že sestry Williamsovy vybojovaly trofej ze čtyřhry na US Open v letech 1999 a 2009 a společně dosáhly na celkem 14 Grand Slamových trofejí a také 3 olympijská zlata. Serena Williamsová byla ve hře i ve zmíněném mixu, ale po boku Carlose Alcaraze vypadla ve čtvrtfinále. Do semifinále naopak prošla česká dvojice Karolína Muchová a Jakub Menšík, která se v semifinále, které se bude hrát v noci z dneška na zítřek v New Yorku, utká s ruským párem Andrejová Rublev. A jen pro doplnění, druhou semifinálovou dvojicí tvoří manželé, Ukrajinka Svitolinová s Francouzem Monfisem a Švýcarka Benčičová, která hraje po boku Itala Koboliho.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin 50 minut a na Radiožurnálu Sport se znovu budeme věnovat druhému kolu domácí pohárové soutěže, tedy MOL Cupu. Jedním z dnešních zápasů z té pořádné nadílky je i souboj Kozlovic s Karvinou. Jak tenhle duel prožívají domácí, i o tom teď bude mluvit se svým hostem Adam Kodet.
1: Hezký den znovu z Kozlovic, nejsem tady opravdu u mikrofonu sám, abychom splnili zpravodajskou povinnost, tak v poločase je zápas Kozlovic ze čtvrté ligy s Karvinou, ze druhé ligy s obhájcem trofeje 1-0 pro Karvinou, ale myslím si, že tenhle rozhovor nebude úplně třeba o tomhle zápase, úplně o fotbale, protože tady máme předsedu místního klubu z Kozlovic Lubomíra Korítka. Vítám vás ve vysílání.
2: Děkuji. Já vás vítám také u nás na našem stadionu a v našem areálu, že jste navštívil tento zápas.
1: Jak vás těší, pane Korítko, tahle dnešní návštěva, protože mělo by tady být okolo tisíce diváků a vypadá to, že to je opravdu velký svátek pro celý klub.
2: Jo, určitě jsme potěšeni, že na tento zápas přišlo tolik diváků a doufáme, že zatím se za předvedenou hru nemusíme stydět. Výsledek o polčase pro nás příznivej. Jak říkám, jsou velice rád za tu návštěvu a pro nás jako pro klub s obhajcem loňského titulu je to pro nás fakt svátek jako fotbalovej. A i pro většinu hráčů, já si myslím, jo.
1: Před zápasem jsem viděl ten schon tady všude, aby všechno proběhlo tak, jak má. Dokonce chvíli se zdálo, nebo jste měli hlášku, že i došly lístky na pokladnách.
2: Byl to jenom takový menší šotek. Jo. Oni si nevyzvedli druhou pokladnu, v které byla druhá polovina lístku, ale já jsem věděl, že určitě to tak není, že někde se ten šotek stál, protože v té době ještě tolik tisíc lidí tady nebylo. Máme nachystané asi 1100 lístků, takže určitě tolik lidí tady nebylo, ale spravilo se to.
1: Kdy tady byla naposledy takováhle návštěva?
2: Naposledy, jako takové větší návštěvy na fotbal, kolem 800 lidí chodívali, když jsme hrali derby s Přerovem, což je škoda, že to derby vypadlo, že Přerov hraje nižší soutěž, ale věřím, že někdy to se Přerov k nám vrátí do soutěže a ty lidi z toho Přerova na ten fotbal zase přijdou.
1: Stále si povídáme s předsedou FK Kozlovice Lubomírem Korítkem, tak kolik stojí práce nachystat takovýhle zápas? A když jsem viděl vás, co všechno tady zvládáte dneska i s mikrofonem jako hlasatel, roznášel jste tam lahve s vodou, trubkou jste dokonce se tady snažil trošku probudit fanoušky, tak co všechno vy i osobně jste pro to dnes udělal?
2: Jak to asi všichni v tom Přerově ví, jo, a i tady kolem klubu, že v tom klubu vlastně dělám pomalu všecko. Včera jsem to hřiště chystal, sekal, lajnoval. Dneska jsem vlastně kolem toho s pořadatelama chodil, aby všechno proběhlo v pořádku. Doufám, že to máme nachystané v pořádku, aby jsme vyhověli regulím LFA, což zatím je vše v pořádku. Takže ta práce kolem toho fotbalu jako je hodně, ale kdyby to člověk nechtěl dělat a nedělal to srdcem, tak to dělat nebude. A pak se mu to vrátí tím, že vlastně přijde takový zápas a přijdou lidi a jsou spokojeni tady v tomto areálu, přijdou se na ten fotbal podívat. To je pro mě potěšením.
1: Ten sportovní areál tady v Kozlovicích, nejenom to fotbalové hřiště, ale celý ten areál tady v takovém tom dělíku je velmi pěkný, tak jak se vám ho daří udržovat v takovémhle stavu, protože myslím si, že i týmy z vyšších soutěží by vám ho mohli závidět a já docela závidím i oproti některým ligovým stadionům ten výhled, který tady z takové terasy dnes mám.
2: Jako je to hodně práce, hodně úsilí, hodně času, který by se mohl věnovat možná své rodině, která je ochuzená o ten čas, který tady v tomto areálu trávím. Někdy se řeknu, jdu tady na hodinu a přijdu za pět. Jo, vždycky to je tak, že ta práce se tady najde. Ale kdyby jsem to nechtěl dělat, tak to dělat asi nebudu. No, tady tomu nefandí hlavně moje manželka.
1: Není to tak dávno, co ten areál tady docela výrazně poničili povodně. Z toho už jste se nějak kompletně dokázali dostat?
2: Jo, jako dalo se to povodně. Za pomocí Olomouckého kraje a hlavně města Přerova jsme to hřiště dali do pořádku. Spadla nám tady zeď jako obvodová kolem hřiště. Jo, přispělo na tom, nám na to město a i kraj a v prosinci jsme to dali dohromady, tak aby jarní čas soutěže jsme mohli zahájit na bezproblémové hřišti a aby to bylo bezpečné.
1: Stále u mikrofonu předseda čtvrtoligových fotbalových Kozlovic Lubomír Korítko. Tak co sportovní ambice, protože loni v té své skupině jste skončili na druhém místě, tak pokukujete možná po ještě vyšších patrech než čtvrtá liga?
2: Jako fotbal a každý sport se hraje proto, aby se vyhrávalo. A i naše ambice jsou takové, že a hlavně našeho trenéra, ten má ty ambice vždycky nejvyšší, chce vyhrávat. Nikdy neříkám dopředu, jako, jak to dopadne, už v jedné reportáži možná po přerozkoteli jsem říkal, uvidíme po podzimní části soutěže, jak na tom budeme a můžeme řešit to, jestli půjdeme o patro výš nebo ne. Jednou jsme už postoupili, mohli postoupit, věděli jsme, jaké máme možnosti a nemáme možnosti, a tak v té době jsme do té soutěže nešli. Jo, teďka uvidíme, jak to dopadne a proběhne další jednání s potenciálními sponzory a třeba s městem Přerovem.
1: Poslední otázka, ryze na ten dnešní zápas, kdy půjdeme za chvíli do druhého poločasu. Je to 1-0 pro Karvinou, která sem přijela, řekněme, v obměněné sestavě spíše s takovým B týmem, ale ta kvalita na hřišti je vidět, tak jak vidíte ambice svého týmu do toho druhého poločasu, protože navzdory té hře je to zatím jenom o gol.
2: Na hře je to fakt o gol, jako je tam vidět rozdíl mezi týma soutěžema, ty kluci jsou někde jinde, naši kluci, kteří teďka hrají, před chvílou přišli z práce nebo ze školy, jo. Takže je to tak, uvidíme. Já nikdy ty výsledek v takovém zápase je těžko typovat výsledek. Budu rád, když ten výsledek udržíme nebo neprohrajeme vysokým rozdílem. Kdyby to dopadlo pro nás úplně šťastně nějakou remízou a na penalty, to by byl pro Kozlovice fakt svátek, ale uvidíme. Nepředpokládám, já nejsem moc velký tipper, ale nepředpokládám, že by podle vývoju zápasu jsme ten zápas mohli otočit, ale děj se vůle boží.
1: Stát se může ve sportu opravdu cokoliv. Tohle byl Lubomír Korítko, předseda fotbalových Kozlovic, které za chvíli čeká druhý poločas druhého kola MOL Cupu proti Karviné. Po prvním prohrávají 0-1. Z Kozlovic Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
4: Díky vám stále rosteme.
5: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport.
0: A na Radiožurnálu Sport každý čtvrtek po 10. dopoledne desítka Pavla Zhorává, a s hostem tím bude tentokrát Luboš Kubík mladší, tedy syn bývalého skvělého fotbalisty a reprezentanta Luboše Kubíka. Luboš Kubík mladší je zakladatelem a šéfem agentury, která pomáhá mladým českým sportovcům získat stipendia a studovat na středních školách a univerzitách ve Spojených státech amerických. Takže zase velmi zajímavé téma a zajímavý host zítra po 10. dopoledne v desítce Pavla Horváta. We'll be right back.

0: Náš dům zpívá skupina Madness, vaše rádio, to je Radiožurnál Sport. Teď se zprávami.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto novely, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů.
3: Hlasovalo 104 proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
2: Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 95 obětí, pohřešují se i stovky zahraničních turistů.
4: V tuto chvíli nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že mezi pohřešovanými jsou čeští občané.
2: Šantrůčková s Flamíkovou pojedou na mistrovství světa ve veslování finále. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Teploty 24 až 29 stupňů. Je středa 26. srpna. Dobrý den u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
6: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
6: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
8: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
6: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec po dohodě skončí k poslednímu srpnu ve funkci. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Krapinec nedávno vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji k výkonu funkce nepotřebuje. Nutnost prověrky byla v požadavcích tehdejšího výběrového řízení.
9: Nástupkyně Lenka Hamplová příslušnou prověrku má, i proto bude jmenovaná přímo bez výběrového řízení, řekl Radiožurnálu ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
10: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
9: Opoziční senátor Ondřej Lochman z Hnutí STAN přímé jmenování kritizuje.
11: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení a nebude to přímá politická nominace.
9: Hamplová by se podle ministra Bednárika měla soustředit na snížení nákladů a zadlužení Českých drah. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 95. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trishulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
12: Nepálské úřady se přiklání k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že její sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které je zažalovali. Přislíbila taky zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly kolem 4 bilionů korun.
13: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede 2hodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s vládou ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
15: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
16: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měl nějakou motivaci postupu, ne jenom 5letého.
15: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
17: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce a sociálních věcí v pondělí představit.
15: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Ministerstvo životního prostředí šetří možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Jeho řediteli nařídil ministr s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chce taky pokračovat v hloubkových auditech.
18: Zákon byl podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů porušený v případě 2 projektů, a to u akceleračních zón a v případě strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování.
19: Ministerstvo životního prostředí na tyto 2 úkoly uvolnilo 40 milionů korun, v níž byly právě i evropské peníze.
18: Podle předchůdce Petra Hladíka z KDU-ČSL se ale motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
20: Minister má procesy, pokud zjistí nějaké pochybení, jak s tím pokračovat dál.
21: My nevíme, jestli to bylo administrativní, fakticky, jak probíhalo to výběrové řízení, jestli nám tady něco ukradlo.
18: Podle Červeného mělo docházet k porušování zákona dlouhodobě od roku 2023. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Princ Harry a jeho rodina se vrátili do Velké Británie. S manželkou Meghan ve vodkyní ze Sussexu a dětmi přiletěli do Birminghamu. Do Spojených států se odstěhovali před 6 lety potom, co se vzdali oficiálních královských povinností.
22: Dévora ze Sussexu v autobiografické knize s názvem Náhradník popsal špatné vztahy s otcem králem Karlem III. A bratrem Williamem, následníkem trůnu. Harrymu i jeho manželce chyběly pochopení a podpora ze strany královské rodiny. Ještě loni v rozhovoru pro televizi BBC neviděl možnost, jak se vrátit do Británie a zajistit rodině bezpečí. O ochranku přišli, když se vzdali plnění královských povinností. Podle stanice BBC není ani teď jasné, kdo se bude o bezpečnost prince a jeho rodiny starat a kdo ji bude platit. Mají se usadit nedaleko Londýna, kde už jsou děti královského páru zapsané do školy. Pavel Novák, Radiožurnál.
23: Sport. České posádky dvojsky v Podrazil neděla a dvojka bez kormidelnice Šantručková-Flamíková pojedou na mistrovství světa ve veslování o medaile. Anna Šantručková byla v Amsterdamu po 3. místě v semifinále ráda, že z tribuny ji sledovali rodiče.
24: Vím, že tady jsou a všimla jsem si jich před závodem, akorát jsem se na ně moc nechtěla koukat, protože mě hrozně znervozňujou. Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp 7. na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp 8. Takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
23: A skifařka Alice Prokešová se pak probojovala do čtvrtfinále. Čechům se dařilo i v polské Poznani na úvod mistrovství světa rychlostních kanoistů. Olympijský vítěz Martin Fuchsa postoupil do semifinále na kilometru i 500. Uspěla i mužská čtyřkánoje, mužský a ženský čtyřkajak i zbylé české posádky.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ucpaná D1 u Brna a v Praze kolony. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále popojíždějí kolony. Kamiony od 175. kilometru a je to až do Brna k omezení. Osobním autem zastavíte místy v levém pruhu a zdržíte se přes 20 minut. V Praze je ucpaný mimo jiné okruh mezi plzeňskou dálnicí a tunely. Kolony jsou tam v obou směrech asi na 15 minut. Kolony popojíždějí i v Cínovecké ulici na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Popojíždět budete od sjezdu na Zdiby asi 10 minut. No fronty čekejte i na silnici 9 ze Zdib do Líbeznic. Je tam omezení asi na půl cesty a další je 10-minutová fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
1: Příjemný středeční podvečer. Mistrovství světa v ledním hokeji se bude hrát až ve druhé polovině května příštího roku v Düsseldorfu a Mannheimu. Může nám to připadat daleko, ale trošku jsme se to přiblížili díky tomu, že pořadatelé dnes zveřejnili, jak bude vypadat maskot tohoto šampionátu. Věřte nebo ne, ale bude to pes a konkrétně jezevčík jménem Tekl. Sympatický, sebevědomý a občas drzý jezevčík má podle organizátorů stělesňovat statečnost, inteligenci a silné odhodlání. Lovecký instinkt bude místo zvěře zaměřovat na puky a hokejky. Jezevčík je navíc plemeno psa výrazně spojené s Německem. Tak věřme, že nejen Tekl, maskot příštího mistrovství světa v ledním hokeji v Německu, bude tedy ve druhé polovině května řádit na tribunách a třeba také na ledě, ale že se bude dařit i českým hokejistům. S Radiožurnálem Sport u toho samozřejmě nebudete chybět.
5: Radiožurnál Sport
14: a Filip Šedivý.

0: Plzeň bude už zítra patřit fotbalu, protože místní Viktoria se od 19 hodin v odvetě posledního předkola Evropské ligy utká s Crvenou zvězdou Bělehrad. Plzeňští první duel prohráli na půdě srbského soupeře 0-3 a tak budou muset tedy dohánět manko. Bude to už pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Tenhle duel samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. A platit to bude také o dalších dvou českých klubek, které budou bojovat o postup do skupinové fáze konferenční ligy. Od 18 hodin Jablonec nastoupí proti skotským Rangers. První zápas Rangers doma před týdnem vyhráli 1-0 a Hradec Králové od 19 hodin vyzve Panathinaikos Atény. Úvodní zápas před týdnem skončil v Řecku nerozhodně 2-2. No a když už byla řeč o Plzni, tak tam se můžete klidně vypravit i o víkendu, protože se tam bude konat mistrovství České republiky v lukostřelbě. Finálový blok se v neděli uskuteční dokonce v centru města v Šafaříkově sadech, kde si může veřejnost tento týden až do čtvrtka vyzkoušet právě tohle sportovní odvětví. Reportér Vladislav Janouškovec si vystřelil z luku pod instruktážním vedením osoby nejpovolanější, mistryně světa Marie Horáčkové.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl trefit alespoň do modré, tam je 5-6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5x blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru. Tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Takže tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí. Tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastředili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk tedy?
2: Ano. Máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy vy jste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má 3 brčka. Jednobarevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme 3 prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny 3 pod šíp.
2: Tak. Natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr. Natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp. Levá ruka je natažená a pravou natáhneme

0: Odhad přesně, nic moc. Za 6. Co jsem dělal špatně, Marie?
1: Já si myslím, že tohle bylo první seznámení se s tím, jak to vůbec funguje, a většina lidí to tak má, že je cílem trefit tu terčovnici a seznámit se s tím, jak to funguje. Spousta lidí se vlastně i bojí, že vůbec nezná tu reakci toho vypuštění toho šípu a co to jako udělá. Bojí se, jestli jim nevystřílí luk oko a tak podobně, což se nestane, protože tetiva letí dopředu.
0: Takže teď by mělo být cílem do červeného, to je 7 nebo 8.
1: Tak jo, tak jdem na to.
0: Ten poslední už bude ideální.
1: Cílem lukostřelby je opakovat pohyb téměř pořád stejně, tak aby jsem mohl trefit tu žlutou. Tak natáhla bych ještě víc, snad dotkla bych se tváře, ano, super. Super. Zamířím po šípu do prostřed, pustím prsty. No. Skvělé, posunuli jsme se.
0: Tak jsme aspoň na té červené osmičce. No.
1: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
0: Tak ještě jeden bonusový.
1: Žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
0: A bude z toho žlutá.
1: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
0: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marii Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas ještě ve středu a ve čtvrtek, můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Je 18 hodin 22 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, který sleduje i rozehrané zápasy druhého kola fotbalového MOL Cupu. Do akce nastoupilo také 8 prvoligových týmů a zatím to vypadá, že by žádný z nich neměl mít nějaký větší problém postoupit dál. Hlavně tedy Baník Ostrava, který v 67. minutě na půdě Sparty Brno ze 4. ligy vede v tuto chvíli už 9-0 a činí se především 18-letý útočník Vít Škrkoň, který z těch 9 baníkovských gólů dal 7. Opravdu neuvěřitelnou formu má Vít Škrkoň v tomto utkání. Daří se také zbrojovce Brno, která po prvním poločase vede ve Frýdlantu nad Ostravicí 5-0. Po 45 minutách také Teplice vyhrávají v Křimicích 1-0, Mladá Boleslav na Meteoru Praha 3-0, 2-0 vedou Pardubice po půli v Písku, Přepeře tedy prohrávají se Slovanem Liberec 0-1, 1-0 vede i Artis Brno na stadionu Uherského Brodu, no a také Slovan.

0: Pácko ve Velké Bíteši. No a nesmíme zapomenout také na Karvinou, protože to je v minulé sezóně ještě prvoligový tým, teď tedy z druhé nejvyšší soutěže, ale je to obhájce pohárové trofeje, který má problémy, protože Karviná v 69. minutě hraje na stadionu Kozlovic ze čtvrté ligy nerozhodně 1-1. Tyhle duely ve vysílání radiožurnálu Sport budeme samozřejmě i nadále sledovat.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Thank you.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit přes Panathinaikos Athény do hlavní fáze konferenční ligy. Potřebují ale navázat na první utkání, ve kterém remizovali na řecké půdě 2-2. Trenér David Horejš věří, že týmu pomůže i domácí vyprodaná aréna.
3: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy než ne teď.
2: Podobně jako před 60 lety, kdy Východočeši vyřadili stejného soupeře a v poháru mistrů evropských zemí postoupili do čtvrtfinále. Odveta posledního předkola konferenční ligy mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény začne v malšovické Finep aréně v 19 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: O postup do hlavní fáze konferenční ligy bude bojovat i Jablonec, který zítra už od 18 hodin nastoupí proti skotským Rangers. První zápas Severočeši prohráli ve Skotsku 0-1. A v 19 hodin začne zítra také odveta posledního předkola Evropské ligy. Viktoria Plzeň přivítá Červenou zvezdu Bělehrad, která před týdnem doma vyhrála nad Západočechy 3-0. No a pohárový fotbal, ten nás bude zajímat také v nejbližších minutách, protože opravdu už za pár sekund na pražské Letné odstartuje úvodní zápas třetího závěrečného předkola Ligy mistryň a fotbalistky pražské Sparty se utkají se švýcarským týmem Servet Ženeva. Na letenském stadionu máme také reportérku Radiožurnálu Sport Terezu Cedidlovou, která se tedy velmi brzy přihlásí do našeho vysílání. Už ve sportovním přehledu za pár minut. Teď ale zprávy.
5: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
6: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje mimo jiné téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední škole. Je podezřelý z napomáhání k vraždě. Bez dalších podrobností o tom informovalo státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fagersta při útoku zabil 17-letou dívku a další tři studenty zranil. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku. Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy.
1: Sport.
6: Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném sportu britský cyklista Matthew Brennan a po nedělním triumfu si připsal druhé vítězství v závodě. Celkové pořadí španělské Grand Tour dál vede Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před svým krajanem Primožem Rogličem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpadá jednička u Brna, v Praze nehoda ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, jde hodně kamionů. Má tvoří se kolony od 175. kilometru až k omezení na 196. Místy zastavíte i v levém pruhu, osobním autem se zdržíte u Brna teď asi 20 minut. V Praze brzdí provoz nehoda ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem. Na konci Kbelské se v pravém pruhu srazila dvě auta. Na místě už policisté a taky kolona z Hloubětína asi na 15 minut. Kolony čekejte i dál na silnici 9 mezi Zdíby a Líbeznicemi. Je tam omezení a postojíte dalších asi 10 minut. Ucpaný je stále Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta ve směru z letiště na D1. Zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci má být oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29 stupňů, na horách to bude většinou kolem 20, na Šumavě až 24. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Čeští jezdci na horských kolech obsadili ve štafetě na mistrovství světa ve Val di Sole 5. místo. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany. Českým veslařům, kajakářům i kanoistům se dnes dařilo na světových šampionátech v nizozemském Amsterdamu a polské Poznani. I to ve sportovním přehledu, tedy podrobnosti k danému tématu, dodá Tadeáš Skalický. Tadeáši, vítej.
1: Hezký den. České posádky, dvojka bez kormidelnice, Šantručková, Flamíková a dvojskyf Podrazil neděla pojedou na mistrovství světa ve veslování o medaile. Jakub Podrazil v Amsterdamu po třetím místě v semifinále neskrýval nadšení.
2: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
0: Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel Jenčíňan Wu. A v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze čtyř jízd.
3: Tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest. Ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready.
1: Do semifinále postoupily i další české lodě. Kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce s Kamilou Šímovou a pak i sama na pětistovce. Dále pak na sprinterských 200-metrových tratích kanoista Antonín Hrabal a kajakář Vladimír Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru i pětistovce a Tomáš Sobíšek na kilometru. Uspěla i mužská čtyřkánoe a ženský i mužský čtyřkajak. Pokračuje jeho člen Daniel Havel.
4: Byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačitější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chtěli jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
0: Britský cyklista Matthew Brennan ovládl ve spurtu 5. etapu španělské Vuelty. Průběžné hodnocení dál vede Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před krajanem Primožem Rogličem.
1: Tři české fotbalové týmy čeká zítra boj o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Po prohře 0-3 v Bělehradě přivítá Plzeň v odvetě play-off Evropské ligy srbskou Crvenu zvezdu. Hrát se bude zítra ve Štruncových sadech od 19 hodin. Nový trenér Radoslav Kováč věří, že jeho svěřenci napodobí rakouský Linec, který v play-off ligy mistrů po úvodní třígólové porážce vyřadil skotský Celtic.
5: Každý ví, že to bylo 3-0, ještě dostali na začátku gól, takže 4-0 asi málo kdo tomu tady věřil, že se to vůbec může otočit, poločas ještě 1-1, takže ukázali fantastickou mentalitu, ten tým jako láska a nakonec se tam dostali. Samozřejmě těch aspektů, abyste to zvládli, je víc, ale a my tady tomu všichni věříme, že se to stát může, jsme velmi odhodlaní a věříme, že nám fanouci jako hodně pomůžou a prostě ve fotbale se stát může cokoliv.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra k odvetnému utkání posledního předkola konferenční ligy. Opět po týdnu vyzvou Panathinaikos Athény, když v prvním duelu vybojovali Východočeši remízu 2-2. Trenér Hradce David Horejš bude opět sázet i na fotbalisty z lavičky.
6: Věřím, že vybereme takovou sestavu, která nás dovede k postupu, ale pro nás to není o tom, kterých 11 hráčů vyběhne. Pro nás je to o těch, co hrajou celý to utkání.
0: Zápas Hradec Králové Panathinaikos Athény začne zítra v 19 hodin. Už v 18 hodin rozehraje odvetu závěrečného předkola konferenční ligy Jablonec proti skotským Rangers. Úvodní zápas prohráli Severočeši 0-1. Všechny duely českých pohárových zástupců nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
1: Fotbalová liga mistrů pozná poslední 4 účastníky hlavní fáze a to už dnes. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahce Istanbul. Slovenské Celje proti Slovanu Bratislava, řecký tým AEK Athény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami. Odvety jsou na programu shodně od 21 hodin.
0: Už teď hrají fotbalistky pražské Sparty a to úvodní duel závěrečného předkola ligy mistryň na Letné proti ženevskému Servette. Duel vidí Tereza Cedidlová.
7: 12. minuta zápasu, skóre 1-0. Před malou chvílí se gólově prosadila Sparta, když 29-letá Franny Černá zdolala velmi silnou švýcarskou obranu a po levé straně vypálila do rohu brány, kam už se ženevská brankářka Bigmarová nedostala. Začátek utkání byl přitom velmi vyrovnaný. Spartianky byly spíše opatrné a šlo vidět, že švýcarské hráčky jsou velmi motivované. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: V
1: fotbalisté Karviné hrají ve druhém kole MOL Cupu na hřišti Kozlovic. Jak se k druholigovému týmu a zároveň obhájci trofeje daří, to řekne Adam Kodet.
8: Po sutě je stav 1-1, Karviná dominoval prvnímu poločasu a ve 12. minutě skórovala i z rohového kopu, ale ve druhé půli se hra úplně otočila, Kozlovice začínají diktovat tempo a v 65. minutě se také po rohu hlavou prosadil kapitán Alex Řehák, takže 3 minuty před koncem základní hrací doby je to 1-1 mezi divizními Kozlovicemi a druholigovou Karvinou. Z Kozlovic Adam Kudet, Radiožurnál.
0: O postup do třetího kola MOL Cupu osiluje 8 prvoligových týmů. Skvěle se daří Baníku Ostrava, který vede v 87. minutě na půdě Sparty Brno ze 4. ligy 9-0. 7 branek střelil 18-letý útočník Vít Škrkoň. Zbrojovka Brno vede v 57. minutě ve Frýdlantu nad Ostravicí 6-0. Ve stejném čase Teplice vyhrávají v Křimicích 1-0, Mladá Boleslav na Meteoru Praha 3-0, Pardubice v Písku 2-0 a Slovan Liberec v Přepeřích 1-0. 1-0 vede i Artis Brno v Uherském Brodě, no a problémy možná bude mít Slovácko, protože to hraje ve Velké Výteši nerozhodně 1-1.
1: Po odchodech Rodryho a Tijaniho Reindersa má fotbalový Manchester City nového středního záložníka. Z francouzského Lille přišel 18-letý Maručan Ayoub Bouadi. S vedením klubu, které ho přivedlo za necelé 2,5 miliardy korun, podepsal účastník letošního mistrovství světa 5-letý kontrakt.
0: Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy mají české volejbalistky volný den. Zítra je čeká závěrečné utkání ve skupině v Brně. Budou hrát proti Bulharsku. Bude to pátý duel národního týmu během 7 dnů. Libero Daniela Jancová Radiožurnálu Sport řekla, že je český výběr na takovou porci zápasů zvyklý. I díky tomu, že pravidelně hraje Ligu národů.
9: Všichni víme, jak máme fungovat, i vlastně maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit. Takže to je pro nás obrovská výhoda. Teďka teda už bude pár zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, a nám v tom obrovsky pomáhá.
1: Tenisty Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou čeká na US Open semifinále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci střetnou s Rusy Rubljovem a Andrejevovou. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová, a to proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové.
0: Sestry Serena a Venus Williamsovy se po čtyřech letech představí na tenisovém US Open ve čtyřhře. Organizátoři New Yorkského Grand Slamu oznámili, že slavné americké tenistky dostali divokou kartu.
1: A tenistka Nikola Bartuňková prošla na turnaj v Monterey do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku Liang z Tchaj-wanu zdolala po obratu 2-1 na sety. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Daria Vidmanová. Po postupu z kvalifikace vyřadila v noci na dnešek v prvním kole Australanku Birelovou po vítězství ve dvou sadách.
10: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A že jich bylo, že? Tadeáši Skalický. Díky za ně.
1: Naslyšenou.
0: 18 hodin 45 minut. Přejeme příjemný středeční podvečer.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava si s chutí zastříleli a ve druhém kole MOL Cupu vyhráli na půdě Sparty Brno ze čtvrté ligy 9-0. Činil se, jak už jste od nás také slyšeli z radiožurnálu Sport, hlavně Vít Škrkoň, protože tenhle 18-letý forward skóroval celkem 7x. Problémy má obhájci titulu Karviná, která v Kozlovicích remizovala jenom 1-1, a tak budou o postupujícím do třetího kola MOL Cupu rozhodovat pokutové kopy. Fotbalu se budeme věnovat na radiožurnálu Sport i dál, protože úvodní zápas třetího a závěrečného předkola Ligy mistryň rozehrály fotbalistky pražské Sparty. Na Letné přivítali Servet Ženeva a je u toho reportérka Tereza Cedidlová.
1: Je právě 20. minuta a zápas mezi Spartou a švýcarským Servet má skóre 1-1. A to i když to ze začátku vypadalo, že to bude spíše opatrný zápas, nebo alespoň, že takový bude ten první poločas. Nicméně vše prolomila v 9. minutě Franny Černá, která zdolala velmi silnou švýcarskou obranu a dostala se přes ženevskou brankářku Weimarovou. Nicméně pak ve 14. minutě srovnala Magdalena Sobalová, tedy švýcarská hráčka. Česká brankářka se jí sice snažila zmást, vyběhla daleko před bránu, ale ženevská hráčka ji překonala. A tak když to nebylo na tribunách skoro slyšet, protože těch fanoušků Servet tady opravdu minimum, tak se podařilo Švýcarkám skórovat, ale tedy vyrovnat. Od té doby, tedy od té 14. minuty, je to hodně živý fotbal. Obě mužstva se snaží útočit, co to jde. Odpovídá to tedy těm papírovým předpokladům, tedy že je to zápas českých mistryň proti těm švýcarským. Takže můžeme tady očekávat vyrovnanou bitvu, nicméně ten dnešní zápas ještě není rozhodující. Odveta čeká Sparťanky za týden na hřišti ženevských fotbalistek. Jsou to tedy právě dva zápasy, které je dělí od Ligy mistryň. Z Letné Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

18 hodin 53 minut. Pokud jste poslouchali Radiožurnál Sport dnes dopoledne po 10, tak hostem herce Davida Novotného v jeho pořadu na place byla Julie Pospíšilová, tedy česká reprezentantka v basketbalu, která se s národním týmem chystá na mistrovství světa v Berlíně. Pokud jste tenhle rozhovor nestihli v premiéře, můžete si ho poslechnout dnes v repríze večer po 23. hodině, anebo kdykoliv budete mít chuť v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. No a zítra desítka Pavla Horváta, klasicky ve čtvrtek po 10. dopoledne s hostem. Tím bude tentokrát Luboš Kubík mladší, tedy syn bývalého skvělého českého fotbalového reprezentanta, který je zakladatelem a šéfem agentury, která pomáhá mladým českým sportovcům získat stipendia a studovat na středních školách a univerzitách ve Spojených státech amerických. Zítra tedy o fotbale s Pavlem Horvátem a Lubošem Kubíkem mladším zase opravdu velmi zajímavého

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká čtvrteční domácí odveta playoff konferenční ligy proti skotskému Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli 0-1 a v domácí odvetě budou spoléhat také na podporu publika.
3: Těšíme se na odvetu. Já už měl takový požadavku na lístky jako ještě asi nikdy, takže věřím tomu, že bude plný stadion.
2: Přeje si trenér Luboš Kozel. Čtvrteční zápas s Rangers FC Jablonec rozehraje v 18 hodin. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Je 18 hodin 58 minut a jen připomenu to, co určitě dobře víte, pokud posloucháte Radiožurnál Sport, že Jablonec nebude zítra jediným českým týmem v bojích o postup do ligové fáze evropského poháru. Také v konferenční lize se pokusí přejít před posledního soupeře v kvalifikaci Hradec Králové. Tím soupeřem je Panathinaikos Athény. První duel skončil nerozhodně 2-2 minulý týden v Řecku. Odveta odstartuje zítra v 19 hodin. No a ve stejný čas nastoupí také k odvetě posledního předkola Evropské ligy Viktoria Plzeň, která se utká s Červenou zvezdou Bělehrad, ale z českých týmů bude mít nejhorší výchozí pozici, protože první zápas Západočeši prohráli v Srbsku 0-3. Všechny tři duely vám zítra přiblížíme v pořadu s mikrofonem za sportem. Pokud je budete chtít poslouchat nerušeně, tak samozřejmě můžete v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz.
5: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
7: Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši asi 280 milionů korun. Francouzský premiér Licorni přiletěl zkontrolovat rekonstrukci ostrova Mayotte rok a půl po ničivém cyklonu. Fotbalistky Sparty bojují o postup do Ligy mistryň. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Společnost O2 má zaplatit pokutu asi 262 miliony korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
8: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
7: Úřad potrestal i firmu Sherlock. Má zaplatit asi 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Radiožurnálu řekla, že proti němu firma podá rozklad. Francouzský premiér Sébastien Lecornu přiletěl na Mayotte. Chce zkontrolovat obnovu francouzského ostrova v Indickém oceánu, který před rokem a půl zasáhl ničivý cyklon. Lecornu uznal, že rekonstrukce je pomalá a Paříž zatím vyplatila jenom zlomek slíbených peněz.
9: Přeřádění cyklonu Chido v prosinci 2024 zemřelo na ostrově Mayotte 40 lidí. Bouře tehdy poničila domy, silnice a veřejnou infrastrukturu. Vláda v Paříži na rekonstrukci vyčlenila 4 miliardy eur, tedy skoro 100 miliard korun. Na ostrov ale zatím doputovala asi jenom desetina z této částky. Le Cornu slíbil obnovu nejchudšího francouzského departmánu uspíšit. Zároveň řekl, že je nutné omezit nelegální migraci na ostrově. Na Mayotte, který má asi 300 420 tisíc obyvatel často odcházejí lidé z nedalekých komorských ostrovů. Francie z ostrova každoročně desítky tisíc migrantů vyhostí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Začala tříletá rekonstrukce pražské invalidovny. V barokní budově z 18. století vzniknou dvě stálé expozice, multifunkční sál anebo návštěvnické centrum.
10: Dělníci v invalidovně opraví fasády, stěny i střechy. Popisuje ředitel stavební firmy Metrostav Jaroslav Heran.
11: Základním zadáním je respektovat historický charakter té budovy. Ovšem změní se z té zadní části. Tam přibydou dvě nové přístavby.
10: Své nové sídlo v prostorách najde také Pražský filharmonický sbor. Celý areál by se měl také více otevřít pro veřejnost, přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková.
12: My jsme si řekli, že chceme, aby ta invalidovna žila, aby invalidovna sloužila veřejnosti. První návštěvníci by zde mohli přijít někdy v druhé polovině roku 2030.
10: Náklady na obnovu invalidovny jsou 2 miliardy a 150 milionů korun. Josef Beneda, Radiožurnál. Sport.
13: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servette Geneva. Je u toho Tereza Cedidlová.
14: 34. minuta zápasu. Sparta hraje se švýcarským Servette zatím nerozhodně 1-1. V 9. minutě se prosadila domácí Michaela Kýrová. Jen o 6 minut později ale vyrovnala Švýcarka Sobalová. Z pražské Letné Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
13: Odvetu odehrají fotbalistky Sparty za týden na hřišti soupeře. A čeští jezdci na horských kolech obsadili ve štafetě na mistrovství světa ve Val d'Isole 7. místo. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 u Brna a omezení u Českého Těšína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu. Aktuálně od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy, teď třeba na 182. kilometru u Kývalky. A zdržíte se u Brna 15 až 20 minut. Na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína se zdržíte mezi Hradcem nad Moravicí a Březovou. Za Kajlovcem je omezení a jsou tam fronty opět asi na 15 minut. A ještě silnice 9 z Prahy do Mělníka. Mezi Zdiby a sjezdem z dálnice a Líbeznicemi opravují vozovku. Jede se Kyvadlově, postojíte asi 10 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24. To byly zprávy.
4: Ve všech zemích je domácí pohárová soutěž tím místem, které dává šanci klubům z nižších lig poměřit se soupeři, kteří by měli být opravdu velmi kvalitní a které by neměly tedy ony týmy z vyšších soutěží problém postoupit dál. Jenže ne vždy se to přesně povede. A právě o tom v tuhle chvíli na Radiožurnálu Sport tedy budeme mluvit. A to proto, abychom vám nabídli jeden konečný výsledek druhého kola letošního ročního MOL Cupu. Z Kozlovic nám ho doplní reportér Adam Kodet. Adame, hezký podvečer.
17: Hezký podvečer. Poslední Kozlovic, tady už je hotovo. Před malou chvíli skončil hotový rozstřel po základní nací době. To skončil zápas 1-1.
4: Tak bohužel od Adama Kodeta slyšíme jen každé druhé slovo. Není spojení ideální, omlouváme se za to. A tak alespoň tedy ze studia. Ano, Kozlovice ze čtvrté ligy dokázali vyřadit druholigovou Karvinou, která navíc obajovala vítězství v MOL Cupu. Takže překvapení se zrodilo. Kozlovice po penaltovém rozstřelu, který vyhráli 5-4, porazili Karvinou, když v základní hrací době skončil duel nerozhodně 1-1.
15: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Skupina Queen ve vysílání Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 11 minut. Ještě jednou můžeme tedy připomenout, že fotbalisté druholigové Karviné neobhájí titul v domácím poháru, už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Po 90 minutách skončil zápas nerozhodně 1-1. Další prvoligové týmy takové problémy nemají, tedy když bereme Karvinou, že v minulé sezóně ještě hrála nejvyšší soutěž. Baník Ostrava vyhrál na stadionu Sparty Brno 9-0 a stejným skóre vede Zbrojovka Brno ve Friedlandu nad Ostravicí v 85. minutě. Ve stejném čase Teplice vyhrávají v Křimicích 2-1, Mladá Boleslav na Meteoru Praha 3-0, 2-0 vedou Pardubice v Písku a také Slovan Liberec v Přepeřích a také Artis Brno na hřišti Uherského Brodu. Slovácko to hrálo ještě před malou chvílí ve Velké Bíteši nerozhodně 1-1, ale před malou chvílí prvoligový tým dokázal po druhé skórovat, takže Slovácko vyhrává ve Velké Bíteši 2-1 a udělalo možná rozhodující krok do třetího kola domácí fotbalové pohárové soutěže.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Bývalý šampion Stan Wawrinka si přece jen ještě naposledy zahraje na US Open. Loučící se švýcarský tenista nakonec dostal od pořadatelů New Yorkského Grand Slamu volnou kartu, které se vzdal kvůli zranění domácí Patrick Kipson. 41letý Wawrinka hraje letos svou poslední sezónu a jeho žebříčkové postavení už nestačí na to, aby se přímo kvalifikoval do většiny turnajů. Ale ty největší mu dali tedy divokou kartu Australian Open, Roland Garros i Wimbledon, jenom newyorští pořadatelé nejprve ne. Ale nakonec se všechno tedy vyřešilo, takže Wawrinka se bude moci s US Open rozloučit přímo na kurtu. Ono dokázal vyhrát v roce 2016, zvítězil také na Australian Open a na Roland Garros a vystoupal až na třetí místo světového žebříčku. My teď ve vysílání Radiožurnálu Sport zase vystoupáme na pražskou Letnou, přece jen je to malinko do kopce, když jdete třeba ze Zdola z Holešovic anebo od Vltavy, a to proto, abychom se na místním fotbalovém stadionu společně s naší reportérkou Terezou Cedidlovou soustředili na poslední desítky sekund prvního poločasu úvodního zápasu třetího, tedy závěrečného předkola Ligy mistryň. Spartianky hostí Servette Geneva a je u toho naše reportérka Tereza Cedidlová.
1: Je za námi prvních 45 minut a právě končí, dá se říct, za pár vteřin dvouminutové nastavení, o kterém rozhodla srbská sudí. Sparta hraje nyní se Servette 2-1. Dlouho to vypadalo na ten opatrný začátek, jenže v deváté minutě prolomila bezgólový stav Franny Černá, když prošla přes švýcarskou obranu a z levé strany zamířila, takže brankářka Weimarová byla bez šance. Servette ale odpovědělo už o 6 minut později. Magdalena Sobolová využila toho, že česká brankářka vyběhla daleko z brány a srovnala na 1-1. A teď právě v tom dvouminutovém nastavení skórovala Denisa Rancová. Takže do kabin odchází české hráčky, pravděpodobně motivované do toho druhého poločasu v jednogólovém vedení. Nicméně ten zápas byl poměrně vyrovnaný. Ty šance se střídaly. Ve 32. minutě byly blízko dalšího gólu hráčky Servette Genevy, kdy z pravé strany střílili na bránu. Spartianská gólmanka jako vícekrát už v tom zápase vyboxovala míč nad sebe, ale bylo to i tak velmi těsné. Další šance pak pro ženevské fotbalistky přišla hned poté z rohového kopu, ale šance byly i na spartianské straně, protože švýcarky, které měly v těch prvních pro ženevské fotbalistky přišla hned poté z rohového kopu, ale šance byly i na spartianské straně, protože švýcarky, které měly v těch prvních minutách velmi dobře poskládanou

0: Všech 10 prvoligových fotbalových týmů, které zasáhly do druhého kola MOL Cupu, roli favorita zvládlo a dokázali tedy postoupit do další fáze domácí pohárové soutěže. Už včera uspěli Zlín a také Bohemians Praha. Dnes neměli problém některé další týmy, třeba Baník Ostrava, který vyhrál na stadionu Sparty Brno 9-0. Dokonce 10-0 zvítězila Zbrojovka Brno ve Friedlandu nad Ostravicí. Některé jiné týmy se docela nadřily, třeba Teplice zvítězily v Křivicích jen 2-1, stejně jako Slovácko ve Velké Bíteši. V dalších duelech už to byly přece jen výraznější výhry pro favority. Mladá Boleslav zvítězila na Meteoru Praha 4-0, Slovan Liberec v Přepeřích 2-0, stejně jako Artis Brno v Uherském Brodě. No a těsně před koncem Pardubice vedou v Písku 2-0. A tenhle duel právě teď také skončil. Tolik tedy ve vysílání radiožurnálu Sport Fotbal a teď pojďme na led.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A to proto, že liberečtí Bílí tygři spřádají velké plány pro blížící se sezónu.

0: Uspět chtějí v lize mistrů a samozřejmě také v domácí extralize, kde by rádi zaútočili na medailové pozice. Nebrání se ani myšlenkám na zisk titulu. Ten jediný slavili 24. dubna roku 2016 po výhře 4-2 na zápasy ve finálové sérii s pražskou Spartou.
1: Můj velký sen je tady zase jednou zvednout ten pohár na konci sezóny a uvidíme, jak daleko jsme došli na té cestě k tomu poháru za loňský rok a jak moc se k tomu přiblížíme tenhle rok.
2: Říká sportovní ředitel Bílých tygrů Michal Birner. Liberečtí hokejisté podle jeho slov chtějí být v extralize týmem, který bude konkurentem pro top týmy. Podobné přání má také směrem k lize mistrů.
1: Chceme, aby jsme byli respektovaní skrz celou ligu, skrz média. Stejný cíle, jako jsou v extralize, tak takový jsou v CHL. My prostě chceme reprezentovat celý český hokej, celou vlastně soutěž extraligu na té nejlepší možné úrovni. Chceme v té soutěži dojít co nejdál, to půjde.
2: Slova sportovního ředitele pozorně poslouchal trenér Jiří Kudrna. Po sezóně, kdy Bílí tygři skončili ve čtvrtfinále, vnímá týmové ambice jako velkou výzvu.
3: Určitě to beru, že je to závazek, protože ta laťka, i když jsme vypadli v overtimeu 7. zápase, byli jsme zklamaní, tak přesto si myslím, že za celou tu sezónu jsme si tu laťku nasadili vysoko, ale zároveň chci říct, že prostě s jídlem roste chuť a chceme za sebe jít dobří, chceme mít vyrovnanou výkonnost celou sezónu a samozřejmě přáli bychom si uspět prorazit víc playoff, takže určitě laťka nasazená vysoko, ale my chceme jít ještě vejš.
4: Pro mě prostě minimálně skončit líp než loni, což znamená semifinále udělat, pak v tom semifinále a v tom playoff se může stát cokoliv a samozřejmě ten vrchol, ten titul je pro každýho sen a cíl, ale prostě pro mě minimálně semifinále, aby jsme se v tom zlepšili.
2: Navázal kapitán Radim Šimek. Bílí tygři vstoupí do nové sezóny jen s minimem změn. To považuji za výhodu. V týmu by měl zůstat obránce Tomáš Galvas. Zapojuje se další z mladých beků Lukáš Kachlíř a hlavně po dvou letech ze zámoří mužstvo posílil útočník Jakub Rychlovský.
3: Tak je to zase pozitivní. Za první to ukazuje ty vazby, že ty hráči, když odsaď odejdou, tak se vrací rádi. Jo, znamená, že tady je to, budu mluvit o takový té celkový atmosféře. Opravdu to je kultura. Kultura prostě práce, kultura prostředí, kultura těch lidí, hlavně to vytváří ty lidi, že jo, tu kulturu. Takže to je samozřejmě pozitivní, že se nám hráči vrací. Kuba je skvělý hokejista, čekáme, že nám hodně pomůže výrazně. Zapadá přesně do té naší koncepce rychlý, agresivní hry, dynamický.
2: Zdůraznil kouč Jiří Kudrna.
3: Co se týká mladších kluků, zase jsme rádi, hledáme cesty, jak prostě tvrdě pracovat s mladýma klukama, zapracovávat je do seniorského hokeje, takže chceme vlastně skloubit dvě věci. To znamená vychovávat kluky pro velký hokej, možná i světový hokej řeknu, a zároveň prostě být úspěšní v naší soutěži a patřit prostě ke špičce české extraligy.
2: Už ve čtvrtek 3. září čeká tým první ostrý zápas. Na úvod ligy mistrů se představí ve Finsku proti celku Tapara Tampere. Z Liberce Pavel Petr, Radio Žurnál.

0: 19 hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
1: V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí. To je o 5 tisíc míň než při volbách před 4 lety. Informoval o tom Český statistický úřad. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Indie vyslala Nepálu transportní letoun s 10 tunami humanitární pomoci. Podle indického ministerstva zahraničí jsou to třeba dočasné přístřešky, přikrývky a nebo léky. Hranici Nepálu a Tibetu dnes zasáhla blesková povodeň. Nepálské úřady hlásí podle stanice BBC nejméně 100 mrtvých. Ve věku 80 let včera zemřel britský herec, komik a zpěvák Tim Curry. Médiím to dnes potvrdil jeho manažer. Curry dosáhl prvních úspěchů jako herec v muzikálu Vlasy. Nejvíce se pak proslavil rolí vědce v muzikálové komedii The Rocky Horror Picture Show. Sport. Fotbalistky Sparty na Letné bojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. V úvodním duelu závěrečného předkola prestižní soutěže hrají s ženevským týmem Servet. Podrobnosti přidá Tereza Cedidlová.
2: Na Letné právě končí poločasová přestávka. Po prvním poločase fotbalistky Servet prohrávají s pražskou Spartou 1-2. Prosadila se Michaela Kýrová, pak srovnala ženevská fotbalistka Sobalová a další gól přidala v nastavení Sparťanka Rancová. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaný obchvat Českého Těšína a kolony na silnici 9 za Prahou. Na dálnici D48 na obchvatu Těšína popojíždějí kolony před hranicemi s Polskem. Je tam zúžení, fronty se tvoří v obou směrech. Delší do Polska asi na 15 minut. Na D1 stále čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním autem se nezdržíte dlouho. A na silnici 9 z Prahy do Mělníka připomínáme kolony mezi Zdiby a Líbeznicemi. Je tam omezení, průjezd teď řídí semafor Kyvadlově a zdržíte se asi 10 minut směrem z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku ještě výjimečně s přeháňkami, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

19 hodin 36 minut, Radiožurnál Sport teď nabízí jednu hokejovou aktualitu, protože reprezentaci Německa bude trénovat bývalý hráč národního týmu André Rankel. Podle agentury DPA a dalších médií 40-letého kouče představí zítra Národní svaz jako nástupce Harolda Kreise, který byl odvolaný po neúspěšném mistrovství světa ve Švýcarsku. Rankelovo jmenování je překvapivé, protože bývalý dlouholetý kapitán a současný asistent u týmu Eisbärnu Berlín zatím ještě v roli hlavního trenéra nepůsobil. Vrcholem příští sezóny přitom bude květnové mistrovství světa v Gelsenkirchenu, Mannheimu a Düsseldorfu. Takže pro Andreho Rankela, pokud se tyto informace, o kterých mluvíme, ukáží jako pravdivé, tak to bude pořádně ostrá premiéra na světovém šampionátu v roli hlavního kouče. Každopádně on má s národním týmem tedy zkušenost jako hráč, představil se na 7 světových šampionátech a jedněch olympijských hrách. No a kdo se představí nám na Radiožurnálu Sport teď? Legendární John Lennon.

0: Na Radiožurnálu Sport je znovu čas zkontrolovat snažení fotbalistek pražské Sparty. V prvním zápase třetího, tedy závěrečného předkola Ligy mistryň proti švýcarskému soupeři ze Ženevy, tedy týmu Servet. Tenhle duel na pražské Letné sleduje reportérka Tereza Cedidlová.
1: Právě probíhá 53. minuta, je to 2-1 pro Spartu. Velká šance teď byla ale v 51. minutě pro Švýcarky, kdy kopali roh, ale skupinka hráče, která stála před brankou, nedokázala zakončit. Zatím ten druhý poločas, nebo ten jeho začátek, se odehrává víceméně před právě spartianskou brankou. I teď byla velká gólová šance pro jednu ze švýcarských fotbalistek. Nicméně opět se ukázala česká golmanka Harantová, která výborně vyboxovala ten míč, který směřoval vlastně přímo na ní. Když se vrátím do toho prvního poločasu, tak tam bych se stavila ještě u toho třetího gólu, který padl v nastavení, ten byl velmi zajímavý. Spartianky totiž rozehrály útok ještě před svým brankovištěm a podařilo se jim dostat přes celou obranu Servet, kde se nejprve pokusila zamířit na bránu Petriková, ta trefila ale jen tyč, odražený míč, ale do branky zvládla pak sklepnout Denisa Rancová. Nicméně ty šance obou těch týmů byly v prvním poločase víceméně vyrovnané. Spartianky nicméně proměnily obě gólové šance, které měly, na rozdíl od fotbalistek Servet, které ze tří střel na bránu zvládly úspěšně zakončit jen jednu. Zatím je to poměrně čistá hra, co se faulu týče. Srbská rozhodčí Cvetkovičová nemusela udělit zatím žádnou kartu. Nedošlo ani k žádnému střídání, i když u postraní čáry se rozcvičují hráčky, jak teďka vidím, obou mužstev. Bude tady možná otázka jen pár minut, kdy k tomu dojde. Nicméně teď zatím ty mužstva hrají ty týmy hrají ve stejném složení jako v prvním poločase. Z pražské Letné Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: No a na pražské Letné se chystá také jedno opravdu ostře sledované utkání. V neděli ve 20 hodin tam dojde na ligové derby mezi Spartou a Slaví. Je mi jasné, že sehnat vstupenky na tohle utkání, to je pro mnohé opravdu nesplnitelná mise, ale pokud posloucháte Radiožurnál Sport, tak dva z vás dostaneme na pražskou Letnou. Stačí, když budete zítra poslouchat dopoledne desítku Pavla Horváta, tentokrát s hostem, kterým bude Luboš Kubík mladší. No a bude také onen pořad obsahovat soutěž a dvě vstupenky na derby mezi Spartou a Slaví budou ve hře.

0: Poslední srpnová a tedy i prázdninová středa ve vysílání radiožurnálu Sport střídáme různé sportovní odvětví a teď je čas zase na chvíli vyrazit na led. Oba jako teenageři dostali šanci hrát pravidelně českou hokejovou extraligu. Přesto se mládežničtí reprezentanti rozhodli nakonec na své cestě do vysněné NHL přesídlit do juniorské soutěže v Kanadě. Adam Novotný ani Vojtěch Čihař svých rozhodnutí nelitují.
1: Já si myslím, že potom přesunu to bylo výborný. Jsem hrozně rád za to, že jsem ten krok udělal.
2: Řekl Čihař a Novotný to viděl úplně stejně.
1: Zase jsem se pro tu Kanadu a jsem rád, že jsem to udělal, protože si myslím, že by to pomohlo i k tomu draftu. Plně to posunulo jako hráče. Začal jsem si po něj víc věřit. Takže po mě to byl dobrý krok pro moji kariéru. Na každý zápas tam je prostě několik skautů. Pak se s nimi vídám osobně po zápasech, což je hodně důležitý podle mě, že mě poznají jako člověka a můžu si s nimi prostě popovídat. To je to určitě hodně pomohlo. Hrál mi to v prospěch taky.
2: Řekl Adam Novotný, který nastoupil za Hradec Králové v české extralize k 61 zápasům. Návrat k juniorům mu ale neublížil.
1: Popsal bych to jako, že to je víc rozlítaný prostě, že nahoru, dolů, furt útočíte, bráníte, že to není takový úplně extra systém, samozřejmě trošku tam systému, ale to furt juniorský hokej, takže to nemá úplně extrémní systém, ale jako mě to hodně bavilo. Tam je člověk, prostě se furt dostává do šancí, jak je to ještě malý hřiště, tak můžete střílet od kamkoliv. Já jsem dostal obrovský prostor v Peterborough, který jsem fakt hrál všechno a myslím, že mi to pomohlo.
3: Je to tak, vlastně tam i obránci se hodně tlačí do útoku, je jenom málo beků, který tam fakt jsou odbránění. A v tom si myslím, že ta liga nabírá o dost větší kvality, než si všichni myslí.
2: Dodal Vojtěch Čihař, který má v extralize 84 startů. Oba mladíci si museli zvykat na život za oceánem. 19-letý Čihař se nastěhoval k paní, která se stará o tři další hokejisty.
3: V tomhle tom je to jakoby vlastně úžasný, ta juniorka, že my se sice jakoby osamostatňujeme, ale ne úplně, a že se můžeme právě pořád soustředit ještě na ten hokej. No.
1: Ta kultura tam je úplně jiná, že jo, samozřejmě mluvíte jinou řečí najednou, takže to je taky super, že se trošku vypiluje. Najednou bydlíte u jiný rodiny a je tam jiný jídlo. I když se to nezdá, tak to jídlo je fakt jako jiný pro mě. Já jsem za to hodně zvykal ze začátku. Třeba se mě zarazilo, že oni nemají prostě pořádný obědy, že prostě oběd je pro ně nějaký jenom snack a to je všechno, že na to jsem si trošku zvykal, ale je to super, že jsem si zvykl na ten život mimo hokej.
2: Pochvaloval si 18-letý Adam Novotný, který si v Kanadě našel přítelkyni. Zdokonalování v angličtině považoval za důležité i Čihař.
3: Kolikrát i vlastně s panem Poledním, tak jsme i na sebe mluvili potom anglicky, protože už bylo těžké to přepínání z té češtiny do té angličtiny, takže jsme se na to párkrát už vykašlali a prostě jsme na sebe mluvili taky anglicky. Ne?
2: Prozradil Vojtěch Čihař, toho čeká předsezónní kemp v Los Angeles, Novotného ve Vancouveru. Zkušenosti z dospělého hokeje si jim tam budou hodit.
3: Já si myslím, že určitě pomůže mi to, protože vím, jak ten dospělý hokej je náročný. I vlastně vím ty taktické věci, takže si myslím, že mi to rozvíc pomůže.
2: Řekl hokejista Vojtěch Čihař, David Kalvas, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Guten Tag, lieben Glasen Globen.

0: Radiožurnál Sport, to je rozhlasová stanice, kterou právě posloucháte. Ona je opravdu nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanicí tady v Česku, takže se není co divit, že je vás stále více tedy a jsme za to samozřejmě rádi, protože proto to děláme, aby nás poslouchalo stále více lidí a ti, kteří nás poslouchají, aby byli spokojeni. Aby dostávali aktuální sportovní informace, teď třeba fotbalové. Sparta Praha versus Servet Ženeva, to je první zápas závěrečného předkola Ligy mistryň. Fotbalistky v akci na Letné a v akci proto v barvách Radiožurnálu Sport také žena reportérka Tereza Cedidlová.
1: Začíná 66. minuta, stav Sparta Servet 2-1. Z začátku druhé půle měly hostující hráčky převahu a Spartě se moc nedařilo dostávat do útoku. Svěřenkyně Michala Steinera byly poměrně dost pasivní, nicméně v těch posledních minutách se to trochu změnilo a třeba v 63. minutě měla Sparta šanci, když měla standardku z dobré pozice, kterou jen těsně neproměnila. Míč sklepli české fotbalistky vedle pravé tyče švýcarské golmanky. Nicméně oba trenéři už využili střídání, rovnou dvě střídání si vzal trenér českých fotbalistek. Z hřiště odešla i jedna z autorek gólu Denisa Rancová a jednou střídal i kouč ženevských fotbalistek z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Nejen fotbalistky Sparty se snaží tedy uspět na evropské pohárové scéně. Svůj úvodní zápas prvního předkola evropského poháru už mají za sebou také hráčky Slovanu Liberec. No a byl ten duel úspěšný. Na stadionu Sarajeva tedy totiž vyhráli 3-2 a fotbalistky Slovanu Liberec tedy vytvořili velmi dobrou pozici pro odvetu.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Ligová fáze fotbalové ligy mistrů se bude losovat už zítra v podvečer. Dnes se rozhodne o posledních 4 postupujících. V základní sestavě Lyonu proti Fenerbahče není Pavel Šulc. Český reprezentant začne zápas na lavičce. A my teď začínáme další zprávy.
4: Radiožurnál je 20 hodin. A Ondřej Látal připravil zprávy.
5: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Na Slovensku rezignovala šéfka dozorčí rady státní firmy, funkci získala bez výběrového řízení, zatímco její manžel vyšetřoval ministra vnitra. Fotbalisté Karviné vítězství v domácím poháru neobhájí, ve druhém kole vypadli s Kozlovicemi ze 4. ligy. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
6: My jsme nehlasovali proti prezidentovi. My jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obrany schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
5: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech 5 opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. K poslednímu srpnu po dohodě skončí ve funkci generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje.
7: Bylo by fér, že to vlastně bylo akcentováno i nějakou mírou nedůvěry, která mohla panovat mezi mnou a kontrolním orgánem nebo řekněme nejvyšším orgánem. Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým řekněme půl roku měl prověřování dál podstupovat.
5: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa Českých drah. Na Slovensku odstoupila z vedení státní energetické firmy manželka policisty, který vyšetřoval ministra vnitra Matuše Šutaje Eštoka. Stalo se to 2 dny potom, co protikorupční organizace upozornila na možné pochybnosti o nestrannosti jejího manžela. Policista trestní oznámení na ministra opakovaně odmítl. Jeho žena přitom získala funkci od ministerstva hospodářství, ovládaného Eštokovou stranou Hlas.
8: Policista prověřoval cestu Šutaje Eštoka do Spojených arabských emirátů před 2 lety. Nejasné bylo hlavně to, kdo ministrovi a jeho partnerce pobyt zaplatil. Podle vyšetřovatele ale k trestnému činu nedošlo. Jeho manželka, která do té doby pracovala jako kosmetička, mezitím bez výběrového řízení získala místo v dozorčí radě státní energetické firmy. Hájila se tím, že manželovi o nové funkci neřekla. Teď odstoupila prý kvůli ochraně soukromí rodiny. Ministerstvo hospodářství, které jí nominovalo, ještě po zveřejnění kauzy tvrdilo, že splňuje všechny zákonné podmínky. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v MOL Cupu. Ve druhém kole domácího poháru totiž prohráli na hřišti Kozlovic ze čtvrté ligy po remíze 1-1 penaltový rozstřel a vypadli. Týmům z nejvyšší soutěže se dařilo. Ostravský Baník zvítězil na hřišti Sparty Brno 9-0 i díky 7 brankám Víta Škrkoně. Zbrojovka Brno vyhrála ve Friedlandu nad Ostravicí 10-0 a postoupili i Teplice, Mladá Boleslav, Slovácko, Pardubice, Liberec a Artis Brno. A fotbalistky Sparty bojují s ženevským Servet v prvním zápase závěrečného předkola Ligy mistryň. Na Letné to sleduje Tereza Cedidlová.
10: 76. minuta a pražská Sparta vede doma nad Švýcarkami 3-2. V druhém poločase se po jednom gólu trefili oba týmy. Za domácí kapitánka Eva Bartoňová, za hostující Švýcarka Hernandezová. Z pražské Letné Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení u Českého Těšína a nehoda v Ostravě. Dálnice aktuálně bez kolon, na D1 v Brně směr Ostrava ještě je hustý provoz mezi kilometry 195 až 196, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí dodávka kilometr 21,5, blokuje jen krajnici, místo je označené. Na silnici 48 u Českého Těšína zpomaluje provoz omezení, oprava povrchu vozovky a kivadlový provoz. Na Polsko i Frýdek místech se tvoří teď kilometrové kolony se zdržením 5 až 10 minut. V Ostravě Porubě v Opavské ulici u Teska se srazila dvě osobní auta. Směr Opava je neprůjezdný, jeden pruh, na místě jsou hasiči, čekejte hustý provoz. A na 57 se z Opavy do Nového Jičína stále kolony za Hradcem nad Moravicí, zdržení v obou směrech teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách většinou kolem 20, na Šumově až 24 stupňů. To byly zprávy.
3: K ním doplníme také jednu cyklistickou. Pátá etapa Vuelty se stala pohromadném spurtu kořistí britského cyklisty Matthewa Brennana. Ten tak po nedělním triumfu zapsal druhé vítězství v tomto závodě. 21-letý debutant na Grand Tour využil precizní práce svého týmu Vismalíz Bike a zvítězil jednoznačně před Belgičanem Jordim Meesem a Italem Vincenzem Albanésem. V červeném trikotu lídra Vuelty zůstal největší favorit Tadej Pogačar ze Slovinska. Jan Hirt v etapě nic neztratil a zůstal na 23. místě.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Polské Poznaní začalo mistrovství světa v rychlostní kanoistice. No a Martin Fuchsa, tedy největší česká hvězda tohoto sportu, se v úvodní den šampionátu rozhodně nenudila. Fuchsa je letos neporažený a k tomu úřadující olympijský vítěz, takže je bez pochyby hlavním kandidátem na zlaté medaile na tratích 500 i 1000 metrů. Tu kratší vyhrál, na kilometru byl druhý v nakonec nejrychlejší jízdě ze všech čtyř.
1: Nekoukal jsem, ale tušil jsem to. Samozřejmě měli jsme tam tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
2: Martina Fuchsu předjel jen Číňan Wu. Na větrném kanále na jezeře Malta nedaleko centra Poznaně měl pak Fuchsa dost času do další jízdy a možná by si představoval, že by nemusel jet tak brzy, tedy v 9 hodin ráno hned v první jízdě celého světového šampionátu. Souvisí to totiž s tím, kdy si dát snídani, aby ji tělo v sobě při dlouhém kilometru udrželo. V tomto ohledu je příprava klidně i 3hodinová, jenže nebyla to jediná šichta pro Martina Fuchsu. Čekal ho ještě odpolední závod, tedy rozjížďka na 500 metrů.
1: Ta noční rozjížďka kilometru byla taková, jaká byla, to už jsme si řekli, hned potom vlastně jsem se sebral jsem si věci a já jsem na pokoji ještě odpočíval, měl jsem nějaký 2 hodinky do oběda, pak jsem si dal oběd, tady jsem si chvíli lehnul, vlastně jsem se nebyl ani před tou 500 rozjet, abych fakt šetřil co nejvíc, jo. Ta bisovka byla hezká, tak doufám, že všechny ty odpolední jízdy se mi pojedou stejně, jako jsem jela tady ta 500.
2: Jízdy dělilo zhruba 5,5 hodiny a Martin Fuchsa šetří síly i proto, že tady nepojede jen sám za sebe, ale čeká ho ještě závod na double canoe s bratrem Petrem. Šetřit se ale mohl pak odpoledne v rozjížďce na 500 metrů, kterou jasně vyhrál.
1: Vítězovka oproti kilometru byla úplně v pohodě. Bál jsem se trošku toho větru, jestli nebude moc silný. Nebo to úplný vánek, ale na druhou stranu myslím si, že jsem se s tím hezky poradil. Ušetřil jsem fakt jako spousty sil. Kluci na mě naštěstí jako moc netlačili. Troufnu si říct, že to byla jako suverénní rozjížka, ale já tady určitě nejsem jako kvůli rozjížkám, ale kvůli finálím, takže jsem se snažil ušetřit co nejvíc sil, zároveň vyhrát a to se povedlo.
2: Během úvodního dne šampionátu postoupili do semifinále všechny české lodě a hned ve čtvrtek pojede Fuchsa znovu dvakrát. V double canoe s bratrem Petrem a pak semifinále kilometru. Rozjížďka na 500 čeká kajakáře Josefa Dostála. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čeští jezdci na horských kolech obsadili ve štafetě na mistrovství světa ve Val di Sole 7. místo. Ze šestice Ondřej Cink, Josef Kuchař, Eliška Hanáková, Lucie Grohová a Adéla Holubová rozjížděl závod ostřílený Cink a předával jako třetí. Kuchař držel ještě po druhém úseku pátou příčku, pak se česká štafeta propadla na 8. místo. Finishman Ondřej Novotný nakonec přivezl reprezentaci na konečné 7. pozici. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany. Je 20 hodin a 17 minut, no a za chvíli si dojdeme na Pražskou Letnou pro výsledek prvního utkání závěrečného předkola Ligy mistryň mezi domácími fotbalistkami Sparty a švýcarským Servette Geneva.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Ve fotbalové lize mistrů bude mít Česko znovu jednoho zástupce a zase to bude pražská Slavia, která se už těší na los ligové fáze. Zítra se rozhodne o tom, se kterými osmi soupeři se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského utkají v ligové fázi ligy mistrů. Všechno vypukne v Monaku v 18 hodin a na radiožurnálu Sport vás samozřejmě budeme informovat o tom, kteří slavní soupeři přijedou do Prahy, do Edenu a kam se naopak slávisté vydají. Jednoho zástupce by český fotbal mohl mít také v ženské lize mistryň. K tomu je potřeba, aby pražská Sparta dokázala vyřadit v závěrečném předkole Servet Ženeva. Aktuálně se hraje první utkání na pražské Letné a jeho závěr sleduje reportérka Tereza Cedidlová.
1: Před pár sekundami tady na Letné skončilo právě utkání mezi Spartou a Servet s výsledkem 3-2 pro domácí české fotbalistky. I přes opatrný start druhého poločasu ze strany Spartianek se jim podařilo navázat na úspěšnou první půli, po které odcházeli do kabin za stavu 2-1. V 68. minutě skórovala kapitánka spartianských fotbalistek Eva Bartoňová. Celá akce začala z rohu, odkud střílela Michaela Kýrová a na její střelu před brankoviště dokázala zareagovat právě Bartoňová, která mít sklepla za ženevskou brankářku Vejmarovou. Servet na to ale reagovalo střídáním, které bylo velmi úspěšné. A jen dvě minuty potom, co vběhla na hřiště, skórovala hostující Švýcarka Hernandézová, a to z dost podobné situace jako Bartoňová z rohového kopu. Hráčky Servet byly ke konci druhé půle aktivnější a snažili se ten jednogólový rozdíl vyrovnat, aby odjížděli do odvetného zápasu s co nejlepším výsledkem. To se jim nakonec nepodařilo. Přesně za týden tak bude Spartňankám stačit udržet na hřišti Servet remízu, aby postoupili do ligové fáze ligy mistryň. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Děkujeme naší reportérce, takže Spartianky v domácím prostředí zvítězily a v odvetě tedy budou ve velmi nadějné pozici. Dnes jsme tedy drželi palce českému ženskému fotbalovému týmu. Sparta dokázala zvítězit nad Servet Ženeva 3-2 v závěrečném předkole ligy mistryň v úvodním utkání. No a zítra večer budeme sledovat počínání hned tří českých týmů v evropských pohárech v odvetách posledního předkola. O Evropskou ligu a její ligovou fázi se popere Viktoria Plzeň, byť její pozice není úplně ideální, protože svěřenci nového trenéra Radoslava Kováče před týdnem ještě pod vedením Martina Hyského prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Takže do odvety ve Štruncových sadech půjdou viktoriáni zítra od 19 hodin. Opravdu velmi složité situaci. Naopak o něco lépe je na tom Jablonec, který v posledním předkole konferenční ligy a v odvetném utkání přivítá skotský tým Rangers FC s tím, že první utkání Severočeši před týdnem prohráli 0-1. Odveta začne v 18 hodin a o hodinu později nastoupí také tedy k odvetě posledního předkola konferenční ligy Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. Východočeši mají ze trojice českých týmů nejlepší výchozí pozici do odvetného souboje, protože před týdnem v Řecku uhráli remízu 2-2. Všechny tři zápasy ve vysílání Radiožurnálu Sport nabídneme v pořadu s mikrofonem za sportem. Nepřerušované přímé přenosy budete moci, jak jste určitě zvyklí, poslouchat na internetu na stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. She was born in November.

0: V brněnské základní skupině volejbalového mistrovství Evropy dnes Bulharky zvítězily nad Rakušankami 3-2 a Srbky nad Řekyněmi 3-0. Znamená to tedy, že české reprezentantky bez ohledu na výsledek jejich závěrečného zítřejšího utkání s Bulharskem mají jistotu druhého místa ve skupině a tedy poměrně výhodné pozice pro osmifinálový zápas, který Češky budou hrát navíc také před domácími brněnskými fanoušky. Zítra české volejbalistky ale ještě proti Bulharsku na závěr základní skupiny od 19 hodin.
1: Dobrý večer, je 8:30. Zprávy Radiožurnálu má Ondřej Látal.
2: Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice zákon kritizuje a chce podat stížnost k Ústavnímu soudu. Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou znovu v provozu, informoval o tom mluvčí armády Vladimír Holas. Stroje nemohly létat po červencovém pádu vrtulníku Venom v Náměšti, při kterém zemřela jedna vojákyně, další 4 lidé se zranili. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých lidí k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Návštěvníci uvidí nejen proměny města během 3 staletí. Výstava Olomouc bude otevřená do 13. září. Sport. Fotbalistky Sparty vyhrály na úvod závěrečného předkola Ligy mistryň nad ženevským Servette 3-2. Odvetu odehrají Pražanky za týden na hřišti švýcarského týmu. Všechny české posádky dnes zvládly své rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Na kilometru i pětistovce uspěl i olympijský vítěz Martin Fuchsa, který prošel na obou tratích do semifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na 48. u českého Těšína a nebezpečí na trase Kroměříž Otrokovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto. 58. kilometr označené nebo blokuje jen krajnici. Na silnici 48 u českého Těšína u hranic se tvoří kolony kvůli opravám povrchu vozovky. Jede se Kyvadlově na Polsko i Frýdek místech teď zhruba půlkilometrové kolony se zdržením do 5 minut. V Ostravě po rubě v Opavské ulici u Teska se srazila 2 osobní auta, směr Opava je neprůjezdný, levý jízdní pruh. Na silnici 367 z Kroměříže do Otrokovic zasahují hasiči mezi Střížovicemi a Kvasicemi. Likvidují, zřejmě jsou to provozní kapaliny, úsek je kluský. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě výjimečně přehánky, teploty 15 až 11 stupňů. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách většinou kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Za 23 minut, tedy v 21 hodin, začnou 4 odvety posledního předkola kvalifikace Ligy mistrů. Rozhodne se tedy posledních 4 účastnících ligové fáze prestižní milionářské soutěže. Celkem tedy v té velké tabulce bude 630 celků, mezi nimi i pražská Slavia. A teď jde o to, které ty další týmy ještě doplní známou 32. Tak tedy, abych byl konkrétní, v 21 hodin se proti sobě postaví AEK Atény a Levski Sofia. Celje nastoupí proti Slovanu Bratislava. Olympic Lyon jen s Pavlem Šulcem na střídačce na začátek přivítá Fenerbahče Istanbul. A Viking, tedy norský tým, nastoupí proti Dynamu Záhřeb. Shodné je, že úvodní duely ve všech 4 případech skončily nerozhodně. To znamená, kdo dokáže v odvetě zvítězit, ten postoupí. No a pokud dojde znovu na nerozhodné skóre, tak přijde na řadu prodloužení, případně potom ještě penaltový rozstřel. Ale to je tedy otázka, která zbývá teprve k vyřešení. Úvodní hvězdy ve zmíněných 4 duelech přijdou tedy v 21 hodin. No a co přijde na Radiožurnálu Sport už za chvíli? Náš pravidelný seriál, který tentokrát věnujeme velkým českým trenérům na volejbalovém poli.

0: České volejbalisty čeká v září mistrovství Evropy. Mimochodem, dnes tým trenéra Jiřího Nováka vyhrál přípravný zápas v Bulharsku nad domácími vicemistry světa 3-1 na sety.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: No a v něm si tento týden připomínáme největší úspěchy českých a československých volejbalových reprezentací. Medaili na evropském šampionátu naposledy český volejbal vybojoval v roce 1985, kdy na kontinentálním turnaji získal stříbrné medaile. Národní tým, tehdy samozřejmě Československa, trénoval Karel Láznička.
2: Karel Láznička byl legendární strůjce úspěchů československého a brněnského volejbalu, co by hráč triumfoval. Na mistrovství světa i Evropy. Jako trenér slavil 6x republikový titul a 2 triumfy v poháru evropských zemí s Brnem. S československou reprezentací získal 2 stříbrné medaile na mistrovstvích Evropy. V roce 1985 mu asistenta dělal Miroslav Nekola.
3: Karel Láznička byl hrozně tvrdý chlap a zásadovej a bylo těžké s ním spolupracovat. Já za 3 roky, co jsem s ním dělal jako asistent, tak jsem byl hodně vyčerpaný, ale měl to hlavně srovnaný a věděl, kam chce dojít a nakonec se mu to v tom 85. podařilo.
2: Kromě Karla Lázničky to byl právě Miroslav Nekola, jehož jméno se objevuje u posledních medailových úspěchů československého potažmo českého volejbalu. V roce 1971 ještě jako hráč získal stříbro na mistrovství Evropy v Itálii. O 14 let později asistoval právě Lázničkovi u stříbra v Nizozemsku.
3: Příprava byla hodně tvrdá, byly trošičku problémy s hráči, kteří se potom teda zapřeli a nakonec to dokázali, šli do toho, šli, tahali za jeden pro vás a podařilo se to. My jsme v tom roce 85 byli považováni za absolutní outsidery, že jsme postoupili ze skupiny, už bylo docela překvapení a taky to nasvědčuje tomu, že my jsme všechna utkání hráli odpoledne od 1:30, od 14:30, což se považovalo za velkou nevýhodu, ale že jsme hráli ve stejný čas, tak to pro nás byla výhoda.
2: Evropský šampionát v Nizozemsku v roce 1985 Čechoslováci zahájili 3 výhrami a jasně postoupili do finálové skupiny. V ní ale hned na úvod čekala neporazitelná sovětská reprezentace a Lázničkův, potažmo Nekolův, výběr neuhrál ani set.
3: Záleželo hodně na prvním setu. Oni, když vyhráli první set, tak už se s nima nedalo většinou nic dělat. Ale my jsme jako trochu počítali s tou porážkou a díky tomu vylosování jsme potom uspěli.
2: Skutečně ve finálové skupině reprezentace Československa dál už jenom vítězila. Výhry nad Francií, Bulharskem a v závěru nad Itálií znamenaly medaile pro vicemistry Evropy a na dlouhá léta bohužel poslední cenný kov pro mužský tuzemský volejbal.
3: Jsme hráli vynikající volejbal, založený na trošku složitým systému, protože jsme měli přihrávače, blokaře, což je neobvyklý. Měli jsme tvrdý smečaře, kteří neuměli ale přihrávat, no a nám se to povedlo. U nás je to trošku ve vlnovkách, to právě je vidět rok 71 a 85. Nemáme stabilní výkonnost, družstvo se obměňuje, ne vždycky se to podaří, někdy se urodí generace, která na to má.
2: Říkal před lety Miroslav Nekola. Aktuální generace na úspěch rozhodně má, potvrdila to loni na mistrovství světa, na kterém skončila 4. Boje na letošním evropském šampionátu začnou Češi 11. září proti Řecku. Krištof Kousal, Radiožurnál. No

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Třem českým fotbalovým týmům budeme zítra v podvečer a večer držet palce v odvetách posledních předkol evropských pohárů. Viktoria Plzeň a také Jablonec budou ve hře stejně jako Hradec Králové. A právě Východočeši, ti mají před sebou z hlediska výsledku prvního utkání nejlepší pozici, protože z prvního duelu si z Athén proti Panathinaikosu přivezli nadějný výsledek 2-2. Remízu uhráli také před 66 lety, kdy řecký tým vyřadili v osmifinále poháru mistrů evropských zemí. V roce 1960 sledoval utkání i velký fotbalový fanoušek Hradce Králové Jaroslav Dršata, který před týdnem nechyběl na duelu v řecké metropoli.
3: Já jsem teda viděl ten hradecký zápas. V poslední minutě Beda Šonka dal vítěznou branku a jelo se do Athén. Samozřejmě tam jsem se nezúčastnil, to bylo přes velký bariéry.
4: Když jste viděl, že hradečtí fotbalisté půjdou na Panathinaikos, měl jste hnedka jasno, že se pokusíte tentokrát dostat do Athén.
3: Ano, přesně tak. 66 roků, no tak musím se na to podívat. No.
4: Tenkrát vám bylo 17 roků.
3: No.
4: Jakým způsobem jste vůbec sledoval odvetu Hradce v Athénách? Šlo to?
3: Já o tom přemýšlím, možná, že v rádiu, protože v rádiu celkem ty fotbalové výsledky, to se hlásilo. No a potom v novinách a potom v Hradci, tomu se říkalo Staska, tam bylo ČTK, tam se scházeli ty fanouškové, tam taky můj tatínek chodil.
4: Jak na to takhle vzpomínáte, vypadá to, že vy jste byla kompletně rodina fotbalová, fanouškovská.
3: Především můj tatínek. A tatínek mě začal brát na fotbal, když přišel do Hradce Pepi Bican, prostě mě tam nalákal, že jo, jsem vždycky stál na tom betonovém pankejtu, že jo, abych byl trošku vejš a držel jsem se toho klacku a koukal jsem. No ale potom s Panathinaikosem se to hrálo už teda v Malšovicích.
4: Ale na Škváře.
3: Ale ono to bylo takový mizerný terén. A hlavně kolem byly valy, protože se připravovaly ty tribuny. Jenomže na ty valy se vešlo 20 tisíc lidí, že jo.
4: Atmosféra parádní. V současné době Panathinaikos, to je velmi kosmopolitní klub. Ano. Tam jsou fotbalisté ze 12, ze 14 různých zemí. Ano. Bylo to před 66 lety taky, tak asi těch Řeků tam bylo víc.
3: Myslím si, že tam bylo víc těch Řeků. Díval jsem se na ty sestavy a mám dojem, že tam byly skoro sami řecký jména, ale nejsem si úplně jistý. No a Hradec samozřejmě, to byli sami Češi, že jo.
4: To platilo i v nedávné současnosti.
3: Ano,
4: teď se to začíná trochu měnit.
3: Ano.
4: Konec konců mladý Nigeriec Umar dostal Hradec mnohem víc do hry o postup. Co jste říkal na to, že právě on dvakrát skóroval v závěru?
3: No, musím říct, že když jsem ho viděl, to bylo myslím proti Tromsø, střídal a měl jsem jako pocit, že trošku takové jako by nešíka, nebo jo, tak asi to tak není. Ten únik byl nádherný.
4: Vy rozhodně nebudete chybět na domácí odvetě.
3: Ne, už jsem si zakoupil lístek a taky to bylo drama. Pořád jsem sledoval, kdy to přijde do prodeje, protože jsem si permanentku nepořídil, možná jsem udělal chybu, ale můj tatínek, když šel do penze, tak mu kolegové koupili permanentku a on už nebyl ani na jednom zápase, protože mu diagnostikovali karcinom a v červenci byl po smrti. Trošičku tak, jako to mám v zádech, jo, koupím si permanentku a už se tam ani nedostal.
5: Říká fotbalový fanoušek a pamětník pohárového utkání mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény z roku 1960 Jaroslav Dršata před vzájemnou odvetou letošního posledního předkola konferenční ligy. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká čtvrteční domácí odveta playoff konferenční ligy proti skotskému Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli 0-1 a v domácí odvetě budou spoléhat také na podporu publika.
3: Těšíme se na odvetu. Já už měl takový požadavku na lísky jako ještě asi nikdy, takže věřím tomu, že bude plný stadion.
2: Přeje si trenér Luboš Kozel. Čtvrteční zápas s Rangers FC Jablonec rozehraje v 18 hodin. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 21 hodin. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
5: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Při povodních na hranicích Nepálu a Tibetu zemřelo nejméně 160 lidí. Veslaři Podrazil s nedělou pojedou na mistrovství světa o medaile. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat. Teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou, budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí, zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením, teď to budeme všechno počítat.
5: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí. Informoval o tom Český statistický úřad. Ten jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
7: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
5: O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. První kolo senátních voleb se koná souběžně právě s těmi komunálními. Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl na nejméně 160. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o zhruba 400 pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
8: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Sport.
9: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantručková-Flamíková a dvojskyf Podrazil Neděla postoupili na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po třetím místě v semifinále nadšený.
10: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdý. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
9: fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole MOL Cupu prohráli na hřišti divizních Kozlovic po remíze 1-1 na penalty. Všech 8 prvoligových celků naopak postoupilo. Do třetího kola prošel Ostravský Baník, Zbrojovka Brno, Artis Brno, Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice a Slovácko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na Olomoucku nebezpečí na dálnici D35 a nehoda na D46. Na dálnici D35 na výjezdu z Olomouce do Ostravy nebezpečí. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 284 hlásil náš zpravodaj stopaře.
12: Byl kousek zatím a policajta mají vlastně to své stanoviště a nebyl vůbec vidět, jako, a mával tam rukou, jako, a neměl žádnou otázku.
11: Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna srazilo osobní auto zvěř. Kilometr 37,5, je to kousek za přejezdem z D35 do Lipníku. Nehodu už šetří policie. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Ostrovačice stojí osobní auto s vozíkem. 177. kilometr opatrně blokuje začátek stoupacího pruhu, na místě je šipka. A na 57. z Opavy do Nového Jičína se stále zdržíte Zahradce nad Moravicí, obousměrně, teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy.
13: Dobrý středeční večer. České volejbalistky půjdou do play-off na mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině. Bulharky totiž překvapivě ztratili jeden bod s Rakouskem, které porazili jen 3-2, a pak Řekyně podlehli 0-3 favorizovanému Srbsku. Právě obhájkyně stříbra Srbky vyhrají skupinu před Češkami, které ji ještě zítra uzavřou zápasem s Bulharskem. Ten duel začne v 19 hodin. V osmifinále se potom české volejbalistky utkají v Brně v pondělí se třetím celkem skupiny, která se hraje v Göteborgu. No a tím týmem na třetí pozici bude buď domácí Švédsko, nebo Francie.
1: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: stupid. 21 hodin, 11 minut a na Radiožurnálu Sport další zajímavé téma, i když teď tady asi v hlavní roli úplně sport tedy nebude, ale i to k tomu patří. Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmově se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Návrh zákona, který má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září.
1: Kromě pyrotechniky by trestné bylo nově taky zahalování obličejů na fotbalových stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování, které jsou teď přestupkem, požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
2: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
1: O tom, jaké sankce by mohly za pyrotechniku a zahalování obličeje na stadionech hrozit, se ještě bude jednat, pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
3: Aby to samozřejmě znamenalo i jiný přístup pořadatelské služby, která dneska u přestupku vás nemůže zadržet u trestného činu ANO.
1: Podle ministra Šťastného by měly změny platit už od příští podzimní ligové sezóny. Tou dobou by měl začít fungovat i registr problémových fanoušků, který by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Zavedení kamery na rozpoznávání obličejů bude podle Šťastného ale dobrovolné.
2: Nastavíme ten zákon tak, aby se samo sportovní hnutí mohlo rozhodnout, kde toto opatření nastaví. A v tomto ohledu samozřejmě je to fotbalová ligová asociace, která zřejmě při tom licenčním řízení v rámci třeba první ligy bude schopná toto dát jako podmínku.
1: Podle poslance Jiřího Havránka z ODS na takzvaném face recognition přesto není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
4: Musíme všichni odpracovat v jednotlivých poslaneckých klubech celou řadu práce. Já nevím, jestli přesvědčím všechny kolegy o tom, že to je správné řešení. Moc bych si to přál, ale je to moje práce. To já musím dělat stejně, jako bych měl přesvědčovat jako poslanec veřejnost o tom, proč to opatření má smysl. Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny.
1: Na schůzce sněmovní pracovní skupiny byly i předsedové klubů Sparty a Slávie, Završovický klub Jaroslav Tvrdík, Zaletenský pak František Čupr. Jednání se účastnil taky třeba předseda České fotbalové asociace David Trunda anebo šéf ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Nikdo z nich schůzku ale komentovat nechtěl. Bezpečnostní opatření kolem nadcházejícího víkendového derby Sparty se Slávií skupina podle ministra Šťastného neřešila. Očekává ale, že oba kluby k zápasu, který se tentokrát odehraje na Letenském stadionu, přistoupí zodpovědně. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Když už před pár minutami bylo na Radiožurnálu Sport zmíněno nedělní pražské fotbalové ligové derby mezi Spartou a Slávií, začne ve 20 hodin na Letné, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, tak můžete být přitom, protože zítra v rámci desítky Pavla Horváta po 10. dopoledne budou k dispozici dvě vstupenky na souboj pražských S. Ona soutěž tedy přijde někdy během rozhovoru s Lubošem Kubíkem mladším, což je syn fotbalového internacionála, bývalého reprezentanta Luboše Kubíka staršího. No a jeho syn je tedy zakladatelem a šéfem agentury, která pomáhá mladým českým sportovcům získat stipendia a studovat na středních školách a univerzitách ve Spojených státech amerických. Tolik tedy pozvánka k našemu zítřejšímu vysílání. Teď určitě ještě musíme také zmínit, že dnes se hrála pěkná porce zápasů druhého kola domácí pohárové soutěže. No a z MOL Cupu vypadl velmi rychle obhájce triumfu, tedy Karviná. Dnes už druholigový klub totiž prohrál na půdě Kozlovic, tedy týmu ze čtvrté ligy, po penaltovém rozstřelu. Do akce šlo také 8 prvoligových celků, no a ani jeden nezaváhal. Když si to tedy zrekapitulujeme, tak nejvýrazněji zvítězila Zbrojovka Brno, která ve Frýdlantu nad Ostravicí vyhrála 10-0. 9-0 vyhrál Baník Ostrava v Brně nad místní Spartou. 7 gólů přitom dal 18-letý útočník Vít Škrtkoň. V dalších zápasech Teplice zvítězily v Křimicích 2-1, Mladá Boleslav na Meteoru Praha 4-0, Pardubice porazili Písek na jeho stadionu 2-0, stejně jako Slovan Liberec uspěl díky tomuto výsledku v Přepeřích. Uherský Brod doma nestačil na prvoligového nováčka Artis Brno, Artis vyhrál 2-0, no a konečně Slovácko uspělo na stadionu Velké Bíteše díky výsledku 2-1. No a teď aktuální fotbalové dění, protože se hrají odvety posledního předkola Ligy mistrů. Jsou 4 a v prvních zápasech se soupeři vždy rozešli s remízou. Takže je jasné, že kdo dnes vyhraje, ten se bude radovat. A hodně k tomu nakročili už fotbalisté AEK Athén, protože ti ve 20. minutě vedou nad

Každá velká sportovní akce má svého maskota a ten nebude chybět ani na příštím mistrovství světa v ledním hokeji v Německu. No a my už víme, že to bude jezevčík a bude se jmenovat Tekl. Sympatický, sebevědomý a občas drzý psík má podle organizátorů turnaje stělesňovat statečnost, inteligenci a silné odhodlání. A lovecký instinkt jezevčíka bude místo zvěře zaměřen na puky a hokejky. Jezevčík je navíc plemeno psa výrazně spojené s Německem, kde se tedy šampionát příští rok od 14. do 30. května uskuteční, konkrétně v Gelsenkirchenu, v Düsseldorfu a také v Mannheimu.

0: Do hudební nabídky radiožurnálu Sport patří také skupina Metallica, která přispěla svým dílem. No a teď už je to zase na zpravodajské relaci.
1: Radiožurnál, teď je 9:30. Ondřej Látal přidá zprávy.
2: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje mimo jiné téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datové schránky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Policisté ve Švédsku zatkli dalšího muže v případu útoku mečem na střední škole. Je podezřelý z napomáhání k vraždě. Bez dalších podrobností o tom informovalo státní zastupitelství. 18-letý mladík v pátek ve městě Fegerštad při útoku zabil 17-letou dívku, další 3 studenty zranil. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Stejný soud původně žalobu SPD zamítl.
3: Sport.
2: Fotbalistky pražské Sparty na úvod závěrečného předkola Ligy mistryň zvítězily nad ženevským Servet 3-2. Po výhře na Letné je za týden čeká odveta ve Švýcarsku. Tenistky Linda Fruvirtová a Dominika Šalková do hlavní fáze singlu na US Open nepostoupily. Fruvirtová podlehla 0-2 na sety Kanaďance Brandsteinové. Šalková prohrála stejným výsledkem s krajenkou Gabrielou Knudson.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Lidé na silnici 9 u České Lípy a nehoda v Ostravě. Na silnici 9 z České Lípy do Dox se pohybují lidé, chodci. Naposledy u zahrádek odbočky na Litoměřice. Na silnici 48 u Českého Těšína u hranic s Polskem se tvoří kolony kvůli opravám povrchu vozovky. Jede se Kyvadlově na Polsko i Frýdek Místek, teď zhruba půlkilometrové kolony se zdržením kolem 5 minut. Na Českolipsku silnici 268 na výjezdu z Mimoně do Zákup stojí porouchaný autobus. Dejte pozor, na horizontu blokuje jízdní pruh, na místě je policejní hlídka. V Ostravě na křížení Českobratrské s Nádražní ulicí havarovalo osobní auto. Podle kamer je mimo vozovku, na místě hasiči a kolem se s opatrností projet dá. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti přibývat, teploty 24 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Před týdnem skončily 4 úvodní zápasy posledního kola kvalifikace Ligy mistrů nerozhodně. A tak se dnes ona osmička soupeřů potkává s tím, že ten, kdo vyhraje, ať už to bude v základní hrací době, v prodloužení nebo až po penaltách, tak postoupí do základní nebo chcete-li ligové fáze Ligy mistrů, která se tedy mimochodem bude losovat zítra od 18 hodin v Monaku a v osudí bude i pražská Slavia. Aktuálně to má skvěle rozehrané AEK Athény, protože řecký tým doma v 38. minutě zápasu vede nad Levski Sofia 3-0. Velmi dobře začalo také Fenerbahce Istanbul. Turecký celek na půdě francouzského Olympiku Lyon vyhrává 2-0. Pavel Schulz zatím zůstává stále jen na střídačce Lyonu. Slovan Bratislava vedl na půdě slovinského Celje, ale domácí dokázali z penalty vyrovnat, takže 1-1. A nerozhodné skóre 1-1 platí také v souboji mezi norským Vikingem a chorvatským Dynamem Zářeb. Jak se tyhle duely budou dál vyvíjet, o tom na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Teď ale přidáme ještě jeden fotbalový průběžný stav 35. minuta dohrávky španělské fotbalové La Ligy, tedy dohrávky úvodního kola Real Madrid, Real Sociedad San Sebastián 0-0.

0: Tenisové US Open se blíží a tak si teď v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovních hvězd připomeneme jednu z bývalých šampionek tohoto newyorského Grand Slamu. Belgičanka Justin Enenová v Americe zvítězila dvakrát a s tenisem zůstává stále úzce spojená. Jak konkrétně, to vám připomeneme s Tadeášem Skalickým. Tado, vítej.
1: Hezký večer.
0: Nejdřív ale samozřejmě připomeň tenisové úspěchy belgické tenistky Justin Enenové.
1: Hráčka narozená v roce 1982 patřila k největším hvězdám ženského tenisu na začátku milénia. Dohromady ve dvouhře vyhrála 43 turnajů, z toho 7 grandslamových. Jediný turnaj velké čtyřky, který nikdy nevyhrála, byl Wimbledon. Tam dvakrát prohrála ve finále. Enenová taky ovládla olympijské hry v Aténách 2004. Jednou slavila zisk týmového Fed Cupu a dohromady strávila 117 týdnů v roli světové jedničky. Kariéru ukončila kvůli chronickým problémům s loktem na dvakrát. Po prvním konci v roce 2008 se ještě krátce pokusila o návrat na kurty, v roce 2011 už ale musela skončit definitivně. Bylo jí tehdy 29 let a kdo ví, jakých úspěchů mohla dosáhnout, kdyby zůstala zdravá.
0: A hlavně podle jejího jednoručného backendu, tedy v ženském tenise dost ojedinělému, by se mohli opravdu mnozí začátečníci učit. Ten byl opravdu skvělý. Čemu se ale tádo Justin Enenová věnuje po konci své kariéry?
1: Těsně po konci s tenisem začala svou popularitu využívat v televizi, moderovala několik pořadů a měla dokonce vlastní reality show, ve které plnila různé nejen sportovní adrenalinové výzvy. V posledních letech se v televizi objevuje už v asi víc očekávané roli při některých grandslamových turnajích, totiž plní roli televizní expertky. Pravidelně taky vystupuje jako motivační řečník na různých konferencích, kde vypráví o svém tenisovém úspěchu, ale právě i o tom, jak se po předčasném konci sportovní kariéry začala věnovat jiným věcem. A mluví taky o tom, jak svou práci kombinuje s mateřstvím, má totiž 11-letou dceru a 7-letého syna.
0: Zmínili jsme ovšem, že Enenová stále zůstává v těsném kontaktu s bílým sportem, jak se někdy říká tenisu. Jakým způsobem?
1: Vlastní tenisový klub nedaleko Bruselu, který má dohromady 18 kurtů s různými povrchy. Některé jsou kryté, některé venkovní, kromě toho je v areálu taky posilovna, restaurace nebo konferenční místnosti. Nejde o žádný luxusní klub, pouze prozvané. Za 25 euro na hodinu si může kurt pronajmout kdokoliv. Součástí klubu je taky tenisová akademie Justin Enenové, která se stará o výchovu mladých tenistů. Tu vede bývalá tenistka spolu se svým dlouholetým trenérem Carlosem Rodriguezem. Pochopitelně tito dva nejsou na všech tréninzích, účastní se ale různých letních kempů a podobně. Na stránkách akademie stojí, že priority při výchově dětí jsou v následujícím pořadí: radost ze sportu, zlepšování se a až poté úspěšné výsledky.
0: Justin Enenová ve své kariéře rozhodně úspěšná bylo, jak o tom svědčí i o něch zmíněných 7 grandslamových titulů, takže ta současná pozice ji určitě svědčí a třeba objeví i nějakou dívenku nebo chlapce, kteří půjdou v jejich úspěšných stopách. Teď jsme tedy tuto bývalou skvělou belgickou tenisku připomněli s Tadeášem Skalickým. Díky za to.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: 21 hodin 50 minut a vaším rozhlasovým společníkem ve středu večer je Radiožurnál Sport. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, bojovat ze všech sil a nevzdat se. Toto heslo zakladatele moderních olympijských her barona Pierre de Coubertina teď 100% platí pro volejbalistku Kateřinu Valkovou. V Brně se v těchto dnech účastní mistrovství Evropy. V polovině května přitom absolvovala náročnou operaci kolene.
1: Na operaci předního křížového vazu byla volejbalistka Kateřina Valková 18. května. Hned začal závod s časem s cílem stihnout domácí mistrovství Evropy.
2: První 3 týdny jsem byla o berlích, tak to bylo takový víc odpočívání, ale vlastně už i tam jsme začínali s rehabilitací vlastně hned od 2. týdne a pak vlastně v podstatě od pondělí do soboty v posilovně nebo na rehabilitacích.
1: Po operaci řekli lékaři nahrávačce, že regenerace zabere 10 týdnů. Přesně tolik v tu chvíli zbývalo do startu závěrečného soustředění v Táboře, které už Valková musela stihnout.
2: Fyzio, doktoři se snažili co nejvíc. I já vlastně vnitřně ten tlak tam byl velký, protože jsme věděli, že by se to dalo stihnout, ale furt tam byly vlastně otazníky. A kdyby se mě ještě někdo zeptal na začátku července, tak bych jim asi řekla, že to fakt nestihneme, ale pak se to tam taky jeden týden vlastně všechno nějak sedlo a nakonec to vlastně dopadlo dobře.
1: Jedna věc byla dostat do pořádku koleno, druhá poprat se s tím, že zranění přišlo zrovna před turnajem, který je pro české reprezentantky tak výjimečný.
2: Jakýkoliv zranění po sportovci není úplně jednoduchý a tím, že to vlastně přišlo na začátku té sezony, na kterou jsme se reprezentační, na kterou jsme se všichni těšili, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale naštěstí mám kolem sebe podporu jak přátel, tak přítele a rodiny, kde si myslím, že to bylo nejdůležitější.
1: Kdyby část evropského šampionátu nehostilo Brno, možná by Valková účast dopředu vzdala. I za těchto okolností ale nešla do rizika a byla připravená na variantu, že turnaj uvidí jen z tribuny.
2: Bylo to nastavený, takže kdyby mě cokoliv bolelo, kdyby to nešlo, tak prostě jsme to zastavili a nejelo se, ale myslím si, že i ten trénink i vlastně veškerá ta rehabilitace byla nastavená, takže vlastně to bylo postupný, aby to koleno jsme úplně neodpálili a zároveň vlastně to bylo bezpečný, ale samozřejmě vždycky tam je nějaký risk, že to nemusí klapnout nebo že se něco může stát.
1: Poslední zápas základní skupiny čeká Kateřinu Valkovou a její spoluhráčky ve čtvrtek proti Bulharsku. Postup už mají Češky jistý, konečné umístění ve skupině ale rozhodne o 8finálovém soupeři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bude mít česká výprava dva úřadující olympijské vítěze.
1: Kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuchsu.
2: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát. Já někdy cítím, že oni mě jako berou, že to nejde mě porazit, což je vlastně super pro mě, pro moji psychiku, ale zároveň jako každý člověk na světě strá porazit, to je úplně jasný, ale doufám, že já to nebudu.
0: Do startu letošního šampionátu Martin Fuchs zatím všechno vyhrál a na tuto příjemnou tradici bude navazovat v polské Poznani.
1: A nejen proti soupeřům bude bojovat na kanále, který dobře zná i další olympijský vítěz na kánoji, Martin Doktor.
3: Obzvlášť, když se rozpouká po směru, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
1: Česká výprava má v Polsku přes 20 reprezentantů.
0: Poznaňské jezero Malta je asi 300 kilometrů od českých hranic, ale pokud byste nebyli přímo u kanálu, s radiožurnálem Sport o nic nepřijdete.
1: Budeme pro vás mít přímé přenosy nejen medailových jízd, a také rozhovory s českými reprezentanty přímo od kanálu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 22 hodin. Ondřej Látal pro vás má zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí prošetřuje možné porušení zákona ve výzkumném ústavu pro krajinu. Společnost Meta se dohodla na mimosoudním vyrovnání obžaloby, že její sociální sítě poškozují děti. České volejbalistky se chystají na závěrečný zápas skupiny mistrovství Evropy. V osmifinále je čeká Francie nebo Švédsko. A zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jeho západu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo životního prostředí šetří možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve výzkumném ústavu pro krajinu. Jeho řediteli nařídil ministr s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chce taky pokračovat v hloubkových auditech.
3: Zákon byl podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů porušený v případě dvou projektů, a to u akceleračních zón a v případě strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování.
4: Ministerstvo životního prostředí na tyto dva úkoly uvolnilo 40 milionů korun, v níž byly právě i evropské peníze.
3: Podle předchůdce Petra Hladíka z KDU-ČSL se ale motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
5: Minister má procesy, pokud zjistí nějaké pochybení, jak s tím pokračovat dál. My nevíme, jestli to bylo administrativní, fakticky, jak proběhlo to výběrové řízení, jestli tam teda něco ukradlo.
3: Podle Červeného mělo docházet k porušování zákona dlouhodobě od roku 2023. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že její sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovali. Přislíbila taky zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly kolem 4 bilionu korun.
6: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách, a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ředitelství silnic a dálnic zprovozní na konci listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 od hraničního přechodu v Královci ve směru na Trutnov. Na polské straně je navazující rychlostní silnice hotová už 3 roky. Zbylých 18 kilometrů D11 do Trutnova má být podle ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla hotových ve druhé polovině roku 2028.
7: Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná. Obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z těch mostů je třeba 2 dlouhé stakády přes 700 metrů. To znamená, skutečně z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná, náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli těch harmoniem, který jsme slibovali.
1: Sport. České volejbalistky půjdou do play-off na mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodli o tom dnešní duely a nic na tom nezmění ani zítřejší utkání národního týmu proti Bulharsku. Pro Češky půjde o 5. zápas v 7 dnech. Libero Daniela Jancová Radiožurnálu Sport řekla, že jsou reprezentantky na takovou porci duelů zvyklé i díky tomu, že pravidelně hrají Ligu národů.
8: Všechny víme, jak máme fungovat, i vlastně maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit. Takže to je pro nás obrovská výhoda. Teďka teda už bude 5 zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, nám v tom obrovsky pomáhá.
1: Zítřejší souboj Česko-Bulharsko odvysílá Radiožurnál Sport živě. V osmifinále se pak národní tým utká v pondělí se 3. celkem skupiny D, tedy s Francií anebo Švédskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí v Praze a nehoda v Břeclavi. V Praze Modřanech nebezpečná situace v ulici Generála Šišky. Jede tam auto proti správnému směru jízdy. Ještě jednou Praha, u Modřanského nádraží auto v protisměru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí porouchané osobní auto. 132. kilometr vpravo, zatím jen na blikačích.
10: Stalo usvodilé osobní auto. pan ve vestě otevíral řadu cifr, tak asi bude vydělávat trojení nebo se pustí do nějaké opravy.
9: V Břeclavi v Lidické ulici se srazila dvě osobní auta. Havarovala u Teska, následky omezují průjezd na kruhovém objezdu a v jeho okolí. Je to na cestě k dálnici D2 do Bratislavy a do Hodonína. A v centru Ostravy na křížení Českobratrské z Nádražní ulicí zasahují u nehody hasiči. Podle kamery je auto mimo vozovku, je tam blokovaný jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno, večer čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 20, na Šumavě až 24. Tolik zprávy.
11: 8 týmů, ale jen 4 poslední volná místa v ligové fázi prestižní Ligy mistrů. Ano, hrají se poslední 4 odvetné zápasy kvalifikace milionářské soutěže. A zatím to má skvěle rozjeté atenské AEK, které vede v 48. minutě nad Levski Sofia 3-0. První zápas skončil nerozhodně. Stejně jako úvodní duely dalších 3 vlastně teď hraných zápasů. Cel je v 50. minutě, hraje se Slovanem Bratislava nerozhodně 1-1. Lyon doma prohrává s Fenerbahče Istanbul 0-2. Pavel Šulc začal tenhle zápas pouze tedy na střídačce a zatím se ještě do hry nedostal. No a konečně Viking Stavanger, ten nastoupil proti Dynamu Zářeb a v tuhle chvíli se norský tým dostává do vedení 2-1. Všechny 4 rozehrané odvety posledního předkola Ligy mistrů budeme na Radiožurnálu Sport i nadále sledovat. Je 22 hodin a 7 minut. Příjemný středeční večer.
2: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Je 11 minut po 22. hodině, středa večer a na Radiožurnálu Sport teď dáme řeč o softballu. Na řadě je totiž náš tradiční repríza odpoledního rozhovoru. S juniorskou reprezentantkou v softballu Rozou Blaškovou si povídal kolega Tomáš Petr.
1: Vy máte před sebou závěr základní části extraligy v dresu Eagles, tak s čím půjdete do toho závěru sezóny?
2: Tak určitě chceme odehrát kvalitní zápasy. Vlastně čeká už nás poslední víkend, který chceme zakončit vítězně, abychom měli co nejlepší pozici do playoff.
1: Co se týče extraligy žen, tak tam dlouhodobě vládnou Youders. Jak to vypadá v té letošní sezóně? Sesadí Eagles Youders z toho trůnu?
2: Tak už minulý rok jsme se tomu dost přiblížili. Já doufám, že tenhle nebude jiný a snad i s hezčím koncem a třeba se ten trun trochu vymění.
1: Říká softbalistka Roza Blašková, která ve 22 letech má za sebou už poměrně dost reprezentačních zkušeností. Když vezmeme tu nejčerstvější, která se datuje do července tohoto roku, tak na evropském šampionátu hráček do 22 let v Ostravě z toho byla finálová porážka pro Češky z Itálií 0-2. Jaký ten turnaj byl?
2: Ten turnaj, vždycky, když se hraje doma, tak je to nejlepší atmosféra. Mám pocit, že to z nás dostane nejlepší výkony a tohle nebylo rozdílný. Vlastně dostali jsme se do finále a to je jediné, co nevyšlo.
1: Vy už jste si zahrála finále v šampionátu hráček do 22 let o 4 roky dříve. Tehdy jste prohráli ve finále také s Itálií, tak Itálie je prokletá z vašeho pohledu?
2: Tak je to náš určitě nejsilnější soupeř. Myslím si ale, že už teďka v těch mládežnických kategoriích se to hodně střídá, kdo vyhrává. A bohužel teda já mám vždycky smůlu, ale třeba se to zlomí.
1: V čem Italky jsou lepší než Češky v téhle mládežnické kategorii?
2: Já bych řekla, že hodně vládnou na tom nadhozu, ale oni mají skvělé pálkařky, protože často si přivezou nějaké Američanky nebo jiné národnosti s italskými kořeny, a což my bohužel takhle nemáme, ale zase aspoň hraje hezky s českým osazenstvem.
1: Říká softbalistka Roza Blašková. V rozhovoru budeme pokračovat už za okamžik.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pokračuje náš odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je softbalistka Roza Blašková, která už má za sebou dost reprezentačních zkušeností, ale ještě málo v té seniorské kategorii. Tak jak to máte s tou seniorskou reprezentací? Jaké jsou cíle?
1: Tak můj cíl samozřejmě se dostat do seniorské reprezentace a pak už to jsou týmové cíle a to dostat se na olympiádu.
0: Jak těžké je pro české softbalistky dostat se na olympijské hry?
1: Tak určitě ta konkurence je vysoká. Jsme vlastně třetí v Evropě, takže se musíme nejdřív probojovat přes ty evropské týmy a pak vlastně přes tu světovou konkurenci.
0: Vy za sebou máte zkušenosti z juniorských reprezentací. Jak moc je to nápomocné v tom boji o áčkovou reprezentaci?
1: A tyhle zkušenosti se určitě hodí. Vlastně ty protihráčky, proti kterým hraju na těchto všech turnajích, tak už se také začínají probojovávat do těch seniorských, takže se potkáváme dál a určitě se to hodí.
0: Říká softbalistka Roza Blašková. Jak jste se vůbec dostala k softbalu?
1: Já jsem se dostala k softbalu kvůli tátovi, který hraje už od jak živa. Bratra dal na baseball, takže je to taková trošku rodinná záležitost.
0: Takže jste neměla na výběr?
1: Na výběr jsem měla, ale nějak mě to táhlo.
0: A co bylo na výběr? Jaký další sport je vám nejblíže?
1: Mám ráda beach volleyball, ten se ráda zahraju i ve volném čase. Jinak jakýkoliv míčový sport.
0: Říká softbalistka Roza Blašková. Díky za rozhovor a ať se daří.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Čeští volejbalisté získali cenný skalp v přípravě na mistrovství Evropy. V Samokovu porazili úřadující vicemistry světa Bulhary 3-1 na sety. Na rozdíl od včerejšího duelu, ve kterém domácí vyhráli 3-0 před zhruba 200 fanoušků, se dnes oba soupeři, kteří se potkali i loni v semifinále mistrovství světa, utkali v komorní atmosféře za zavřenými dveřmi. No a tam to tedy evidentně českým volejbalistům svědčilo, protože si připsali v přípravě na světový šampionát opravdu velmi cenné vítězství. Onen duel, tedy onen turnaj, na který se svěřenci trenéra Jiřího Nováka připravují, pro ně začne 11. září. Do té doby se čeští volejbalisté ještě dvakrát utkají s Belgií.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: No a aktuálně se na fotbalovém trávníku utkávají týmy o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Hrají se odvety posledního předkola. No a zatím to má skvěle rozehrané a platí to stále AEK Athény, protože tenhle tým vede nad Levski Sofia 4-0.

0: John Bon Jovi na radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 27 minut. Tedy v době, kdy se stále hrají 4 odvetné zápasy posledního předkola kvalifikace Ligy mistrů. Viking Stavanger vyhrává v 69. minutě na Dynamem Záhřeb 3-1. Takže kdo vyhraje tenhle zápas, tak půjde dál, protože první utkání skončilo remízou. A to samé platí také o dalších 3 duelech. AEK Athény tom zatím nemá problém, Levski Sofia nestačí, řecký klub vede nad bulharským v 70. minutě už 4-0. Naopak velká bitva, to je souboj mezi slovinským Celje a slovenským Slovanem Bratislava. Belasí vedli, ale domácí Celje v prvním poločase z penalty srovnalo, takže v tuto chvíli 1-1, před týdnem se oba dva týmy tedy rozešli s remízou, takže všechno otevřené. Lyon s Pavlem Šulcem zatím stále jenom na střídačce, tak po prvním poločase prohrával s Fenerbahče Istanbul 0-2. Domácí francouzský tým ale dokázal snížit, no a teď tedy usiluje o vyrovnání. Tenhle duel tedy také nabízí velmi dramatickou podívanou, alespoň na dálku ho na radiožurnálu Sport samozřejmě budeme sledovat. No a zítra napřímo budeme sledovat počínání hned 3 českých klubů v jejich snaze dostat se do skupinové fáze, jak konferenční, tak i evropské ligy.
1: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
2: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
1: V přímých přenosech radiožurnálu Sport.
3: Plzeň se pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče pokusí o zázrak dohnat v play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě 3-gólovou ztrátu, kterou nabrala v úvodním duelu v Bělehradě.
4: Na nás je teď jenom to, aby jsme změnili kompletně, prostě, když si to říkáme po druhý tuhle sezonu, po třetí nastavení a připomněli si, že prostě doma to zvládnout můžeme a stalo se a musíme stát s tím majice, takže to prostě můžeme zmáknout.
3: Věří v sílu týmu záložník Lukáš Červ. Zda Viktoria předvede lepší výkon než v Srbsku, uslyšíte ve čtvrtek od 19 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A v přímém přenosu ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku nabídneme i snahu dalších 2 českých týmů dostat se v jejich případě tedy do ligové fáze konferenční ligy. Od 18 hodin nastoupí Jablonec proti skotskému týmu Rangers FC. První duel Jablonec prohrál tedy na britských ostrovech 0-1. Nejlepší výchozí pozici tak má Hradec Králové, který se doma utká s Panathinaikosem Athény od 19 hodin. První zápas mezi těmito rivaly před týdnem skončil nerozhodně 2-2.
5: Radiožurnál je 10:30. Martin Matějka doplní přehled zpráv.
6: V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc méně než při volbách před 4 lety, informoval o tom Český statistický úřad. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Dluhy Čechů rostou, za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, která sídlí v Praze, informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice Radio Farda, která vysílá ze zahraničí do Íránu v perštině. Mluvčí íránských sil Adolf Fazl Šekráčí ji obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanici BBC Persian a Iran International. Vyjádření stanice scháníme. A ve věku 80 let včera zemřel britský herec, komik a zpěvák Tim Curry. Médiím to dnes potvrdil jeho manažer. A Curry dosáhl prvních úspěchů jako herec v muzikálu Vlasy. Nejvíc se pak proslavil rolí vědce v muzikálové komedii The Rocky Horror Picture Show.
2: Sport.
6: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová nastoupí v noci do semifinále smíšené 4 hry na US Open. Česká dvojice bude hrát s ruským párem Rubiov Andrejevová. O 2. místo ve finále si zahraje Francouz Monfils s Ukrajinkou Svitolinovou proti italsko-švýcarské dvojici Koboli Benčičová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody v Břeclavi a na Znojemsku. Dálnice aktuálně bez kolon. V Břeclavi v Lidické ulici havarovala dvě osobní auta. Následky srážky omezují průjezd na kruhovém objezdu u Teska. Je to na cestě k dálnici D2 a do Hodonína. V centru Ostravy na křížení Českobratrské s Nádražní ulicí stále zasahují u nehody hasiči. Je tam osobní auto mimo vozovku a do centra zavřený pruh. Na Znojemsku trase Vracovice Olbram Kostel je osobní auto mimo silnici. Nehoda je mezi Rybníkem a železničním mostem. Místo průjezdné změní se to zřejmě během odklízení následků havárie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku ještě výjimečně s přeháníkami, ochladí se na 15 až 11 stupňů a zítra pak čekáme většinou polojasno. Večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách a na měří kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 37 minut a vaším rozhlasovým společníkem je radiožurnál Sport. Fotbalisté druholigové Karviné znovu trofej pro vítěze domácího poháru nezískají. Obhájci titulu totiž vypadli už ve druhém kole MOL Cupu na hřišti Kozlovic ze čtvrté ligy po remíze 1-1 a penaltovém rozstřelu. Výkony týmu z nejvyšší soutěže budeme a výsledky tedy bude pokračovat na úvod sportovního přehledu Lukáš Antoš. Lukáši, vítej.
1: Dobrý večer. Celkem šance ligy se ve druhém kole MOL Cupu dařilo. Ostravský Baník vyhrál i díky 7 brankám Víta Škrkoně na hřišti Sparty Brno 9-0. Zbrojovka Brno zvítězila ve Frýlandu nad Ostravicí 10-0 a postoupili i Teplice, Mladá Boleslav, Slovácko, Pardubice, Liberec a Artis Brno.
0: Tři české fotbalové týmy čeká zítra boj o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Po prohře 0-3 v Bělehradě přivítá Plzeň v odvetě play-off Evropské ligy srbskou Červenou zvezdu. Hrát se bude zítra ve Štruncových sadech od 19 hodin. Nový trenér Radoslav Kováč věří, že jeho svěřenci napodobí rakouský Linec, který v play-off ligy mistrů po úvodní třígolové porážce vyřadil skotský Celtic.
2: Každý ví, že to bylo 3-0 a ještě dostali na začátku gól, takže 4-0 asi málo kdo tomu tady věřil, že se to vůbec může otočit, poločas ještě 1-1. Takže ukázali fantastickou mentalitu, ten tým jako láska a nakonec se tam dostali. Samozřejmě těch aspektů, abyste to zvládli je víc, ale a my tady tomu všichni věříme, že se to stát může, jsme velmi odhodlaní a věříme, že nám fanouci jako hodně pomůžou a prostě ve fotbale se stát může cokoliv.
1: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek k odvetnému utkání posledního předkola konferenční ligy. Opět po týdnu vyzvou Panathinaikos Athény, když v prvním duelu vybojovali remízu 2-2. Trenér David Horejš bude opět sázet i na hráče z lavičky.
3: Věřím, že vybereme takovou sestavu, která nás dovede k postupu, ale pro nás to není o tom, kterých 11 hráčů vyběhne. Pro nás je to o těch, co hrajou celý to utkání.
1: Zápas Hradec Králové Panathinaikos Athény začne zítra v 19 hodin. Už 18 hodin rozehraje odvetu závěrečného předkola konferenční ligy Jablonec proti skotským Rangers. Úvodní zápas prohráli Severočeši 0-1. Všechny zápasy českých pohárových zástupců nabídneme v přímém přenosu.
0: Aktuálně 8 týmů bojuje o poslední 4 místa v ligové fázi Ligy mistrů. Ve 82. minutě AEK Athény vedou nad Lesky Sofia 4-0. Celje hraje nerozhodně se Slovanem Bratislava 1-1. Lyon prohrává s Fenerbahče 1-2 a Viking vede na Dynamem Záhřeb 3-1. Úvodní zápasy skončily vždy nerozhodně, to znamená, které týmy v odvetách vyhrají, ať už tedy v základní hrací době, v prodloužení nebo až po penaltách, tak postoupí do ligové fáze Ligy mistrů, která se bude losovat i se Slavií Praha v Osudí zítra od 18 hodin.
1: Fotbalistky Sparty vystoupily do závěrečného předkola Ligy mistryň vítězně. Servete Ženeva porazili 3-2 a za týden je čeká odveta ve Švýcarsku.
0: Evropská fotbalová unie UEFA plánuje ukončit bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podle agentury Reuters, totiž televize nebo televize Sky News, totiž dostala záruky, že se FIFA už nepokusí prodat práva na světové šampionáty do soukromých rukou.
1: České posádky dvojsky porazil neděla a dvojka bez kormidelnice Šantručková, Flamínková pojedou na mistrovství světa ve veslování o medaile. Anna Šantručková, byla v Amsterdamu po třetím místě ve semifinále Rada. Ráda, že z tribuny ji sledovali rodiče.
4: Vím, že tady jsou a všimla jsem si jich před závodem, akorát jsem se na ně moc nechtěla koukat, protože mě hrozně znervozňujou. Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp 7. na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp 8. Takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
0: Skifařka Alice Prokešová bezpečně postoupila na šampionátu z rozjížďky do čtvrtfinále. Ze druhé pozice v Amsterdamu měla radost. Postup zvládla Prokešová oproti očekávání bez potíží.
5: Nadplán. Já jsem popravdě moc nečekala po celé sezóně, co ze mě teďka vypadne, ale je pravda, že jsem se cítila dobře, takže jsem něco málo očekávala, ale tohle bylo opravdu jako nadplán a jsem fakt moc spokojená. Záda se daly dohromady, teď vstřebávám nějak to tréninkový manko z loňského roku, ale zdá se, že už jsme to možná zažehnali, takže problémy jsou pryč.
1: Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Polské Poznaní vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel jen Číňan Wu, nakonec nejrychlejší rozjížce ze čtyř jízd.
6: Tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížka. Číňan to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready.
0: Z rozjížděk do semifinále postoupili i všechny další české lodě. Uspěla i mužská čtyřkánoe, také ženský a mužský čtyřkajak. Kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce s Kamilou Šímovou a pak i sama na pětistovce. Dále pak na sprinterských a 200-metrových tratích kanoista Antonín Hrabal a kajakář Vladimír Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru i pětistovce a Tomáš Sobíšek na kilometru, na který nastoupil místo plánovaného Josefa Dostála. Sobíšek byl dlouho mimo postupové pozice, ale zabral ve druhé části trati.
7: Byl to takový pláno. Nevěděl jsem sice, jak kdo vyrazí, jak dopadne rychle, ale po 100 metrech už jsem věděl, že bude lepší si tam trošku počkat. Ale pak v druhý půlce už jsem věděl, že by to mělo stačit a ještě jsem si krásně zafinišoval, abych to tam poslal tomu Britovi, takže krásný druhý místo, jsem spokojený.
0: Během zítřejšího programu na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Poznani pojede kajakář Josef Dostál rozjížďku na 500 metrů. Je to jeho jediná trať na šampionátu. Fuxu čeká rozjížďka s bratrem Petrem na Rebelkánoji a odpoledne semifinále kilometru. Ranní program začne v 9 hodin, kdy pojede Barbora Sovová rozjížďku na 200 metrů kajakářek.
1: Matthew Brennan ovládl bez spurtu pátou etapu španělské Vuelty. Průběžné hodnocení dál vede Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před krajanem Primošem Rogličem.
0: Čeští jezdci na horských kolech obsadili ve štafetě na mistrovství světa ve Val di Sole 7. místo. Zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany.
1: Sestry Serena a Venus Williamsovy se po 4 letech představí na tenisovém US Open ve čtyřhře. Organizátoři New Yorkského Grand Slamu oznámili, že slavné americké tenisky dostali divokou kartu.
8: Radiožurnál Sport.
9: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Připravil je a pěkně tedy dodal v ucelené podobě Lukáš Antoš. Lukáši, díky za to.
1: Mějte hezký večer.
0: 22 hodin 43 minut posloucháte jediné čistě sportovní

0: Na Radiožurnálu Sport se teď vypravíme do Plzně a klidně se tam můžete vypravit také o víkendu, protože se tam bude konat mistrovství České republiky v lukostřelbě. Finálový blok se v neděli uskuteční v centru města v Šafaříkových sadech, kde si může veřejnost tento týden až do čtvrtka, tedy do zítřka, vyzkoušet tohle sportovní odvětví na vlastní kůži. Vyzkoušel to také reportér Vladislav Janouškovec, který si vystřelil z luku pod vedením osoby nejpovolanější, mistryně světa a olympioničky Marie Horáčkové.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl strefit alespoň do modré, tam je 5-6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5x blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru, tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Takže tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí, tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastřelili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk? Tedy?
2: Ano, máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy jste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má tři brčka. Jednobarevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme tři prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny tři pod šíp.
2: Tak. Natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme tři prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp. Levá ruka je natažená a pravou natáhneme ten šíp a rukou se dotkneme lícní kosti, rukou se dotkneme obličeje. Šíp v ten moment máme před okem. Ještě víc natáhnout. Ještě až tady vlastně ty prsty, ty ruky, tak.
1: Jak správně zamířit, abychom aspoň na těch 8 metrů trefili terč?
2: Teďka zamíříte po šípu, po horní hraně toho šípu, kterou si prodloužíte vlastně až do středu toho terče. Jakmile máte zamířeno, pustíte ty tři prsty a šíp vyletí.
1: Věříte mi, že se trefí?
2: Já vám věřím. Terčovnici určitě trefíte. Výborně, trefili jsme 6 nahoře, modré pole.
1: Tak jsem to odhad přesně, nic moc. Za 6. Co jsem dělal špatně, Marie?
2: Já si myslím, že tohle bylo první seznámení se s tím, jak to vůbec funguje a většina lidí to tak má, že je cílem trefit tu terčovnici a seznámit se s tím, jak to funguje. Spousta lidí se vlastně i bojí, že vůbec nezná tu reakci toho vypuštění toho šípu a co to jako udělá. Bojí se, jestli jim nevystřílí luk oko a tak podobně, což se nestane, protože tětiva letí dopředu.
1: Takže teď by mělo být cílem do červeného, to je 7 nebo 8.
2: Tak jo, tak jdem na to.
1: Ten poslední už bude ideální.
2: Cílem lukostřelby je opakovat pohyb téměř pořád stejně, tak aby jsem mohl trefit tu žlutou. Tak natáhla bych ještě víc, dotkla bych se tváře, ano, super. Zamířím po šípu do prostřed, pustím prsty. No, skvělé, posunuli jsme se.
1: Tak jsme aspoň na té červené 8, no.
2: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
1: Tak ještě jeden bonusový.
2: Ne, žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
1: A bude z toho žlutá.
2: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
1: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marie Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas ještě ve středu a ve čtvrtek, můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Vikingu Stavanger a AEK Athény si zahrají hlavní fázi Ligy mistrů a platí to také nově o Fenerbahce Istanbul. Fenerbahce totiž zvítězilo v odvetě posledního předkola milionářské soutěže na stadionu Olympique Lyon 2-1. Francouzskému týmu nepomohl ani Pavel Schulz, který do zápasu nastoupil v 76. minutě. Viking Stavanger doma po remíze v úvodním utkání zvítězil nad chorvatským Dynamem Záhřeb 3-1 a AEK Athény také po nerozhodném výsledku z prvního utkání doma jasně přejel Levski Sofia poměrem 4-0. Utkání mezi Celje a Slovanem Bratislava skončilo 1-1. Protože remíza se zrodila i v úvodním utkání těchto dvou soupeřů, tak v Celje začalo právě prodloužení, které může, ale samozřejmě nemusí rozhodnout, případně tedy dojde na penaltový rozstřel. Na co dojde určitě? Na 3 zápasy českých zástupců zítra v bojích o hlavní fázi evropských soutěží. A vysílat budeme všechny 3 v přímém přenosu.
1: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
2: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
1: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalisty Jablonce čeká čtvrteční domácí odveta playoff konferenční ligy proti skotskému Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli 0-1 a v domácí odvetě budou spoléhat také na podporu publika.
4: Těšíme se na odvetu. Já už měl takový požadavek na lístky jako ještě asi nikdy, takže věřím tomu, že bude plný stadion.
3: Přeje si trenér Luboš Kozel. Čtvrteční zápas s Rangers FC Jablonec rozehraje v 18 hodin. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté hvězdného Realu Madrid zvítězili i ve druhém utkání nové sezóny španělské La Ligy. Bílý balet porazil Real Sociedad San Sebastián 4-1, když se pod to podepsali především největší hvězdy. Kylian Mbappé nasázel hat-trick a jednou se trefil Vinicius Junior. No a ještě odveta kvalifikace Ligy mistrů posledního předkola. Celý je Slovan Bratislava v 6. minutě prvního prodloužení stále nerozhodně 1-1. Jak to dopadne, dozvíte se v našem ranním vysílání.
1: Radiožurnál 23 hodin. Martin Matějka pro vás připravil zprávy.
2: Irán zařadil na seznam svých vojenských cílů taky stanici vysílající z Prahy. Indie vyslala Nepálu po záplavách letadlo s humanitární pomocí a spartianské fotbalistky začaly závěrečné předkolo Ligy mistrů výhrou nad Servet. A zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Iránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů jednu ze stanic amerického rádia Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Informovala o tom agentura AFP. Rádio Farda vysílá ze zahraničí do Iránu v perštině. Iránské síly stanici obvinily ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Situaci sledují i pražští policisté, pokračuje jejich mluvčí Jan Daněk.
4: Informace ve veřejném prostoru vnímáme a dlouhodobě jsou některé budovy pod zvýšenou ochranou, ale z taktických důvodů nebudeme poskytovat bližší podrobnosti.
2: Na seznam vojenských cílů zařadil Teherán taky třeba stanice BBC Persian a Iran International. Indie vyslala Nepálu transportní letoun s 10 tunami humanitární pomoci. Podle indického ministerstva zahraničí jsou to třeba dočasné přístřežky, přikrývky, balíčky s hygienickými potřebami, solární lampy a léky. Hranici Nepálu a Tibetu dnes zasáhla blesková povodeň. Nepálské úřady hlásí podle stanice BBC nejméně 150 mrtvých, stovky dalších pohřešují, včetně zahraničních turistů. Zatím není jisté, jestli jsou mezi nimi taky Češi. Čína pak oznámila v Tibetu minimálně 3 oběti a 265 pohřešovaných. Celkový počet mrtvých ani rozsah škod zatím není známý. Spojené státy zařadily na seznam zahraničních teroristických organizací pro palestinskou skupinu Palestine Action. Oznámilo to americké ministerstvo financí s tím, že Washington na skupinu uvalil sankce. Šéf americké diplomacie Marco Rubio už minulý měsíc varoval před podle něj terorismem extrémní levice. Hnutí naopak tvrdí, že jeho činnost spočívá v zachraňování životů. Britská propalestinská skupina je už na seznamu teroristických hnutí ve Spojeném království. Loni tam podnikala protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem. Podle Palestine Action jsou zbrojovky napojené na izraelskou armádu, která pravidelně útočí na Palestince v pásmu Gazy. Britská vláda hnutí zakázala činnost poté, co aktivisté loni v červnu poškodili dvě letadla na základně britského královského letectva. Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz pozastavila po červencové nehodě na základně v náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
5: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
6: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníků zpět do provozu.
5: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalistky Sparty Praha vyhrály v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistryně nad švýcarským týmem Servette Geneva 3-2. Za domácí se prosadila Černá, Rancová a Bartoňová. Právě kapitánka Eva Bartoňová po zápase přiznala, že výkon týmu nebyl i přes výhru ideální.
7: Bude to ještě hodně těžký boj. Servette ukázalo, že fotbal hrát umějí a my jsme ten druhý poločas podle mě nepředvedli dobrý výkon. Koledovali jsme si o to, aby těch gólů střelili víc a budeme muset ještě zabrat venku.
2: Odvetu Spartianky odehrají příští středu na hřišti Servette Geneva. A v úvodním předkole Evropského poháru se prosadili také fotbalistky Liberce, které zvítězily na hřišti Sarajeva 3-2. A třetí český zástupce v pohárové sezóně Slavia už dříve vypadla, a to poté, co v kvalifikačním miniturnaji neuspěla v boji o Ligu mistryň a následně ani o Evropský pohár.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Repríza pořadu na place Davida Novotného.
8: David Novotný na place a se mnou na mém place je Julie Pospíšilová, basketbal. Ahoj Julčo.
9: Ahoj.
8: Necháš si říkat Julčo. Když posílali materiály na tebe, tak to bylo sama Julča.
9: No Julča nebo Jula, Julie. Nemám moc ráda Julie.
8: Julie nemáš ráda?
9: Takový drsný
8: to. Oh my, Julie. To není, no. Na tom není nic drsnýho.
9: No nemám to úplně ráda, nepreferuju to.
8: Budu ti říkat Julčo, když si upamatuju. Julie je tady proto, že je basketbalistka a náš ženský basketbal čeká, co nás čeká? Mistrovství světa v Berlíně.
9: Mistrovství světa, ano. Je.
8: A tam se postoupilo po delší době.
9: Po 12 letech, jestli se dobře pamatuju.
8: No. 2014, poslední. No, co to znamená pro ženský basketbal? Takový postup na mistrovství světa.
9: Tak je to určitě důležitý takový posun pro český basket, protože i pro mladý holky to je důležité vidět, že se docela posouváme dopředu a dokážeme konkurovat právě světový špičce. Takže já jsem osobně jsem jako ráda.
8: Naučeně, Julčo.
9: Ale to není to naučený, je to pravda,
8: to
9: ale.
8: Julča to nečte, to vám přisáhnu, že to tak je. Začneme od malý Julči, kde se vzal, jako, kde narostla si a už jako mimino si byla jako veliká.
9: No byla jsem poměrně velká.
8: Asi 60 cm jako na porodní váze. Fakt,
9: hele, ani se to nepamatuju, ale určitě jsem byla jako velký dítě. Jako, no.
8: Jo,
9: to určitě. Takže jsem rovnou skočila na basket, protože moji sourozenci taky hrá, ale můj táta taky, takže,
8: jo, takže to bylo,
9: jsem
8: jo,
9: musela reálně.
8: Šlapala no. si v to. A kde to bylo? V jakým místě v Čechách?
9: Jsem z Prahy, takže
8: v Praze.
9: A šel jsem na Sokol Pražský s klukama nejřív na takovou přípravku.
8: Okay,
9: ale to se nedá úplně počítat. Na IPAKu.
8: Na IPAKu.
9: Jo, a to jsou jenom kluci a tam mi moc nechtěli přihrávat. Jednou mi přihráli míč a já jsem se tak jako... Šel jsem do dřepu a ten míč přeletěl nad hlavou a už jsem nikdy nedostala míč znova. Takže...
8: Ochutnali tě, poznali, že to tam jako nebude.
9: Takže to nebyla úplně dobrá vzpomínka, ale zkušenost ale dobrý. No.
8: No, ale tak jako byla jsi učena jako doma. Měli jste na dvorku koš nebo prostě na zahradě? Měli jste nějaké tréninkové zařízení jako doma úplně?
9: No doma úplně ne. Měli jsme tam nějaké hřiště pro děti, tak tam byl určitě koš. A teďka tam maloval i liney, abychom jako viděli, kde je trojka, kde je šestka. Mm-hmm. Takže trošku jako nám to připravil pro nás, ale jinak jsem úplně nebyla do toho jako tlačena. Spíš to bylo takový naturální. No,
8: no a větší Julča, když vlastně jako nechytila míč tadyhle, tak stejně jako u toho basketu zůstala přeci, že jo?
9: Je, tak potom jsem se už naučila chytit ten míč, takže jsem zůstala a tím, jak jsem měla právě sourozence, který taky hráli basket, tak jsem prostě s tím pokračovala a byla jsem z nich nejlepší z mých
8: sourozenců,
9: takže nejdál.
8: Takže to první prohrání nic neznamenalo.
9: Je to tak.
8: No a makala si za USK teda tady?
9: No, já jsem prošla tak všema možnýma týmama, šla jsem na Arytmu, USK, Slovanku, potom jsem odjela do Ameriky na střední, pak jsem se vrátila do USK a potom jsem odjela zase do Ameriky na college, na univerzitu.
8: A to všechno díky basketu, nebo jsi vlastně i měla v plánu, že tam budeš studírovat a že se tam jako vzděláš? A nebo ti bylo jedno, kde se vzděláš a tak to přišlo jako s tím basketem?
9: Spíš to začalo díky mýmu bráchovi, on taky odjel do Ameriky na střední na jeden rok.
8: Pak je taky úspěšnej,
9: takže, jo, taky, ale tak ne, jako skončil tam tak. Na hřiště ne. Ale určitě všichni jsou jako úspěšní u nás doma, ale no, takže tam jsem začala studovat, ale spíš jsem se chtěla jako zlepšit v té angličtině a potom jsem dostala nějaké možnosti studovat na univerzitě i v Americe, ale nebyl to plán. Nikdy nebyl ani plán hrát jako profesionální basket. To
8: všechno přicházelo?
9: Všechno tak přicházelo tak naturálně a nikdy jsem s tím jako nezápasil. Říkám si, no tak mám tady možnost hrát na univerzitě, tak půjdu, bude to, jako můžu skloubit jak basket, tak studium a potom jsem si řekla, no neměla jsem úplně dobrý zkušenosti na té univerzitě díky jako trenérce, takže jsem nechtěla, aby mi ukončila moji kariéru, tak jsem si řekla, OK, zkusím to ještě v Evropě.
8: Co to znamená, Julčo, takovýhle nedohody jako s těma, byla jsi foreigner, byla jsi prostě cizinec
9: no,
8: a shlíželi na tebe takhle ošklivě?
9: To úplně ne, ale spíš tam vnesla takový vojenský jako duch do toho týmu.
8: Jasně.
9: A měli jsme tam hodně mentální problémů a...
8: Nebyla jsi sama jako v tom srabíku, jo?
9: Já jsem byla v pohodě, ale musela jsem se starat o ty ostatní, protože jsem nebyla mladší a bylo to takový složitý to navigovat skrz právě tu trenérku, která nás kdyby chtěla zachraňovat a trochu nás tlačila přes, nebo myslela si, že máme nějaký talent a můžeme něčeho dosáhnout, přes ale v realitě nějaký, to úplně okay. Tak nebylo a potom moje spoluhráčky s tím trošku měly složitý takový zkušenosti.
8: Já tomu rozumím. Takže... No. A to byl jako kosmopolitní tým nebo Američanky hodně?
9: Já jsem byla jediná mezinárodní.
8: Ty jsi byla
9: takže
8: jediná
9: to
8: mezinárodní.
9: Taky bylo trošku složitější.
8: Takže prostě vlastně jako ten americký drill tak nepadne na úrodnou půdu a prostě se tam, holky se tam prostě trápily.
9: Trápily.
8: A ty jsi z toho musela dostávat, protože jsi co? Jako, ty jsi záchranářka.
9: No záchranářka spíš jsem jako sama chtěla taky v tom jako projít docela.
8: No a jak tohle to dopadne jako ve finále? Ale jako, jak ji odstřelíte takovouhle ženskou? No, neodstřelili jste, ona tam zůstala.
9: Zůstala ještě na dva roky a potom
8: jste odejít vy některý.
9: No a potom ji odstřelili.
8: Ruča Pospíšil vás basketbalu, která prostě bojovala s americkou trenérkou. A měli tam nepohodu, to přináší emoce a emoce, tím já se živím. Na place David Novotný.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place je Julie Pospíšilová, basketbal. Julčo, my jsme teda, zůstaneme tam v té Americe, když seš tam jako na studiích, pásneme tady tu paní škaredou a půjdeme dál. Jak se tam člověk rozhoduje? Jako ty jsi třeba byla ve styku s rodinou a pomáhala ti jako rodina s tím rozhodováním, jako co tam budeš dělat? Protože umím si představit, že prostě měla z takových vějíř nějakých jako možností, co jako udělat a jak k tomu rozhodnutí potom nakonec, co si vybereš z toho vějíře, z té cesty?
1: Tak když jsem šla na tu univerzitu, tak já jsem se rozhodla kvůli tomu, že jsem chtěla jak studovat a hrát basket a tady v Česku to nebylo úplně možný, nebo musela bych se naklonit třeba jenom na ten profesionální basket a já úplně vím, že to není na pořád a chci mít trošku i jiný ambice. Takže jsem se rozhodla, že chci tam právě vystudovat toho bakaláře a i teďka pořád studuju, takže to je spíš spojený s tím studiem, než s něčím jiným.
0: Takže jsi přestoupila prostě na školu a studovala si co?
1: Business, takže jako takový hodně, takže takový velkolepý téma.
0: Ale a velmi zase, obecný teda.
1: Hodně obecný, ano. Ale zase si říkám, že potom, když se vrátím do Evropy nebo teďka do Česka, tak můžu kamkoliv, jako můžu vlastně pracovat prostě kdekoliv.
0: Máš bakaláře business prostě z Ameriky?
1: Mám business, finance, no.
0: Wisconsinu nebo?
1: Wisconsin,
0: Tak jo, no to je...
1: Na to se neptej.
0: Ne, nebudu, nemám. Hele, ale když říkáš, že jako by to tady nebylo možný, jak to, že by to tady nebylo možný, že by tě prostě uhranuli, budeš tady makat prostě dvoufázově denodenně, to je ten profesionální basket, takže by tě nezbyl čas na studium, je to takhle?
1: Ano, takhle a ještě každý druhý týden třeba bychom letěli někam do Evropy jako hrát basket, jako zápas, basketový zápas, takže potom prostě by nebyl čas na to, že bych nemohla chodit přímo do té školy.
0: No a jak to, že to tam jde, nebo respektive tam si teda upřednostnila to studium a by the way si jako přitom hrála basket, ale tak dobře, že jsi teď jako v český repre?
1: Tak ono v té Americe to je spojený, že každá univerzita tam jsou sportovní týmy, jak basket, hokej, fotbal, všechno možný a právě to tak mají udělaný, abychom mohl hrát ten sport a i studovat. Takže tam to mají přizpůsobený.
0: Tam to mají přizpůsobený, takže je to něco, co tady chybí třeba?
1: No chybí, ale podle mě to nejde úplně tady. Něco takového.
0: Je to malý rybníček jako na to, aby se... Jo, hodně malý. Na to, aby se s tím jako dalo něco dělat. No a tak jako dobře, a ta tvoje pouť tam v té Americe, když jsi dostudovala, stala jsi se bakalářkou biznesu.
1: Je to tak.
0: tak pak jsi se vrátila do Čech?
1: Nevrátila jsem se do Čech, vrátila jsem se do Španělska, kde jsem hrála 2 roky. A mezi tím jsem samozřejmě se vracela do Česka hrát třeba za repre nebo...
0: To mluvíme o nějakých juniorkách ještě furt,
1: anebo už profi.
0: Už je to seniorky. A vidíš, to jsem se chtěl zeptat, jaký je přeskok mezi vlastně v to, tenhle ten sportovní přeskok mezi juniorkou a prostě seniorka zní divně,
1: ale to se
0: mezi těma ženskýma, velkýma.
1: Tak já bych řekla hlavně v té fyzičnosti, že to už jako jsme, nejsme úplně velký ženský, ale tak máme větší sílu, než když mi bylo třeba těch 16-18. A
0: i ty clony mají větší působnost.
1: To, ano, trošku to víc bolí.
0: Prostě,
1: jo. A potom celkově jako máme takový vyšší basketový IQ, takže víc vidíme tu hru, jako kam, kde je otevřený, kam máme přihrát. A
0: ale to je tou zkušeností, kterou nabereš, ne? Jo. To je jako vlastně těma letama, který jako nabíráš.
1: A nebo to můžeš mít sobě, no. Ale samozřejmě ty zkušenosti taky pomůžou.
0: Jasně. A ty hraješ křídlo. Co to je za pozici? Dáváš trojky? Nebo spíš podkošovka? Podkošovka je pivot, ne?
1: Jako no já jsem trojka, čtyřka, což je křídlo a pivot, takže oba dvoje. Jo. A nejradši jako střídem ty trojky, protože
0: fakt,
1: úplně
0: jo.
1: Nemám ráda tu fyzičnu, nemám ráda se bouchat s někým dole.
0: A ze strany jako?
1: Tak všude možně.
0: Všude možně.
1: No, yeah.
0: A je ti to jedno, já když nevidím tu desku, když jako si představím, že bych jako se tomu basketu nějak jako extra věnoval, tak prostě jenom ta bezedná, jako to z té strany mi to vždycky strašně. Jako,
1: tak ze strany to je nejtěžší asi,
0: jo,
1: a nebo úplně ze prostředka. Já tomu nejradši na stranách, to takový jako lepší úhel. 45.
0: A je jedno, jestli vpravo nebo vlevo, jo.
1: Lepší, no zase nechci říkat svůj scouting tady, ale já preferuju jako levou stranu.
0: Mně se to líp, preferuješ levou stranu, no to je dobrý. Hele, a jste vlastně jako mladá repre, která vlastně vzešla z těch docela úspěšných jako mladých a i vlastně před váma je ta díra, ta 12-letá. Takže nastupuje nějaká uvozovky silnější generace jako českýho ženského basketu?
1: Já bych řekla, že právě máme docela silnou generaci, ale tím, jak teď se nám zranil některé hráčky, tak jsme trošku jakoby oslabený díky tomu, ale kdybychom byli v té plné síle, tak si myslím, že můžeme konkurovat jako dosti ostatním týmům. A špičce právě.
0: Kolik holčiček je zraněných? Protože víš co, je to zase o tom malém rybníku, že jo? Ve chvíli, kdyby to všechno klapalo a dali jste ze sebe max, tak prostě je to možnost nějakého úspěchu. A když se zraní jedna, dvě holky, tak je jako po všem?
1: No, není po všem, ale tak jsou to dvě velké pivotky. Takže když nemáme někoho, kdo je nad 190 cm vysoký, tak je to potom složitější, když hrajeme proti Číně, kde tam mají holky 2 metry. Takže to jako to zabolí potom. No.
0: A že tu Čínu z Rovínka máte ve skupině.
1: No, a tu Ameriku.
0: To si řekneme za chvilku, není to úplně jednoduchý los. Julča Pospíšilová, basketačka, je hostem Davida Novotnýho na place. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. A jestli...

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Julča Pospíšilová, basketačka, a bavili jsme se o tom, jak těžkou skupinu v tom Berlíně budete mít. Tak by jí představ tu skupinu, prosím tě.
2: Tak budeme hrát proti Itálii, potom Číně a Americe, což je podle mě asi nejtěžší ten los.
1: Hratelná je Itálie, že jo, asi tak jako zhruba, ale i tak zhruba.
2: Ano.
1: A Čína je odstřelená asi ne, a no, Amerika taky, ale Amerika nebude mít, tam bude vrcholit WNBA, nebo ne?
2: Bude, oni přijedou třeba 4 dny před tím mistrovstvím, takže můžou být unavený, řekněme, ale úplně bych na to nesázela. A třeba proti té Číně, tak my jsme hráli s nima tu kvalifikaci, díky kterým jsme potom postupili právě na ten svět. A tam jsme hráli o 6 bodů jenom, jestli se to dobře pamatuju. Hmm. Ale teďka, jak nebudeme mít ty 2 hráčky, tak to bude těžký. Ale nechci jako se omlouvat. Jenom, že nebudeme mít 2 hráčky, no.
1: to není výbor, to prostě je to realita, je to fakt tím malým rybníčkem. No, jak vám nastavou trenéři vlastně jako hlavy? Ta vidina toho postupu přece jenom ještě hrála nějakou roli.
2: Je to docela těžký a já bych řekla, že vnitřně my jako hráčky i trenéři právě bojujeme s tím, že tam je taková menší motivace, protože víme, že to může být menší pravděpodobnost, že se vůbec dostaneme dál z toho C skupiny, takže spíš se snažíme jako makat na sobě a překvapit než něco úplně jiného, protože ty týmy byly prostě těžký a můžeme jedině překvapit a ne úplně zklamat.
1: A to nebývá špatná pozice pro český jako týmový sporty, když jsou maličko podceňovaný a vlastně mají to takhle těžký rovnou na startu, jako papírově, tak bývá jako...
2: Někdy to je lepší, protože necítím takový tlak na sobě.
1: Jasný.
2: Ale když potom tam jdeme a vidíme ty hráčky, co jsou v té Americe nebo v Číně, tak je to takový těžký najednou nastoupit proti ním a bojovat.
1: No. A těší se třeba na někoho, sleduješ WNBA a máš pocit, že by si chtěla si plácnout s nějakou s Caitlin Clark nebo
2: tak
1: něco takové?
2: Právě s Caitlin Clark, tak já jsem proti ní hrála, když jsem byla na univerzitě, ona byla ve stejné divizi, takže mě zajímá, jestli si mě bude pamatovat, ale úplně si to nemyslím teda. A já jsem ji neměla moc ráda v kolce.
1: Neměla, a ona hele, je
2: plná. Taková ostrá. No.
1: No to ale, jako ona musí být, že jo?
2: Jako musí, no, jako ona je šikovná, hrozně
1: talentovaná. Já aniž bych chtěl, tak prostě na sociálních sítích jsem zaplavený Caitlin Clark a vlastně většinou je to o tom, jak je šikanovaná vlastně, jako...
2: Ona je portrétovaná v nějakém stylu, no.
1: Nevím,
2: jestli to dobrý, špatný, prostě v nějakém stylu, no. Ale právě když jsem proti ní hrála, tak ona byla taková jako...
1: Špičatá.
2: No, trošku. Jakože...
1: A jako i verbálně? Jako
2: no, verbálně.
1: Hlavně verbálně.
2: No a jednu, jako já třeba si pamatuju, že jsem jí bránila a nějak jsem jí jako sfauloval a nemyslím si, že to byl faul. Spíš ona jako to dělala jako na schvál.
1: Přihra.
2: A potom jsem spadla. A potom jsem spadla a ona mě překročila a tak něco mi tam řekla takový nehezkýho.
1: Jasně.
2: Tak jsem potom na ní taky něco nehezkýho řekla v češtině. Takže vůbec nerozuměla. Ale...
1: A teď by si chtěla, aby si tě pamatovala. Julčo.
2: Ale hráli jsme 3 roky proti sobě. A takže si myslím, že z toho Wisconsinu jsem byla docela taková výraznější než ostatní hráčky, takže uvidíme.
1: Aha, jasně.
2: Nevím.
1: A je to tak, že ty třeba víš, že přijede?
2: Jo, už mají oficiální ten seznam hráček, takže přijede určitě.
1: A oni budou mít hotovo a ta Indiana, za kterou ona hraje, tak ty to asi vyhrajou, ne? Jsou takový, ne? Nejsou favoritky?
2: No, jako v tom WNBA nemyslím. Teď je to Minnesota, kde právě hraje Eliška Hamzová. Mm-hmm. A byla tam i Emma Čechová, která se právě zranila.
1: Jo, takhle. A to jsou ty vysoký naše holky?
2: No, ta Emma Čechová, ano. A Eliška je naše hlavní rozhrávačka.
1: A zranila se tak, že už to nedá dokupy.
2: No, utrhla si koleno. A ona je, potenciál má velký a šikovná, takže je to škoda pro nás a pro ní hlavně. No.
1: To je ale skvělý, jak vlastně já jsem ovlivněnej tím vlastně jako PR tý Caitlin, že prostě dostává se mi před oči a do uší to, co oni asi potřebují, aby se mi dostávalo. A ty mi to trošku rozkrejí, protože to je jako zajímavý.
2: Tak je to marketing, že jo?
1: Samozřejmě, business.
2: Business, je to
1: co
2: business.
1: Si povědět, to
2: rozumím
1: business.
2: Tomu.
1: Já to vystudovaný nemám, že jo?
2: No, já
1: jsem ty mi to rozkresli, protože teď třeba na mě působí úplně normálně vlastně, dá se říct. Jo? Teď z Rovinka poslední video, co jsem viděl, jak přicházejí holky jako na nějaký mač a jsou vystrojený a tam je s ním a je to jako módní přehlídka a přijde ona prostě v nějakých kameokraťasech a působí based, že jo, působí tak jako normálně. Já si říkám, jo, to je prýma, působí tak
2: jako
1: normálně,
2: být,
1: mě jako
2: nevím,
1: baví.
2: No. No. Nevím, jaká je osobně. Mám takový zkreslený pohled na ní, ale právě to je třeba přes ty social media, no.
1: A je vlastně mi

baví, že je taková chráněná a nějak se mi i líbí to sledovat, že nebo nevadí mi to úplně. Teď si dám pozor, díky tobě si dám pozor a budu to pozorovat, jako budu to nahlížet malinko jinak. Julča Pospíšilová nám možná ještě něco řekne v dalším vstupu, David Novotný na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place se mnou, na mém place Julča Pospíšilová, basketačka. Projeli jsme derby z Ameriky naposledy. A mě teďko zajímá, tam mi cinklo to Španělsko, ale ty teď nehraješ ve Španělsku vlastně jako na ligový úrovni.
2: No, byla jsem tam 2 roky a teďkon jsem byla ve Francii a teďkon přestupuji do jiného týmu, taky ve Francii.
1: A v jakém týmu jsi byla ve Španělsku?
2: Ferrol.
1: Tak kde to je? Pojď mi zeměpis. Severu, tam někde v těch horách. A jsou tam hory, ne?
2: Tam nejsou úplně hory. Tam je
1: Portugalsko, ale Andorra.
2: Je to tak nahoře. Jako.
1: Jo.
2: Andorra je úplně na druhé straně.
1: Je na druhé straně jako Španělska, na východě. Jo. Takže tohle je západ, takže u Portugalska. Jo. OK.
2: A netka u oceánu, takže to bylo jako hezký město, ale to městečko bylo takový rozpadnutý.
1: Fakt? Nikomu se tam nechtělo bydlet?
2: No už moc ne.
1: A hrál se tam basket?
2: Hrál se tam basket, právě tam byl.
1: Na nějaký úrovni docela?
2: No docela jo. Podle mě jako já jsem tam přinesla s tou mojí skupinou jako takovou velkou radost. Z toho basketu.
1: Protože co to je skupinou? Jako, ty,
2: jako tak, s mým tam, týmem.
1: Už jste tam hráli radost. Život se vrátil.
2: Ne, ale bylo to fakt jako hrozně hezká komunita, no, že na nás přicházeli se podívat třeba 4000 lidí a úplně plná hala.
1: A to tam do té doby nebylo. A někoho napadlo prostě vzít nějakou celou skupinu jako hráče?
2: Ne, tak už tam byl tým, ale jasně. Oni postoupili z druhý do první, takže já jsem byla hnedka prvním rokem, když byli v té první lize a jasně. Potom další rok jsme hráli Eurocup.
1: Udrželi a dokonce jste byli tak dobrý, jako že se.
2: A potom jsme že právě potom jsme se kvalifikovali na Eurocup, což je druhá nejvyšší jakoby evropská liga tady v
1: Evropě. První nejvyšší je Euroliga.
2: Jo. A my jsme právě šli z kvalifikace až do finále,
1: no,
2: což
1: dobrý.
2: Bylo úplně překvapující pro všechny. A prohráli jsme potom ve finále, ale
1: no, to městečko opravdu ožilo jako.
2: Ožilo velmi, ano.
1: No, tak to mohly být mejdánky takový a nebo jako kastaněty a
2: jo,
1: nebo
2: taky bylo to příjemný na. Takový přátelský.
1: Tak dík, to se opravdu. Hele, po Caitlin si toho řekla víc než tady o mejdanech v tom Feferu, nebo jak se to jmenuje.
2: Ferolu, jo. A teď jsem byla v Montpellieru.
1: Montpellier, to už je velký město.
2: To už je větší, no, to bylo moc pěkný.
1: A počkej, jaký mi to situuj?
2: Je to úplně na jihu a hodinu a půl třeba od Marseille.
1: Jo, jo, jo.
2: Takže tam bylo moc pěkný. A teď kondu.
1: Taky u moře teda.
2: U moře. Jsem bydla hnedka v druhé léně od moře.
1: Vážně.
2: Takže to bylo moc příjemný. No. Jsem se to užívala.
1: A tam z Montpellier úspěchy jakoby taky tady ta druhá nejvyšší soutěž?
2: A hráli jsme taky Eurocup, jo, a dostali jsme se do semifinále a potom do finále už ne. Ale taky úspěch, to je jako, není to špatný. A potom v lize.
1: Jenže tam jsou zvyklí, ne? Tak
2: tam jsou zvyklí,
1: v tom Španělsku to bylo jako zjevení.
2: Je, jo.
1: A tady takový, jako, to je norma, ne? Nějaká,
2: právě,
1: jako,
2: přesně tak.
1: A tak to je nuda. Ty mejdany nebyly takový, ne?
2: No, takový, no. Radši jsem říkala. Ale bylo to tam taky příjemný, jak jsem říkala předtím. No a
1: přestup teda kam?
2: Přestup do Flamme Carollo. Je to úplně na
1: to
2: severu
1: ani
2: u Belgie.
1: Ale
2: tak můj přízvuk není úplně dobrý. Je to v Charleville.
1: Flamme Carollo?
2: No, něco takový. Tak úplně na severu a je to hodně malý městečko. Takže jdu z Prej, nejkrásnější města ve Francii.
1: Vážně?
2: Podle jako těch týmů, že jo? Kde jsou lokalizovaný.
1: Jasně.
2: A potom jdu teďka tady do Prej nejhoršího. Nebo takového nejmenšího.
1: No dobře, ale to ti může připomínat to španělskou vesnici. To je pro mě španělská
2: vesnice.
1: Je to španělská vesnice.
2: Yeah.
1: No a proč? A to si musela? Nebo business?
2: No, je to taky business, ale já jsem chtěla zůstat v tom Montpellieru, ale oni mě nechtěli, takže jsem musela akceptovat odmítnutí.
1: Ty jsi byla nežádoucí?
2: Je to tak, poprvé jsem byla nežádaná, což je taky těžký sousto na chroupání.
1: A jak to chroupeš teda?
2: No, tak už v pohodě. Předtím jsem byla taká dost naštvaná. No, takže
1: naštvaná?
2: No, protože jsem si říkala, že oni si vybrali jednou moji spoluhráčku, která byla na stejné pozici a já jsem si říkala, že já bych tam měla být místo ní.
1: Jasný, no, tak to
2: ale
1: jako
2: to je
1: bývá.
2: Prostě konkurence.
1: Ale to samý si asi říká ona, že jo, že prostě
2: no.
1: Dobře jste to vybrali.
2: No, třeba.
1: Bore, když jste šáhli po Julče, blázni. No, dobrý. No,
2: ale vlastně jsem ráda, že odcházím. Bude to nic jiného.
1: A už jsi se seznámila s tou španělskou vesnicí ve Francii?
2: Ještě ne, ale uvidím prostě potom šampionát.
1: Takže to je čerstvý vlastně, to je čerstvý. Takže výhled před tebou je, ale prostě šampionát.
2: Jo, je to tak.
1: No pojďme se k němu vrátit, pojďme jako do Berlína ještě, ve chvíli, kdy je tak těžká skupina a vy jste si, nebo někdo, já nevím, jak se to vybírá, ale jako na přípravu vybrali Turecko. a dva zápasy tam. Bylo tam narváno i na přípravu.
2: Tam bylo
1: Turci jsou blázni,
2: to
1: že jo?
2: Bylo maličko lidí.
1: Ne, maličko.
2: Skoro nikdo nepřišel, no.
1: Protože jinak jsou blázni i do basketu, že jo?
2: No jo, já jsem tam taky hrála právě ten Eurocup s Ferolem a Dýmovnice. Tam bylo hrozně moc lidí. Jako,
1: a Dýmovnice, hulí se
2: jo,
1: ještě?
2: Možná
1: nebo...
2: taky, no. Jo, asi jsou... na nekouří se tam.
1: No, oni jsou fakt jako blázni. Takže v komorní atmosféře a příprava dopadla?
2: Tak vyhráli jsme jeden zápas o bod a potom druhý o 10. Jsme spokojení, ale zároveň jsme...
1: Počkej, druhý o 10, ale prohráli.
2: No, prohra.
1: No, tak výborně, to tak asi ano. Ty zapomínáš důležitý věci. No, takže ta příprava na tak těžký ty, vlastně jsou Turkyně, nebo no, to jsou Turkyně jako tak těžký. Oni sami jsou na mistrovství, já ani nevím. Jsou.
2: Ano.
1: Takže je to těžký soupeř, není to úplně jako na prochajdu.
2: Na prochajdu určitě ne, ale chyběly jim taky hráčky, takže to bylo takový...
1: Takže měli být k poražení v podstatě. A bylo
2: to bych asi úplně neřekla.
1: Ne?
2: Ne.
1: A bylo čoromoro?
2: Nebylo to úplně příjemná atmosféra, ale jo? Bojovali jsme proti sobě, určitě.
1: Jasný, ale čoromoro, vlastně myslím na place, na place jako na hřišti, ale čoromoro v kabině, jako potom...
2: Potom druhém zápase jo, potom prohraném, trošku, no, tak...
1: byl trošku vychrus?
2: No trošku, protože jsme prostě nehráli jako tým, no. Bylo to dost nepříjemný se na to koukat a i hrát teda, no.
1: Sakramecká
2: ale to se stane, no, ale nebylo to úplně týmový.
1: Máte ještě čas, ale ne? Aby se to jako nějak...
2: No tak máme týden možná.
1: No tak to je opravdu, co tady děláš, no, Julčo, ty by si měla tmelit partu.
2: Tak,
1: Julča Pospíšilová, basket u Davida Novotnýho na place.
0: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Julča Pospíšilová, basketbal. Už tě nebudu otravovat, už nebudu prostě to, aby si musela mluvit jako o nepříjemných věcech, jako je prohra v Turecku.
1: Ano.
0: Ani ti to nebudu nějak extra připomínat. Co mě zajímá, je takový to porovnání, protože vypadá to, že jsi zcestovala. Už nejsi úplně vlastně jako mladice, no. Takže už si jako myslím vyplašená srnečka jako ve světě. Takže když by si mohla porovnávat, mně se líbily ty zeměpisní vlastně jako ty tvoje místa, ty tvoje lokace, jak se říká. A co se týká lidí a kultury a takových těch, kde jsi jako nabrala a co?
1: Tak v Americe jsem podle mě nabrala takovou, tam jsem se naučila být jako soběstačná a vyrostla jsem jako člověk. Musela jsem se starat sama o sebe, poznávat nový lidi, nový jazyk, takže to bylo takový, že jsem šla z introverta do takový většího extroverta, i když furt jsem introvert, ale naučila jsem se jako pohybovat i v takovéhle sféře. A potom ve Španělsku a Francii, tak Španělsko, taková ta jižní země, to je prostě pohodička, fiesta, tak tam jsem se... No, maňana, přesně tak.
0: Maňana, odpočívej, užívej.
1: Přesně tak, no, fiesta, siesta, oboje dvoje. Takže tam jsem se tak jako naučila vyrelaxovat, protože z té Ameriky jsem byla taková, že musím všechno dělat šup, šup, šup. Když něco pokazím, tak bude trest a ve Španělsku to bylo takový...
0: To je přece jenom ten drill, jako americký, na tebe jako dolech. I skrz tu, o který jsme se bavili někde na začátku.
1: Určitě, no.
0: Jako... trenérku, takže oni to tam tak jako mají.
1: No,
0: prostě práce.
1: No, práce a když se něco pokazí, tak prostě
0: to
1: musíme běhat. Prostě. Celý tým musí běhat, i když za to nemůžeš. No.
0: Paneš.
1: No, je to tak, paneš, jsem chtěla říct. Ale...
0: No jasný. Já jsem boomer, ale občas mě baví tyhle ty.
1: Já se právě snažím nemluvit s anglickými slovíčkama, je to těžký.
0: A jo, je to těžký?
1: Někdy.
0: Pereš se s tím? Už bys to tam na mě preskla. Už bys to tam na mě preskla. Klidně preskni, já si s tím nějak poradím. Požádám o překlad. Mám tady Google Translate. No dobře, a Francie teda.
1: A ve Francii, tak tam jsem se trošku obávala, že všichni mi říkali, že Francouzi jsou prostě takový namyšlený, nejsou přátelský, tak abych si dávala pozor. Hmm. A vlastně na tom jihu to bylo úplně super. Jako já jsem neměla s někým problém, všichni byli na mě milí, tak já se teda jako usmívám na ně, takže se snažím být taky milá.
0: Jako introvertně se
1: jo,
0: na ně
1: jo, tak hezky se snažím. Myslím si, že ve Francii se cítím trošku líp než v tom Španělsku, že takový bližší jako mentalita pro mě.
0: Nebo
1: i ty lidi byly takový spíš na moji jako vlně. Ale
0: a čím to je teda?
1: Já nevím, možná jenom ty lidi, který jsem potkal v tom týmu, že mi sedli, tak právě proto takhle odůvodňuju, ale jako ve Španělsku to bylo taky super. Já jsem měla vždycky štěstí na lidi a na týmy, takže...
0: Tak vlastně je tam taková jako trhlinka ta Amerika, je to, ale zase z tebe udělala člověka, jak jsi řekla. Mm-hmm. A vlastně tím, jak byla náročná na chroupání, tak tě asi posílila, jako podle ničeho, že jo?
1: Já bych řekla, že určitě, no. A jsem ráda, že jsem tam byla, jako potkala jsem taky dobrý lidi, naučila jsem se hodně věcí, vím, co nechci třeba v životě a co chci, trošku teda. A jsem ráda, že jsem v Evropě, mám to tady radši.
0: Takže by si se tam už třeba nevracela?
1: Kdyby... No, nepotřebuji úplně.
0: Nepotřebuješ úplně. A kdyby biznis zacinkali Měšce a jako...
1: Taky bych nešla do Ameriky. Prostě
0: ani do WNBA.
1: Tak
0: kam jinam,
1: jako nevím, na to úplně nemám asi potenciál, ale tak samozřejmě by to bylo zajímavý, ale obecně jako ta země, tak už jsem si tam toho prožila hodně. Byla jsem tam 5 let celkově, takže jsem ráda, že můžu teď prožívat zase evropský
0: ale život. Kotvice ještě nechystáš, takže prostě prozkoumáš další francouzské město.
1: Mm-hmm,
0: a kdyby si jako měla už jako pocit nějakého zakotvení, tak by si se vrátila domů, nebo by si ještě by si putovala klidně?
1: Vždycky jsem si právě říkala, že jo, určitě v Praze musím bydlet, mám tady rodinu, kamarády a bylo to takový pro mě hrozně příjemný jako místo. A teď právě, jak jsem už byla ve Francii, ve Španělsku, tak si říkám, že by mi nevadilo být někde jinde. Ale zase třeba ve Francii, tak bych se musela naučit jazyk a to je složitější, no, takže.
0: No a tam už jsi, jak dlouho už tam seš? A fakt
1: teď
0: jako...
1: budu druhým rokem.
0: Druhým rokem to není úplně dlouho, no, není to jednoduchý jazyk.
1: Právě ale... španělština byla mnohem jednodušší.
0: Asi tam. Asi jo.
1: Ne, že bych úplně mluvila, ale jako rozumím mnohem líp než v té francouzštině. No.
0: No, asi od, jako nutěj tě tam, máš tam i jako školy. Ve chvíli, kdy jsi jako dva roky v Montpellier a přestoupíš do dalšího francouzského, tak to už jsi tam dva, chystáš třetí rok, tak to už
1: teď
0: by mohl
1: druhý, být... druhý rok.
0: Teďko druhý, jo?
1: Byl jeden rok a jeden rok. Sorry, teďka v pohodě.
0: Asi by mohl být tlak, aby si jim rozuměla v kabině a neřešilo se prostě jako, že ti tam někdo bude hudlat do uška, jako nějaký překlady. Nebo
1: tak
0: že...
1: já nejsem jediná, že tam je více jako cizin, ale teďka jsme právě měli holku, která nám vždycky překládala, ale jak ten basketový termíny jsou dost podobný i v angličtině, angličtině, v češtině, ve španělštině a tak. Tak a jak jsem měla základy v té španělštině, tak jsem dokázala potom jako rozumět, co říká ten trenér.
0: Že ty pokyny, jasně, ale jsou potom vlastně, ale v soukromí to potom
1: soukromí
0: chybí
1: tak
0: asi.
1: Někdy jako chytnu téma, ale ne úplně jako co říkají. Takže jako aspoň vím, o čem třeba mluví, ale nedokážu jako... No, ale dál jako nedokážu pokračovat.
0: Croissant.
1: To zvládnu. Pana šokoláda, to je všechno, co potřebuji.
0: Julča Pospíšilová je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Jouča Pospíšilová, basketbal. Projeli jsme svět, vlastně se malinko teďko pozastavíme, že by si se chtěla vrátit do Prahy, ale už to není jako podmínka, to bylo určený tou Amerikou a teďko vlastně už by si uměla žít i tam, i tam, i tam. Ten basketbalový důchod se ti ještě neblíží. Co by si chtěla vlastně ještě jako malý městečko ve Francii? Asi nebude ten cíl, jestli seš ambiciozní.
2: Tak já bych úplně neřekla, že bych byla nějak hodně ambiciozní.
1: Já taky ne. Já jsem tam dal takový malý otazníček.
2: Spokojená, kde
1: dobrý.
2: Jsem.
1: Jo.
2: Ale právě teď budeme hrát kvalifikaci o Euroligu, takže ta Euroliga...
1: I s tímhletím malým městečkem.
2: I s tím menším městem, no.
1: Co tam je za úroveň?
2: No, takže jako, kdybych se dostala do té Euroligy, tak budu ráda, ale není to můj cíl, no. Nevím, já si být jako šťastná, skromná.
1: Skromná, šťastná. Jako dáváš přednost tady tomu, jako že se ti dobře žije a že to nějak jako...
2: Řekla bych, že ano, no.
1: Jasně, no. A tak potom ti třeba zůstane vrchol, takový to finále Euroligy. Mm-hmm. Někde s tím španělským
2: Eurocupu.
1: Týmem. Eurocupu, promiň. Eurocupu, jestli si to pamatuju dobře, s tím španělským týmem. A tak přeci jenom jako šáhnout si na trofej.
2: No bylo by to hezký.
1: No bylo by to hezký. Ale Jučo, musíš tomu bojovat, ještě víc naproti. Jaký týmy vyhrávají prostě Eurocup a Euroligu?
2: Tak Euroligu třeba vyhrálo i USK před tím dvěmi lety.
1: Aha, to se minul, no.
2: Takže to je jako velký úspěch samozřejmě.
1: No to je samozřejmě.
2: A Eurocup teďkom vyhrál Turecko.
1: Turecko, jasně, no.
2: A potom třeba Francie právě.
1: Jasně, ale jiná.
2: Jiná Francie,
1: ale trošku jiná Francie. A to, jak tam nejsou jako taky Německa a tyhle ty asi
2: tak nejlepší ne, ale... Evropská liga je Španělsko-Francie. Já bych říkal, že Francie je první, potom Španělsko, Itálie, tam jsou třeba 2-3 týmy a potom klidně Turecko, ale taky tam jsou ty 3 týmy, jako Fenerbahce, Galatasaray, jasně. Takový ty známý. No.
1: A občas někdo překvapí, jako
2: no,
1: USK.
2: USK, a tak ty jsou v té Eurolize, no.
1: Julčo, zeptám se jako boomer, co takový holčičárny, jako móda, prostě drbíčky, víš takový ty? No.
2: Tak drby se jedou všude.
1: No to je jasný, to je jako... ale potrpíš si na to, aby si jako byla pěkná, jako pěkně.
2: Jako při zápase. Nebo...
1: No. Tak pěkná si, tak v pohodě, takže jasně, ale to je taková příroda. No. Nevidím žádný úpravy,
2: jako,
1: takže vlastně... Jako,
2: zatím nemám a nepotřebuji asi.
1: Jsou holky, co i na zápas se vyzdobí jako docela...
2: Jako namalujou se,
1: docela
2: no.
1: Dost, čo?
2: Tak já, kdybych se namalovala, tak se utřu do ručníku a už ten make-up bude někdy jinde, takže pro mě to není úplně, já se...
1: Jako klaun.
2: Přirozeně nějaký... jako potím, jasně. Jako při zápase, takže to jasně. Není úplně pro mě a nepotřebuji se takhle prezentovat, no.
1: Jo,
2: to jasně. Není úplně moje.
1: A vohákneš se nějak, jako,
2: jo, tak... aby to... Někdo se voháknu, no. Ale tak během té sezóny, tak my jsme rádi, jsme v teplákách.
1: A to tě bá, jako?
2: Tak je to příjemný.
1: Volný věci a je to jako sportácký?
2: Mm-hmm. To mě baví, no. Je to příjemný hlavně, takže nepotřebuji být v šatičkách nebo tak.
1: No a tak to mě právě zajímalo. To jsou ty holčičárny. Dobrý.
2: Jako nevadí mi to, ale preferuju.
1: A jak se vlastně dá bavit s holkama o těchto věcech v těch vašich grupách? Jako chodí to na přetřes? Jako, bavíte se o seriálech, bavíte se o papání? Jako, kam půjdem?
2: No kam půjdem se najíst.
1: Kam půjdem
2: většinou
1: se najíst?
2: To je jako jídlo.
1: No, tak to je dobrý, ne?
2: Nebo potom spíme.
1: A ve Francii fajn, ne? Vidíš, tak jídlo, tak pojď jídlo. Amerika, tak, Španělsko, Francie.
2: Tak ve Španělsku, co se mi líbilo
1: paella.
2: Nic. Paella, no, nebo Spanish, jako španělská tortilla.
1: No, super.
2: Tak to mám ráda.
1: No, super.
2: Nebo prostě tapas.
1: No, jasně.
2: No, ty jsou
1: jenom
2: dobrý.
1: Si tak vomáčet, jako...
2: A líbí se mi, jak se to jako...
1: Spousta dipíků.
2: Sdílí
1: šeruje.
2: S tím, ale... Šeruje, ano.
1: Šeruje to se říct. To! Sdílí, krásně si na to přišla, no, jasně, ty, jako ty sdílený jídla. A mně se líbí na Španělsku i Francii, že trvají dlouho.
2: V tom Španělsku, no to je hrozný,
1: že to prostě vlastně půl dne.
2: No, ale to je právě hrozný.
1: Ale necítíš se předspaná, nebo prostě... Záleží na tom, jak nastartuješ, no. Když přijdeš hladová, jako z tréninku a přeťápneš start, tak prostě tam potom sedíš s tím plným pupkem a říkáš, proč to nekončí, proč
2: ale
1: to nekončí.
2: Právě to jsou třeba 3hodinový večeře nebo obědy a to už jako si říkám, no už mi to stačí.
1: A rodiny, jsou tam rodiny, malí děti,
2: všechno
1: prostě
2: možný,
1: psy,
2: no.
1: To všechno, no, je to
2: taková komunita celá.
1: Jo. Je to tak, že u toho jídla se prostě hodně věcí jako sdělí. Jak relaxuješ, když vlastně pomineme úplně všechno, potřebuješ si prostě vypnout hlavu?
2: Tak ve Francii jsem chodila na pláž.
1: Super.
2: Takže jinak a potom čtu, koukám se na seriály.
1: OK.
2: A to je tak všechno, no. A dělám to... školu ještě, no, takže to prostě není úplně relax.
1: Jako
2: no.
1: Jo, jasný, no. Jasný. Takže Zevling ti není jako, není ti cizí prostě prozevlovat půl dne? Jako
2: no, tak ono, tam, když máme ráno trénink, tak přijdu, musím uvařit, musím se vyspat, že jo, potom ještě třeba se najít před tréninkem, potom na trénink, tak on tam zase to.
1: A vaříš volně. Jenom sobě?
2: No, tak určitě. Tak já bydlím sama.
1: To byla, takže to byla jako, taková zákeřná voda. Jako. To byla taková zákeřná voda. Přátelé, to je asi tak všechno. My jsme projeli svět a projeli jsme různé kultury, projeli jsme papání, no, projeli jsme samozřejmě i trošku basketu a nějaký ty emoce. Julčo, já ti moc krát děkuju, že jsi byla se mnou tady na mém place.
2: Taky děkuju moc.
1: Mějte se, David Novotný na place.

0: Derby na Radiožurnálu Sport.
1: Poprvé od nedohraného květnového derby se ve fotbalové šancelize utkají pražská S. Sparta a Slavia se střetnou v šestém kole nejvyšší soutěže. Ve chvíli, kdy tým z Letné ztrácí na rivala z Edenu dva body, kvůli výtržnostem slavistických fanoušků v minulém derby budou platit na stadionu Sparty přísnější bezpečnostní opatření. Šlágr ligového podzimu začne v neděli ve 20 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Derby na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
4: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto novely, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Obětí bleskových povodní na hranicích Nepálu a Tibetu je nejméně 160, pohřešují se stovky zahraničních turistů. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů. Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů. Je čtvrtek 27. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci přehlasovali prezidentské veto, hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
5: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
6: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
5: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
7: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
5: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec po dohodě skončí k poslednímu srpnu ve funkci. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Krapinec nedávno vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji k výkonu funkce nepotřebuje. Nutnost prověrky byla v požadavcích tehdejšího výběrového řízení.
8: Nástupkyně Lenka Hamplová příslušnou prověrku má, i proto bude jmenovaná přímo bez výběrového řízení, řekl Radiožurnálu ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
9: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
8: Opoziční senátor Ondřej Lochman z hnutí STAN přímé jmenování kritizuje.
10: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení. A nebude to přímá politická nominace.
8: Hamplová by se podle ministra Bednárika měla soustředit na snížení nákladů a zadlužení Českých drah. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře po nastavení nových tarifů, ale chtějí s kabinetem ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po středeční schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
11: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
12: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měl nějakou motivaci postupu, ne jenom 5letého.
11: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
13: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce sociálních věcí v pondělí představit.
11: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 160. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda a vrtulníky. Voda na různých místech strhla domy i mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
14: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že jí sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovaly. Přislíbila také zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly v přepočtu kolem 4 bilionů korun.
15: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro dva muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrny na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jedno mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
16: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
17: Pre tuto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony.
16: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál a server iRozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Vítěze oznámíme společně se členy souboru za měsíc 27. září na oslavách začínající 60. sezóny divadla.
18: Karel Infeld Práchyňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec.
19: Nejvděčnější a nejoblíbenější, taková je role Karla Infelda Práchyňského alias Vavrocha pro Zdeňka Svěráka. I ten je mezi 20 postav, které nominovali sami členové souboru a ze kterých teď tu divácky nejoblíbenější vyberete vy v anketě na serveru i rozhlas. Vítěze vyhlásíme 27. září na oslavách jubilejní sezóny v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
20: Chtěli bychom nabídnout posluchačům možnost si skrze nás popovídat z herci divadla, udělat velkou besedu a doplnit to celodenním programem.
19: Samotná 60. sezóna začne už o něco dřív, 7. září hrou Záskok v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Kanoista Martin Fuchs má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel Jenčínian Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze 4 jízd.
21: Tři kluci, kteří jsme byli na vedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest. Ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
4: Z rozjížděk do semifinále postoupili všechny další české lodě. Fotbalisté Slovanu Bratislava postoupili do Ligy mistrů po remíze 1-1 z prvního zápasu. Vyhráli v odvetě na Hřiči celé 2-1 po prodloužení. Do Ligy mistrů prošli taky AEK Atény, Fenerbahce Istanbul a Viking Stavanger. AEK porazili Levski Sofia 4-0, Fenerbahce zvítězilo v Lyonu 2-1 a Stavanger vyhrál nad Dynamem Záhřeb 3-1.
0: Poslouchá.
1: Po letech příprav dnes slavnostně začala rekonstrukce pražské invalidovny. V čem je tahle budova jedinečná? Jak bude po rekonstrukci vypadat a co všechno v ní bude? A neomezí stát kvůli 2 miliardovým nákladům na obnovu invalidovny jiné investice do hradů, zámku a dalších památek? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den.
1: Vy jste dnes předpolednem za účasti premiéra a ministra kultury symbolicky předala klíč od pražské invalidovny, tedy velké barokní budovy v pražském Karlíně, šéfovi konsorcia stavebních firem, které se postarají o rekonstrukci. Ta rekonstrukce bude stát přes 2 miliardy korun. Při tom dnešním slavnostním zahájení opakovaně zaznívalo, že pražská invalidovna je naprosto jedinečnou památkou ve středoevropském prostoru. V krátkosti, v bodech, v čem je ta unikátnost?
2: Unikátnost je v tom rozsahu, v té náplni. Unikátnost je i v té architektuře. Byla vyprojektována jedním z nejvýznamnějších barokních architektů, Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. A unikátnost je právě i tou památkovou podstatou. Prostě invalidovna, ano, synonymem pro invalidovnu je jedinečnost. A těch jedinečností je tady celá řada. Je to opravdu stavba, která v tom středoevropském kontextu nemá obdoby, jelikož těch invalidoven se mnoho nestavělo. Známe pařížskou, která je o něco starší než pražská invalidovna. Víme pak, že se stavěla invalidovna ve Vídni a v Budapešti, ale ty byly v městské zástavbě, v urbálním prostoru, kdežto pražská invalidovna byla vystavěna za hradbami města na zelené louce a byl to velkolepý koncept, který se bohužel ale nerealizoval v plném rozsahu. Nakonec byla realizována jen 1/9, ale i ta 1/9 je nesmírně monumentální a i z hlediska dnešních měřítek se jedná opravdu o velmi významnou a řekla bych dominantní architekturu.
1: Při téhle unikátnosti, jak je možné, že ještě před 10 lety invalidovna nebyla národní kulturní památkou, to znamená, nepoužívala té nejvyšší památkové ochrany a dokonce tehdy stát v aukci vybíral soukromého nového majitele?
2: Já myslím, že to, co se odehrálo před 10 lety, bylo klíčové. Invalidovna byla do té doby stále v rukou státu, byla využívána až do roku 2002 státními institucemi, dokonce nadace, která vlastně financovala provoz invalidovny pro potřeby válečných veteránů a vojenských invalidů, tak ta existovala až do roku 1952, kdy byla znárodněna. Nicméně už od první republiky zde sídlí i ministerstva a státní instituce jiné. No a pak přišly povodně. A právě i ten příběh invalidovny je svým způsobem jedinečný. A ty povodně spolu pak i s tou myšlenkou invalidovnu zprivatizovat jsou vlastně tím klíčovým bodem 21. století v dějinách invalidovny, kdy povodně ji zničily, instituce se vystěhovaly a byla dlouhá léta osamostatněna. A ač je to památka, která od prvopočátku institucionalizace české státní památkové péče je evidovaná jako kulturní památka, tak vlastně nebyla potřeba ji zviditelňovat ještě tím, že by to byla národní kulturní památka. Nicméně jsme si uvědomili v tom roce 2016, kdy se uvažovalo o privatizaci, že je nutné opravdu usilovat o ten status národní kulturní památky, a to z toho důvodu, abychom právě tu výjimečnost a jedinečnost zdůraznili. A to se podařilo a pak se také podařilo přesvědčit tehdejší vládu, že by měla stále zůstat v těch státních rukou. A já jsem velmi ráda, že nakonec se rozhodlo, že právo hospodaření bude převedeno na Národní památkový ústav.
1: Vy jste na to dnes vzpomínala při tom dopoledním slavnostním zahájení rekonstrukce. Vzpomínala jste na to, jak se na konci roku 2017 vám podařilo přesvědčit tehdejšího ministra financí z hnutí ANO Andreje Babiše. Respektive vy jste si kladla otázku, jak se vám to vlastně podařilo, tak čím to bylo? Co tehdy zabralo?
2: Já na to neumím úplně odpovědět. Museli byste se zeptat současného premiéra, co na něj tehdy zapůsobilo. Ale pravda je, že to bylo úsměvné, když jsme seděli v té kanceláři tehdejšího ministra financí. Na jedné straně já, jako zástupce instituce, který chtěl invalidovnu získat pro své potřeby, a to z důvodu toho, že je to strategický objekt a Národní památkový ústav nemá v Praze žádný objekt, kde by mohl prezentovat svoji činnost, ale hlavně i památky na území celé České republiky. A na druhé straně stolu seděla tehdejší generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která argumentovala ve prospěch prodeje a já jsem argumentovala ve prospěch ponechání. Já si myslím, že nakonec rozhodlo to, že se mi podařilo tehdejšího ministra financí přesvědčit o té výjimečnosti a kvalitě architektury a také o programu, který jsme připravili. My jsme se zavázali, že invalidovna bude zpřístupněna veřejnosti, že ji zapojíme i do toho komunitního života města, městské části Karlín a že ten program bude opravdu živým, řekla bych, místem, kde budou moci lidé chodit a sklidnit se. My chceme ten dvůr opravdu mít otevřený, otevíráme průjezdy do všech čtyř světových stran, které byly postupně zazdívané, tak my je znovu otevřeme a vlastně ten dvůr se stane součástí veřejného prostoru. Budeme tady mít taky dvě dětské skupiny, bude tady edukační zázemí, bude tady i v té severní části sídlo pro naše specializované pracoviště, ať už jsou to depozitáře, kde potřebujeme uložit naše unikátní dokumentační fondy a to v prostorách, které jsou dostatečně klimatizované, dostatečně technicky a technologicky vybavené, a nebo je to technologická laboratoř, kterou využíváme při obnově kulturních památek. Samozřejmě, že tady bude i zpřístupnění v podobě, tak jak to lidé znají na našich hradech a zámcích, kdy budeme ten příběh invalidovny v tom východním křídle prezentovat. A jak už jsem řekla, pro nás je strašně důležité zde v Praze, kde je nejsilnější cestovní ruch a většina zahraničních turistů přijede jen do Prahy a dál nejede, ukázat, že Česká republika má daleko bohatší kulturní dědictví i za hranicemi města Prahy a že stojí za to i do těch regionů vyjet.
1: Tím už odpovídáte na otázku, kterou jsem ještě nestihl položit, co v invalidovně bude. Ale když se vrátím k tomu jednání na konci roku 2017, hrálo třeba roli to, že za ty stovky milionů nebylo moc zájemců o invalidovnu a co vůbec přicházelo v úvahu, že by tam bylo?
2: Je pravda, že první aukce se nevydařila, ta druhá údajně zájemce měla, nicméně byla zrušena a na to byste se museli zeptat právě tedy tehdejšího ministra financí, ale já si myslím, že ten program a že i ta snaha invalidovnu zpřístupnit veřejnosti, což by, pokud by to bylo v soukromých rukách, nemuselo být. Vím, že se tady mluvilo o nějakých startupech, prostě bylo by...
1: Myslím, že nějaká škola, nějaká...
2: No, škola byla předtím, univerzita měla zájem, ale pak od toho ustoupila a hledala jiné možnosti, takže univerzita už ve hře nebyla. Opravdu to mělo být v aukci prodáno soukromému vlastníkovi. A já si myslím, že ten program byl zásadní a klíčový a že vlastně i stát pochopil, že se nemá takovéto nemovitosti zbavovat.
1: Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když jste v roce 2018 přebírali jako Národní památkový ústav invalidovnu, říkala jste, že náklady na rekonstrukci budou kolem miliardy, že by všechno mohlo být hotové v letech 2024 až 2025. Teď se počítá s více než 2 miliardovými náklady s otevřením v roce 2030. Proč se to prodražilo a protáhlo?
2: Tak proč se to prodražilo je, myslím, na snadě. Prostě my jsme o 10 let později a samozřejmě vstoupila do toho inflace, COVID nebo o 8 let později. Nicméně ty propočty vycházely z nějakého kvalifikovaného odhadu na program, s kterým jsme počítali. A tehdy jsme nepočítali s přístavbami, to je také pravda. Ale ty přístavby netvoří miliardu, ty tvoří 1/4 celkových nákladů invalidovny. Ale my jsme pak došli k závěru, že pokud máme naplnit i ten závazek, který jsme si dali, že v invalidovně zřídíme i zázemí pro pražský filharmonický sbor, což je unikátní pěvecké těleso evropského formátu a nemají dostatečné zkušebny, jsou v pronajatých prostorách, tak pokud tento závazek máme splnit a chceme uchovat ty historické hodnoty Invalidovny, tak že bude lepší, když k těm štítovým stěnám, které vlastně nebyly nikdy zastavěny a které byly vlastně jakýmsi symbolem pokračování té Invalidovny v tom původním velkolepém záměru Kiliana Ignáce Dinzenhofera. Když k ním přistavíme novostavby, které nám umožní právě do jedné z nich umístit Pražský filharmonický sbor a hlavně i náročné technologie. Ono se ukázalo, že pokud chceme mít moderní pracoviště s audiovizuálními prezentacemi a expozicemi technologicky velmi vybavenými a moderními, tak, jak je na to dnes už veřejnost v muzeích a v kulturních institucích zvyklá, tak musíme samozřejmě i počítat s nějakými serverovnami, s nějakým zázemím pro tyto technologické.
1: To by nešlo dát třeba podzem, když tam parkujete nebo plánujete parkování podzemí pro 50 aut, tak ty technologie, možná i zkušebna, to nemohlo být místo toho?
2: Ne, to určitě ne, protože my máme zakladač parkovací, který je velmi úsporný. To není tak rozsáhlá podzemní realizace. Je to moderní způsob parkování a hlavně kam bychom dali ta auta, protože nechtěli jsme zase ten prostor zahrad kolem Invalidovny zahltit parkovacími místy a ta povinnost parkovací místa u takovéto kulturní stavby máme. Ale hlavně bychom pak museli vstoupit do podkroví Invalidovny a vlastně všechno to složité, nákladné, technické a technologické zázemí situovat do krovu, které jsou zde také unikátní, my je budeme zpřístupňovat veřejnosti a tím si myslím, že jsme tu autentickou historickou památku vlastně uchránili poměrně razantním vstupům.
1: Když to takhle popisujete, že tam musí být parkovací místa, že tam musí být serverovny, že tam musí být prostor pro filharmonii, nevrací se to na začátek, že Invalidovna vlastně pro všechny tyhle účely není úplně nejvhodnějším domem?
2: Ale my právě tím projektem dokazujeme, že je tím vhodným domem, protože jsme to dokázali vyřešit.
1: Když ho ale dostavíte ten dům, což vyvolává kontroverze vlastně už od roku 2020, kdy ten architektonický návrh byl představen pro naše posluchače, ono na vizualizacích to vypadá, že na straně Invalidovny směrem k Vítkovu přibudou bílé kostky, dvě bílé kostky. Upřímně, kdyby soukromý investor za vámi přišel s takovýmto plánem, že národní kulturní památku tak jedinečnou, jak jste o tom mluvila v úvodu, dostaví a doplní o dvě takovéto bílé krychle, uspěl by? Měl by šanci?
2: Uspěl by, pokud by ten program

0: Máme tady Helvštín, kde se také projevuje intervence současné architektury a je to věc, která byla oceňována jak architekty, tak také kritizována staromilci. A já musím říct, že opravdu tím i památková péče ukazuje, že není tak rigidní, že umí pracovat s novými formami ve vazbě ke starému a k památkám a že rozhodně nebrání rozvoji. A tohle jsme chtěli i touto stavbou ukázat. Ano, to poslání, ta náplň je tak výjimečná, že jsme si mohli dovolit řešit některé věci právě těmito přístavbami, které byly upraveny oproti těm prvním vizualizacím. Byly sníženy, tak aby nepřevyšovaly ta jednotlivá křídla, ale myslím si, že je to zcela legitimní přístup památkové péče, která umí i formou kontrastu vlastně definovat novou architekturu ve vazbě na unikátní historický objekt, který těmi novými přístavbami díky tomu zůstává zachován.
1: Mimochodem, ty přístavby, to bude opravdu takhle bílé, jak je to na těch vizualizacích? Nebylo by možná citlivější pro to místo, kdyby tam bylo čisté sklo nebo dokonce zrcadlo, že by se odrážela fasáda invalidovny a zeleň z okolí?
0: Ten plášť je unikátně vyvinutý pro invalidovnu. Je to vlastně návrh architekta Petra Hájka. Je to vyrobeno z lehaného skla, kdy je celý ten povrch stabilizovaný pryskyřičním povrchem, aby opravdu nedocházelo jednoduše k rozbití. My jsme měli dokonce i certifikát zpracovaný, který byl součástí právě i výběrového řízení na dodavatele stavby. A myslím si, že ten plášť, který je plastický, bude naopak tou zajímavostí, která změkčí tu celkovou architekturu těchto dvou přístaveb.
1: Generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkala, co všechno v invalidovně v roce 2030 bude. Mluví se o tom, že to má být živý dům, mluví se také o tom, respektive váš kolega František Laudát, který má invalidovnu na starosti, mluvil o tom, že invalidovna si na sebe provozně vydělá. To je opravdu reálné?
0: Ano, je to reálné. Invalidovna bude mít udržitelný provoz a já jsem přesvědčena, že do budoucna i silně ziskový. My počítáme z návštěvnosti kolem 100 000 návštěvníků za rok, což si myslím, že je velmi konzervativní odhad v podmínkách Prahy. Čili výnosy ze vstupného se budou pohybovat kolem 25 milionů, bude tady řada pronájmů a samozřejmě je navržena tak, aby náklady na její provoz byly minimální. Vytápění invalidovny a temperování je pomocí kombinací tepelných čerpadel a pak také dálkového vytápění. A toto všechno jsme brali v úvahu tak, aby samozřejmě i ten provoz byl maximálně ekologický, bezemisní a aby opravdu byl i maximálně ekonomický.
1: Už jste mluvila o tom, že tam budou expozice. Co všechno ty expozice budou připomínat? Budou připomínat třeba i to, že se tam točil film Amadeus, nebo to, že se tam rekvalifikoval, když to řeknu moderně, na fotografa Josef Sudek?
0: Ty stále expozice budou dvě. Jedna z nich bude opravdu ukazovat život v invalidovně, ale i v tom širším kontextu téma invalidovny v evropském rozměru, čili to bude ve východním křídle, bude zde návštěvnické centrum s kavárnou a s obchodem ze suvenýry, budeme zde mít obnovenou zásobní zahradu, která v tom místě, kde my ji realizujeme, bude vlastně parkovým způsobem zpřístupněna veřejnosti a kde také byla. Prostě tady v tom východním křídle chceme ty expozice, i když zde budou jednotlivé prvky a některé předměty, které se váží na invalidovnu, představeny, tak budou vedle toho samozřejmě i aplikovány audiovizuální technologie, 3D technologie, které budou ukazovat na některé záležitosti. My už máme scénář k této expozici. Teď budeme soutěžit v dohledné době i architekt,

0: těchto expozic a já pevně věřím, že to bude moderní pro Národní památkový ústav trochu netradiční způsob prezentace právě života Invalidovny. A v tom východním křídle, jak už jsem řekla, tak to chceme opravdu celé pojmout tou formou připomenutí a opět to budou nové technologie, které tady budou aplikovány, kdy chceme představit hrady, zámky a další památky v péči Národního památkového ústavu na území celé České republiky. Budou zde ale i krátkodobé výstavy a právě ty krátkodobé výstavy můžou pak připomínat různá témata. Určitě chceme připomenout i výjimečné osobnosti, které zde byly. Víme, že to byl Josef Sudek, který se doléčoval v Invalidovně po svém úrazu.
1: Právě se tam stal fotografem.
0: Ano, za první světové války, kdy přišel o pravou paži a vlastně se zde kvalifikoval na fotografa. A mimochodem je spousta krásných snímků právě z Invalidovny, protože Invalidovna má úžasné světlo.
1: Už jsme mluvili o tom, že náklady na obnovu pražské Invalidovny mají být přes 2 miliardy, konkrétně 2 miliardy 150 milionů korun. Je to největší investiční akce v historii Národního památkového ústavu. Pro srovnání, v loni jste do všech objektů investovali 800 milionů. Nebude to mít dopad na další investice? Jinými slovy, nebudete mít o to méně, nebo o to asi ne, ale o něco méně peněz na investice do jiných památek?
0: Ne, to rozhodně ne. Ruku v ruce s rozhodnutím, že dostaneme Invalidovnu do své péče, přišlo i tehdy už rozhodnutí ministerstva financí, že bude přidělena dotace 1 miliarda, která se pak o pár let později, když už jsme měli studii využití zpracovanou, zvedla na 2 miliardy. Ale tyto peníze by jsme nikdy nedostali, pokud by jsme neměli v péči Invalidovnu. Vedle toho my...
1: Takže to bude nad rámec všeho ostatního.
0: Je to nad rámec všeho ostatního.
1: To máte garantováno od premiéra,
0: ano,
1: ministra kultury.
0: Přesně tak. A vedle toho běží pak z národních dotací a z evropských dotací další prostředky, ze kterých obnovujeme ostatní hrady a zámky. A v současné době samozřejmě hovoříme i o dalším balíku památek, které by mohly být vlastně strategickým vládním plánem na obnovu kulturních památek u nás.
1: O tom dnes mluvil premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO. Mluvil o seznamu 10 až 15 památek. Můžete říci, co na tom seznamu tedy je?
0: Určitě je na tom seznamu například Horšovský Týn v západních Čechách, vynikající renesanční architektura, mimochodem letos to byl hlavní stan Hradozámecké noci. Je tam Karlštejn. Karlštejn si všichni myslíme, že je v pořádku. My jsme v posledních letech investovali velké prostředky do Karlštejnu, především do návštěvnického centra a zázemí pro návštěvníky, takže už skončil ten prodej z nádvoří, z okýnka, což si myslím, že přineslo obrovský zájem veřejnosti, ale Karlštejn bohužel má špatné střechy, my potřebujeme restaurovat unikátní nástěnné malby v Mariánské věži, potřebujeme řešit novou klimatizaci i v kapli svatého kříže. Karlštejn je pro nás teď také prioritou, takže ten je tam také rozhodně. Je tam Vimperk, dokončení vlastně zahájené obnovy Vimperku. Dále počítáme s tím, že zámek Stekník v Ústeckém kraji, který je spolu s Žateckou krajinou vlastně na seznamu světového kulturního dědictví, tak tam potřebujeme investovat velké prostředky, protože zájem turistické veřejnosti se zvedá o tuto lokalitu a Stekník jsme doposud víceméně obnovovali z vlastních zdrojů a je tam ještě spoustu práce. Na severní Moravě zámek Janovice, Harachovský objekt, který je jakousi branou do Jeseníku a má obrovský potenciál, nebo Hradec nad Moravicí, Červený zámek, který je už léta zavřený, jelikož nemáme prostředky na obnovu celého tohoto původně hospodářského zázemí Hradeckého zámku.
1: A tenhle seznam tedy v tuto chvíli už je schválený a je jasné, že ty peníze dostanete?
0: Ten seznam je na světě, je asi v objemu 2,7 miliard korun a dnes jsem ráda slyšela z úst premiéra, že by se měl stát součástí právě strategických investičních plánů této vlády.
1: A má to podporu i ministra kultury.
0: A má to i podporu ministra kultury, s ním byl samozřejmě ten seznam konzultován.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký další poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme necelé 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
4: České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. A Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší a pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zároveň potrestal i firmu Sherlock. Ta má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Rozhodnutí není pravomocné, společnost O2 proti němu podle své mluvčí Veroniky Zachariášové podá rozklad. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil úterní návštěvu šéfa americké CIA Johna Radcliffa v Moskvě. Dělal to americkému deníku Washington Post a podle Peskova se jednalo o schůzku mezi zpravodajskými službami. Mluvčí Kremlu pak pro ruskou agenturu Interfax dodal, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se Radcliffe nesešel. Další informace neupřesnil. Americký prezident Donald Trump zároveň naznačil, že z návštěvy CIA v Moskvě by podle něj mohlo něco vzejít. A dodal, že si přeje konec války na Ukrajině. Tu před více než 4 lety rozpoutalo Rusko.
2: Sport.
4: Fotbalový brankář Antonín Kinský pomohl Tottenhamu k postupu do 3. kola anglického ligového poháru. Spurs porazili druholigový Charlton 5-1 a připsali si první soutěžní výhru v sezóně. Kinský přišel o čisté konto až v závěru utkání. Za Tottenham skorovalo 5 různých hráčů, včetně Sevilla, který v úterý přestoupil z Manchester City. Dále jde taky Newcastle, který bez Lukáše Horníčka v brance porazil West Bromwich 3-2. Evertonu porazil Preston 4-0 a třetí ligový Brentford vyřadil Burnley po bezbrankové remíze na penalty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 na Benešovsku a omezený průjezd na silnici 16 u Spomyšle. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Chocerady stojí nákladní auto s defektem. 28. kilometr vpravo na krajnici za Šipkou a Kužely. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary hořela dodávka. Omezený průjezd aktuálně. Kyvadlový provoz čekejte u Spomyšle. Opatrně v obou směrech, tvoří se tam kratší kolony. A v Praze na městském okruhu je v noci zavřený Zlíchovský tunel ve směru na Barandovský most. To omezení potrvá do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je oblačná až polojasná, zpočátku ještě výjimečně s přeháňkami, ochlazuje se na 15 až 11 stupňů a přes den pak čekáme většinou polojasno, večer bude od jihu západu oblačnost přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Je to tak, začíná noční Radiožurnál s datem 27. srpna, máme necelých 7 minut po půl jedné a dnes nás čeká na většině míst velmi teplý a slunečný den, takže pokud můžete, využijte ještě před koncem prázdnin letního počasí. A nyní pojďme na první reportáž. Preventivní vyšetření prsu u žen stálo Havířovskou nemocnici od ledna už 4 miliony korun. Nemá totiž smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které mají v Moravskoslezském kraji největší počet klientů. Mammoscreening, tak zařízení platí z vlastní kapsy. Proč některé pojišťovny smlouvu s nemocnicí nepodepsali, tak o tom uslyšíte už za malou chvíli.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Metallica zazněla v nočním radiožurnálu. A krajská nemocnice v Havířově už letos vydala 4 miliony korun za mamografický screening žen. Zařízení má sice potřebný statut od státu, pacientkám tam ale prevenci neplatí největší pojišťovny. Na vyšetření kvůli včasnému záchytu rakoviny přišly letos už 3 000 žen. Nemocnice tak vše hradí ze svého.
1: Touto deskou, tím tlakem se pomalinku přitlačí, udělá se obrázek.
2: Vedoucí laborantka radiologie Marcela Tomanová mi ukazuje, jak mamograf funguje. Nemocnice přístroj zprovoznila v únoru 2023 a od letošního ledna má od ministerstva zdravotnictví statut mamografického screeningového centra. Upřesňuje mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová.
3: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy.
2: Nemocnice se opakovaně snaží jednat například s VZP. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové je ale pracovišť mamoscreeningu v regionu dostatek.
4: V Moravskoslezském kraji je mamografický screening zajištěn prostřednictvím 9 smluvních screeningových center. Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku.
2: Ze stejného důvodu nepodepsala na mamoscreening smlouvu s nemocnicí ani RBP. Podle ministerstva zdravotnictví ale udělení statutu screeningového centra neznamená automaticky nárok na smlouvu s pojišťovnou a stát do těchto jednání nevstupuje. Zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj s provozem mamocentra souhlasí. Nemocnice přitom letos přidal na provoz 200 milionů korun, aby neskončila ve ztrátě. Z Havířova Natálie Janišová.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než boju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Radiožurnálu.
1: Dříve Radek ze Sněženek a Machrů, dnes například pan Boaje se Shakespeareovy Marné lásky snahy. Do studia Radiožurnálu dorazí herec, muzikant a moderátor Václav Kopta. Jaké to je hrát Shakespearea pod širým nebem a jak se v posledních letech cítí před rozhlasovým mikrofonem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
4: Teherán zařadil na seznam svých vojenských cílů taky stanici vysílající z Prahy. Bednárek chce rozšířit bezpečnostní prověrky na stupeni důvěrné u statutárních orgánů státních firem pod ministerstvem dopravy. České volejbalistky skončí v základní skupině mistrovství Evropy 2. A dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Iránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, které sídlí v Praze, informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice rádio Farda, která vysílá ze zahraničí do Iránu v perštině. Mluvčí iránských sil Adolf Fazl se Karčí obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanici BBC Persian a Iran International. A podle policie budova pod zvýšenou ochranou dlouhodobě z bezpečnostních důvodů, ale podrobnosti není možné sdělovat. Bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné by měly mít nově členové statutárních orgánů státních firm spadajících pod ministerstvo obrany. Radiožurnálu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Na rozdíl třeba od příspěvkových organizací ministerstva, vedení státních firm nemá povinnost předkládat majetkové přiznání. Bednárek dal podle svých slov za úkol nové generální ředitelce státních českých drah Hamplové, aby prověrky vyžadovala v dceřiných společnostech.
5: Očekávám bezpečnostnou prověrku všech statutárů v skupině České dráhy. Proč to považuji za důležitý? Jsme úplně v jiné geopolitické situaci, jak jsme byli. Nemáme tady zákon, který by majetkové přiznání očekával od statutárů státních akciových společností. Jediným nástrojem, jak můžete kontrolovat manažery, je bezpečnostná prověrka.
4: Podle Bednárika je to reakce na vrácení bezpečnostní prověrky končícího ředitele Českých drah Michala Krapince. Francouzský premiér Sébastien Lecornu přiletěl na Majot. Chce zkontrolovat obnovu francouzského ostrova v Indickém oceánu, který před rokem a půl zasáhl ničivý cyklon. Lecornu uznal, že rekonstrukce je pomalá a Paříž zatím vyplatila jenom zlomek slíbených peněz.
6: Přeřádění cyklonu Chido v prosinci 2024 zemřelo na ostrově Majot 40 lidí. Bouře tehdy poničila domy, silnice a veřejnou infrastrukturu. Vláda v Paříži na rekonstrukci vyčlenila 4 miliardy eur, tedy skoro 100 miliard korun. Na ostrov ale zatím doputovala asi jenom desetina z této částky. Le Cornu slíbil obnovu nejchudšího francouzského departmánu uspíšit. Zároveň řekl, že je nutné omezit nelegální migraci na ostrově. Na Majot, který má asi 320 tisíc obyvatel, často odcházejí lidé z nedalekých komorských ostrovů. Francie z ostrova každoročně desítky tisíc migrantů vyhostí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu, ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
7: U spodního kovového opláštění hotelové a restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
4: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze Starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit, zároveň připravuje kompletní opravu vysílače.
2: Sport.
4: Už před závěrečným zápasem proti Bulharsku mají české volejbalistky jisté, že v základní skupině evropského šampionátu v Brně obsadí druhé místo. Rozhodl o tom zápas, ve kterém Srbky porazili 3-0 na sety Řecko. Právě první Srbsko už Češky nemůžou přeskočit a nikdo další se naopak nemůže dostat před domácí tým.
8: Až po utkání s Bulharskem hraném od 19 hodin večer se české volejbalistky dozvědí jméno osmi finálových soupeřek. Jisté je, že půjde o Švédky nebo Francouzsky. Tyto dva týmy se utkají ve vzájemném utkání a pokud Švédky nevyhrají za 3 body, budou soupeřkami českého týmu právě oni. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení po požáru na silnici 16 na Mělnicku a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Choceradi stojí nákladní auto s defektem. 28. kilometr v levotočivé zatáčce na krajnici, dobře označené šipkou a kužely. Na dálnicích teď nehody, komplikace v průjezdu hlášeny nejsou. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary je po nočním požáru do dodávky zavřený pruh. Kyvadlově se jede u Spomyšle, aktuálně bez kolon. V Ostravě na výjezdu z Plesné k silnici do Poruby a Děhylova havarovalo osobní auto. Střetlo se se zvěří a pak narazilo do svodidel. Místo s velkou opatrností a pomalu průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
3: V 1:06 pokračuje noční Radiožurnál a přeji příjemnou čtvrteční noc všem. Desítky tisíc Ukrajinců potřebují v důsledku ruských útoků protetickou pomoc. Bezplatné protézy na míru jim už několik let vyrábí i nezisková charitativní organizace Protease Foundation, která navíc dovednosti získané při výrobě protéz na Ukrajině chce předat dál do světa. My o tom podrobněji budeme mluvit za pár minut.
2: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Náhrada dlaně nebo celé paže stojí na Ukrajině v přepočtu okolo 70 tisíc korun. Protéza nohy po vysoké amputaci vyjde až na 500 000. Podle ukrajinského ministerstva sociálních věcí potřebují po ruských úderech protetickou pomoc desítky tisíc lidí, a to i dětí. Bezplatně pomáhá například organizace Prothese Foundation. V ruském napadené zemi zřídila už několik protetických a rehabilitačních center.
1: Už asi dva týdny trénuji sprint. Učím se jak na to. Zatím zvládám lehký běh, ale chci umět sprintovat. Chci uběhnout slušně 100 metrů, abych byl schopný složit vojenské fyzické testy.
2: Vypráví Andrej, voják z 95. vzdušné útočné brigády. Mladý muž s nepřehlednutelným knírem zrovna odpočívá mezi sériemi cvičení na rovnováhu. Sedí na černé sedačce, o kterou se opírá i jeho sportovní protéza. Nejnovější model. Nahrazuje mu celou pravou nohu.
1: Zranění jsem utrpěl v roce 2023 během protiofenzivy nedaleko Bachmutu. Jak vidíte, mám vysokou amputaci. Svou první protézu jsem dostal v roce 2024. Já se hned potom vrátil ke své jednotce, dál jsem sloužil. A přitom jsem se učil, jak se s protézou pohybovat v náročných podmínkách. Byl jsem i na frontové linii. Když jsem se z pozice vrátil, začal jsem se s vývojáři protéz bavit o možnosti sportovní náhrady a oni mi řekli, že je to možné.
2: Tehdy dostal sportovní protézu z druhé ruky. Vyzkoušeli a rychle si na ní zvykl. Proto mu protetici z Prothese Foundation vyrobili jeho vlastní, se kterou nyní cvičí v centru 3x, 4x týdně. Prothese Foundation je nezisková charitativní organizace, která bezplatně poskytuje protetické pomůcky, rehabilitaci i psychologickou pomoc nejen ukrajinským vojákům, ale také civilistům, včetně dětí. Dosud poskytla náhrady více než 1300 pacientů.
3: Připravit základní protézu trvá od modelace pahýlového lůžka až do nasazení protézy 4 až 6 hodin. To je 80% práce, která ale vyžaduje jen 20% času. Pak se to obrátí. Úprava na míru je 20% práce, ale trvá 80% času.
2: Popisuje protetik Jevhen, který zrovna pracuje na sádrovém odlitku pahýlu nohy po horní amputaci. A upozorňuje, že u jedné protézy to nekončí. Nejprve totiž pacient dostane protézu dočasnou, která je z plastu. Ta následná trvalá bývá vyrobena z karbonu. Sportovní protéza je pak samostatná disciplína, kterou ale v Prothese centru v Kyjevě také ovládají.
4: Ano, vidíme, že někteří pacienti si vytváří takové výzvy. Máme například pacienty, kteří vystoupali na Kilimandžáro. Před amputací na nic takového nepomysleli. Odhaduji, že tak 20% našich pacientů se během rehabilitace začne zajímat o sport víc než před zraněním.
2: Říká spoluzakladatel Prothese Foundation Jakov Gradinar, rodák ze Zakarpatí, lékař a protetický specialista. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Mistr a píseň Broken Wings zazněla v nočním radiožurnálu. A vyrazíme na Rychnovsko. Ve Vamberku totiž ubydou dopravní značky. Radnice je zkontrolovala a navrhla zhruba 70 změn. Některé značení je zastaralé nebo zdvojené. Značky proto úřady odstraňují, přemisťují nebo upravují.
1: Že by je úplně přehlíželi, to bych nemohl potvrdit, ale je to pro ty řidiče někdy malinko matoucí. Pochopitelně v jednoduchosti je krása.
2: Strážník městské policie Vamberk Petr Černohorský patřil k lidem, kteří na zbytečné nebo zdvojené značky upozorňovali. Zhruba 70 značek tak z Vamberka zmizí, případně se přemístí nebo upraví.
1: Jsme se setkávali, že někde ty značky byly v podstatě, řeknu to lidově, až nesmyslně, někde byly duplicitně.
2: Na problém podle starosty Jana Rejzla z hnutí STAN upozornilo hlavně čas. Dopravní značení totiž ve městě postupně přibývalo, ale málo kdy se někdo podíval na celý systém znovu.
3: Ale jak ten čas běží, 10, 20, 30 let, tak prostě ty věci se mění a tím, že přidáváte jenom ty jednotlivosti, tak často se zapomene taky ubírat na nějakých místech, které s tím přímo nesouvisí a vlastně se ukázalo, že opravdu spousta těch věcí je zbytečných, přežilých.
2: Podle něj navíc příliš mnoho značek může odvádět pozornost od těch skutečně důležitých.
3: Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
2: Přímo na Husově náměstí pak ukazuje několik konkrétních příkladů.
3: Začínáme značkou hlavní silnice, která stojí metr vedle sloupu veřejného osvětlení, čili můžeme ji přemístit jednoduše na to veřejné osvětlení, zlepšíme tím přístup pro sekání trávy.
2: Některé značky tu zůstaly po době, kdy městem vedla silnice první třídy.
3: Zlepšíme tím přístup pro sekání trávy.
2: Některé značky tu zůstaly po době, kdy městem vedla silnice první třídy. Jiné jsou podle vedení města zbytečné nebo jen nebo.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Záplavy na hranicích Nepálu a Tibetu mohlo podle vědců spustit zřícení ledovce. Bleskové povodně v oblasti nepřežilo nejméně 160 lidí a tamní úřady pohřešují stovky dalších, včetně zahraničních turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli taky Češi. Celkový rozsah škod zatím také není známý. Poničených je ale několik mostů a vodní elektrárna Trišulí. Indie vyslala Nepálu letoun s 10 tunami humanitární pomoci. Jedná se třeba o dočasné přístřež, léky, solární lampy a balíčky s hygienickými potřebami. V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc méně než při volbách před 4 lety. Na svém webu o tom informoval Český statistický úřad a ten zároveň potvrdil, že senátních kandidátů bude letos 154, i to je pokles oproti posledním volbám v roce 2020. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou znovu v provozu, informoval o tom mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí obnovila armáda i provoz vrtulníků, které jsou teď na misi v Polsku. Stroje nemohly létat po červencovém pádu vrtulníku Venom v Náměšti, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie i komise ministerstva obrany. A po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic, v Česku je jich více než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
2: Sport.
1: Japonský motocyklista Ai Ogura vynechá kvůli zlomenině levé ruky víkendovou velkou cenu Aragonie. Třetí jezdec průběžného pořadí MotoGP se zranil při tréninku v Japonsku a ve čtvrtek podstoupí operaci. V Aragonii ho nahradí italský testovací jezdec Lorenzo Savadori. Ogura ztrácí v šampionátu 37 bodů na vedoucího Španěla Martina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a noční uzavírka na dálnici D5 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Chocerady stojí nákladní auto s defektem. 28. kilometr v levotočivé zatáčce na Krajnici. Na místě servis nebo odtahovka, místo je dobře označené šipkou a kužely. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou

0: údržba zavřela levý jízdní pruh. Je to mezi 6. a 7. kilometrem, projíždí se plynule. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Velvary před půlnocí hořela dodávka. U Spomyšle podle policie se místem stále jede kyvadlově. Kolony se tam ale teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a nejvyšší čtvrteční teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokud máte psa a chystáte se na očkování proti vzteklině, měli byste si ho nechat zapsat do centrální evidence. Povinnost platí od července. Za chvíli v nočním radiožurnálu přiblížíme, jak to vlastně celé funguje a jestli mají veterináři s novým systémem nějaké potíže.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zhruba 3500 psů zapíšou veterináři denně do centrální evidence. Registrace odstartovala na začátku července a má ztížit fungování množíren a pomoct najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině. Stojí to několik stovek korun. Očkování může platit až 3 roky, proto mají lidé na splnění povinnosti čas do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: A teď zamíříme na silnice.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pomalej u sjezdu na Mýto. Mezi kilometry 52 až 48 je na vozovce olej a taky provozní kapaliny. Ještě jednou D5 u Mýta, směr Praha, možné nebezpečí kluská vozovka. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
8: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Sportem pokračuje noční radiožurnál. V Plzni se totiž o víkendu bude konat mistrovství České republiky v lukostřelbě. V centru města v Šafaříkových sadech si může každý ještě dnes vyzkoušet, jak se z luku vlastně střílí. Reportér Vladislav Janouškovec to zkusil pod vedením mistryně světa Marie Horáčkové.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl strefit alespoň do modré, tam je 5, 6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5krát blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru, tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí. Tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastředili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk? Tady?
2: Ano. Máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy byste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má 3 brčka. Jednobarevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme 3 prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny 3 pod šíp.
2: Tak, natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp, levá ruka je natažená a pravou natáhneme ten šíp a rukou se dotkneme lícní kosti. Rukou se dotkneme obličeje. Šíp v ten moment máme před okem. Ještě víc natáhnout. Ještě až tady vlastně ty prsty, ty ruky, tak.
1: Jak správně zamířit, abychom aspoň na těch 8 metrů trefili terč?
2: Teďka zamíříte po šípu, po horní hraně toho šípu, kterou si prodloužíte vlastně až do středu toho terče. Jakmile máte zamířeno, pustíte ty 3 prsty a šíp vyletí.
1: Věříte mi, že se trefí?
2: Já vám věřím. Terčovnici určitě trefíte. Výborně. Trefili jsme 6 nahoře, modré pole.
1: Tak jsem to odhad přesně, nic moc. Za 6.
2: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
1: Tak ještě jeden bonusový.
2: Žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
1: A bude z toho žlutá.
2: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
1: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marie Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas, ještě ve čtvrtek můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
1: Pomoc Nepálu, který zasáhly bleskové povodně, vypisují sbírky české nadace. Rusko zvažuje eskalaci války a údery na Kyjev, napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje blízké Kremlu. Fotbalisty Hradce Králové, Jablonce a Plzně čekají odvety o postup do hlavní fáze evropských pohárů. A dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně se vyžádaly asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje porušení zákona o veřejných zakázkách ve výzkumném ústavu pro krajinu. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů proto dočasně pozastavil činnost ředitele průhonického ústavu Libora Horta. Lidé, kteří tam připravovali projekty, měli být podle Červeného zároveň napojení na firmy, které tyto zakázky nakonec získaly. K porušování zákona a ke střetu zájmu mělo docházet od roku 2023. Ministerstvo na oba projekty uvolnilo 40 milionů korun. Včetně peněz z evropských fondů, pokračuje Červený.
3: Ministerstvo nyní bude provádět hloubkové audity nejenom samotného projektu za 40 milionů korun, ale celého VUK. To jsem se dneska s panem ředitelem jednoznačně domluvil.
1: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL uvedl, že ministr Červený případ jasně nevysvětlil. A pokud má ale ministr jakékoliv pochybnosti, měl by podle Hladíka postupovat standardní cestou. Moskva uvažuje o zesílení útoků balistickými raketami na Kyjev a na klíčovou infrastrukturu v dalších částech Ukrajiny. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na 3 zdroje blízké Kremlu. Podle nich ruský prezident Vladimír Putin válku proti Ukrajině nezastaví ani navzdory ekonomickým sankcím nebo ukrajinským úderům na ropné rafinerie a logistická centra. Moskva to považuje za útoky ze strany členských států NATO, a protože ty Kyjevu poskytují zbraně a zpravodajské informace. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. A podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídku.